0: s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Pokračuje náměstek státního podniku Diamo Ladislav Pašek.
1: Ve výhledu je samozřejmě určitě pokračování s geologickým průzkumem. Vrtání podzemí běží, běžet bude ještě zhruba 2,5 roku. Navazující, co jsme i dnes zmínili, bude 100% aktualizace výpočtu zásob z nových dat. Tu jsme slíbili, že by měla být zhruba v létě příštího roku a na konci příštího roku vlastně dokončení předběžné studie proveditelnosti.
0: Sport. Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do hromadného sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. místě a potom Bittner popsal, jak se cítí.
2: Jsem trošku dobitej, ale není to zase tak hrozný, mám spálený celý zadek. Ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
0: Nejlepším z Čechů byl 83. Matias Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovenec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dana Vingegaarda pořád náskok 3 minuty a 36 sekund.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 na Benešovsku a nehody u Chebu a na Lounsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov stojí osobní auto. 36. kilometr vpravo u svodidel, místo je dobře označené. Průjezd omezují srážky aut se zvěří. Jedna na silnici 15 z mostu do Lovosic za Lipčevsí. Havarovalo tam osobní auto. Na silnici 21 z Mariánských Lázních do Chebu srazila dodávka zvěř. Nehoda je u vodní nádrže Jesenice před nájezdem na D6 do Karlových Varů. Na obou místech čekejte omezený průjezd. Na pražském okruhu východní části je ve směru z Černého na Barandovský most noční omezení. Uzavírka u sjezdu na Běchovice kilometry 62 až 63 zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo zpočátku, a to hlavně na západě, přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. To byly zprávy. A slovo má v nočním radiožurnálu Adam Zarda.
5: 2:06 ladíte noční radiožurnál a nyní vás nečeká žádná reportáž, ale soutěž. Dnes a po zbytek týdne tu pro vás mám právě vyšlou knihu od legendy kriminálního žánru Michaela Robothema. Jedná se o psychologický román Bílá vrána, který vypráví příběh dcery gangstra, která zamíří do služeb metropolitní londýnské policie. Jestli se bude řídit zákonem a nebo pravidly rodiny, tak to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď, vy, co jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Slovenští No Name byli v nočním radiožurnálu. A teď soutěž.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A pojďme tedy soutěžit. Hlavně musíme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se, Jirka, dobrý večer, nebo dobrý ráno.
0: Jirko, já vás zdravím. Asi slyším správně, že na cesty?
2: Ano, tak vracím se do Lanska.
0: A jak se jede bez problémů?
2: Jo, zatím jo, takže je to dobrý.
0: Tak to je fajn. Já pro vás budu mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Michael Robotham je australský spisovatel. To už jsme v naší soutěži rozkryli na počátku týdne. A dnešní otázka nás zavede právě do Austrálie. A budeme hledat město, kde žije Michael Robotham i se svojí rodinou. Jedná se o nejrozlehlejší město Austrálie, kde žije přes 4 miliony lidí. Leží na východním pobřeží této země. Je to i známá pláž Bondi a dominantou tohoto města je budova místní opery. Za A to může být Sydney, za B Melbourne, za C Perth. Je to samozřejmě Sydney, myslím, že opera v Sydney, ta je proslavená po celém světě. Takže gratuluji.
2: Přesně tak, dámský architekt.
0: Výborně, ano, správně to říkáte. To jméno si teď z hlavy tady nevzpomenu, abych to ještě doplnil, ale...
2: Já taky ne.
0: Tak to jsme dva. Každopádně díky moc a poprosím vás tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Vydržím.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase v nočním radiožurnálu. A to samozřejmě po druhé hodině.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt vymysleli sami lékárnice, teď jezdí do školek a mimo prázdniny i škol po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí. Nejmenší seznamují s bylinkami a bacily, starší s příbalovými informacemi nebo vývojem léčiv.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Jízda na kole, aby si nebyl nemocný, je zdravá?
2: Jo.
1: Jo, musíme mít hodně pohybu. Kdo sedí doma u počítače na mobilu a nehýbe se, nechodí na vzduch, tak potom je nemocný. Hele, a co takhle jako jíst lízátko? Prskat na sebe bacily. Jíst čokoládu.
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
4: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky?
5: Ne.
4: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
5: Jo, to znám.
4: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo. Takže umýváme si ruce právě před jídlem, po záchodě, když jsme byli u doktora, když jsme byli v dopravním prostředku.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak si děti zásady prevence naučí a zapamatují.
6: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
7: Super! Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
8: Takhle do ruky.
7: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
9: A že dokážeme dokýchnout 5 metrů daleko.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
10: Je to hezké, že si to můžou vyzkoušet děti jak myšlenkově, vizuálně, ale že si můžou i prakticky vyzkoušet modelováním, že tím si víc zapamatují tyhle ty věci, protože pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. A program přitom přizpůsobují věku dětí, popisuje lékárnice Kateřina Dillingerová.
11: První jsou bacily, to je pro mateřské školy a první a druhou třídu základní školy. Vlastně ukazujeme dětem, jak ty bacily vypadá na základě jakých obrázků. Říkáme jako co je důležité, aby ty bacily nechytly, jaká je prevence, jak proti ním bojovat. Děti si vlastně modelují bacily. Máme tam spoustu pokusů a na závěr se právě vytváří takový bylinkový čaj, který je proti nachlazení.
3: Starší děti se pak učí, jak rozlišit lék od doplňku stravy, jaké formy léků známe, anebo třeba jak vypadá recept. U středoškoláků už workshop otevírá i složitější témata. Například jak dlouhá cesta vede od objevení účinné látky až k hotovému léku, nebo jakou roli při výběru přípravků hraje reklama. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: 2:30. Lenka Pištěková má stručné zprávy.
1: Ukrajina má téměř celou novou vládu. S předchozím kabinetem skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády. Ve velkých městech lidé protestovali proti jeho odvolání. Na českých silnicích zemřelo za první letošní půlrok 31 motorkářů. Je to o 11 víc než ve stejném období loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Nejčastěji nezvládnou řízení. Často je ale přehlédnou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. Policie nejspíš znova neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zjistil to server i rozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschově. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení vzniklých škod. A středeční výpadek vlaků mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača způsobil had. Tělem propojil vedení s uzemněnou částí mostu a způsobil zkrat. Kvůli přerušenému provozu musely Slovenské dráhy zrušit 2 expresy, 2 rychlíky a 2 osobní vlaky mezi Bratislavou a Trnavou. Elektromontéři museli vyměnit asi 240 metrů trakčního vedení. Plas nepřežil.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Kojetín a nehoda na D8 u sjezdu na Děčín. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kojetín se pohybují lidé na vozovce a poblíž stojí vozidlo kilometr 249 na úrovni odpočívky Křenovice. Na dálnici D8 ve směru z Drážďan do Ústí nad Labem hlášená nehoda. Za sjezdem na Děčín kilometr 77,5. Opatrně na kamerách poblíž jsme viděli projíždět hasiče a policii. Na silnici 35 z Liberce do Turnova je hlášená zvěř na vozovce. 34. kilometr je to u sjezdu na Hodkovice nad Mohelkou. A na Opavskou silnici 465 z Kijovic do Těškovic narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v nepřehledném úseku, v zatáčkách a na místo vyjeli záchranáři opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ze začátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky a odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. To byly zprávy. A slova se v nočním radiožurnálu ujímá Adam Carda.
0: Těžba živce u Borovan na Českobudějovicku dostala v procesu EIA souhlasné stanovisko. Proti záměru ale dál protestují město i okolní obce. Obávají se dopravního zatížení a zničení cenné přírody. Podrobnosti už za chvilku v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Obnovení těžby živce u Borovan na Českobudějovicku dostalo od Jihočeského kraje zelenou. Záměr společnosti LB Minerals, proti kterému vznikla i petice, úspěšně prošel procesem posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Místní obyvatelé boj proti projektu přesto nevzdávají.
1: Na tom místě by se mělo těžit v budoucnu s tím, že ta samotná jáma těžební by měla být pod 5 hektarů.
2: Do bývalého lomu, kde se dřív těžil živec, jsem se přijela podívat s nezávislým starostou Borovan na Českobudějovicku Vítem Fialkou.
1: To území je nejkrásnější plocha v podstatě v blízkosti Borovan, kterou tu máme, a my bychom to místo ztratili a to by nás jako hodně mrzelo.
2: I přesto, že tento záměr dostal od krajského úřadu při posuzování vlivu na životní prostředí zelenou, Borovany budou proti němu bojovat dál.
1: My jsme žádali, aby jediná možnost dopravy byla kolem Borovan na obchvatu, který teda se připravuje, a ta tam není zanesena.
3: Jak nám písemně sdělilo mluvčí LB Minerals Michála Procházková, změnou zdroje základní suroviny pro výrobu keramiky nedojde k navýšení dopravy, ale jen ke změně jejího směrování. Společnost s budoucím využitím plánovaného obchvatu počítá.
2: Proti těžbě živce vznikla i petice. Tu zatím podepsalo víc než 3300 lidí. S předsedou petičního výboru Zdeňkem Struskou jsem se přesunula na příjezdovou silnici do Borovan a vidíme, že je tady už teď velký provoz.
4: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: No Doubt zazněli v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozorně u sjezdu na Velký Beranov. Na exitu 119 jsou mezi pruhy kusy pneumatiky. Projíždějící auta tam mohou brzdit, náhle vybočovat. Ještě jednou D1, 119. kilometr, směr Praha, překážky. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A noční radiožurnál pokračuje další reportáží. Víc než 20 lokalit na Frýdecko-Místecku má problém s nedostatečným mobilním signálem. To často komplikuje lidem práci. Operátoři slibují zlepšení situace, někde ale narážejí na odpor majitelů pozemků vhodných pro stavbu nových vysílačů.
3: Signál je na prd. T-Mobile vždycky mamka musí tady nahoru do toho kopce. Vodafone, ten se tu nechytal vůbec. Outučko se jakž takž chytá, ale že by to mělo být 100%, se taky říct nedá.
4: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Bydlí v osadě Rybí v Palkovicích. Právě tato část Palkovic je na seznamu takzvaných bílých míst, které mají operátoři dokrýt.
5: V tom Rybím to má na starosti Vodafone, zrovna tady tenhle ten signál. A mělo by to být během, podle harmonogramu, zhruba během 2 až 3 let vlastně dokryto tam.
4: Říká mi nezávislý místostarosta Palkovic David Kula. Nový vysílač by měl pomoci také sousedním Kozlovicím a části Hukvalt. Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýlantu nad Ostravicí v části Nová dědina, jak pokračuje starostka Helena Pešatová ze STAN.
6: Mám potvrzeno, že vlastně tam u Ondrášku na Nové dědině se signál výrazně zlepšil, to pokrytí, a není to jenom pro Frýdland, ale je to i pro část Ostravice.
4: Další vysílač operátoři plánují postavit v Pržně. Složitější situace je podle prezidenta Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metylovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
7: Kde se řešily lokality na Satině, pod Ostrou a Malenovice chatová oblast. Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
4: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc podle Jiřího Grunda komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lenka Pištěková.
3: Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky 2 děti. Americký prezident oznámil nová 25% cla na vybrané brazilské zboží. A fotbalový záložník Alex Král bude hrát v Kodani. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami a teploty nejčastěji do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Radiožurnálu týral manželku a taky nejméně 2 děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
4: Dne 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
3: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíce Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o 5leté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak ministerstvo plánuje v předvánočním období. Spojené státy plánují od příští středy uvalit 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie. Důvodem jsou podle Washingtonu nekalé obchodní praktiky. Podle agentury AP obvinila americká vláda brazilského prezidenta Lulu da Silvu například z laxního prosazování protikorupčních zákonů. Brazílie na krok Spojených států reagovala tím, že zavede vlastní odvetná cla. Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku se nově můžou vybrat ze 2 prohlídkových tras. Historickou památku totiž ode dneška provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několik měsíců trvajícího sporu obou stran.
5: Benediktini původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktini nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Fotbalista Alex Král podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dánský klub o tom informoval na svém webu. Délku kontraktu neuvedl. Český záložník se přesouvá do Kodaně po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín.
6: Hi, Alex Král here. Looking forward to see you guys in the Park Stadium.
7: Alex Král už na sociálních sítích poslal vzkaz svým novým fanouškům. Je to pro něj 6. zahraniční angažmá. V Kodani bude nastupovat pod trenérem Bo Svenssonem, který ho vedl v Unionu Berlín. V Bundeslize plnil Král v minulé sezóně roli náhradníka. V posledních letech hrál i za Espanyol, Schalke, West Ham nebo Spartak Moskva. Nově bude český reprezentant oblékat dres historicky nejúspěšnějšího týmu nejvyšší dánské soutěže. Kodaň oslavila ligový titul celkem 16krát. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 na Vysočině a neprůjezdná silnice 11 na Šumpersku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy i teď opatrně u sjezdů na Velký Beranov. U exitu nebo na exitu 119 jsou hlášené mezi pruhy kusy pneumatiky. Projíždějící auta mohou v místě vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov stojí osobní auto. 36. kilometr vpravo označené u auta bliká silničářská šipka. Na Šumpersku je nově neprůjezdná silnice 11 z Postřelmova do Červené vody. Uzavírka kvůli opravám vozovky je v Olšanech. Potrvá do půlnoci, osobním autem se dá objet přes Štíty a Horní Studénky. Těžká nákladní auta mají doporučenou trasu Zábřeh, Mohelnice, Moravská Třebová a Lunchcrown. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ze začátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. To byly zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Dnes je pátek, končí pracovní týden, máme 17. července a s vámi je teď noční radiožurnál 6 minut po 3. hodině. Jak může vypadat pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát co nejlepší start do života, ale nemají proto vhodné podmínky? Program OMAMA podporuje rodiče nejmenších dětí přímo v jejich domácím prostředí a díky nové spolupráci s nadací The Kellner Family Foundation se teď dostane do dalších regionů Česka. Podrobnosti uslyšíte v nočním radiožurnálu za malou chvíli.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.
9: I've been building a house.

0: První roky života dítěte jsou plné malých objevů, první slova nebo první otázky. Právě tehdy se také vytváří základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a také možnosti, aby své děti v tomto období mohly rozvíjet. Proto vznikl program OMAMA, který pomáhá rodičům se o jejich nejmenší děti co nejlépe postarat.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná OMAMA. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
3: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, vybušnost, agresivitu a u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta OMAMA se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
4: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co má vlastně dělat, ale do té doby, než paní OMAMA nás nenašla, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala i ona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cestavon.cz, která za projektem OMAMA v Česku stojí, často chtějí svým dětem dát to nejlepší, ale neví jak.
5: Oni vlastně jakoby sami neví, jak s tím dítětem pracovat, jak ho správně rozvíjet. Často se setkáváme s tím, že se v rodinách nachází různé stereotypy. Třeba jako, že dítě ve 3 měsících už může sedět, nebo že na dítě se nemusí mluvit.
1: Program OMAMA se z Moravskoslezského kraje rozšíří díky podpoře nadace The Kellner Family Foundation do Ústeckého a Karlovarského kraje. Věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Buškové je důležité podporovat děti ve vyloučených lokalitách už od raného věku, aby měly lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
6: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Argentina bude podruhé v řadě hrát finále mistrovství světa. Po výhře 2-1 nad Anglií se tým přesune do New Yorku, kde v neděli nastoupí proti Španělům. Hráči a většina fanoušků se z Atlanty přesune na sever letecky, ale někteří zvládnou těch 1400 kilometrů i po zemi. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji vypátral 7 argentinských nadšenců, kteří v obytném voze za svým týmem urazili už 10 000 kilometrů.
3: Hernán Romero, de la banda de New York.
4: Argentinec Hernán Romero žije už skoro 30 let v New Yorku a vlastní velký obytný vůz, a tak byl plán pro tento šampionát jasný. Vydat se po stopách Lionela Messiho a dalších fotbalistů z modrobílého národního týmu. Hernán pozval 6 kamarádů ze své původní vlasti a vydali se na cestu pěkně po Americku. Základní skupina byla snadná, stačilo přejet necelých 8 hodin mezi Kansas City a Dallasem. Potom už to začalo být dobrodružnější. Na první kolo vyřazovat fáze s Kapverdami to měli do Miami 2000 kilometrů, tedy 20 hodin cesty. Hernán říká, že je to zábavné a taky ekonomické, rozhodně levnější než cestovat letadlem a spát v hotelích. Uvnitř karavanu je 7 lůžek, koupelna se záchodem, sprcha, kuchyň a velmi se hodí taky klimatizace, ukazuje mi Hernán. Argentina totiž hrála v hodně parných oblastech, kromě Kansas City, Dallasu a Miami byli Hernán a jeho kamarádi taky dvakrát v Atlantě. Naposledy teď při semifinále s Anglií. Vítězství nad ní si argentinská parta, která si říká La Banda New York, obzvlášť vychutnala. Je to vždycky speciální zápas a velká rivalita, zdůrazňuje Hernán. Tenhle karavan je zároveň tak trochu taková pojízdná fotbalová svatyně s portréty hlavních idolů. Když pojedete na silnici těsně za ním, budete se do tváře dívat Diegu Maradonovi v nadživotní velikosti. A když vás předjede zleva, uvidíte tam se zlatým pohárem 3 hlavní hrdiny, kteří dotáhli Argentinu ke 3 dosavadním titulům mistra světa, tedy Kempese, Maradonu a Messi. Hernán říká, že výzdobu navrhoval a vyrobil sám, trvalo mu to prý rok. S Mariem Kempesem, střelcem vítězného finálového golu Argentiny na šampionátu 1978, se prý osobně zná a ukazuje mi i jeho podpis na karavanu. Největším idolem je pro něj ale Maradona, fotbalista z lidu, hvězda Hernánova mládí a velký bojovník, což Argentinci oceňují. Messi je pro Hernána až třetí v pořadí, i když i jeho velmi uznává. A právě od něj teď Argentinci nejen z newyorské bandy očekávají, že zařídí historicky první argentinskou obhajobu světového titulu. Na další vstupenky na zápasy už prý Hernán Romero a jeho kamarádi nemají peníze, takže na finále se zřejmě přímo na stadionu nepodívají. Ale i tak se Hernán raduje, že teď může zamířit s obytným vozem domů k New Yorku a těší se, jak tam oslaví nedělní triumf nad Španěli. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Brian Adams v nočním radiožurnálu a opět se hlásí mimořádně Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku velmi opatrně mezi Těšínem a sjezdem na Třinec a Žilinu. Kilometry 66 a 65 se pohybuje chodec. Projíždějící řidiči hlásí, že by mohl být pod vlivem alkoholu. D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Je přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěchová.
1: Vláda nebude ani přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Ceny pohonných hmot bude ministerstvo financí regulovat jenom do konce tohoto týdne. Přestane platit i snížená spotřební daň na naftu. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboly, která se z provincie Ituri šíří od poloviny května. Úřady v Kongu evidují přes 2000 nemocných, z toho víc než 750 lidí chorobu nepřežilo. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí do dnešního večera pro Polabí, jih Moravy a také Ostravsko. Lidé se mají držet ve stínu, dodržovat pitný režim a vyhýbat se v horku zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav také očekává, že dnes odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. A rychlovlak ICE německých drah o víkendu udělal neplánovanou zastávku, protože došel toaletní papír. Podle stanice NDR vlak vedoucí nechal vlak zastavit na okraji Hamburku a doběhl do blízkého supermarketu. Informaci potvrdil i národní železniční dopravce Deutsche Bahn. Podle něj situace nastala kvůli krátkodobému výpadku personálu, kdy nikdo zásoby papíru nepřekontroloval. Dráhy slíbily, že budou zásoby hygienických potřeb častěji namátkově prověřovat. Sport. Fotbalista Lukáš Vodlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. Ofenzivní záložník a dvojnásobný mistr ligy podepsal s klubem z Uherského Hradiště 3letou smlouvu. Vodlický v nejvyšší české soutěži dosud nastoupil do 12 utkání, ve kterých dal 2 góly.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 na Vysočině a nehoda na Opavsku. Nejprve dobrá zpráva z dálnice D48 z Českého Těšína do Frýdku Místků. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem. Pohyboval se mezi Těšínem a sjezdem na Třinec a Žilinu, 65. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou hlášeny překážky pneumatiky. Na exitu 119 Velký Beranov a také za sjezdem na Jihlavu, 110. kilometru v jízdním pruhu. Na Opavsku silnici 465 z Kijovic do Těškovic narazilo osobní auto do stromu. Nehoda se zásahem záchranářů je v nepřehledném úseku v jedné ze zatáček. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno se lokálně můžou tvořit mlhy, přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou být přeháňky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 stupně. To byly zprávy. Začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Vinohradskou 12 já poslouchám od covidu.
5: Poslouchám, když umývám koupelnu.
6: Iderně a srozumitelně vysvětlený složitý téma.
7: Pro mě je to vlastně jediný zdroj informací z okolního světa.
8: Vinohradská 12 má už 100 milionů stažení.
9: Poslouchám hlavně, když jedu do práce.
10: Jak má sekund auta, tak to pouštím.
11: Si to prostě pustíme na ke snídaní.
12: Vinohradská 12 fakt skvělá.
13: Je úžasný zdroj.
14: Děláte super práci a určitě v tom pokračujte.
8: Tenhle podcast píše velký příběh díky všem, kteří se stali jeho součástí. Upozorňuji, že v následující epizodě se objevují popisy násilných trestných činů. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Česká justice od letoška začala evidovat femicidy. Co pod tento pojem všechno spadá? K čemu takové statistiky jsou? A jak pomáhat ženám, které se stanou oběťmi násilných trestných činů? Probereme to s Klárou Filipovou z datové redakce Českého rozhlasu. Dnes je pátek, 17. července. Ahoj Kláro, zdravíme tě do Ostravy, díky, že jsi našla chvíli na Vinohradskou 12.
11: Ahoj Matěj, moc děkuji za pozvání.
8: Tak, femicida od letošního roku získala nově svou vlastní kolonku v justičních statistikách. To je důležitá informace, potvrdilo ti to Ministerstvo spravedlnosti.
15: Nově systematicky sledujeme údaje o obětech trestných činů napříč vybranými skutkovými podstatami, včetně pohlaví oběti, vztahu oběť-pachatel a indikace domácího násilí. Součástí této evidence je rovněž samostatně sledovaný ukazatel femicidy.
16: Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti.
8: Chápu správně tedy, že doteď se o násilných trestných činech na ženách žádná data neevidovala?
11: To nemůžeme říct. Samozřejmě jak policie, tak i justice sbírají celou řadu informací. To, co unikalo z těch justičních statistik, je nějaký kontext toho partnerského či domácího násilí. Ten nový systém, který Ministerstvo spravedlnosti zavedlo, se inspiroval metodikou OSN i Evropského institutu pro genderovou rovnost. U vybraných trestných činů tak nově soudy sledují vztah oběti a toho pachatele, tedy jestli šlo o partnery, expartnery a tak podobně. Také přibyla kolonka domácího násilí, tedy jestli v tom vztahu se násilí objevovalo předtím, než došlo k tomu závažnému trestnému činu. A co je teda ta největší novinka, je, že se tam objevuje i indikace takzvané femicidy, tedy vraždy ženy. To neznamená, že by soudci teďka museli nějak jinak řešit znalecké posudky, jinak řešit svědectví nebo nějak jinak rozhodovat.
3: Prostě se to nově eviduje.
11: Jenom se to nově zpětně eviduje. Tudíž budeme schopni lépe sbírat ta data a lépe sledovat, jak se tyto činy, to násilí vyvíjí v čase.
8: Tyhle ty změny znamenají něco pro policii?
11: Pro policii jako takovou to nic neznamená. Policie eviduje svoje vlastní statistiky kriminality a vlastně je to od sebe do velké míry oddělené. Je to jedna z těch kritik, která často zaznívala od expertů i z té mezinárodní úrovně, že ve chvíli, kdy my nesledujeme ty činy v nějakém kontextu a ten kontext u toho partnerského násilí je prostě klíčový, tak nejsme schopni vytvářet prostě funkční manuály nebo funkční postupy jak pro policii, tak pro neziskový prostor nebo třeba pro ty soudy.
8: Dobře, takže teď v těch statistikách, justičních statistikách prostě nově bude ten kontext, ten vztahový kontext.
11: Přesně
8: ta oběť měla vztah s tím takový a takový, pojďme s tím něco dělat, protože ta data nám ukazují to a to.
11: Přesně tak.
8: Ty jsi zmiňovala, že femicida je vražda ženy, ale spadá pod to i jiný typ násilí, nebo femicida je vždycky jenom vražda?
11: Femicida nemusí být vždycky jenom vražda, ačkoliv Světová zdravotnická organizace ji definuje jako úmyslnou vraždu ženy, a to kvůli jejímu pohlaví. V širším slova smyslu může jít dokonce o každé zabití ženy či dívky. Ale my jsme dělali svoji vlastní statistiku, protože jak jsme zmínili, tak justice do této doby vlastně femicidy nesledovala vůbec. Takže s kolegou Janem Cibulkou jsme se rozhodli zvolit nějakou vlastní metodiku a zjistit, kolik těch trestných činů by šlo označit jako femicidy. A my jsme do toho počítali i těžké ublížení na zdraví, protože vlastně rozdíl mezi dokonanou vraždou a těžkým ublížením na zdraví dost často může být jenom shoda náhod nebo to, že zasáhl někdo z okolí. Takže v našich číslech, v těch rozsudcích, které jsme analyzovali, máme i těžké ublížení na zdraví.
8: Takže ale dohromady, když to shrneš, tak je to genderově podmíněné teda násilí, které končí teda mnohdy vraždou.
11: Přesně tak. Můžeme prostě říct, že se jedná o závažnou trestnou činnost na ženách.
8: Mm-hmm. No a když jste to teda počítali, tak kolik vám to tak vyšlo, že se ročně stane femicid v Česku?
11: My jsme zvolili systém, který nám přišel nejlogičtější a který se do určitý míry inspiroval i tím, co už dělali jiné instituce. Vlastně k vytipování těch jednotlivých případů jsme se podívali právě na statistické listy trestní, se to jmenuje. Je to prostě justiční databáze, kdy Ministerstvo spravedlnosti pravidelně zveřejňuje tyto informace. Potom jsme obeslali všechny soudy, kterých se to týkalo, a zažádali jsme je o rozsudky z let 2017 až 2021. Tenhle projekt, který jsme až teďka dokončili, se totiž táhne už několik let. A na základě svobodného přístupu k informacím jsme od těch soudů získali na 100 rozsudků. My jsme se rozhodli, že ze všech těch rozsudků vyselektujeme ještě užší část, a tedy jenom část, kde můžeme identifikovat, jestli tam byl nějaký vztah mezi obětí a pachatelem a jestli k tomu předcházelo nějaké domácí násilí. Z toho nám vyšlo 66 rozsudků, kde jsme byli schopni toto všechno popsat a identifikovat.
8: 66 za 4 roky. Jak k těm případům vůbec docházelo? Jaká byla motivace těch pachatelů jako takových? Kdo byli ty pachatelé? Pojďme to rozebrat.
11: Nejznámější mediální případ v posledních letech z České republiky byl případ z Bohumína z roku 2020, kdy pachatel neunesl, že se od něj odstěhovala manželka a podpálil byt, ve kterém zrovna probíhala rodinná oslava. Ten byt byl v panelovém domě ve Vysokém Patře. Zemřelo tam celkem 11 lidí. Tehdy se jednalo o extrémní případ femicidy, co se týká jakoby počtu obětí. A tenhle případ vlastně dobře ilustruje to, že ty násilné trestné činy nemusí často dopadat jenom na tu samotnou partnerku, ale i na její okolí. Kromě vlastně těch fyzických útoků, soudy často popisovaly i doprovodné psychické násilí. Často vulgární nadávky, ponižování. Typické jsou také záplavy nevyžádaných zpráv, které mají nějaký jako silný emoční kontext. Také se tam objevoval stalking, buď doma nebo na pracovišti. A také se zpětně dalo vysledovat, že se tam objevovala i snaha těch pachatelů tu oběť izolovat od jejich blízkých. To je vlastně jeden z těch základních poznávacích znaků domácího a partnerského násilí.
17: Takže i nějaký projev dominance nebo moci nebo nadvlády vlastně nad tím druhým člověkem, kterému pak způsobuješ tu bolest.
11: Přesně tak. Ono je důležité podotknout, že u toho partnerského domácího násilí je vlastně nějaká ta mocenská hra tím důvodem, proč se to vlastně děje, ta převaha. Typickými motivy jsou žárlivost, a to jak buď v probíhajícím vztahu nebo v tom ukončeném, a nějaké jako partnerské nezhody. Co nám z toho vyšlo jednoznačně je, že nejkritičtějším obdobím, kdy může docházet k téhle násilné, trestné, fakt závažné činnosti, jsou rozchody.
18: To buď ve chvíli, kdy ta oběť řekne, že chce odejít, nebo ten partner zjistí, že to plánuje, nebo po rozchodu.
11: To nám vlastně potvrdila i bývalá předsedkyně vládního výboru pro prevenci domácího násilí Branislava Marvánová-Vargová, která upozorňuje, že to násilí probíhá prostě v cykle.
18: Typicky to začíná psychickým násilím, vyvoláváním pocitů viny, nějakou manipulací.
11: Kdy se střídají fáze nějakého narůstání napětí a násilí a pak klidové fáze, které zase často bývají ty romantické, bývají to ta velká gesta, ta snaha jako tu oběť zase přitáhnout k sobě.
17: Že to je sinusoida potom taková, jo?
11: Jo, ona sama vlastně zmiňuje, že z hlediska toho rizika vážného zranění nebo zabití je právě ten rozchod to nejnebezpečnější období.
18: Plus profil toho agresora, kontrola, majetnictví, tohle je jako nejvíc.
11: Ona to popisuje ze své vlastní zkušenosti, protože zároveň působí v neziskové organizaci ROSA.
18: To je třeba jedna z otázek, na kterou my se ptáme všech klientek. Jestli třeba mám z toho partnera strach a mám strach i z toho, že by mě dokázal zabít.
11: A upozorňuje, a to mi vlastně přišlo zajímavé, ani já sama jsem si to dlouho neuvědomovala, že vlastně ty dobře míněné rady okolí, tak se prostě seber a běž od něj, můžou být velmi nebezpečné. Protože pokud nemáte vymyšlené nějaké bezpečnostní systémy, nějaké bezpečnostní plány a pokud nikdo neví o tom, co se vám jakoby doma děje, tak právě tahle chvíle je z hlediska rizika smrti nebo vážného následku fakt nebezpečná.
17: Hmm. Jenom na dovysvětlení, ty jsi zmiňovala tu ROSU, ROSA Centrum, tak to je neziskovka, která, pokud se nemýlím, poskytuje pomoc ženám, obětem domácího násilí a je tam i krizová intervence a tak dále. Jinak, když mluvíš o rozchodech a podobně, tak tam se teda automaticky předpokládá, že jde o násilnou trestnou činnost teda v tom partnerském vztahu nebo partnerském vztahu, který končí. To znamená, femicidy skutečně jako výlučně páchají blízcí těch lidí?
11: Ze statistik prostě vychází, že ačkoliv oběťmi vražd obecně jsou častěji muži, tak ve chvíli, kdy se jedná o ženy, tak tam je prostě ta provázanost s tou rodinou nebo s tím partnerstvím. Mm-hmm. Zatímco muži často nebo zpravidla jsou zabiti nějakým jiným mužem či svým kamarádem, u žen je právě nejnebezpečnější ten intimní vztah. Já si teďka tedy dovolím citovat z těch anonymizovaných soudních rozsudků, jenom bych chtěla varovat posluchače, že některé ty věci jsou doopravdy brutální, tak ať zváží, jestli nechcou tuhle pasáž přeskočit. Já jsem vybrala tři, které mě osobně velmi zasáhly a které vlastně ukazují, že ačkoliv neskončily smrtí jako takovou, tak měly vážné následky i průběh.
19: Případ číslo 1.
11: První případ byl o ženě, která byla u sebe doma a nejdříve si všimla, že jí na okně na parapetu chybí květináč. Z toho okna vyhlédla a všimla si, že pod oknem má okenní síť a na zemi leží i dlažební kostka. V tu chvíli se ona snažila dovolat na policii, měla kontakt na nějakého vyšetřovatele, ale zrovna to tam nikdo nebral, protože už byla ve fázi, kdy se svým partnerem řešila rozchod a řešila také stupňující se nějaké násilí. Každopádně, když se nedovolala na policii, tak si řekla, že to zkusí zase za chvilku. Když se pohybovala ve svém bytě, tak vlastně spoza dveří v jednu chvíli na ní vyskočil její bývalý partner a s křikem ji povalil na zem. Tu ženu začal škrtit a bodal ji nářadím do krku a později i do hrudi. V jednu chvíli pak vlastně přestal, šel se posadit do kuchyně a zavolal sám záchranku pro tu svoji partnerku. Z toho rozsudku šlo vyčíst, že se do bytu dostal po žebříku, protože dobře znal samozřejmě to prostředí, oni tam spolu několik let žili a potom u soudu vypověděl, že vlastně jako netušil, že něco takového své bývalé partnerce chce udělat a že udělá, protože jí zná mnoho let a miluje jí. Ta žena přežila naštěstí, ale s vážnými následky.
19: Případ číslo 2.
11: Druhý příklad mě zasáhl a přijde mi hrozivý vlastně tím, že nešel odhalit až do té chvíle, dokud nenastal, kdy muž s cílem pomstit se své bývalé partnerce ve chvíli, kdy měli nějaké spory ohledně výchovy a péče o jejich společné dítě, tak v noci přišel k jejímu bydlišti a v osobním autě jí přeřízl brzdovou hadičku. Je nutné podotknout, že ten člověk měl vzdělání na to, aby přesně věděl, co tohle může způsobit. U soudu potom uvedl, že vlastně nikomu nechtěl ublížit, ale po dotazech soudkyně přiznal a potvrdil, že si je vědom toho, že ta žena auto využívá pravidelně na cestu do práce a že v tom voze ještě navíc pravidelně vozí jejich společné dítě do školky a na nějaké pochůzky. Tenhle příběh mě prostě zasáhl zejména tím, že se nejednalo přímo o útok na tu ženu a nejednalo se o nějakou osobní konfrontaci, jednalo se o promyšlený, skrytý útok, který nastal v noci. I tato žena přežila v autě, do kterého nasedla, tak syna neměla, dojela do práce, ale s velkým štěstím, jak konstatoval samotný soud.
19: Případ číslo 3.
11: Třetí příklad, to bylo napadení partnerky v pátém měsíci těhotenství, kdy její partner začal bít pěstmi do těla, včetně břicha. Způsobil jí vážná vnitřní poranění a žena skončila vlastně v akutním ohrožení života. Soud i znalci konstatovali, že jenom s nějakou shodou šťastných okolností nedošlo k přerušení těhotenství. Tady ten pachatel byl v minulosti opakovaně trestán, a to právě i za nebezpečné vyhrožování a opakované porušování domovní svobody. To, že ženu fyzicky napadal, prokazují také policejní spisy, jeho chování se opakovaně projednávalo také na přestupkové komisi. Takže tady můžeme vidět, že vlastně řadě těch činů se dá předcházet ve chvíli, kdy je k dispozici ten samotný kontext a někdo na to nahlíží v celé té šíři těch jednotlivých skutků, které se odehrávají a je schopný je dát do řady za sebou a říct ano, toto je nebezpečné chování, které může dopadnout fakt tragicky.
17: Ty jsi zmiňovala taky, že jste narazili na to, že tam jsou následky, pokud teda žena přežije ten útok psychického rázu. To znamená, jsou i velmi závažné, že odchází třeba, pokud to přežije tu násilnou trestnou činnost, tak odchází z té události třeba s traumatickou stresovou poruchou a podobně?
11: Ano, i to se z těch rozsudků dalo vlastně vyčíst nějakou obsahovou analýzou. Často se tam právě zmiňuje nějaké to PTSD, ta posttraumatická stresová porucha. Často jsou tam zmiňované deprese, úzkosti a tak. My vlastně v tom článku jsme se to pokusili analyzovat, tam je jenom problém v tom, že každý soud si to vlastně kóduje a klíčuje nějak sám. Takže nejčastěji se objevovaly pojmy jako psychická újma a útrapy, které, když jsme se zpátky koukali do těch rozsudků, tak vykazovaly nějaké znaky jako dlouhodobých duševních potíží. Objevovalo se to PTSD, trauma, syndrom týrané osoby, také strachy, obavy, noční můry a tak. Takže je důležité jako podotknout, že když se podaří oběti vyváznout, třeba s nějakým fyzickým následkem, tak vlastně ta psychická újma je tam skoro ve většině případů.
17: Kláro, v Itálii loni na podzim schválili zavedení femicidy jako samostatného trestného činu. V Česku se nic takového nechystá, teď teda po tom pokroku v justičních statistikách.
11: I na to jsme se dotazovali rezortu spravedlnosti. Ministerstvo nám odpovědělo, že doopravdy nic takového nechystá. Ti se zatím spokojili s tím, že jsou schopni to sledovat vlastně v těch statistikách. Ministerstvo svůj postoj zdůvodňuje tím, že vlastně i tahle specifická trestná činnost se dá postihnout.
15: Vražda spáchaná z diskriminační pohnutky, včetně výslovně zmíněného pohlaví, je totiž zakotvena jako kvalifikovaná skutková podstata v rámci trestného činu vraždy. Obdobně lze postihnout i úmyslné těžké ublížení na zdraví spáchané z téže pohnutky.
17: Ty Ty jsi zmiňovala, že některým těm případům se skutečně dá nějak účinně předcházet. Dělá Česko proto teda v tuhletu chvíli dost?
11: Těm femicidám a vážnému násilí v těch vztazích předcházet jednoznačně lze. Jestli Česko proto dělá dost, tak podle expertů je bohužel odpověď jasná, a to je to, že nedělá. Aby ženy mohly odcházet od těch násilných partnerů, tak potřebují zejména mít kam jít. V Česku panuje bytová krize a zároveň chybí i azylové domy, které by se specializovaly na oběti domácího násilí. Ty azylové domy, které se zabývají oběťmi domácího násilí, jsou specifické v tom, že umí pracovat s traumatizovanými lidmi, umí poskytnout psychologickou pomoc a umí poskytnout i nějakou právní pomoc. A mimo jiné umí například také té oběti nastavovat podmínky, jak bezpečně z toho vztahu odejít. Řeší s ní šetření peněz, řeší s ní to náhradní bydlení, řeší s ní scénáře, které by mohly nastat, pokud by se ten partner dozvěděl, že ho chce žena s dítětem například opustit, a co v tu chvíli dělat. Nastavují se fakt bezpečnostní plány. A my jsme zjistili, že v Česku těchto azylových domů nebo těch lůžek v těchto azylových domech chybí na 3000. Další věc, která by vlastně mohla celé situaci pomoct, je, kdyby policie, a to říkají tady odborníci, pečlivěji nebo častěji přistupovala k možnosti vykázání. Ve chvíli, kdy totiž dojde k nějakému fyzickému napadnutí a je zavolaná policie, tak ta má v ruce nástroj, který se jmenuje právě vykázání, a může toho násilného člověka z domu vykázat na 2 týdny a zabavit mu třeba zbraň. Zdá se to, že to vlastně není moc účinná záležitost, ale ve výsledku je, protože ta oběť sama se automaticky takhle dostane do systému té pomoci, je kontaktováno intervenční centrum, které se oběti ozve a nabízí své služby, a zároveň jsou to 2 týdny, kdy ta oběť si může oddechnout, protože žít prostě v nějakém náročném prostředí je vysilující a může začít přemýšlet o tom, jak naložit dál se svým životem.
17: Chápu tedy ale správně, že ty obavy expertů, a je to moje poslední otázka, jsou i z toho důvodu, že možná těch femicid přibývá, nebo je tu potenciál, že se jich může do budoucna dít víc a víc?
11: Těch femicid jako takových přibývá po celém světě a podle odhadů OSN bylo třeba v roce 2024 zabito 50 tisíc žen rukou partnera nebo příbuzného. Kdybych to měla převést do něčeho pochopitelnějšího nebo uchopitelnějšího, tak je to zhruba 1 žena zavražděná každých 10 minut. Měli jsme náznaky a informace o tom, že během covidu se ta situace velmi vyostřila, protože lidé neměli kam odejít. Byly uzávěry, byly zákazy pohybu vlastně na ulici a lidi spolu trávili spoustu času v uzavřených prostorách. A my právě nevíme, jak si Česká republika stojí sama o sobě nebo v tom mezinárodním srovnání, protože přístupy jednotlivých států ve sběru těch dat se také liší. Ale právě díky tomu, že Česká republika přistoupila aspoň k zavedení pojmu femicida do těch statistických výkazů nějakým způsobem, tak máme naději, že získáme funkčnější informace o tom, co se u nás v tomhle odvětví reálně děje, a že budeme schopni potom lépe nastavovat ty systémy pomoci obětem.
17: Tak Kláro, moc krát děkuju, že jsme, respektive, že vy jste to s kolegy zanalyzovali a že si ty mohla ve Vinohradské 12 tu práci představit a promluvit o femicidách.
11: Ještě jednou moc děkuji za pozvání a za zájem o tohle téma.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Klára Filipová z naší datové redakce. Mluvili jsme spolu o femicidách, které teď byly součástí jejího většího novinářského materiálu, který Klára publikovala na serveru iRozhlas.cz. Jedná se o 5dílnou sérii, která vznikla ve spolupráci datových novinářů Českého rozhlasu a vědkyň ze Sociologického ústavu a Karlovy univerzity. Společným cílem bylo identifikovat bariéry v systému pomoci obětem domácího násilí. V souvislosti s tímto nelehkým tématem násilných trestných činů a vůbec násilí páchaného na ženách je důležité připomenout vám, kteří nás posloucháte a třeba se sami nacházíte ve složité životní situaci nebo se necítíte dobře, že byste se rozhodně neměli obávat obrátit na některou z krizových linek. Námi zmiňovaná ROSA má číslo 116 016 nebo třeba organizace PROFEM, ta má číslo 608 32 277. A ještě jedna věc na úplný závěr, aktuální
8: aktuální zjištění kolegů z investigativy Radiožurnálu, které souvisí s tím, o čem Klára mluvila na konci našeho povídání, totiž, že policie může při podezření na domácí násilí odebírat zbraně nebo vykázat konkrétního člověka z jeho domu, tak to se přesně stalo teď v případě poslance SPD Jaroslava Foldyny, který je podezřelý z domácího násilí. On tvrdí, že je nevinný a policie ten případ teď prověřuje. Naslyšenou v pondělí.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Lenka Pištěková dodá zpravodajský souhrn.
1: Zadržení Čecha v Číně podle ministra Macinky nesouvisí s případem čínského občana zatčeného v Česku. Kvůli pádu mostu v italském Janově z roku 2018 půjde ředitel firmy na 12 let do vězení. Fotbalisté pražské Sparty prohráli s polskou Jagiellonií Bělostok v přípravě na novou sezónu šance ligy. Dnes bude oblačno, polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
3: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nějak nesouvisí.
1: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu. Šéf společnosti Autostrada per l'Italia Giovanni Cantalucci dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Do vězení poslal i vysoce postavené úředníky italského ministerstva dopravy. Při neštěstí se v roce 2018 propadlo 50 metrů dlouhá část mostu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. V letošním prvním čtvrtletí porušili zákon víc než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla informování o možnostech reklamace. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se ovšem většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Lidé by si podle Vetyšky měli dát pozor hlavně na e-shopy, se kterými nemají vlastní zkušenost.
4: Já vždy doporučuji nakupovat u českých prověřených obchodů, pak když už někdo z nějakého důvodu chce nakupovat třeba u nějakého zahraničního, třeba čínského obchodu, tak mu doporučuji, aby zaprvé neplatil předem a pak když je toto není možné, tak aby nakupoval třeba opravdu jenom to levné zboží, což se prakticky děje.
1: Česká obchodní inspekce varuje taky před problémovým prodejem na internetových tržištích nebo na sociálních sítích. Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice s projektem kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové remizovali v generálce na druhé předkolo Evropské ligy 3-3 s Charkovem. Votroci nezvládli první poločas, po kterém prohrávali o 2 góly. Utkání se jim ale podařilo otočit. V 72. minutě pak ukrajinský soupeř vyrovnal. Zatímco s druhým dějstvím zápasu byl Králové hradecký trenér David Hořeč spokojený, s úvodem ne.
5: Tam nám chybělo všechno, pohyb, hráli jsme prostě bez agresivity, bez intenzity, pomalý na míči, prostě tam bohužel jsme pak ještě soupeři darovali druhý gól, tam z naší strany opravdu ta hra dobrá nebyla.
1: A fotbalisté Sparty prohráli 0-1 s polskou Jagiellonií Bělostok. Za letenský klub poprvé od návratu z mistrovství světa nastoupil obránce Jaroslav Zelený a záložník Hugo Sochůrek. Další český reprezentant Jan Kuchta do hry ještě nezasáhl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Noční omezení na pražském okruhu a uzavírka v Jihlavě. Dálnice teď volné, plynule projedete i po pražském okruhu východní části ve směru z Černého na Barandovský most mezi kilometry 62 až 62,5. Před sjezdem na Běchovice v noci opravují most, mají zavřený pravý jízdní pruh. V Praze mají být ještě hodinu zavřené některé tunely. Zkoušky požární bezpečnosti zavřely v obou směrech Letenský tunel a údržba část komplexu Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. A v Jihlavě u autobusového nádraží je nová uzavírka kvůli opravám povrchu vozovky. Neprůjezdné jsou Fricova a Tyršova ulice. Omezení potrvá ještě 9 dnů, objíždí se po ulici Tolstého. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno, polojasno, přechodně i zataženo. Ze začátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. To byly zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Necelých 6 minut po 4. hodině přeji příjemné probuzení. Vstáváte do pátku 17. července, víkend už je za dveřmi, tak věřím, že se hned vstává s lepší náladou. A s přídavnými nádržemi překoná vzdálenost přes 8000 kilometrů. To je třeba jako z Prahy do Bangkoku. Česká armáda převzala od brazilské společnosti Embraer první ze dvou dopravních letounů. Řekneme si o něm víc už za moment.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Tankování za letu, hašení požárů nebo přesun zraněných na velké vzdálenosti. Nové schopnosti získává česká armáda s letounem C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. První ze dvou strojů už vojáci převzali, za oba Česko zaplatilo přes 11 miliard korun.
1: Embraer dosedl na vojenské letiště v pražských Kbelích. Ovládá ho čtyřčlenná posádka. Dva piloti a dva palubní technici. Jedním z nich je Daniel Judák.
2: Teď se nacházíme v letadle C-390 v nákladovém prostoru.
1: Ten je přes 18 metrů dlouhý a téměř 4 metry široký. Teď jsou po stranách umístěné lavice. Takto letoun přepraví 630 lidí. Pokud se ale přidají sedadla doprostřed, může jich být až 80, říká Judák.
2: Prostor je určen pro převoz lidí, materiálu, lehátek, lůžek, pitiuček, to jsou v podstatě nějaká lehátka pro raněné a podobně.
1: Novou schopností, kterou stroj armádě České republiky poskytuje, je hašení z letounu. To doposud zajišťovali pouze vrtulníky. Embraer pojme až 12 000 litrů vody. Hašení ale náročné a posádka se ho bude teprve učit, říká Judák.
2: Je to v podstatě takový velký válec nebo nádrž. Ta se nasune, tady jsou takový rolny, nasune se to na tu podlahu. Tamhle z těch bočních levých dveří se vysune tryska. No a v podstatě před tlakem se potom vypouští tou tryskou na nějaký ten požár.
1: Letoun taky dokáže tankovat za letu. C-390 bude armáda využívat třeba pro přesun těžké techniky. Unese až 26 tun nákladu, pokračuje velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: Doposud jsme měli pouze transportní letouny CASA, které mají podstatně kratší dolet a poloviční rychlost, to znamená na větší vzdálenosti. Do Ameriky, do Asie, do Afriky jsme buď to nelétali, nebo velmi komplikovaně.
1: Výcvik potrvá ještě několik měsíců. První jednoduché logistické lety zvládnou posádky v příštím roce. Složitější, jako je hašení, až před rokem 2030, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
4: Tímto letounem nekončí modernizace. Naopak.
1: Původně mělo letouny Česko převzít už v roce 2025. První získalo teď. Další zpoždění ministr obrany Jaromír Zuna za SPD odmítá.
5: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
1: Druhý letoun dodá brazilská společnost Embraer do Česka na konci roku 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Miroslav Žbirka v nočním radiožurnálu. A Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu znovu prohlásil americké volby v roce 2020 za zmanipulované a ukradené. Důkaz o sfalšovaných hlasech ale nepředložil. Odvolával se na čerstvě odtajněné dokumenty tajných služeb. Ty jeho tvrzení nepotvrzují, v klíčových bodech dokonce říkají opak. Tři velké americké televize odmítly projev vysílat živě. Proč? To už probereme s americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou, kterou tímto vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Trumpův tým projev avizoval tři dny předem jako zcela zásadní. Dodal slibovanou velkou zprávu?
1: Nedodal. A aspoň teda ne takovou, jako sliboval. Jediné skutečně nové číslo zaznělo od ministerstva vnitřní bezpečnosti. Tam říká, že v seznamech voličů má být 278 tisíc lidí, kteří ve skutečnosti nejsou občané Spojených států a tady nemají právo volit. Jenže ten program, ze kterého tento údaj pochází, ta čísla prokazatelně nadsazuje a kolikrát jako cizince označí i naturalizovat občané a ti už právo volit mají. Nejostřeji prezident zamířil na Čínu, ostatně poslechněme si ho.
2: US spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020.
1: Donald Trump tady tvrdí, že Čína napadla volby v roce 2020, tedy ty volby, ve kterých prohrál s Joem Bidenem, a že tehdy získala data o více než 200 milionech amerických voličů. Ty odtajněné dokumenty ale říkají něco opatrnějšího, že Čína zásah do voleb zvažovala, ale upustila od něj, aby se nerozházala vztahy s Washingtonem.
0: Bílý dům zveřejnil odtajněné dokumenty. Co v nich tady přesně je?
1: Jsou to stovky stran. Podle rozboru amerických médií jsou tam většinou informace, které už jsou roky známé. Nic v nich nepodporuje tvrzení, že by výsledky voleb změnilo zahraniční měšování nebo nějaký podvod. Zpráva z roku 2020 sice říká, že čtyři cizí mocnosti se dokážou dostat k americkým volebním datům, ale sama ta zpráva dodává, že ty americké volby jsou tak centralizované, protože se konají v každém z těch 50 států, že manipulace v rozsahu, který by dokázal změnit jejich výsledek, je prakticky nemožná.
0: A teď pojďme k tématu, které už jsme trochu nakousli na začátku. Některé americké stanice nevysílaly prezidentův projev v přímém přenosu, ale až později. Proč tomu tak bylo?
1: Byly to televize ABC, NBC a také CNN. Oni se báli na základě, takhle to řekli jejich představitelé, že na základě předchozích zkušeností s prezidentem a jeho proslovy měli obavy z nepodložených tvrzení, nejen o zmanipulovaných volbách i dalších tématech, kterých se prezident podle nich dopouští a proto ten projev nezařadili živě. U prezidentského projevu to k národu to není běžné, je to, až by se dalo říct, bezprecedentní, ale prezident zároveň nemá nějaké právo na vysílací čas automaticky. Stanice řešily dilema, jestli mají přerušovat prezidenta, kontrolovat jeho prohlášení v přímém přenosu, nebo jestli mají potom uvádět kontext až po projevu. No a roli samozřejmě hrály i peníze a právníci. Fox News, ta projev prezidenta odvysílala v přímém přenosu, tak ta před lety zaplatila skoro 800 milionů dolarů za to, že šířila konspirace o hlasovacích přístrojích volebních, takže se to ty stávající televizní stanice se takového dopadu bály.
0: Tolik tedy informace k nočnímu projevu z Bílého domu, k nočnímu projevu Donalda Trumpa. Byla tu Jana Cíglerová. Díky moc za veškeré informace a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Lenka Pištěchová.
1: Ukrajina má téměř celou novou vládu. Premiérem se stal Serhij Korecký. S předchozí vládou premiérky Julie Sviridenkové skončil i oblíbený ministr obrany Michajlo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády.

0: Ve velkých městech lidé včera protestovali proti jeho odvolání. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Podle policistů už další nebezpečí nehrozí. Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé plochy hoří v kanadském Ontáriu a americkém Minnesotě a halí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Chicago, Detroit a New York se dokonce podle serveru IQ Air aktuálně střídají na špici míst s nejhorší kvalitou vzduchu na světě. A záchranáři z Česka, Polska a Slovenska od včerejška společně trénují v koutech nad Desnou na Šumpersku. Během prvního dne procvičovali třeba zásah u zraněných s masivním krvácením. Dnes je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Sport. Basketbalistky USK Praha čeká na podzim ve skupině Evropské ligy polský Lublin a francouzský Bourges. Rozhodl o tom los. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v Evropské lize budou hrát KP a Žabiny Brno. Hráčky KP čeká v semifinále kvalifikace francouzské Carolo. Žabiny se utkají s Červenou zvezdou Bělehrad.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D5 u Nýřan a neprůjezdná silnice 11 na Šumpersku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Nýřany zůstává zavřená krajnice. Kilometr 94,5 je to místo, kde včera v podvečer schořela dodávka. Na silnici 432 z Kyjova do Milotic se objíždí odstavený traktor. Stojí kousek za letištěm, blokuje krajnici. Ještě připomenutí nové uzavírky na Šumpersku. Neprůjezdná je silnice 11. Z Postřelmova do Červené vody. Uzavírka kvůli opravám vozovky je v Olšanech, potrvá do půlnoci, osobním autem ji můžete objet třeba přes Štíty a Horní Studénky. Těžká nákladní auta mají doporučenou trasu Zábřeh, Mohelnice, Moravská Třebová a Lunchkroun. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ze začátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky a odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Školy jsou sice během letních prázdnin zavřené, ředitelé ale často dvouměsíční pauzu musí využít k hledání nových zaměstnanců. Nově by jim s tím mohl pomoct inzertní portál, který pro ně spustilo ministerstvo školství. Další informace přidáme v nočním radiožurnálu už za moment.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál, který propojil školy a učitele hledající práci. Zájemcům umožňuje vyhledávat nabídky například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Stavy pedagogů se ředitelé často snaží doplnit právě o letních prázdninách.
1: Každým rokem nějakou pozici hledáme.
2: Vlasta Hrbatová, zástupkyně ředitele základní školy ve Vrbátkách na Prostějovsku, musí během letních prázdnin obsadit hned několik volných míst.
1: V letošním roce to bylo extrémně vysoké. Asistent pedagoga, vychovatel do školní družiny a speciální pedagog.
2: Kromě toho škole chyběl ještě školník.
1: Většinou využíváme různých jakoby portálů od burzy škol přes pedagogickou fakultu v Olomouci. Samozřejmě využíváme i našich webových stránek.
2: Nové posily pedagogy Pedagogického sboru přes prázdniny schání také v Prostějovské střední škole průmyslové a středním odborném učilišti strojírenském. Podle ředitele Lukáše Melky učitele češtiny nebo angličtiny sehnali poměrně snadno. Složitější je situace vždy u učitelů odborných předmětů.
3: Často nestačí zveřejnit nabídku pouze na školských portálech, ale využíváme také placenou inzerci.
2: Škola se podle něj snaží oslovit odborníky z praxe. K tomu ale musí být při inzerování aktivní a také to stojí peníze. Nově by ředitelům mohl usnadnit práci inzertní portál, který spustilo ministerstvo školství na stránkách edu.cz. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
2: Popisuje, že uchazeči můžou v pracovních nabídkách vyhledávat podle různých kritérií.
4: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
2: Nejčastěji podle něj zatím ředitelé poptávají učitele na první stupeň základní školy, na druhém stupni pak hledají vyučující cizích jazyků, matematiky nebo fyziky a chemie. Kromě nich je poptávka třeba také po školních psycholozích. Z Vrbátek Barbora Taši.

0: Michael Jackson zazněl v nočním radiožurnálu a máme tu aktuální informace ze silnic, je tu mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Devíti kříži. Čerstvá nehoda na kilometru 172 se střetlo osobní auto, dodávka a taky nákladní vozidlo. Následky zasahují z krajnice do pravého pruhu, navíc z vozidel vytekl na vozovku olej, míří tam hasiči. Nezapomeňte v koloně na záchranou uličku a ta kolona má zhruba kilometr. Dejte pozor, D1 za Devíti kříži směr Brno, nehoda. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Noční radiožurnál se zhruba 10 minut před 5. hodinou blíží ke konci. V 5 začne ranní vysílání, s vámi tou dobou bude Štěpán Pokorný a tak je před námi už jen poslední noční reportáž. Dělníci od začátku prázdnin opravují silnici mezi Dobřichovicemi a Černošicemi u Prahy. Někteří řidiči u zavírku objíždí přes tamní cyklostezku a ohrožují tak chodce a cyklisty. Policie proto na místo posílá hlídky.
3: Prostě ty lidi si to zkracujou, kudy se dá.
4: Popisuje paní Markéta, že řidiči jezdí po cyklostezce, potvrzuje i další obyvatelka Dobřichovic Gabriela.
3: No různě tady, všude možně, i u řeky občas projede i auto.
4: Na obou stranách stezky proto města postavila betonové zátarasy. Podle Anny Cleveland, která sem chodí každý den na procházky se psem, to pomohlo jen částečně.
5: I don't know it's me, to be honest.
6: Otravuje mě to, abych byla upřímná, protože tady volně pobíhají psi, jezdí tu cyklisté, ale zlepšuje se to od té doby, co sem dali ty bariéry.
3: Since the barrier has been established.
4: Policisté kontrolují cyklostezku náhodně. Od začátku uzavírky zastavili podle středočeské policejní mluvčí Michaely Richtrové 10 řidičů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu.
7: Ale vzhledem k početnímu stavu příslušníků nebylo možné navýšit hlídky, které by vykonávaly dohled nad bezpečností v silničním provozu v daném místě.
4: A dodává, že se místem snažila projet i nákladní auta.
7: Policisté tam řešili 3 dopravní nehody, kdy se konkrétně jednalo o 2 dopravní nehody. Nehody nákladních souprav a dále pak dopravní nehoda 2 osobních vozidel.
4: Řidičům hrozí pokuta 1500 korun na místě, případně i více po projednání ve správním řízení. Krajská správa a údržba silnic uzavřela cestu mezi Dobřichovicemi a Černošicemi na začátku letních prázdnin, popisuje její mluvčí Josef Holek.
8: Kompletní uzavírku jsme museli provést kvůli zajištění bezpečnosti při stavbě a nutnému prostoru pro manipulaci těžké stavební techniky. Apelujeme na všechny řidiče, aby důsledně dodržovali přechodné dopravní značení.
4: Uzavírka skončí nejpozději 31. srpna. Z Dobřichovic u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
3: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální ceny pohonných hmot. Odbočovací pruh v místě nehody poslance Turka byl podle policie jasně označený. Belgický cyklista Merlier vyhrál na letošní Tour de France třetí etapu. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou o víkendu čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jenom trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu čerpací stanice ceny uměle navyšovat nebudou.
4: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
3: Podle Louly ale zdraží nafta, protože u ní skončí vládní snížení spotřební daně. Nejnovější noční americké vzdušné údery údajně zasáhly dva mosty a nádraží na jihu Iránu i letiště na jihovýchodě země, oznámila to iránská státní média. Podle Washingtonu je cílem útoků oslabit vojenské schopnosti Teheránu. Teherán na ně odpovídá střelbou na americké základny na Blízkém východě. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
5: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
3: Turek v úterý oznámil, že do vyšetření nehody policií dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Amatérský archeolog objevil na poli u Tučína na Přerovsku bronzovou figurku kachny. Nepoškozený exemplář keltské plastiky váží zhruba 10 gramů a je starý víc než 2000 let. Podle archeologů Přerovského muzea Komenského se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů v regionu a návštěvníci si ji budou moct prohlédnout v nové archeologické expozici.
1: Sport.
3: Cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. V cíli belgickému závodníkovi gratulovala manželka a tříletý syn. O to víc si Merlier úspěchu váží.
6: Give me extra motivation.
7: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
6: Really happy with it.
3: Lídrem Tour de France zůstal Slovinec Pogačar, nejlepším Čechem byl 83. Matyas Vacek. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u 9 křížů a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za 9 kříži se srazilo osobní auto s nákladním. Kilometr 172,5. Následky zasahují z krajnice do pravého pruhu. Je tam nepořádek, na vozovku vytekl olej, na místě už jsou hasiči. Jede se levým pruhem z části pravým. Kolona má zhruba 2 kilometry, prodlužuje se.
9: auto v pravým pruhu tam stojí, o kousek dál, ve odstavním stojí kamion. Je to průjezdný, jako, ale už se tam začíná teď tvořit kolona, no.
8: Na pražském okruhu ve směru na Ruzyni překáží dodávka s defektem. Za sjezdem na Strakonice, 12. kilometru, je to v tunelu, Lochkovském tunelu, blokuje pravý pruh.
10: V pravém pruhu stojí dodávka s bouchlou pneumatikou, je u toho policie, světelná šipka, rychlost je stažená na 60.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na Jihomoravě i 32 a na horách maxima kolem 21. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste 5,5 minuty po 5. hodině. Tahle seznamka není o tom najít si životního partnera, ale nové téma. Akademie věd pořádá na Colors of Ostrava čtvrthodinová rande s experty. Chcete potkat laserového fyzika nebo archeoložku? Může být, jak uslyšíte za chvilku, po zpěvačce Pink. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
1: Ranní radiožurnál.
0: Ranní radiožurnál.

0: Chvilku po páté raní jste poslouchali taky zpěvačku Pink v ranním radiožurnálu. Zahoďte stud a popovídejte si s vědcem. Vyzývají na Colors of Ostrava Akademie věd. No a zve taky na čtvrthodinovou seznamku. Jenže tady nejde o hledání lásky, ale o nalézání odpovědí i na ty nejbláznivější otázky.
1: Nejdůležitější moment, kdy on se obětuje, aby ona žila. Jenže ve vesmíru, to je stav bez tíže, tam ho nic netáhne nikam pryč. Tohle je hovadina, jo?
2: Řeč je o filmu Gravitace a fyzik. Jan Kaufman ví lépe než režisér, jak to mělo vypadat. A neváhá se o to podělit s těmi, kdo za ním přišli.
3: Přitom by tam bylo tolik variant, jak ho zabít.
1: Fyzika umírá, abychom udělali drámo.
2: Můžu se ptat, kdybyste vydělal film, jak byste to udělal?
1: Třeba ve vesmíru se krásně zabíjí přetížením, že dáte moc hodně nohu na plyn, rakety a vás to jako rozmačká jako marmeládu, protože lidský tělo to nevydrží, no, tak to je takový hezký.
2: To druhý fyzik tvrdí, že všichni svítíme.
4: Vytvářeli jsme fotony, tvořili jsme celosvětovou síť laboratoří, která se tím zabývá, která vlastně zkoumá, jak svítí živé organismy.
5: Mě během toho napadla úplně jako ezo myšlenka vlastně. Je to něco jako, že jak se říkají různý ty energie a tak, jako
4: aurea,
5: vnímáte
4: tak.
5: To podobně?
4: Je to složitější.
2: Ano, typická vědecká odpověď od Michala Cifry.
4: Když to změříme a změříme spektra, tak musíme říct, jo, tyhle buňky svítí tak zeleno hnědě.
2: Vědci opustili knihovny a laboratoře, aby čelili nečekaným otázkám. Podle tibetoložky Jarmily Ptáčkové je to oboustranně prospěšné.
6: Takže to mi dává spoustu zajímavých podnětů, jako nad čím se třeba zamyslet.
2: Organizátor seznamky s akademiky Michal Todorov zve i na další dny.
7: Každý návštěvník, ať už ho zajímají přírodní vědy, humanitní vědy nebo technika, si tam toho svého vědce najde a bude se s ním moci pobavit.
2: Na dostaveníčko už se těší neurovědec, odborník na zemětřesení nebo expertka na propagandu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5.15. Evropská komise dnes představí revizi systému emisních povolenek ETS 1. Reaguje tak na unijní státy, které žádají jeho rozvolnění kvůli podpoře průmyslu. Evropský systém emisních povolenek má motivovat ke snížení uhlíkové stopy. Členové unie ale upozorňují například na nedostatek bezplatných emisních povolenek právě pro průmysl. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let.
1: Dnešní ráno je většinou polojasné až oblačné, přehánky jsou teď hlavně na severu Čech. Aktuálně naměříme většinou mezi 16 a 21 stupni, i během dne pak čekejte oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku se můžou objevit jen ojedinělé přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se ale přidají na většině území a místy můžou být i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy může být až 32. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Prostory Krumlovské letní jízdárny dnes večer rozezní první koncert Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Krásná Šerehezáda bude vyprávět své příběhy Tisíce a jedné noci. Na pódiu ji doprovodí perští bubeníci a tanečníci. Venkovní scénu je ale na představení potřeba pečlivě připravit.
1: Místo houslí nebo klavíru se barokní zahradou Českokrumlovského zámku ozývají zvuky kladiv a vrtaček. V prostorách letní jízdárny se teď dolaďují poslední detaily před zahájením programu Festivalu Krumlov. Jubilejní 35. ročník odstartuje koncert pohádkového světa legendy Tisíc a jedna noc. Areál, kde se zahajovací koncert odehraje, se mnou teď prochází a kontroluje i ředitelka festivalu Gabriela Rachidy. Jak náročné jsou právě ty poslední úpravy před samotným začátkem a co všechno ještě zbývá připravit?
2: Tak aktuálně už máme kolem sebe postavené hlediště, pódium stojí, takže zdá se, že už bychom skoro mohli za každou minutu začít. Na místě asi 180 kolegů, kteří to připravují.
1: V průběhu posledních stavebních úprav sem do letní jízdárny přišli na zvukovou zkoušku taky samotní hudebníci.
2: Budeme mít takovou malou ochutnávku hudební. Začne to pochodem hudebníků perskými perkusemi a to potom vyvrcholí v ten hlavní koncert, který už je tady na tom pódiu.
1: 14 koncertních míst zavede diváky i mimo centrum Českého Krumlova. Poprvé se taky program představí třeba v prostorech psychiatrické léčebny Červený dvůr nebo ve zřícenině chrámu Kuklov. Jak doplnil dramaturg festivalu Martin Rudovský, návštěvníky čekají navíc i programové novinky, vytvořené přímo na objednávku festivalu.
3: Ondra Brousek napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačot a napsal Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: Hlavní program festivalu v minulém roce navštívilo bezmála 8 000 diváků. Letos si lidé až do 8. srpna můžou vybrat z více než 40 koncertů. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Torn a Natalie Imbruglia, Radiožurnál posloucháte 5,5 minuty před 17:30, znamená to jediné, že se blíží další zprávy. Před nimi ale stihneme ještě jedno téma. Tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizací i v autobusech. V Plzeňském kraji vozí cestující zádovní autobusy s automatickou klimatizací, ta ale nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělal pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace.
1: Jde to, je trošku horko, ale jde to.
2: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
1: No tak je to vedro. No.

0: samozřejmě, pokud třeba na lince jezdí více rozpojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
1: Podle organizátora dopravy v Plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl.
2: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
3: Myslíte?
1: No. Jak je to, ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
2: Chladná
1: z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: 5 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Výkonná rada ODS by dnes měla rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Novinářka stanice CNN Caitlin Collinsová vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovo předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela. A státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat.

0: pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region.
1: Sport.
0: Basketbalista Ondřej Sehnal bude v příští sezóně hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Reprezentační rozehrávač odešel z mistrovského Nymburku, který se přestěhoval do Prahy, kde se klub sloučil se Slávií. Sehnal byl v Nymburku téměř 4 roky a pomohlo mu ke 3 titulům.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Domašova a omezení u Humpolce na silnici 34. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Domašov. Na kilometru 172,5 zasahují hasiči u nehody. Osobní auto se střetlo s kamionem a je blokovaný pravý jízdní pruh. Tvoří se i kolona pro osobní auta, je to asi na 5 minut. Kamionem budete popojíždět o něco delší dobu. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Opravují tam vozovku, jsou tam hned 2 semafory, kousek za sebou a zdržíte se okolo 15 minut. A v Praze se ucpává okruh na Černém mostě. Ve směru na Barandovský most u sjezdu na Běchovice údržba v pravém jízdním pruhu a je tam kratší kolona od Hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Česko se probouzí do polojasného až oblačného rána. Aktuálně naměříme většinou 16 až 21 stupňů, ale třeba Kvilda Perla na Šumavě hlásí kolem 10 stupňů. Na severu Čech teď místy prší, jinde je většinou bez srážek. Dnešek bude znovu teplý, čekáme teploty do 31 stupňů, i v Jeseníkách a Beskydech naměříme klidně 25, ale i během dne zůstane oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku se objeví jen ojedinělé přeháňky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech, odpoledne a večer se ale přeháňky a bouřky rozšíří na většinu území a místy můžou být i silné, doprovázené přívalovými dešti a menšími kroupami. Zítra už bude o něco chladněji, teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačné počasí, místy s přeháňkami a už jen ojedinělými bouřkami. Další ochlazení pak přijde v neděli, kdy teploty v Čechách nepřekročí 24 stupňů. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Štěpán Pokorný.
4: Dobré ráno, 5 hodin 34 minut na největším festivalu šachu her na světě. V Pardubicích k šachovnicím usedli tisíce hráčů z desítek zemí. Tomu nejstaršímu je 89 let. No a my se tam vydáme v další reportáži radiožurnálu Popalp.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Pardubice se na několik dní proměnily ve světové hlavní město šachu. Začal tam největší festival šachu a her na světě Czech Open. Na letošní ročník dorazilo rekordních 5000 hráčů všech věkových kategorií z 55 zemí. U šachovnic se tak potkávají děti, rodiče i prarodiče.
1: Já jsem začala šachy ve 4 letech, docela mě to baví. Na 11 let si myslím, že to je docela dobrý jako výkon.
2: 11-letý Petr Hroník z Říčan u Prahy patří mezi rekordních 5000 hráčů letošního 37. ročníku festivalu šachu a her Czech Open, který právě začal v Pardubicích. V otevřeném turnaji 4členných družstev soutěží se svou rodinou, mladšími sestrami Stelou a Lenkou, která je v 6 letech nejmladší hráčkou turnaje, a otcem Petrem.
3: Dcera byla mistrně Čech a klub Středočeský kraj přeborníkem do 10 let.
2: V turnaji proti sobě nastupují muži i ženy a všechny věkové kategorie. Nejstaršímu účastníkovi je 89 let. To 85-letý celoživotní šachista pan Karel z České Třebové letos přijel do Pardubic pouze podpořit své vnuky.
4: Jedno moje 11 a druhý moje 12 trénujeme. No. Jsou to krajský přeborníci, hráli i v finále republiky, jsou šikovní. No.
2: Czech Open se po 6 letech vrátilo do hokejové arény. Znovu tak může hostit taky mistrovství Evropy mládežnických družstev. Do Pardubic míří 17 velmistrů a hráči z 55 zemí světa. Doplňuje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.
5: Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Čína, Tchajwan, Jižní Korea, Mexiko, USA, Kanada, Brazílie, Jihoafrická republika, Izrael a tak dál a tak dál.
2: Festival potrvá až do soboty 1. srpna. Vedle šachu nabídne dalších 15 her, například dámu, skrebl, piškvorky nebo skládání Rubikovy kostky. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Taky zpěváka Shona Mendéze jste slyšeli v ranním radiožurnálu. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než tisíci lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 let mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Osvěžující výlet.
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než tisíci lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. ve skleníku výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok. Postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno vám přejeme, je 6:15. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Řešit bude i kandidaturu Filipa Dvořáka na Praze 1. Podle předsednictva strany totiž dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Dvořák už dříve uvedl, že postupoval v souladu se zákonem, není z ničeho obviněný a nikdo ho nevyšetřuje. První francouzská nemocnice začíná používat dron k doručování defibrilátorů k pacientům se srdeční zástavou. Zdravotnické zařízení v Rouenu na severu země počítá s tím, že se dron na místo dostane rychleji a defibrilátor schodí. Lidé v okolí pak můžou postiženému pomoci. Jen ve Francii postihne každoročně srdeční zástava mimo nemocnici až 50 tisíc lidí.
4: Nehoda na D1 u Domašova a omezení v Praze na Černém mostě. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 172,5 v pravém jízdním pruhu likvidují následky nehody auta do kamionu. Průjezdný na Brno pouze levý pruh a zdržíte se 10 až 15 minut v koloně. V Praze se ucpává okruh na Černém mostě ve směru na Barandovský most. U sjezdu na Běchovice na Štěrboholské spojce pracuje údržba na mostě. Je to noční oprava. Pravý jízdní pruh tam bude zavřený ještě asi půl hodiny. A kolona aktuálně od IKEA asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Centrum Prahy už hlásí kolem 22 stupňů a většina Česka se probouzí do polojasného až oblačného rána. A tak zůstane i přes den s tím, že odpoledne a večer se na většině území vyskytnou přehánky a bouřky, místy i silné. Zítra čekejte o něco nižší teploty a jen ojedinělé bouřky. V neděli pak přijde další ochlazení, navíc se na většině území znovu objeví déšť nebo přehánky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Je s vámi Radiožurnál. Čínské úřady vyšetřují Čecha, kterého podezírají z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí ale zároveň upozornilo na lednové zatčení čínského novináře v Česku. Čína Českou republiku vyzývá k jeho okamžitému propuštění. Zatčený je podle ní neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci.
1: Ačkoliv se čínské ministerstvo zahraničí vyjádřilo k oběma případům, zatčení Čecha se zadržením čínského novináře nutně nesouvisí, říká ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
2: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost. Jsou to dva naprosto izolované a vzájemně nesouvisející případy.
1: Peking ale tento způsob nátlaku k výměně rukojmí už v minulosti použil třeba na Kanadu, Austrálii, Japonsko nebo Švédsko, říká exministr zahraničí a poslanec Jan Lipavský za ODS. Podle něj by vláda měla Čechy cestující do Číny varovat.
3: Pokud je pravda, že českého občana zadrželi, aby ho mohli v úvozovkách vyměnit za čínského špiona, tak by možná čeští občané měli mít od vlády tu informaci, že cestovat do Číny je rizikové, protože se z vás může stát rukojmí.
1: Podle serveru Seznam zprávy Čína českého občana zadržela na konci června. Tamní úřady muže podezírají z ohrožení státní bezpečnosti. Tento paragraf často cílí i na čínské občany, třeba na disidenty, novináře, aktivisty nebo zástupce etnických menšin. Vysvětluje sinolog David Gardáš.
4: Nicméně v posledních letech byl často využíván právě i na zahraniční občany, mimo jiné z Austrálie, Kanady, Japonska a podobně, takže v tomto ohledu se jedná o jakýsi nástroj, který může sloužit pro nějaké zájmy sekuritizace, tedy zabezpečení, ani ne tak státu samotného, ale často také strany, která tomuto státu vládne, tedy komunistické strany Číny.
1: Do Číny se v neděli chystá předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, aby posílil hospodářské vztahy. V rozhovoru pro Českou televizi řekl, že případ zadrženého Čecha není na jeho programu. Pokud ho ale česká diplomacie požádá, může o propuštění s Čínou jednat. Okamurovu cestu do Číny kritizuje opozice. Podle ní by měl cestu za těchto podmínek zrušit. Veronika Sutková, Radiožurnál.

0: Host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhra nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Eliška Zábrocká.
1: Americký prezident Trump v mimořádném projevu k národu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Zájem o hypotéky v Česku v červnu mírně klesl. Fotbalisté Sparty prohráli v přípravném utkání na novou sezónu šance ligy s Bělostokem. Na D1 brzdí provoz nehoda u Domašova směrem do Brna. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: 250 000 cizinců v seznamech voličů, čínští hekři a hlasovací stroje z Venezuely. Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to ale nepotvrzují.
3: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
4: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela, tak červnové statistiky neukazují žádný propad hypotečního trhu.
5: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
1: Průměrná hypoteční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Navštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou totiž provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několik měsíců trvajícího sporu obou stran.
6: Benediktini původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktini nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli 0-1 s Jagiellonií Bělostok v přípravném utkání na novou sezónu. Za letenský klub poprvé od návratu z mistrovství světa nastoupili obránce Jaroslav Zelený a záložník Hugo Sochůrek. Další český reprezentant Jan Kuchta ten do hry ještě nezasáhl. Jak se navrátilci cítí, popsal Zelený.
8: No, já jsem určitě pozadu, nevím jak Hugo, ale samozřejmě připojili jsme se v sobotu, takže kluci mají v nohách toho daleko víc. Původně jsme měli hrát jenom poločas, ale nakonec jsme hráli pak ještě 10 minut v druhé půli. Ty soutěže už se kvapem blížej, takže teďka už není moc času na to a už se prostě zapojíme na naplno.
7: Nový ročník šance ligy začne příští víkend a v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval Hradec Králové 3-3 s Charkovem. V Otroci začnou soutěžní sezonu ve čtvrtek v Norsku na hřišti Tromsø.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Domašova, v Praze kolony na Černém mostě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u sjezdu na Domašov. Od 164. kilometru se stáhne až na 172. A tam v pravém jízdním pruhu uklízejí po nehodě auta a kamionu. A zdržíte se 10 až 15 minut v koloně a kamionem o něco delší dobu. Na D1 pak kolona ještě jedná a v Brně směrem na Ostravu. opojíždí před omezením na 196. kilometru a zdržíte se dalších asi 10 minut. V Praze se za chvilku začne rozjíždět kolona na východní spojce na Černém mostě směrem na Lanový most. Omezení u sjezdu na Běchovice teď silničáři ruší, sbírají kužely a za chvilku se pojede opět dvěma jízdními pruhy. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy i 32 a na horách většinou kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a Štěpána Pokorného.
0: Dobré a klidné ráno vám přejeme, 6 minut po 6. pokračuje vysílání radiožurnálu. Den věnovaný Václavu Havlovi, tak by se dal nazvat čtvrtek na slavném divadelním festivalu v Avignonu na jihu Francie. Měla tam totiž světovou premiéru jeho nedokončená hra Šeřík a poprvé udělili i cenu Václava Havla. No a vy tam s námi vyrazíte za chvilku v ranním radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Ranní radiožurnál.
10: Ranní radiožurnál.

0: Miles Smith, do čtvrt na sedm vám pustíme ještě Evu Farnou, ale až po návštěvě Avignonu. Na divadelním festivalu měla světovou premiéru nedokončená hra Václava Havla nazvaná Šeřík. Renovovaný festival si tak připomněl Havlovi nedožité 90. narozeniny, které by oslavil v říjnu. České centrum v Paříži při té příležitosti udělilo i první cenu Václava Havla, kterou si odnesl ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
1: Režie Havlovy jednoaktovky se ujalo avignonské divadlo La Manufacture. Václav Havel Šeříkem nazval tajného policistu, který ho navštívil v jeho letním sídle, pravděpodobně na Hrádečku. Hru o boji kočky s myší ze 70. let Havel nikdy nedokončil. Objevil ji až místo starosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí Stan. Jeho dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista a blízký přítel Václava Havla.
2: Když jsem procházel ty desítky krabic, rukopisů, strojopisů a podobně, tak mě zaujala část, která byla napsaná poněkud odlišným rukopisem. A až v tu chvíli jsem si uvědomil, že to nemusí být dědeček. A v tu chvíli jsem pochopil, díky ještě konzultacím s Andulkou Freimanovou, že se jedná o rukopisy Václava Havla.
1: Havlovy nedožité 90. narozeniny si v Avignonu připomněli i předáním ceny Václava Havla, kterou iniciovalo České centrum v Paříži. Skleněné srdce si převzal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Kirilov, který pochází z Oděsy a studoval v Moskvě, odkud utekl po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, řekl, že Havlovy myšlenky jsou stále aktuální. Mnoho zemí se podle něj nachází ve stejné nebo horší situaci než totalitní Československo. Z Avignonu Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je čtvrt na sedm. Dopravce Arriva dostal několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace. Dopravce Arriva pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Ruský opoziční politik Boris Naděždin má dnes stanout před soudem kvůli údajné propagaci extremistických symbolů. Tak ruské úřady označily video, ve kterém se objevila fotka bývalého vůdce opozice Alexeje Navalného. Ten před dvěma lety v ruském vězení zemřel. Naděždin na síti Telegram napsal, že mu ruské úřady zakázaly opustit zemi.
1: Nehoda na D1 u Domašova, taky na plzeňské dálnici u Stříbra. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 172,5 uklízejí po nehodě. Je blokovaný pravý jízdní pruh. Osobním autem se zdržíte 10 až 15 minut, kamionem delší dobu. A na D1 ještě jedna nehoda směrem z Brna na Ostravu. Na kilometru 318, to je za sjezdem na Bělotín, v omezení kamiona dodávka opět v pravém pruhu a brzdí se. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Prahu zpomalte za sjezdem na Stot na kilometru 105,5 v omezení havaroval kamion. Zabírá jeden jízdní pruh a tam se brzdí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes máme oblačné až zatažené ráno, na severu Čech ještě s přeháňkami. Teploty už teď většinou ukazují mezi 16 a 21 stupni, ale třeba Seč v Železných horách hlásí 22 stupňů, naopak Orlické záhoří pouhých 10 stupňů Celsia. Během dne bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer se připravte na bouřky, které můžou být místy doprovázané přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Teď už ale hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Pokračuje ranní radiožurnál, přejeme vám pěkné ráno. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků se jedná o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která spojovala sever a jih Evropy. Sošku si budou moct návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského.
1: Amatérský archeolog a spolupracovník Přerovského muzea Komenského Miroslav Komínek většinu svých nálezů objevil díky detektoru kovu. Něco málo přes 2 cm dlouhou bronzovou figurku kačeny, ale na poli u Tučína našel bez něj.
2: Je to částečně náhoda, ta samotná kačenka, ta figurka ležela na povrchu, takže byla jasně viditelná i pouhým okem.
0: Tak.
1: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
3: Jedná se o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Jak vidíme, má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
1: K čemu vlastně mohla sloužit jako hračka, nebo co to mohlo být?
3: Odborníci se nezhodují, každopádně ta interpretace se může pohybovat mezi symbolickým předmětem, možná mohla být nějakou figurkou na hraní a je zajímavé, že právě největší výskyt těchto figurek zvířecích, ať už symbolizovali drobné kančíky, anebo třeba tyto vodní ptáky, tak máme na lokalitě Moravské brány, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí.
1: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Faith No More jste slyšeli. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov, doslova na zelené louce. Magistrát ho společně se správou hřbitovu a městskou částí Medlánky plánuje u tamní přírodní kaple. Nemá vypadat jako běžné pohřebiště s kamennými náhrobky, ale připomínat divokou louku se stromy.
1: Svoje dětství, mládí jsem strávila jako tramp mezi těmi stromy a v podstatě to tak jako hezky ten život mě může ukončit zase v tom stromovém hřbitově.
2: Šárka Nekudová provozuje v Medlánkách dvě lesní školky a přála by si být pochovaná na novém přírodním hřbitově.
1: Mě to nadchlo a jsem jedna z těch, kteří si tam takzvaně předběžně rezervovali to místo.
3: Ano, už máme pořadník a čítá i mě.
2: Přitakává místostarostka Kateřina Žůrková z uskupení Občané pro Medlánky. Malý hřbitov chce postavit pod zahrádkářskou osadou u přírodního parku Baba.
3: Tady vznikla stromová kaple, už ji máme úplně vybavenou, včetně prostě kříže a nějakého jakoby oltáře, řekněme.
2: Na hřbitov teď vzniká investiční záměr, takže příprava je úplně na začátku.
3: Takže si myslím, že bychom se toho mohli dožít, řekněme, v řádu 5-6 let.
2: Ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová podotýká, že takovýto hřbitov zcela bez klasických hrobů ještě v Brně není.
4: Opravdu, když tam budete, tak si myslím, že v tom prostoru se nebudete cítit jako na hřbitově. Prostě budou stromy, louka, květiny.
3: Natrháte si tam prostě kytičku kopretina, odnesete si ji domů, to mi přijde jako úplně výborný vzpomínací akt.
2: Říhová by ráda, aby byl tento hřbitov připravený i na teramaci.
4: Teramaci.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál 6 hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužívaly. Víc řekneme na Radiožurnálu po 7. hodině. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Irán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý taky letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Irán tam cílil na americké základny. A v Přelouči dnes začíná 5. ročník multižánrového pobřežního festivalu. Na břehu Labe nabídne během 2 dnů divadlo, koncerty i nový cirkus. Na louce bývalé občanské plovárny vystoupí například Bára Hrzánová s kapelou, Rozálie nebo soubor Holektiv s Terezí Kovalovou. Program zahájí herec a architekt David Vávra spolu s Matějem Formanem.
4: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve 2 setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou taky bez ztráty setu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 u Domašova, taky u Bělotína. Na dálnici D1 ve směru se Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 172,5 je po nehodě zavřený pravý jízdní pruh. Kolona má 10 kilometrů.

0: Hlavně popojíždějí kamiony v pravém pruhu. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Další kolony pak na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 182. kilometru od Kývalky až k omezení u bratislavské dálnice. Tam už místy stojí oba jízdní pruhy, třeba v okolí 185. kilometru. A z D1 ještě jedna nehoda ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na kilometru 318 blokuje jeden pruh. Podle našeho zpravodaje je to v omezení u benzínky.
1: Napojovací pruhu z přepadní stanice, dodávka nabouraná, po půl kilometru dál kamion a je to v omezení, je to tam nepřehledný.
0: A kolona je tam zatím krátká na 5 minut. V Praze houstne provoz třeba na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna. Tam se zdržíte před zúžením u letiště už asi 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 16:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Od dnešních 13 hodin až do půlnoci platí výstraha před silnými bouřkami. Ty se odpoledne a večer postupně objeví na většině území. Může v nich spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru můžou dosáhnout rychlosti kolem 70 km v hodině. I dnes ale ještě naměříme letní teploty mezi 26 a 31 stupni. Na jihu Moravy bude až 32. Zatím tak do odvolání zůstává v platnosti upozornění na nebezpečí požáru. Zítřek už bude o něco chladnější. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Přehánky se ještě objeví, bouřky už ale budou jen ojedinělé. V neděli pak přijde další ochlazení a znovu se na většině území přidají přehánky nebo déšť. A podobně zůstane i v příštím týdnu. Čekáme většinou oblačno, občasný déšť a teploty do 22 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré ráno, 6 hodin 34 minuty, pokračujeme ve vysílání radiožurnálu a to rovnou do Spojených států. Donald Trump v noci na dnešek přednesl mimořádný projev k národu. Obvinil v něm Čínu ze zásahu do amerických voleb. Zveřejněné dokumenty to ale neprokazují. Severoamerická zpravodajka za chvilku poví víc v ranním vysílání. Teď je Nico Santos, přejeme pěkný den a hezký poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu znovu prohlásil americké volby v roce 2020 za zmanipulované a ukradené. Důkaz o sfalšovaných hlasech ale nepředložil. Odvolával se na čerstvě odtajněné dokumenty tajných služeb, ty jeho tvrzení nepotvrzují, v klíčových bodech dokonce říkají opak. Tři velké americké televize odmítly pak projev vysílat živě. Proč, to už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou, která je ale teď naskok v Česku a tudíž i ve studiu radiožurnálu na Vinohradech. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Trumpův tým projev avizoval 3 dny předem jako zcela zásadní. Dodal tu slibovanou velkou zprávu.
1: Nedodal, Štěpáne, teda aspoň ne takovou, jako sliboval. Většina informací, které zazněly, jsou už buď známé, nebo jsou vysoce nadsazené. Nejostřeji ale prezident zamířil na Čínu, poslechněme si ho.
2: U.S. spy agencies began learning about the compromise of voter registration files.
1: Donald Trump říká, že Čína napadla volby v roce 2020, že získala data o víc než 200 milionech amerických voličů. Ty odtajněné dokumenty, které zároveň poskytl na stránkách Bílého domu, ale říkají něco opatrnějšího. Čína zásah do voleb zvažovala, ale upustila od něj, aby si nerozházela vztahy s Washingtonem.
0: Bílý dům zveřejnil odtajněné dokumenty, tak co v nich je?
1: Jsou to stovky stran, podle rozboru amerických médií v nich, ale nic nepodporuje tvrzení, že by výsledky voleb změnilo zahraniční vměšování nebo podvod. Například zpráva z roku 2020 sice říká, že 4 cizí mocnosti se dokážou dostat k americkým volebním datům, ale sama dodává, americké volby jsou tak decentralizované, že manipulace v tom rozsahu, aby změnil výsledek, je prakticky nemožná.
0: Některé americké stanice nevysílaly prezidentův projev v přímém přenosu, ale až později, říkali jsme to v úvodu. Proč to udělali?
1: Šlo o ABC, NBC a CNN a oni se podle svého vyjádření báli toho, na základě předchozích zkušeností s prezidentem, že bude šířit nepodložená tvrzení a řešili dilema, jestli ho mají přerušovat kontrolou faktů nebo uvádět kontext až po projevu. NBC například po tom projevu odvysílala takovou zpravodajskou relaci, kde uváděla jeho prohlášení na pravou míru.
0: Ve studiu radiožurnálu americká zpravodajka Jana Ciglerová s aktualitami ze Spojených států. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A teď je v 6:40 John Bon Jovi.

0: Blaze of Glory, John Bon Jovi, chvilku před 6:45, čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková se vrátila domů. Bouřlivé přivítání jí připravili v Přerově, kde stále hraje za místní tenisový klub. A jak se dozvíte z další reportáže Radiožurnálu, nechyběly na něm ani tradiční wimbledonské jahody se smetanou.
1: Pro podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale i lidé z okolních měst a obcí. Třeba i pan Martin s rodinou.
2: Přijeli jsme z Uničova, asi hodina cesty, a těšíme se, že potkáme Lindu.
1: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
3: Hlídám kola. Bohužel, rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
1: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
3: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba. Skvělé.
1: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
4: Takže Miki, chutnalo to?
5: Jo.
1: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
4: Ve mně aj slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady takové věci.
1: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
6: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, který si můžu opřít.
7: Drahoš Nosek.
1: Vy jste teda tatínek od Lindy Noskové.
7: No, vypadá to.
1: Co na to říkáte, vaše dcera wimbledonská šampionka, jak se to poslouchá?
7: To je pořád science fiction, ta dlouho bude.
1: Vítězka wimbledonu Linda Nosková si chce v nabitém programu teď najít čas na odpočinek a poté se začne naplno věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Pod názvem Labyrint příběhů začíná dnes v Českém Krumlově festival Krumlov. Program zahájí představení 1001 noci Šeherezáda, a to v kulisách zámeckých zahrad. 35. ročník potrvá na různých místech Českého Krumlova a okolí do 8. srpna a v hlavním programu nabídne 22 koncertů.
8: Ucpaná D1 před Brnem a kolony na dálnici D7 u Prahy. Na D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme dlouhé kolony před Brnem. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu. Na kilometru 172,5 navíc nehoda blokuje pravý pruh. Nesouvislá fronta hlavně kamionů od 160. kilometru. A za sjezdem na Popůvky před Brnem už místy zastavíte i v osobním autě v levém pruhu. Na D1 ještě jedna komplikace směrem z Brna do Ostravy. Na kilometru 318 je omezení a v omezení se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují pravý pruh, brzdí se, opatrně dojíždějte. A na dálnici D7 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy ze Slaného. Je tam zúžení u letiště a 10-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
9: I dnešek přinese letní teploty. Naměříme až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 32. Odpoledne a večer se ale na většině území objeví přehánky a bouřky, místy budou i silné. Zítřek už bude o něco chladnější, s teplotami mezi 23 a 27 stupni a jen ojedinělými bouřkami. Další pokles teplot pak přijde v neděli, kdy v Čechách naměříme většinou maximálně 24 stupňů a na většině území se znovu objeví déšť nebo přehánky. Hezké ráno.
10: Radiožurnál. Každý den s vámi. O prázdninách.

0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by měl změny ve vládě vysvětlit a pokud je chytrý, některé kroky si rozmyslet. To Českému rozhlasu v exkluzivním rozhovoru řekl starosta ukrajinského hlavního města Kyjeva Vitalij Kličko. Rozhovor, ve kterém mimo jiné nešetřil kritikou ukrajinského prezidenta, si můžete na Českém rozhlase Plus poslechnout dnes po 11:30 v pořadu Interview Plus. Co vás v něm čeká, teď probereme v ranním radiožurnálu s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Proč kyjevský starosta Kličko kritizuje svého prezidenta Volodymyra Zelenského?
1: Kolega Petr Dudek a Kličko věnovali značnou část rozhovoru velmi aktuálnímu tématu, a to změně ukrajinské vlády. Kličko Zelenského kritizoval zejména v souvislosti s tímto krokem.
2: Bylo to vlastně velké překvapení. Zelenský nevysvětlil, proč změnil vládu. Naše vláda se zodpovídá parlamentu, protože jsme parlamentní republika. Ale Zelenský má v parlamentu většinu a snaží se tam vládnout a nevěnuje přitom moc pozornost naší ústavě.
1: Doplňme, že premiérku Julii Svyridenkovou, která před rokem v čele vlády vystřídala Denise Šmihala, parlament odvolal v úterý, potom co podala demisi, nahradí ji dosavadní šéf energetické společnosti Sergej Korecký. Vedením rezortu obrany Zelenský prozatím mě pověřil Jevhena Chmaru, který doposud zastával funkci šéfa tajné služby SBU.
0: No, o té pozici ministra obrany se právě diskutovalo hodně, je to tak?
1: Ano, Kličko v Interview Plus právě upozornil na to, že za dosavadního oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova teď tisíce Ukrajinců protestují. Petr Dudek se ho proto ptal, jestli by si měl Zelenský změny ve vládě rozmyslet.
3: If he's smart, he do that.
2: Jestli je chytrý, tak to udělá. Bude to skvělý signál ke společnosti. Naslouchám vám. A vysvětlí, proč provedl změny ve vládě. Lidi potřebují vysvětlení, protože teď jde hlavně o Fedorova. Mladý chlápek, ministr obrany, dělal reformy, lidi byli velmi překvapení. On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti. Pokud ne, bude si hrát na machra nebo na nejdůležitějšího člověka, který vše rozhoduje a nikdy nemění svůj postoj.
3: Make decision and never change his position.
1: Kličko ale taky zmínil, že se prezident snaží Ukrajinu bránit a je potřeba se za ním sjednotit. Více už se tedy dozvíte na Plusu po 11:30.
0: Pozvánka tedy na pořad Interview Plus od Dominika Tesára ze zahraniční redakce. Slyšeli jste ji ve vysílání ranního radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: 6 hodin 53 minuty, určitě je spousta z vás už teď za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu. Spolehněte se na dopravní zpravodajství naší zelené vlny. Nejpozději ve zprávách v 7 hodin uslyšíte další aktuality. No a pokud byste viděli nějaké komplikace, o kterých jste během poslechu radiožurnálu neslyšeli v zelené vlně, tak určitě dejte vědět na telefonní číslo 800 553 553. My to zařadíme do našeho dopravního zpravodajství. No, zprávy se blíží, zůstaňte s námi i dál, teď písnička pro vás, písnička pro tebe, nějaká Ašdorp.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje její nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Šéf sněmovny Okamura se chystá na cestu do Číny. Výkonná rada ODS by měla rozhodnout, jestli na kandidátce zůstane Filip Dvořák. 12. etapou cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier. Pitnera zbrzdil pád. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat i o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury taky uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
4: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
2: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Tématem bude i kandidatura Filipa Dvořáka v Praze 1, který podle předsednictva strany dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude vedení strany postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce nebyl.
5: Je jasné, že na každého kandidáta před volbami je přísnější metr a v okamžiku, kdy se objeví jakékoliv pochybnosti, tak je musí rychle a jasně rozptýlit. A to se v tomhle případě nedělo.
2: Dvořák už dřív uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem, že není z ničeho obviněný a že ho nikdo nevyšetřuje. Nemocnice v Rouenu jako první ve Francii začíná používat dron k doručování defibrilátorů pacientům se srdeční zástavou. Cílem je až šestinásobně zvýšit jejich šanci na přežití.
6: Při srdeční zástavě jde o minuty. Dron letí 65 km za hodinu a unese až 3 kg materiálu. Nemocnice v Rouenu počítá s tím, že se k pacientovi dostane rychleji než záchranáři a že na místo schodí defibrilátor. Lidé v okolí budou moct díky elektrickému výboji obnovit správnou činnost srdce. Skoro 50 tisíc lidí ve Francii postihne každoročně zástava srdce mimo nemocnici. Míra přežití po 30 dnech zůstává dosud nižší než 5%. Dron má tuhle statistiku vylepšit. Z Francie Martin Balucha. Radiožurnál.
2: Hudební festival Znojmo uvedl barokní operu Galantní světy. V díle francouzského autora Jeana Philippa Rameaua diváci postupně zažívají příběhy z Turecka, Perzie, Peru a Severní Ameriky. Příběhy propojuje postava římské bohyně války Bellony, kterou ve znojemské verzi změnili na Marii Terezii.
7: Marii Terezii stvárňuje basbaritonista Adam Plachetka.
8: Pro mě je premiéra stvárňovat dámu na jevišti. Snažím se spíš hledat nějakou vhodnou míru, která ukáže, že je to nadsázka, zároveň v kontextu dnešní doby nebude působit nevhodně.
7: Opera má celkem 4 dějové linky, které kromě císařovny propojuje téma lásky a nových kolonií, vysvětluje režisér Tomáš Ondřej Pilař.
9: To, co všechny spojuje, je určité poselství o humanitě, jednotě lidí a o jejich rovnosti.
7: Galantní světy lidé ve Znojmě uslyší ještě tento týden v sobotu a v neděli. Šimon Franc, Radiožurnál.
10: Sport. Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Tentokrát vyhrál rovinatou 12. Pavel Bittner se do spurtu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. příčce a potom Bittner popsal, jak se cítí.
11: Jsem trošku dobitej, ale není to zase tak hrozný, mám spálený celý zadek. Ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
10: Nejlepším z Čechů byl 83. Matyáš Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dana Vingegorda. Pořád náskok přes 3,5 minuty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 u Brna a omezení u Humpolce na silnici 34. Na D1 čekejte nesouvislé roztrhané kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Poprvé se brzdí za sjezdem na Tasov na 156. kilometru a roztrhaná kolona je až do Brna k omezení na 196. Za Kývalkou už místy zastavíte i v levém pruhu v osobním autě. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Opravují tam vozovku, jsou tam hned dva semafory kousek za sebou a zdržíte se okolo 10 minut. No a silnice 34 se ucpává taky ve směru z Humpolce do Havlíčkova Brodu. U obce Skála je zúžení a fronty opět asi na 10 minut. V Praze zatím žádné velké kolony, chvilku se zdržíte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna a Slaného. Kolona před zúžením u letiště je teď asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 32. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a tak ještě pán Pokorný.
1: Dobré ráno vám přejeme, 6,5 minuty po 7 hodině. Pustíme vám z muziky kapelu Coldplay a pak rozebereme další důležité téma. Na každý den jiná maximální cena paliv. Státy už od dubna určuje pro čerpací stanice a právě dneska to udělá naposledy. Regulace ze strany ministerstva financí tak přestane platit v neděli a ceny budou opět záviset jen na trhu. Proč stát se stropováním cen přestává a můžeme od pondělí čekat nárůst cen pohonných hmot? Probereme to. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Ranní Radiožurnál.
13: Ranní Radiožurnál.

0: Kolik maximálně může stát benzín nebo nafta, to od dubna čerpacím stanicím na každý den určoval stát a ministerstvo financí to právě dnes udělá naposledy. V neděli pak přestane státem určený cenový strop platit a od pondělka se budou ceny paliv znovu řídit jenom trhem. Proč stát od regulování cen upouští, to rozebereme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ministerstvo financí začalo se stropováním cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO sice napětí v oblasti dál trvá, ale ceny ropy na světových trzích už nerostou tak dramaticky jako na začátku. Rezort ale bude ceny na pumpách i marže dál monitorovat a v případě zhoršení situace zasáhne. Od neděle taky skončí daňová úleva u spotřební daně na naftu. Vrátí se na 9 korun a 95 haléřů na litr.
0: No a mají tedy řidiči od pondělí počítat se zdražováním?
1: Česká asociace petroleářského průmyslu a obchodu ujišťuje, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat. Upozorňuje ale, že už jen kvůli návratu spotřební daně na původní výši nafta určitě zdraží. A navíc teď taky roste cena ropy na světových trzích.
0: Všechno samozřejmě budeme sledovat i ve vysílání Radiožurnálu. Teď jsme měli informace díky Luci Špetové z domácí redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a tomu tématu se budeme věnovat taky v ranním interview. Ještě v této hodině bude to v 7.50 s předsedou představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivanem Indráčkem. Zůstaňte i dál s Radiožurnálem.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno vám přejeme, je 7:45. Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Průměrná hypoteční sazba dál roste, v červnu dosáhla skoro 4,8%. Průměrná výše hypotéky je 4 miliony a 700 tisíc korun. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Policie ale takové tvrzení vyvrací. Turek oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal do doby, než policie nehodu vyšetří.
3: A nebezpečí na D6 za Prahou a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D6 dejte pozor za Prahou směrem do Karlových Varů. Mezi 7. a 9. kilometrem leží žebřík. Podle policie v jízdních pruzích jedou na místo. Na dálnici D7 popojíždějí kolony u letiště v Praze v obou směrech. Je tam zúžení u letiště. Zdržíte se jak ve směru ze Slaného, tak i z Prahy. A v obou případech je to asi na 10 minut. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů. Pravý pruh poprvé zastavuje na 158. kilometru a nesouvislá kolona je až do Brna k omezení. Osobním výrazněji zpomalíte, zastavíte v levém pruhu až za Kývalkou na 180. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnešek přinese teploty mezi 26 a 31 stupní. Na jihu Moravy bude až 32. Během dne bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer se ale postupně přidají přehánky a bouřky. Místy budou doprovázené přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Zítra už pak budou bouřky jen ojedinělé, ale bude o něco chladněji. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. No a další ochlazení nás pak čeká v neděli, kdy nenaměříme víc než 24 stupňů Celsia. Navíc očekáváme další déšť nebo přehánky a jinak tomu nebude ani v příštím týdnu. Bude většinou oblačno až zataženo s teplotami do 22 stupňů. V noci můžou klesnout až k 10 stupňům Celsia. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Posloucháte ranní radiožurnál v 7 hodin na 20 minut, jak zajistit, aby emisní povolenky dál plnily svůj dekarbonizační účel a zároveň nezatěžovaly evropský průmysl až příliš. To v posledních měsících intenzivně řeší Evropská komise a dnes má zveřejnit svůj návrh úprav v systému ETS1. Česko patří k zemím, které žádají jeho výrazné rozvolnění. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Víme už předem obrysy toho plánu, který se dnes komise chystá představit?
1: Očekává se, že ta pravidla budou celkově rozvolněná, aby průmyslové podniky mohly déle vypouštět emise oxidu uhličitého. Podle současných pravidel musí odvětví, na která se vztahuje ten systém ETS, dosáhnout nejpozději do roku 2039 nulových emisí. Ovšem Evropská komise dnes podle všeho navrhne tento cíl posunout na pozdější dobu. Podle předběžných informací by komise měla také navrhnout, aby firmy mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Připomínám, že elektrárny a další průmyslové podniky musí na každou tunu vypuštěného oxidu uhličitého odevzdat jednu emisní povolenku. Tyto povolenky si musí kupovat na aukcích, nicméně část z nich také je stále rozdělována zdarma, zejména pro energeticky náročná odvětví, a snahou je předejít odchodu těchto firem do zemí mimo Evropskou unii.
0: 10 zemí Evropské unie, včetně Česka, vyzvalo Evropskou komisi, aby systém ETS 1 rozvolnila výrazně. O co konkrétně unijní exekutivu žádají?
1: Tyhle země v té společné výzvě, kterou já mám k dispozici, žádají ještě větší rozvolnění systému ETS. Chtějí ještě pomalejší snižování emisí a také, aby průmyslové podniky i nadále dostávaly ty povolenky zdarma. Konstatují, že revize ETS by měla více přihlížet k rozdílnému energetickému mixu a ekonomické úrovni jednotlivých členských zemí. Kromě Česka tu výzvu podepsali třeba také Slovensko, Polsko, Itálie či Maďarsko. Naopak například Švédsko či Finsko vyzvali Evropskou komisi, aby ten systém ETS neoslabovala. Bude to tedy boj, protože tím dnešním návrhem, který Evropská komise představí odpoledne, to teprve začíná a o konkrétní podobě revize budou v dalších měsících vyjednávat členské státy.
0: Evropská komise tedy představí plán na částečné rozvolnění systému emisních povolenek pro průmyslové podniky, tak my jsme to všechno probrali v souvislostech s naší bruselskou zpravodajkou radiožurnálu Zdeňkou Trachtovou v ranním vysílání. Díky a pěkný pátek.
1: Naslyšenou.

0: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál je 7:30. A zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Podle policistů už další nebezpečí nehrozí. A více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. Sport. Brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy. Nově bude chytat v německé hokejové lize za Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec Škarek strávil v Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen ve 2 zápasech za New Yorkské Islanders.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D7 u letiště v Praze a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D7 čekejte kolony na příjezdu k letišti v Praze. Zdržíte se v obou směrech, jako od Slaného, tak i z Prahy, a je to asi na 15 minut. Je to kvůli stavebním pracím u letiště. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů. Pravý pruh poprvé zastavuje na 158. kilometru před sjezdem na Velkou Bíteš. A pak je tam dlouhá volná mezera a osobní auta výrazněji zpomalí zastaví v levém pruhu až před Kývalkou na 180. kilometru. Celé se to rozjede až v Brně v omezení na 196. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Opravují vozovku,

0: Tam hned dva semafory, kousek za sebou a v součtu se zdržíte okolo 15 minut obousměrně. Silnice 34 se ucpává taky z Humpolce do Havlíčkova Brodu. U Květinova údržba jede se kyvadlově a kolony opět v obou směrech asi na čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Praha, ale třeba taky Český Krumlov už hlásí přes 20 stupňů, zatímco v Jizerských horách nebo na Šumavě se teploty stále drží kolem 12 stupňů Celsia. Během dne bude převládat oblačno až polojasno, postupně se objeví přehánky a taky bouřky. Může v nich spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru můžou dosáhnout rychlosti kolem 70 km v hodině. I dnes ale ještě naměříme letní teploty mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy bude až 32. Zatím tam tak do odvolání zůstává v platnosti upozornění na nebezpečí požáru. Poměrně vysoké teploty čekejte i na horách, kde bude kolem 21 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech i 25 stupňů Celsia. Zítřek už bude o něco chladnější, teploty nepřekročí 27 stupňů, v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 18. V neděli se ochladí ještě víc, to už naměříme mezi 19 a 24 stupni a na většině území se znovu vrátí déšť nebo přehánky. No a podobně tomu bude i v příštím týdnu, kdy nás čeká většinou oblačno, občasný déšť nebo přehánky a teploty převážně kolem 20 stupňů. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Štěpán Pokorný.
3: 7 hodin 34,5 minuty a přejeme vám pěkné ráno a pokračujeme dalšími tématy. Třemi městy s celosvětově nejhorší kvalitou vzduchu jsou momentálně americké Chicago, Detroit a New York. Můžou za to požáry, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Kvůli nebezpečné úrovni znečištění americké úřady ruší venkovní akce. Už za dva dny by se přitom v New Yorku mělo hrát finále fotbalového mistrovství světa. Detaily přidá Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Vítej.
4: Dobré ráno. Nejvíc znečištěný vzduch mají tradičně oblasti v Indii, Číně nebo Pákistánu. Jejich hodnoty ale teď ta zmíněná města na severovýchodě Spojených států násobně překračují. Chicago a Detroit jsou podle indexu kvality vzduchu na vůbec nejvyšší nebezpečné úrovni. New York pak o stupeň níž v kategorii velmi nezdravé. Město kvůli tomu aktivovalo protokol pro nouzové situace a lidem jsou mimo jiné k dispozici roušky a stovky chladicích center. V Kanadě podle stanice BBC momentálně hoří přes 850 lesních požárů a většina z nich je mimo kontrolu. Nejhorší situaci zažívají v provincii Ontario, kde už se kvůli ohni museli někteří lidé evakuovat ze svých domovů. Podle serveru IQR by se situace v následujících dnech měla zlepšovat. Bude ale záležet třeba i na směru větru, jestli z Kanady nepřinese další splodiny.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Třetím dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech. My se teď na Radiožurnálu ale podíváme na hvězdu, která už na festivalu vystoupila a pro fanoušky Colors není žádnou neznámou. Po 4 letech se totiž do industriálních Dolních Vítkovic vrátila americká zpěvačka LP. Zaspívala své největší hity, ale taky novinky z připravovaného alba.
1: První minuty koncertu a LP na hlavním pódiu potvrdila, že patří mezi oblíbené zpěvačky tuzemských posluchačů. Tisíce fanoušků si s ní zaspívali třeba její první velký hit Lost on You, který vyšel před 10 lety, ale i další písně, které rádia hrají po celém světě. Poprokerka LP má teď na kontě 5 studiových desek, další vydá už v září, a tak jsem se jí před koncertem zeptal na to, o čem deska Room 12 v překladu Pokoj 12 bude.
2: Strávila jsem spoustu času na hotelech, není to ale přímo o tom. Je to spíše o tom, že člověk má svůj domov uvnitř sebe. Vzhledem k tomu, jak často cestuju, je to pro mě důležité. Mám pocit, že všechny ty různé životní zkušenosti jsou jako jednotlivé pokoje. V hlavě si je ukládám odděleně a pak se k ním zase vracím.
1: Napsala jste někdy nějakou píseň právě v Česku?
2: Ano, sice jsem v Česku žádnou písničku úplně nedokončila, ale vytvořila jsem tady spoustu nápadů. Myslím, že právě v České republice vznikla velká část písně Love is all I have.
1: A nový song zpěvačka LP zaspívala i v Ostravě. O hudbě a vztahu k Česku bude LP mluvit i v rozhovoru s Liborem Boučkem. Poslouchejte v úterý na Radiožurnálu po 9. hodině dopoledne. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál posloucháte ve 7:45. Americký prezident Donald Trump v mimořádném projevu k národu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Podle něj zneužila osobní údaje voličů. Jenže odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to nepotvrzují. Trump taky projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let.
1: Ucpaná D1 u Brna, kolony v Praze u letiště. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí zhruba na 174. kilometru kamiony. Osobní až o kus dál za sjezdem na Ostrovačice. A nesouvislá kolona je až do Brna k omezení u D2. Osobním autem na průjezdu Brnem počítejte směrem na Ostravu okolo půl hodiny navíc. Dálnice D7 je ucpaná v okolí letiště v Praze v souvislosti se stavebními pracemi u letiště. Kolony jsou tam v obou směrech, ve směru ze Slaného asi na 15 minut a z Prahy je kolona delší, tam je to až na půl hodiny. Brzdí se na okruhu u sjezdu na Karlovarskou dálnici. A na Pražském okruhu kolona i směrem z letiště na D1 po pojíždí před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Teploty budou ale i dnes letní, vystoupí až na 31 stupňů. Na jihu Moravy čekejte klidně 32. Odpoledne a večer se ale na většině území objeví přehánky a bouřky místy s přívalovými dešti. Zítřek už bude o něco chladnější s teplotami do 27 stupňů. Další pokles teplot pak přijde v neděli, kdy v Čechách naměříme většinou maximálně 24 stupňů a na většině území se znovu objeví déšť nebo přehánky. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7 hodin 52 minuty. Čerpací stanice v Česku se budou dnes naposledy řídit cenovým stropem při prodeji benzinu a nafty. Ministerstvo financí ho ještě určí na nadcházející víkend a poté regulace skončí. Podle rezortu už se totiž situace na trhu s ropou stabilizovala a navíc s regulacemi skončily postupně i okolní státy. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že ceny i marže bude rezort nadále monitorovat a regulaci případně obnoví. Schillerová taky vyzvala čerpací stanice, aby ceny uměle nenavyšovali. Naším hostem v ranním interview Radiožurnálu je předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak na konec regulace reagujete? Předpokládám, že tento krok asi vítáte.
1: Asi dvě odpovědi. Samozřejmě, že ten krok vítáme. Víte, že jsme od samého počátku považovali regulaci za nešťastný krok, zbytečný krok. A ta druhá odpověď je, ono se jako na potvoru stává, že když vláda opouští od nějakých regulací nebo naopak je zavádí, tak se dějou věci na trhu, které potom tu aktivitu vlády jaksi buď zesilují nebo zeslabují. Tím chci říci, že když vláda začala regulovat, tak asi týden předtím začaly padat ceny na mezinárodním trhu a ono to vypadalo jako, že ta regulace hodně zabrala, protože se ceny začaly stabilizovat. A oni podle všech dat, které máme k dispozici, máte k dispozici i vy, když budete chtít, tak už stabilní byly. Ještě předtím, než ta regulace začala. A teď se zase děje naopak to, že regulace končí a bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. Takže v příštím týdnu musíme očekávat zdražení a nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly, ale prostě proto, že se hold zvyšuje cena obecně v celé Evropě díky dění, mezinárodnímu dění.
0: No, to je právě to, co teď řidiče, kteří třeba jedou na dálnici a vidí ty totemy, tak určitě na to myslí stejně jako ostatní. Na tu cenu, která nastane po tom víkendu, tak bude to výrazné zdražení. Můžete už teď předpovídat, protože samozřejmě to asi musíte řešit taky s předstihem. Tak čeho se máme dočkat nebo obávat?
1: Pokud jde o naftu, tam to bude trošku horší než u benzínu. U benzínu vidíme, že já nesmím říkat, jaké ceny budou, poněvadž bych tím byl popotahován, za to byl popotahován úřadem pro hospodářskou soutěž. Ale to, co mohu říct, je, že ta cena na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května, tedy před 2 měsíci. A před 2 měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus, já nevím, 42,50. To je situace k dnešku. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, a to je další věc, že už teď to poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku a tam to odhadují zhruba na 1,50 Kč. Oproti dnešku. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo, no.
0: Tak když to sečtu, tak asi můžeme čekat, že se to zdraží celkem o dost. Ale pojďme teď k tomu, co jsme zmínili v úvodu. Ministryně Schillerová chce v případě zvýšení cen regulaci znovu zavést. Třeba ropa Brent tento týden zdražila na skoro $86 za barel. Jaký očekáváte v tomto vývoj?
1: No, když už bych byl na straně ministerstva financí, tak bych nezaváděl regulaci, ale dělal bych si domácí cvičení. Oni mají svůj vzoreček, kterým cenu regulovali, tak si podle tohoto vzorečku mohou počítat dál, jak by vypadala cena regulovaná a porovnávat ji s tím, čeho dosahuje trh. A uvidí, že ten trh se pohybuje pod tou hranicí, kterou stanovují, protože ono se to tak děje vlastně od počátku května nejpozději. Vlastně v dubnu byla nějaká 3 období, kdy ta regulace zabrala, bylo to dohromady nějakých 6-7 dní. A to byla ta období, kvůli kterým možná budou ty soudy, protože čerpačky museli prodávat pod cenou. A jinak se sám ten trh držel pod regulací někdy dokonce i 2 koruny pod regulovanou cenou. Takže si klidně ministerstvo může tohle cvičení dělat, nemusí nic regulovat a tímto způsobem si bude kontrolovat, že ten trh se chová korektně.
0: Ještě vás poprosím velmi krátce, máte už propočítaný tedy v souvislosti s tímto, co jste říkal naposled, ten ušlý zisk čerpacích stanic kvůli cenovým stropům?
1: To je pumpa od pumpy, protože někdo měl ztráty na úrovni třeba jednotek tisíc a někdo měl ztráty přes 100 tisíc. Tam záleží na tom, jak velké měl zásoby a za kolik je nakoupil, protože každá pumpa nakupuje za jiné peníze a prodává jiné množství zboží.
0: V ranním interview Radiožurnálu předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček připomínáme, že regulace od ministerstva financí skončí po víkendu a jak jsme se mohli dozvědět a jak vyplynulo z toho našeho rozhovoru, tak cena nafty a benzínu se zdraží. Moc vám díky a pěkný víkend vám přeju.
1: Díky i vám a posluchačům.

0: Last Good Night na Radiožurnálu a před námi jsou aktuální zprávy.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Stát naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. Proti změnám v ukrajinské vládě protestovali tisíce lidí, kritizuje je v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas i kyjevský starosta Kličko. Sparta prohrála s Bělostokem v přípravě na novou sezónu fotbalové šance ligy. Kolony popojíždí v Praze na příjezdech k letišti a bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební dani na naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
4: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
2: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra, údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas ho kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
5: Řekl, že prezident svůj krok dostatečně nevysvětlil.
6: Komunikace se společností je velmi důležitá. Vláda byla změněna bez komunikace a bez objasnění důvodů. Společnost má teď mnoho otázek. Její jednota je přitom kriticky důležitá.
5: Zelenský podle něj taky nedostatečně naslouchá radám svých spolupracovníků. Kličko kritizoval taky Zelenského nedávnou roztržku s Polskem. Odmítl ale, že by se v budoucnosti v případných volbách chtěl ucházet o prezidentský post. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Celý rozhovor s Vitalijem Kličkem odvysílá Český rozhlas Plus po 11:30. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
7: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezervu rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Sport. Předposlední zápas v přípravě na novou sezónu šance ligy fotbalisté Sparty Praha výsledkově nezvládli. Na soustředění v Rakousku svěřenci dánského trenéra Priského prohráli 0-1 s polskou Jagellonii Bělostok. Na levém okraji obrany nastoupil Viktor Vitalios. O 18-leté posile z Maďarska dánský asistent trenéra Lukas Babalola říká.
9: Je to talentovaný a mladý hráč, u kterého potřebujeme, aby se naučil náš styl hry. Může hrát jak středního, tak i krajního obránce, takže uvidíme, jak rychle se dokáže začlenit do týmu.
10: Nový ročník šance ligy startuje příští víkend. Hradec Králové v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval 3-3 s Charkovem. Otroci začnou soutěžní sezónu už ve čtvrtek v Norsku na hřišti Tromze.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná D7 u letiště a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D7 popojíždějí kolony na příjezdu k letišti v Praze. Zdržíte se v obou směrech. Ve směru ze Slaného a z Kladna je to asi na 20 minut od sjezdu na středok Luky. Ve směru z Prahy z okruhu je kolona o něco větší. Popojíždět budete až půl hodiny a brzdí se u sjezdu na Karlovarskou. Na okruhu kolona i ve směru z letiště na D1 popojíždí před sjezdem na Ořech. Tam je to do 10 minut. Teď dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy. Kamiony poprvé brzdí na 168. kilometru u sjezdu na Domašov a kolona se sune až do Brna k omezení u D2. Osobním autem výrazněji zpomalíte, občas si zastavíte v levém pruhu až od 180. kilometru. Připomínáme kolony na silnici 34 u Humpolce. Směrem na Pelhřimov je omezení za Vystrkovem a zdržíte se 15 minut. Kolony jsou na 34 směrem z Humpolce do Havlíčkova Brodu u Květinova semafor a opět fronta asi na 4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháníky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 32. Tolik zprávy. Dál je s vámi ranní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: My vám přejeme dobré, klidné ráno v 8 hodin 6,5 minuty, jste stále s radiožurnálem, určitě vás zajímá, jaké bude počasí. Vy jste něco málo slyšeli před chvilkou ve zprávách, my to ale probereme podrobněji. Tropy tedy ukončí silné bouřky, meteorologové dnes varují před přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru, navíc se v příštích dnech citelně ochladí, tak si na tu podrobnou předpověď ještě chvilku počkejte. A zůstaňte i dál s radiožurnálem, přejeme pěkný den a hezký poslech.
3: Ranní radiožurnál.
1: Ranní radiožurnál.

0: Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silnými bouřkami. Ty se postupně během dne objeví na většině území. Doprovázet je může přívalový déšť, menší kroupy i silné nárazy větru. Počasí pro nás dnes sleduje ve vysílání ranního radiožurnálu Karolína Burdová, kterou teď vítám znovu ve studiu. Dobrý den.
1: Krásný den, čeká nás další letní den s teplotami kolem 31 stupňů. Tropy ale hlavně odpoledne a večer ukončí právě už zmiňované bouřky. Místy může spadnout kolem 40 mm srážek, meteorologové upozorňují také na menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Meteorologové budou své varování během dne dál upřesňovat, a to hlavně podle toho, kde přesně se bouřky objeví a jak silné budou. V současné chvíli platí výstraha před bouřkami pro celé území Česka, a to až do páteční půlnoci.
0: Milovníci tropů si o víkendu příliš radosti neužijí, jak moc se ochladí.
1: No už zítra bude chladněji, naměříme 23 až 27 stupňů. V neděli pak podle předpovědi teploty klesnou ještě níž, pokračuje meteorolog Štefan Hanžák.
2: Už teploty v noci by na neděli by měly být nižší, 16 až 12 stupňů, na západě Čech dokonce až 10 stupňů Celsia a nejvyšší denní už jenom od 19 do 24 a na jižní Moravě kolem 27 stupňů.
1: Navíc se v neděli na většině území znovu objeví déšť nebo přehánky. Návrat tropů neslibuje ani začátek nového týdne, kdy bude pokračovat chladnější a deštivější ráz počasí. Denní teploty by se tak měly nejčastěji pohybovat jen kolem 20 stupňů.
0: Karolína Burdová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 8 hodin a 15 minut. Posloucháte Radiožurnál a před námi je další přehled zpráv. Začínáme informací, že dopravce Arriva dostal několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji. Za nedodržení komfortu cestujícího potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace. Dopravce Arriva pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. První francouzská nemocnice začíná používat dron k doručování defibrilátorů k pacientům se srdeční zástavou. Zdravotnické zařízení v Rouenu na severu země počítá s tím, že se dron na místo dostane rychleji a defibrilátor schodí. Lidé v okolí pak můžou postiženému pomoci. Jen ve Francii postihne každoročně srdeční zástava mimo nemocnici až 50 tisíc lidí.
1: Právě D1 u Brna, taky příjezdy k letišti v Praze. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí na 168. kilometru. U sjezdu na Domašov a nesouvislá kolona je až do Brna k omezení. Pro osobní auta zpoždění u Brna je asi na půl hodiny, pro kamiony je to na delší dobu. V Ústí nad Labem brzdí provoz nehoda v Přístavní ulici. Na křižovatce směrem z Děčína na severní terasy blokuje jeden jízdní pruh a tvoří se kolona už z Mariánského mostu. V Praze připomínáme ucpané příjezdy k letišti. Zdržíte se v obou směrech. Ve směru ze Slaného asi 15 minut od sjezdu na Středokluky. Ve směru z Prahy z okruhu na letiště je kolona větší. Tam se zdržíte až půl hodiny po pojíždí od sjezdu na Karlovarskou dálnici D6. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Pátek je většinou oblačný až zatažený a tak zůstane i přes den. Čeká nás spíš oblačný den s letními teplotami do 31 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 32. Odpoledne a večer se ale na většině území objeví přehánky a bouřky, místy můžou být i silné s přívalovým deštěm a menšími kroupami. Zítřek už bude o něco chladnější s teplotami mezi 23 a 27 stupni a jen ojedinělými bouřkami. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD ladí poslední detaily před cestou do Číny. Už v neděli tam zamíří s podnikatelskou delegací. Hlavním cílem je podpora cestovního ruchu. Výpravu ale může ovlivnit i to, že je v Číně zadržený český občan. S parlamentní delegací odcestuje i kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den.
1: Krásné ráno.
0: Jaké jsou tedy ty hlavní záměry cesty a je mezi nimi právě i pomoc zadrženému Čechovi?
1: Podle předsedy sněmovny to má na starosti i ministerstvo zahraničí, je ale připravený pomoct. Letí také rezortní náměstek Jiří Brodský. Okamura chce v Číně jednat hlavně o cestovním ruchu, třeba o přímých leteckých linkách do Prahy.
2: Dneska lítá Praha Peking 3x týdně, Šanghaj lítala 4x týdně, teď nelítá nic, takže bychom Chengdu, Xi'an a Šanghaj rádi postupně obnovili.
1: Chce jednat i o zrušení vízové povinnosti pro Čechy při cestách do Číny.
0: O cestě do stejné země mluvil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Už víme, kdy a jestli vůbec tam pojede?
1: Karel Havlíček cestu plánuje pravděpodobně na příští rok.
3: Máme velmi nedobrý poměr mezi exportem a importem, dokonce z členských zemí Evropské unie máme jeden z nejhorších. Potřebujeme tam posílit export, potřebujeme tam posílit případně naše investice.
1: Čínu čeští ústavní činitelé naposledy navštívili v roce 2019.
0: Zároveň předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS byl nedávno na Tchaj-wanu. Neměli by ústavní činitelé koordinovat postup v zahraniční politice?
1: Prezident Petr Pavel a šéf Senátu Vystrčil jsou pro obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Předseda sněmovny Okamura a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO proto ale nevidí důvod. Vláda mimo jiné neschválila Vystrčilovi letadlo na Tchaj-wan. Cesta i tak podle předsedy Senátu měla výsledky.
4: Ty výsledky byly naprosto konkrétní, těch 60 milionů euro do toho investičního fondu plus posílení přímé linky Praha-Tajpej.
1: Česko ale oficiálně neuznává Tchaj-wan jako samostatný stát a drží se politiky jedné Číny.
0: Daniela Brichtová v ranním vysílání naslyšenou.
1: Hezký den.

Ordinary World a Duran Duran na Radiožurnálu v 8 hodin 26 minut. Teď ještě jedna písnička, no a pak aktuální zprávy s počasími, zelenou vlnou.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například NBC a ABC. Stanice CNN zase vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovo předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu ze největšího útoku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela. A v Brně má zhruba po 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem.
3: Sport.
2: Basketbalový reprezentant Ondřej Sehnal vyráží na své druhé zahraniční angažmá. Po 4 letech mění mistrovský Nymburk, který se před novým ligovým ročníkem sloučil se Slavií Praha za polský Štětín. 28-letého rozehrávače v novém působišti povede český asistent trenéra Lubomír Růžička.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, taky u Lipníka nad Bečvou. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Podle našeho zpravodaje kamiony zastavují poprvé už u 9 křížů.
5: Kamiony prvně zastavují v tuhle chvíli už na 166. kilometru před 9 kříži.
4: Ta kolona se pak rozjede a opět zastaví na 174. kilometru. Ta situace se stále mění, vyvíjí. Osobním autem výrazněji zpomalíte až na 180. kilometru a zdržíte se okolo 25 minut. Na D1 ještě jedna kolona ve směru z Ostravy na Brno. Po pojíždí před sjezdem na Lipník nad Bečvou na kilometru 299 malují čáry na vozovce, je tam výrazné zúžení.
6: Cirka na 100 metrech, stažení ze 3 do 1 pruhu pozostavný. Absolutní chaos, kůžel je nacpané do cestě, kolona tak do 10 minut plus minus.
4: V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti a to z obou stran. Ve směru od Slaného postojíte zhruba 15 minut od sjezdu na Středokluky. Ve směru z Prahy je kolona o něco větší, asi na 20 minut. Jinak Praha poměrně dobře průjezdná, třeba Štěrboholská jižní spojka aktuálně bez kolony. A na silnici 3 z Prahy do Benešova popojíždí kolona za Mirošovicemi. Za sjezdem na Senohrabě je zúžení a zdržíte se 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví jen ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se ale přehánky a bouřky postupně rozšíří na

0: Na většinu území místy můžou být i silné s přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až na 32. Zítra už bude o něco chladněji, naměříme mezi 23 a 27 stupni. V neděli pak přijde další ochlazení. Maxima se většinou udrží do 24 stupňů a na většině území se znovu objeví déšť nebo přehánky. V příštím týdnu pak čekejte chladnější počasí, bude většinou oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: 8.34, před námi je velký fotbalový víkend, konkrétně finále mistrovství světa, taky souboj o bronz. Co asi pár dní před duelem o titul fotbalisté prožívají, jak se připravují. I na to se budeme ptát pětinásobného mistra ligy, našeho experta, experta radiožurnálu Pavla Horváta už za chvilku. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Ano, fotbaloví fanoušci už se nemůžou dočkat víkendu. Zítra se v souboji o bronz na mistrovství světa utkají Francie a Anglie a v neděli nás čeká velké finále mezi Španělskem a Argentinou. Na to všechno se určitě těší taky fotbalový expert Radiožurnálu, bývalý reprezentant Pavel Horvát. Dobré ráno ti přeju.
2: Dobré ráno.
1: Finále bude hostit v neděli stadion MetLife v New Yorku. Co teď podle tebe hráči Španělska a Argentiny prožívají? Nebo takhle, co bys prožíval ty?
2: Tak já si myslím, že asi spousta pocitů. Možná pro Argentince, pro některý hráče, který už to zažili, takový lepší pocit, protože už vědí, do čeho jdou. Samozřejmě to finále je prostě něco extra. Myslím si, že ta cesta je tak dlouhá. Možná si to ani takhle zvenku nedovedeme představit. Ty hráči už jsou spolu vlastně fakt jako něco přes měsíc. Měli nějaký kemp před tím mistrovstvím. Teďka to nějakou dobu trvá, takže už tam můžou být nějaký jako ponorky a nějaký situace, které třeba jsou nepříjemné. Ale vzhledem k tomu, že prostě se dostali až do finále, tak všechno je to takový jako pod pokličkou. Nic se nechce dostat ven, aby to mužstvo se rozklížilo. Myslím si, že určitě je to takový očekávání a trošku nervozita.
1: To tedy pravděpodobně prožívají finalisté mistrovství světa. Jak jsou na tom ale ti poražení ze semifinále? Francie a Anglie čeká zítra v Miami souboj o bronz. Možná trošku bych to srovnal s mistrovstvím světa v hokeji, kde ten zápas o bronz, když se tam třeba dostane Kanada, tak ta už to moc neřeší. Ale tady na to mistrovství světa po 4 letech ve fotbale to asi bude trošku jiné. Ta bronzová medaile je stále velký úspěch, kdyby se podařilo jednomu či druhému týmu získat.
2: To si taky troufnu říct, že ano, ale na druhou stranu tam bude spousta hráčů, kteří opravdu chtěli to zlato a kteří chtěli být v tom finále a to zklamání tam určitě bude hrát nějakou roli, určitě tam bude znít jedno slovo motivace, že chceme být třetí než čtvrtý, prostě zakončit ten zápas vítězstvím, ale musím říct, že asi to není úplně jednoduchý, protože už byli blízko toho finále a tady to kousat není jednoduchý a motivovat nebo najít tu motivaci sám v sobě na ten boj o třetí místo asi není žádná lehká věc.
1: A ty jsi to někdy zažil, tenhle pocit, že jsi věděl, že případná výhra bude úspěch, ale že ten úspěch mohl být vyšší a musel jsi hledat tu, nebo větší, a musel jsi hledat tu motivaci?
2: No tak je to třeba v dlouhodobý soutěži v lize, když ztratíš tu naději na to nějaký místo, o který hraješ a může to být jak titul, tak pohárová příčka a ztratíš tu možnost a třeba zbývají poslední 2 zápasy, které vlastně se hrajou v úvozovkách o nic, tak samozřejmě člověk hledá tu motivaci, ale děláš ten sport pro to, aby si vyhrával, takže já věřím tomu, že jak Francouzi, tak prostě Angličani tenhle ten poslední zápas budou chtít vyhrát a vždycky je lepší vyhrát ten poslední zápas, no.
1: Pojďme teď trošku odbočit, jak jsi užil včerejší 10 na festivalu Colors of Ostrava, hledal jsi motivaci nebo byl to velký úspěch?
2: No nehledal jsem motivaci vůbec, protože vlastně byť jsme začínali ve 2 hodiny, tak vlastně v gongu, kde se to konalo, tak v tom menším prostoru bylo, tuším, něco přes 300 fanoušků a bylo to výborný, protože ta motivace zase přišla od těch lidí, my jsme se těšili samozřejmě a bylo to moc hezký, no.
1: Pavel Horvát, bývalý reprezentant, fotbalový expert Radiožurnálu. Díky za tvůj čas a zase naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Radiožurnál je 8:45. Evropská komise dnes plánuje představit revizi systému emisních povolenek ETS 1, reaguje tak na unijní státy, které žádají jeho rozvolnění kvůli podpoře průmyslu. Evropský systém emisních povolenek má motivovat ke snížení uhlíkové stopy. Členové unie ale upozorňují například na nedostatek bezplatných emisních povolenek pro průmysl. Více řekne naše bruselská zpravodajka ve zprávách v 9 hodin. Jízdní pruh na křižovatce v centru Prahy byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Policie ale takové tvrzení vyvrací.
1: Nehoda u Českého Těšína, ucpané příjezdy k letišti v Praze. Na dálnici D48 ve směru z Polska na Frýdek Místek dejte pozor na obchvatu Českého Těšína. Před sjezdem na Těšín jich havaroval kamion, skončil na krajnici a na vozovce je vyhrnutá hlína, brzdí se opatrně. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony před sjezdem na Olomouc. Na kilometru 298 u Lipníka pracuje údržba, průjezdný jeden ze tří pruhů a v koloně postojíte asi 10 minut. Na D1 silný provoz i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony jedou pomalu v roztrhané koloně už od 9 křížů. Osobním poprvé zastavíte na 181. kilometru. A připomínáme ucpanou D7 na příjezdech k letišti v Praze. Kolony jsou tam v obou směrech, delší z Prahy 25 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Po několika velmi teplých dnech přijde o víkendu změna. Zatímco ještě dnes teploty vystoupí až na 31 stupňů a na Moravě až na 32, v neděli už budou maxima většinou mezi 19 a 24 stupni. Dnešek přinese oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer se na většině území objeví přehánky a bouřky, a to místy i silné. Na další déšť nebo přehánky se pak připravte od neděle. To je ode mě pro dnešek vše, přeji krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Moderátor radiožurnálu Jan Pokorný a historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd se na festivalu Colors of Ostrava vrátili k tajemné obálce se zřejmě posledními slovy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Před zaplněnou scénou diskuzního fóra Melting Pot analyzovali některé úryvky z dokumentu, který prezidentovi Masarykovi pomáhal napsat jeho syn Jan. A zavzpomínali i na okamžik z 19. září loňského roku, kdy obálku v přímém přenosu radiožurnálu na Masarykově oblíbeném Mládském zámku otevřeli.
1: Když jsem vyšla ven, tak mi nějaký kameraman nebo někdo říkal, hejte se, my se vás pořád sledovali, jako co tam asi je, protože na vás to bylo tak vidět.
2: Popisovala historička Dagmar Hájková.
1: Ale neuvědomila jsem si, jak jsem se strašně tvářila teda, ale ono, ten okamžik byl velmi silný pro mě.
2: Na Melting Potu spolu s Janem Pokorným vyvraceli mimo jiné i jednu častou domněnku, že Tomáš Garrigue Masaryk byl levobočkem císaře Františka Josefa I.
3: Kde se to vzalo?
1: To bych také ráda vlastně věděla, protože už od počátku 20. století byla jiná legenda o Masarykově původu, a to bylo, že jeho otec je Žid Rédlich z Hodonína.
2: Způsob, jakým Dagmar Hájková vykládala historii spojenou s prvním československým prezidentem, upoutali i návštěvnice Mirku, Romanu a Alenu.
4: Paní doktorka Hájková má velice zajímavé povolání.
5: My jsme si říkali, že kdybychom měli takovouhle dějepisářku, že by nás ten dějepis bavil, viděl jste to stejně?
6: No. Do takových podrobností, jako jsme nikdy jako se neučili, nezabředli. My jsme poslouchali vlastně, jak ona to překládala, četla, vlastně v rádiu jsme to poslouchali.
7: A je to se zaujetím, jo, takže opravdu se jí dobře poslouchá, že
6: má obrovský přehled.
1: Přesně, když jsme se odpoledne setkali, tak říkám, Ježíš Maria, kdo přijde na Masaryka. Takže já jsem prostě strašně vděčná a jsem ráda.
8: Díky vám za to.
2: Loučili se s obecenstvem Dagmar Hájková a Jan Pokorný. Z Colors of Ostrava Vojtěch Koval, Radiožurnál.
0: Tolik včerejší dění na Colors of Ostrava a teď už do Ostravy míříme živě. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem Colors a dnešní program nám představí hudební reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Dobré ráno.
9: Dobré ráno, Štěpáne z Ostravy. 17 let čekání je u konce. Na hlavním pódiu dnes večer vystoupí legendární zpěvák, kytarista, producent a taky DJ Moby. Nepřijede sám, tentokrát nebude na pódiu pouze s DJským pultem, ale rovnou s celou početnou kapelou. Takže ty jeho legendární songy jako Porcelain nebo Lift Me Up tady v Ostravě uslyšíme v úplně nových aranžích. Na tuhle nostalgickou notu nám Moby zahraje v závěru dnešního třetího festivalového dne. Ještě předtím ale vystoupí třeba Paris Paloma, což je britská písničkářka, která zpívá o postavení žen a taky o mezilidských vztazích. Teď zažívá obrovský vzestup, a to díky feministickému songu Labour.
0: A koho přivítáme v našem mobilním studiu Airstream přímo v areálu festivalu dnes?
9: Taky tentokrát se u našeho Airstreamu bude hrát a zpívat. Na našem menším pódiu v industriálním areálu dnes můžete vidět a nebo taky slyšet část skupiny The Tap Tap, no a nebo začínajícího hudebníka Slavíčka. No a povídat si budeme i se skupinou Tata Boys. Poodhalíme vám ale i zákulisí festivalu a řekneme vám, jak se fotí hudební hvězdy na koncertech. Tohle všechno od 12.30, buď tady v Dolních Vítkovicích, a nebo živě taky ve vysílání Radiožurnálu s moderátorem Petrem Králem a taky Liborem Boučkem. No a teď se s námi můžete hudebně vrátit do včerejšího odpoledne, kdy u našeho Airstreamu vystoupila Kateřina Marie Tichá a část skupiny Benjis. Tohle je jejich Plamen.

0: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhra nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček, ale nejen o tom, od 9 hodin ve vysílání Radiožurnálu ptát se bude náš moderátor Libor Bouček.
1: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
2: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
1: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
2: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
1: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I v Ostravě.
2: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
2: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
2: Jedna minuta denně.
1: Jedna otázka.
2: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Česká delegace pojede po 7 letech do Číny. Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Belgický cyklista Merlier vyhrál na letošní Tour de France 3. etapu. Bittner ve Spurtu upadl. Kolona popojíždí v Praze na výjezdu k letišti. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tajvanem. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tajvan v Česku investuje víc než Čína.
4: Tajvan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tajvan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
3: Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
5: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Tři nové transportní plicní ventilátory budou moci používat záchranáři Zlínského kraje. Přístroje za 1,5 milionu korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující zdravotnickou techniku. Nejen touto investicí chce Zlínský kraj zmodernizovat vybavení záchranné služby. Doplňuje mluvčí úřadu Soňa Ličková.
6: Dalších 2,5 milionu směřuje do pořízení vozidla, které bude sloužit při řešení mimořádných událostí a událostí s hromadným postižením osob. 3 miliony korun si pak vyžádá nákup nového vozidla pro výjezdovou základnu v Uherském Brodě.
3: Novou budoucnost dostává svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku. Podle legendy ho zasadila kněžna Libuše při narození vnuka Václava před více než 1000 lety. Odborníci odhadují, že je o několik set let mladší. Vzácný dub teď roubují experti ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Vypěstované sazenice pak zamíří na místa spojená s přemyslovskou tradicí.
7: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace. Tam jsme odebrali roup a jsme geneticky strašně blízko tomu původnímu exempláři.
8: Ukazujeme v dendrologické zahradě Výzkumného ústavu pro krajinu Zdeněk Kissenbauer zhruba 8-letý dub, který je základem nových sazenic, a ty připravuje Jiří Devátý.
9: Tady máme ten svatováclavský dub, roubovaný v loni v dubnu. Postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek.
8: Postupně budou potomci několik set let starého dubu vysázeni na místech s přemyslovskou tradicí. Jeden ze vzácných stromků by měl zamířit i na Pražský hrad. Eva Kézrová, Radiožurnál.
10: Sport. Cyklista Tim Merlier oslavil třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. V cíli belgickému závodníkovi gratulovala manželka a tříletý syn. O to víc si Merlier úspěchu váží.
11: Give me extra motivation.
12: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
11: Really happy with it.
10: Lídrem Tour de France zůstal Slovinec Pogačar. Čech Matyáš Vacek byl 82. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner. Ten přišel o lepší umístění kvůli tomu, že se nevyhnul hromadnému pádu v cílové rovince. Způsobil ho kolumbiec Gaviria, který si zlomil klíční kost a závod pro něj skončil. Dnes cyklisty čeká maratonská 13. etapa. Sice nemá nějak extrémně náročný profil, ale z bezmála 206 km bude nejdelší v aktuálním ročníku 3-týdenního závodu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Lipníka, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona před sjezdem na Olomouc. Na kilometru 298 u sjezdu na Lipník nad Bečvou pracuje údržba. Průjezdný jeden ze tří jízdních pruhů a v koloně postojíte 10 až 15 minut. Na D1 silný provoz je na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Nesouvislá šňůra kamionu se v pravém pruhu táhne už od sjezdu na Velkou Bíteš. Osobním autem zastavíte poprvé na 181. kilometru před sjezdem na Kývalku. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti, a to jak ve směru od Kladna Slaného, tak i z Prahy. U letiště stavební práce, omezení a další je teď fronta ve směru z Prahy. Je to až na půl hodiny od Evropské ulice. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova, kolony taky u Postoloprt. U stavby dálnice u mostu přes Ohři se projíždí Kyvadlově a je to do 10 minut. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů čekejte kolony před Toužimí. Opravují vozovku, řídí průjezd Kyvadlově a zdržíte se po obou směrech okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháníky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na Jihomoravě i 32. Tolik zprávy. A po nich začíná dnešní host Radiožurnálu. Slovo má Libor Bouček.
14: Před 7 lety se ujal pozice uměleckého šéfa kultovního divadla Petra Bezruče. Před rokem jeho práce přinesla ocenění v podobě divadla roku. Jeho díla jsou aktuální a nebojí se otevírat klasiku nejmladší generaci a dává také prostor velkým talentům, z nich jeden ho doprovodil do Airstreamu Českého rozhlasu, aby byli společně našimi hosty na festivalu Colors of Ostrava. Umělecký šéf divadla Petra Bezruče Jan Holec a herec Hinek Tajovský jsou hosty Radiožurnálu. Přeji vám dobré dopoledne.
15: Dobrý den.
16: Dobrý den.
14: Setkáváme se na Colors of Ostrava. Jak důležité z vašeho pohledu je, že ten festival se odehrává a jak třeba může dojít k tomu, že lidé objeví kulturu a umění tady a řeknou si, no tak to je dobrý, začnu chodit do divadla. Funguje to takhle, to propojení?
15: Jo, tak já vnímám, že je důležité především to, kde se ten festival odehrává, nebo jako pro mě vlastně ta industriální identita toho jako města je vlastně něco zásadního a něco, co to město činí jedinečným, takže jsem rád, že je to právě v dolní oblasti Vítkovic. A nějak jako doufám, že do budoucna by právě Ostrava se tímhle mohla inspirovat a vlastně jako další technické industriální památky takovýmhle způsobem rozžít. Jo? Mm. Takže jo, já i beru, že samozřejmě pro nás, jako ve chvíli, kdy jsme v programu Colors of Ostrava, tak to, že nějakých 50 tisíc lidí vidí to vůbec jako v programu, jenom že je nějaké divadlo Petra Bezruče, tak může být samozřejmě pro ně návodné, že by nás mohli dál vyhledat.
14: No, je to tak, vy budete vlastně vystupovat na Gong Stage dnes od 18 hodin s inscenací, ke které se dostaneme. Ale je to nějak jako pro člověka, jako pro herce nějakým způsobem určující, že vlastně dominantou toho města je právě takovýhle industriální kolos, který člověk vlastně nemůže opomenout. Jakože to je nějakým způsobem určující, to je, dává charakter tomu městu, že je to fakt majestátní. Teď si to uvědomuji, když se na to dívám ještě víc a víc.
16: No, je to jako určitě skvělý, že se to odehrává tady i tím, že my vlastně nebudeme u nás v divadle, že budeme v jiném prostoru a právě tady v tom krásném industriálním prostoru, tak to určitě bude nějakým způsobem jinak vypovídající, no.
14: Kolik kilometrů je to od divadla vlastně odsud?
15: Jo, kousek, no, kousek. Je to tři zastávky tramvají.
14: No. Zastávky tramvají, ale to už vlastně ale je zájezd, ne, i tohleto. Jakože to je výlet za exotikou.
15: Jo,
14: tady v rámci těch ostravských poměrů tři zastávky.
15: Už jsme na periferii vlastně. Už jsme vyli z centra. Ne, tak my vlastně taky nejsme v centru úplně, jako my už jsme dvě zastávky od centra, to už je taky jako dál, je to 10 minut pěšky, ale to už je taky vlastně takový zájezd, no, pro lidi jako z centra.
14: Mě zajímá, jestli ty tři zastávky tramvají v Ostravě jsou delší než tři zastávky třeba v Brně nebo v Praze.
16: Rozhodně.
14: Jo.
16: Určitě jo. Jakože je to prostě mnohem delší doba, je to mnohem větší problém se dostat tady po Ostravě a vlastně po Ostravě já teda osobně chodím pěšky jenom všude, kde se jako dá.
14: Je to výhoda toho města, budeme si povídat s Janem Holcem i Hinkem Tajovským. Dnes jsou hosty Radiožurnálu.
1: Festivalový host Libora Boučka.

0: Jan Holec se ujal vedení divadla Petra Bezruče, tedy toho uměleckého, od sezony 2019-2020. Hinku, vy jste přišel kdy do souboru?
1: Já jsem přišel před 2 lety.
0: Jo.
1: Z JAMU, z Brna.
0: Mě u Jana zajímá to, že člověk si tak jako vizualizuje, že se přichází chopit, toho vedení má spoustu plánů, je srpen roku 2019 a najednou přijde březen 2020 a z těch plánů nezbývá nic, jak komplikované to bylo, že vlastně fakt v té určující první sezóně, kdy jste měl možnost ukázat, jak to bude, přišel covid.
2: No, tak já vlastně jako zpětně pracovně na to vzpomínám jako velice dobře a plodně na to období, protože my jsme vlastně museli začít přemýšlet jinak a nějakým způsobem přemýšlet, jak tvořit nebo jak plnit vlastně tu funkci veřejné služby, kterou jako divadlo veřejně podporované máme i během tady toho vlastně období lockdownu. Takže my jsme jako vytvořili projekt, který se nazýval Stará láska nerezaví. Já to považuji za vlastně nejzásadnější projekt té mojí éry vlastně u Bezručů, který spočíval v tom, že my jsme vlastně v první fázi jezdili do domova s pečovatelskou službou, kde jsme navštěvovali seniory a sbírali jejich příběhy. Vlastně jsme to natáčeli, ten materiál, chodili jsme opakovaně za nimi a vlastně z každého takového příběhu, no z každého takového setkání jsme měli třeba prostě 6 hodin natočeného materiálu, který jsme potom stříhali do takových medailonků a vlastně po dalším roce tady z toho materiálu vznikla taková speciální výstava a inscenace vlastně ve spolupráci s Domem umění, s galerií tady v Ostravě, kde jsme tam vytvořili takovou repliku malinkého městečka, kde lidi vlastně mohli chodit a naslouchat těm jednotlivým příběhům. A vlastně celé to směřovalo tematicky k tomu, jako vyzvat lidi, abychom si více naslouchali, abychom naslouchali svým příbuzným rodičům, prarodičům, rodinným příběhům. Takže na konci vlastně tady toho mohli lidi třeba poslat pohled své babičce.
0: Logicky je to možná úplně nejlepší charakteristika té doby, že takhle jsme to měli možnost využít. Že to byl okamžik zastavení, když člověk ohledne od těch tragédií, které nastaly. A asi nám to nevydrželo úplně, ne?
2: Ne, no, vlastně já jsem nad tím přemýšlel, že přesně takovýhle ty projektu by za normálních jako okolností normální by nevznikl, nebo by člověk vůbec nad tím nepřemýšlel, že vlastně najednou máme takhle čas někam jezdit a trávit hodiny a hodiny, že se s někým jenom sedíme a posloucháme a natáčíme nějaké rozhovory. Já jsem to pak ještě stříhal doma, takže jsem hodiny trávil nad tím jako materiálem. A vlastně si říkám, tyjo, dneska bych na to ten čas jako neměl.
0: Ale že ta emoce nevydržela. Že jako jsme se k tomu nevrátili, protože si člověk uvědomil tu cennost. No ale za 3 roky už prostě, nebo za 4, jsme řekli dobrý. A zapomněli jsme na tu emoci, na ten význam toho.
2: Je to tak, no.
0: Čím to je?
2: Nevím, no. Jako je to ten tlak vlastně jako toho jako času na nějakým způsobem na tu spotřebu a vlastně výkon a možná i doháníme to, co jsme jako ztratili. Ale já každopádně v sobě jako cítím, že to pro mě bylo velmi zásadní. I pro mé usazení v Ostravě, že já jsem nějak asi neměl ten výhled, jak dlouho tady budu, nebudu, nebo jak to budu mít vlastně se svým životem a opravdu vlastně to byl nějaký zlom, protože to přišlo ve věku, kdy já jsem vlastně následně se oženil a narodila se mi jako dcera a vlastně to přišlo v super vlastně chvíli, že člověk měl čas i na sebe, i na tu práci.
0: Hmm. Jinak zmínil, že do divadla Petra Bezruče přišel po absolvování JAMU. Mě tak napadá v tom roce 2024 ve třetí dekádě 21. století. To je pořád atraktivní být členem nějakého souboru? Je to pořád moderní pro herce? Má soubor smysl ve srovnání s tou svobodnou volnou nohou?
1: Já si myslím, že určitě. A rozhodně pro začínající herce nebo takhle po škole je to vlastně největší škola a největší zkušenosti, že člověk nabírá a vidí ty zkušenější kolegy a vlastně ve velmi intenzivním procesu s nima úzce spolupracuje a hodně se od nich učí vlastně nové věci, které třeba na té škole úplně nepobere.
0: A co to je? Co se člověk učí?
1: Tak třeba i jako pracovní morálka, jako řekněme.
0: Jako v dobrém slova smyslu.
1: V dobrém slova smyslu.
0: Já jsem viděl studium herectví z dálky z katedry produkce a tam mi přišlo, že to bylo velmi intenzivní a že pak v tom profesionálním provozu ta pracovní morálka byla trošku nižší, takže to opačně.
1: Ano, asi je to divadlo od divadla nebo projekt od projektu, že tady mám pocit, že u nás se hodně dbá na to, abychom byli opravdu včas na zkoušce, ideálně ještě dřív.
2: Pardon, že přeruším, jenom doplním, my jsme měli dneska s Hinkem ráno srazem, přišel o 10 minut později. Jo, nevím, jestli se to úplně naučil, za ty dva roky jsou málo.
1: Ještě se učím.
0: Je to v procesu prostě, dřív to bylo 30 minut, teď je to 10 minut. Takže má to smysl opravdu vést ten soubor i z hlediska uměleckého šéfování, že přeci jenom jsme obklopení stadionama, člověk samozřejmě si umí představit, že pro herce je možná jednodušší, tak se jako vybírat ty projekty a řídit to projektově. Má to pořád smysl tahle, nechci říct archaismus, ale ten starý, konzervativní, dobrý způsob, umělecký soubor, dramaturgická linie?
2: Já to mám třeba osobně tak, že já vím, že už se na volnou nohu nechci vrátit. Jo, že pro mě najednou ta kontinuální a intenzivní práce na jednom místě je vlastně úplně zásadní pro to, jaká témata, jaké texty, jaký materiál si člověk může vlastně vybírat, jo, protože my se třeba zabýváme vlastně věcma, které jdou nějakým způsobem jako do hloubky a člověk musí v tom kolektivu mít jako určitou míru důvěry už vzájemnou toho vlastně se otevřít, vzájemně nějak jako vlastně k tomu přistoupit skrze nějaký osobní vklad úplně všech jako zúčastněných. A to myslím si, že vlastně při té jako práci na volné noze projektové úplně vlastně takhle jako nelze. Jo. Takže pro mě je to třeba zásadní způsob práce, který podle mě má smysl a má smysl rozvíjet. Jo. A já to vidím úplně třeba vlastně jako Hynek je pro mě takový jako velmi dobrý příklad toho, kdy Hynek přišel už v nějaké fázi, kdy ten soubor byl už etablovaný, došlo tam k nějakým změnám, už byl nastavený nějaký herecký styl a Hynek, a teď s proměnutím, fakt přišel po té škole jako trošku jako vemeno, prostě takové jako ne úplně jako poučené a ten skok, který on udělal za půl roku, za rok a půl, za dva roky, je pro mě úplně jako nevídaný. Jo? Já teď třeba vnímám Hynka jako prostě vybaveného herce pro to, aby se samozřejmě dále jako rozvíjel, ale už vlastně má tak jako velký vklad, že se třeba o jeho budoucnost a kariéru absolutně nebojím.
0: To znamená, že fakt ten proces devemenizace, když to tak nazvu odborně při pohledu na Hynka, tak to udá ten soubor, jo? Opravdu.
1: No, soubor a...
0: Cítíte taky, že ta devemenizace probíhá?
1: No, asi nějaká probíhá, no. Někdy s mým vědomím, někdy bez mýho, ale něco se děje.
0: Tak musím říct, že ten termín možná vejde i do učebnic teorie divadla a možná jsme nalezli společně ten pravý důvod existence uměleckého souboru, že z vemen se stávají dobří herci. Jan Holec a Hynek Tajovský, hvězdy divadla Petr Bezruče, jsou dnes hosty Radiožurnálu. Budeme si povídat také o tom, co se dnes na festivalu Clarness of Ostrava v jejich podání objeví.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jan Holec a Hynek Tajovský, hosté Radiožurnálu. Vlastně Jan je ze Vsetína.
1: Je to tak.
0: Hynek je
2: z Prahy.
0: Z Prahy, nebo z okolí Prahy.
2: Jo, jo, tak z Roudnice, tam jsem se narodil, ale celý život.
0: To jsem si našel vlastně, znamená, chtěl jsem to zmínit. Roudnici nad Labem, ale Praha to je. Jak přijímají v Ostravě diváci, řekl bych, milující divadlo, protože ta vášeň je tady, jako řekl bych, bezprecedentní. Divadla tady žijí, mají svoje pravidelné diváky. Tak jak přijímají ten nájezd těch lidí mimo Ostravu? Jsou velcí patrioti, je to složitý si jako prosadit? Chápu, že ze Vsetína je to jednodušší, ale z Roudnice u Hynka to může být komplikovanější.
1: Já se jako přiznám, já jsem taky jako samozřejmě studoval jsem v Praze a žil jsem vlastně 12 let v Praze.
0: Než no právě, škola Daniela Hrdka.
1: No, je to tak. A já musím říct, že to přijetí bylo vřelé a teď vnímám, nebo mám pocit, že po těch 7 letech jako lidi si možná myslí taky, že jsem Ostravák, že už jako se to úplně jako vlastně smazává. Nebo já jsem i cítil v tom začátku takovou tu jako vděčnost, vřelost v tom, že jsou rádi lidi, že tady vlastně někdo jako přišel, že se tady přestěhoval, že tady přišel, aby se tady usadil, aby tady pracoval, aby tady jako něco vlastně dělal, a to po těch 7 letech je úplně jako, a já mám pocit, že teď už jsme, nebo já už to tak jako se vnímám jako takový jako usedlík, protože tím samozřejmě, že člověk využívá ty služby toho města od školky a tak dále a tak dále, tak už mám pocit, že jsem vnímán jako součást města.
0: Tak je to těch 7 let, jak to má Hynek po 2 letech? Kdy člověk skončí v Brně vysokou školu a tak si může přát dostat se na nějakou pražskou scénu a z toho přijde Ostrava?
2: No,
0: v dobrém slova smyslu.
2: No jasně, jo.
0: Tak já se vysíláme vlastně z Ostravy, tak aby náhodou nepřišlo.
2: Tak já se tady vlastně stále ještě nějakým způsobem zabydluju, ale tím, že třeba aktivně se tady snažím zabydlovat, že třeba jezdím i hodně tady na kole, snažím se jezdit do Beskyd a vlastně nějak pochopit tu kulturu, která je nějakým způsobem rozdílná třeba od té pražské, nebo i od té brněnské tady.
0: Jako v čem?
2: No lidi, já nevím, jak to popsat. Jak to popsat, že jste takový, jako, že Ostraváka opravdu člověk pozná, a když to Pražák tady tak jako splyne a pozoruje a tak jako snaží se moc, vlastně opravdu jenom naslouchá a pozoruje. Tady jako.
0: A osměluje se a teprve ten čtvrtý rok může už něco konečně
2: tak
0: říct.
2: A já si myslím, že pro mě bylo zlomový, když jsme byli právě v rámci zkoušení Baníčku, ale když jsme se byli podívat na zápas Baníku, tak to, tam jsem pochopil taky ledas, co to znamená být Ostravák.
0: Vy jste, než se dostaneme k té novince za chvíli, vy jste, Jane, prozradil na tom zápase a obecně všem, komu fandíte reálně? Jako ví se to, nebo takhle, jestli to nechcete říct,
1: ne,
0: ten vstup ukončit a půjdeme dál.
1: Ne, je to jako asi v pohodě, neprozradil jsem to, já jsem prosil i herce, aby to jako nezmiňoval, z toho důvodu, aby to nebyla jako provokace, jako jo, ale asi to tady jako můžu říct, že já jsem

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál 9:30. Máme pro vás krátké zprávy. Česko zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. Ta se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Irán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý taky letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny. Na severovýchodě Spojených států je teď nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Podle serveru IQ Air jsou kouřem nejvíc zasažená města Chicago, Detroit a New York. Úroveň kvality vzduchu je tam buď na nejhorším nebo na druhém nejhorším stupni. A v Přelouči dnes začíná 5. ročník multižánrového pobřežního festivalu. Na břehu Labe nabídne během 2 dnů divadlo, koncerty i nový cirkus. Na louce bývalé občanské plovárny vystoupí například Bára Hrzánová s kapelou, Rozálie nebo soubor Holektiv s Terezí Kovalovou. Program zahájí herec a architekt David Vávra spolu s Matějem Formanem.
0: Sport.
4: Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa 1958 se v aukci prodal za v přepočtu víc než 100 milionů korun. Podle údajů aukční síně Sotheby's se jen jeden fotbalový dres prodal v minulosti dráž, a to ten, ve kterém Argentinec Diego Maradona skoroval boží rukou ve čtvrtfinále světového šampionátu 1986 proti Anglii. Před 4 lety se vydražil za víc než 200 milionů korun.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5C u Králova dvora a kolona na D1 u Lipníku. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr teď velmi opatrně na 24. a 5. kilometru leží koberec, v jízdních pruzích a prudce se tam brzdí. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna počítejte se zdržením za sjezdem na hranice. Od kilometru 300,5 se jede velmi pomalu, u Lipníku pracují silničáři, tvoří se kolona a zdržení v ní skoro 25 minut. Moc se to nehýbe.
6: Tak je sjezd na Lipník, tak tam je to ze 3 pruhů do jednoho svedený. Silničáři tam zabrali ze 3 pruhů 2, tam je jenom jeden.
5: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vznikají nesouvislé kolony za sjezdem na Velkou Bíteš. Od kilometru 164 se jede pomalu, chvílemi se stojí a pak zase jede. Zdržení pro osobní auta okolo 15 minut, kamionem je to na delší dobu. Vše se rozjede až v omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D7 na trase ze Slaného a Chomutova ve směru do Prahy budete popojíždět za sjezdem na Kladno. Od 7. kilometru zpoždění skoro 25 minut. A ucpaný i okruh a sedmička na výjezdu z Prahy směrem na Slaný právě kvůli tomuto omezení naberete zdržení 15 minut od Evropské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. A po nich pokračuje host Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
7: Baníček, ale dnes máte možnost v případě, že vyrazíte na Klarsov Ostrava, vidět to na jedné scéně, konkrétně Vítkovice Gong Stage od 18 hodin. Spartan Jan Holec nachystal tuhle poctu, dá se říct, je to podstatně

0: fanouškům, nebo je to zkoumání toho, toho fenoménu, toho vztahu?
1: Spíše zkoumání. Jako mě, já totiž mám velkou lásku a úctu ke klubovému fotbalu a klubovému fandění. A mám pocit, že je, jak Baník, tak Bezruči jsou nějakou, jsou to nějaké značky vlastně toho města, jsou to dva nějaké jako fenomény, které se v něčem propojují v tom možná řekněme nějakém fanatismu, oddanosti, lásce.
0: Vážně?
1: Tomu, že
0: vy
1: se
0: máte
1: to
0: takhle
1: jo.
0: úžasný máme, energický...
1: Máme, my máme jako vlastně ultras a dědí se to, jo? Že tam už člověk vnímá ty generace, jak vodí ty lidi, ty vlastní děti a ty děti pak už jako chodí, takže jako, jo, my máme taky jako ultras. Jo? A ono se to vlastně tady u té inscenace Baníček, ale potvrdilo, že tam my prodáváme šály. Předtím vlastní bezručácké. Jako předtím. A ti lidi se kupují ty šály, opravdu ty děkovačky vypadají tak, že se prostě roztočí jako šály a lidi prostě jako řvou a je to vlastně fakt jako,
2: jako
1: rokový koncert jako na konci. Jo.
0: Podařilo se dostat i nové diváky do divadla tímhle prostřednictvím, že právě díky tomu zkoumání toho vztahu, že by přišli ti ultras fotbaloví?
1: Jo, ono, jako jsou to skupinky, není to tak, jo, ale takový lidé se tam objeví, což je na jednu stranu super, na druhou stranu je to někde jako složité, že to jsou lidé, kteří nejsou pravidelnými diváky divadelními a jde to jako vidět, že úplně ne... Rozumíte konvenci třeba, že se nemůžou bavit, že nemůžou jíst, že není dobré odcházet a přicházet zpátky a snažit se propašovat nějaký drink, jako, jo, a tam vidíte, že tam přijdou lidi, kteří jsou v dresech a v šálech, jako baníkovský, a tak to je někdy zajímavé, ale zároveň ta jako inscenace je postavená tak,
0: že
1: to...
0: člověk, že to k sobě má blízko, taky to má přestávku často, že jo, v podstatě.
1: No, my hrajeme jako bez přestávky, ale zároveň...
0: Tak to je ta chyba možná.
1: Jo, ale tak jsou zvyklí, že jo, z těch ochozů, že i když je zákaz toho kouření, tak je v pohodě se tam prostě jako zapálit na tom stadionu a prostě tam hodit to pivo, jako ten kelímek, a to v tom divadle jako
0: zatím
1: úplně
0: nejde.
1: Tak nefunguje. Zatím to nejde, no. Možná vlastně tady jako v tom gongu ten prostor, to no. asi na to bude přívětivější, na takové reakce.
0: Co jste vy říkal, Hinku, když přišla tahle inscenace, když tím Jan přišel? Protože je to, jako, mně se na tom líbí to vykročení z té dramaturgie, protože my se můžeme dostat k Bezručovi, myslím si, že jako zásadní, nebo ten rukopis Jana je skvělý v tom, že fakt přibližuje tu klasiku, že ji otvírá, ale najednou přišlo tohle.
2: No já byl nadšený, já jsem vždycky chtěl dělat představení o fotbale, i když ho mu vůbec nerozumím, nikdy jsem ho nehrál a doteďka jsem nepochopil offside, protože já jsem hokejista původně a fotbal mě nějak vůbec nezajímal, ale já byl nadšený, vlastně, že jsem se na to těšil a mám rád autorské divadlo a vlastně spolupráci s režisérem a že to je takový jako ucelený proces tvorby toho představení, takže já jsem se na to moc těšil.
0: Jenom abych vás dostal do stejného tábora, jako je Jan, tak jestli byste mohl zmínit, za koho vy jste hrál ten hokej?
2: Já jsem hrál taky, no, za Spartu. Za Spartu a potom teda za Slávy. Já jsem takovej přeběhlík, no, byl.
0: Dá se ta disciplína využít z toho hokeje? Dá se ta disciplína využít v té současné profesi? Má to něco společného, to herectví s tím hokejem?
2: No, s hokejem...
0: Nebo se sportem obecně?
2: Se sportem obecně určitě, si myslím. Nebo jako je to věc, že ten sport mi určitě dal nějakou disciplínu a nějakou i třeba vlastně fyzickou výdrž, řekněme, která je někdy potřeba u toho zkoušení. A myslím si, že to je určitě fajn a výhoda, když člověk před tím divadlem dělal nějaký sport.
0: Chcete-li vidět představení Baníčku ale, tak dnes máte možnost a pochopitelně následně od startu divadelní sezony opět v divadle Petra Bezruče a uslyšíte mimo jiné tohle.

0: Tímto chorálem divadla Petra Bezruče jsme se snažili vykompenzovat tu klubovou příslušnost Jana Holce a Hynka Tajovského a za chvíli si s nimi pochopitelně budeme povídat dál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Avarování z dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy za sjezdem na Hlubokou nad Vltavou velmi opatrně. Na kilometru 120,5 leží plech na vozovce, v jízdních pruzích je velký, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Divadlo roku, úspěšná to série vlastně 7 sezon pro Jana Holce, 2 sezony pro Hynka Tejovského a asi není žádným velkým tajemstvím, že ta následující, to znamená sezona 2026-2027, bude, Jane, vaše poslední u divadla Petra Bezruče. Jak tohle vzniklo, čím to je a s jakými pocity vstoupíte do té poslední sezony?
3: No, jako já jsem naplánoval tu. Ve chvíli, kdy už jsem věděl, že to poslední sezona, tak jsem si říkal, že musí být velkolepá. V tom smyslu, že to má být nějaký jako vrchol toho jako působení a nějak jako věřím, ono samozřejmě je to, jsou to samé, jako neznáme, co se stane, ale jako za mě je to nějakým způsobem vyvrcholení, no. A jak to vzniklo? No, nějakým způsobem jako člověk jako cítil tím, jak vlastně jako to divadelní působení a ta tvorba je vlastně jako třaskavá vnitřně, tak člověk vlastně jako došel k tomu, že je vlastně jako dobré vlastně udělat nějakou změnu, jak pro mě, tak vlastně jako pro to divadlo, že to vlastně jako je potřeba, jo? Že my jsme vlastně jako ten soubor teď dochází do nějakého vlastně jako stavu, že ne, že bychom to jako měli rozpustit, budeme všichni nějakým způsobem pokračovat dál, ale že
2: znovu, prostě by divadlo roku, 80. sezóna, prostě mám pocit, že to je rozjetý vlak, který jede strašně rychle, strašně dobře, tak mě to fakt překvapilo.
3: Jo, ale jako já samozřejmě, protože teď jako poslední asi 3 nebo 4 měsíce dostávám tu otázku, co budu dělat fakt jako třeba 3x týdně a jak jsem byl jako v pohodě, tak jak už jsem mi dostal asi po 60, tak už jsem trošku jako znervoznil, ale já mám pocit, že to vlastně k té tvůrčí práci a k tomu umělecké tvorby samotné, tady ta neznámá a ta nejistota vlastně jako patří a já jsem asi nějak jako zacítil, že ta potřeba té nejistoty je najednou vlastně potřeba pro mě si znovu definovat jako x věcí. Možná to nějak, chce divadlo strašně moc dělat, ale třeba se stane, že ho nějakou dobu nebudu dělat a budu se snažit o toho dělat.
2: A vážně teďkom 17. července 2026
3: jo,
2: nevíte,
3: bez práce,
2: co bude.
3: No.
2: No ne, jste ještě v práci, máš.
3: No, já za rok budu bez práce, no.
2: Fakt.
3: Jo. A nejhorší je, že mi to nikdo nevěří, že všichni jako čekají. Já jsem teď přijel do
2: Prahy.
3: Proto
2: jsem dal taky ty 3 sekundy, no, abyste to řekl, co bude.
3: No, nemám nic, já jsem teď přijel do Prahy a teď všichni mají pocit, že teď umělečí šéfové ředitele, že jim asi, že
2: kam někde vtrhnu.
3: No, je to přesně, no, je to tak, no. Takže já to takhle říkám už po několikáté veřejně, nikam nejdu, ale samozřejmě jako... Takhle, já vím, co mám plán, chci dělat divadlo, chci dělat dobré divadlo, chci ho dělat prostě v nějakém baráku, kde ideálně budu jako kmenový režisér a vlastně by mi vyhovovalo asi divadlo jako podobného ražení a je mi vlastně jedno kde. Je mi jedno kde, protože já jsem zjistil v Ostravě, že ono je důležité to divadlo dělat, ať už je to Praha, Brno, vlastně jako kdekoliv. Ti lidi potřebují tu veřejnou službu, kterou ta veřejná kulturní instituce poskytuje vlastně úplně kdekoliv. A já mám třeba radost to, co jsem vlastně viděl tady za těch 7 let, jak se tam podařilo i proměnit tu hlavní diváckou skupinu, že vlastně my třeba témata, která jako přinášíme, tak jsou přirozeně, vychází nějak z... vlastně jako země, nebo z generační jako výpovědi mé blízké, což jsou teda nějak vlastně řekněme jako 40 plus minus jako 10 let. A vlastně mám teď pocit, že to je nějaké divácké gro, které se nám podařilo vlastně do toho divadla přinést, které tam předtím úplně vlastně tolik nebylo. Takže já jsem teď otevřený. Takže říkám takhle veřejně, kdyby někdo někde potřeboval něco. Uměleckého šéfa, režiséra, samozřejmě mám nějaké jako finanční nároky, nemalé, tak...
2: A Hynka
3: jsem otevřen. A Hynka, ano. Hynka,
2: u nějž proběhla už devemenizace.
3: Právě proto vlastně, jako, ano, Hynek je v tom balíčku, ještě má žena, je vlastně herečka, ta taky odchází, takže ten balíček, dramaturga k tomu, mám takový docela, jako, už můžu obsadit to divadlo jako kompletně. Tak,
2: tak jsme vyvolali strach v mnoha institucích. Jaké to je pro vás, Hynku? Že, co to znamená pro herce, když odchází ten umělecký šéf, nebo je na tom odchodu? Jestli to je nějaký období nejistoty?
4: Já vlastně vůbec nevím. Jakože popravdě, já že, vůbec nevím, co...
2: Já jsem se lek, že nevíte, že odchází.
4: Ne, to vím, ale... ne, já opravdu nevím, co se vlastně stane teďka ten následující rok a nechám se překvapit, nedělám si žádný domněnky, uvidím.
2: Říká Hynek, který je dnes společně s Janem hostem Radiožurnálu.

0: Jan Holec a Hynek Tajovský, hosté Radiožurnálu. Mně se líbí, milý Jane, že jste dvakrát zmínil to slovo veřejná služba. Líbí se mi to z toho důvodu, že velmi přesně jste asi definoval tu podstatu věci, že ve chvíli, kdy divadlo není tou veřejnou službou, to znamená, je jednoznačně orientováno na ten zisk, tak vlastně musí vycházet maximálně vstříc tomu divákovi, přišlo co nejvíc lidí. Tak tady fakt asi pod hlavičkou té veřejné služby člověk může prosazovat tu dramaturgii a to mění. Je to tak?
1: Já to tak vnímám. Jako ono, není to podle mě jako pravidlo, že by všechny veřejně podporované instituce nebo lidé v nich, nebo lidé, kteří je vedou, to tak měli, ale já mám pocit, že je to zásadní, nebo pro mě vlastně je tohle vůbec v nějakém jako přemýšlení nad tím úplně alfa, omega toho, že člověk musí vnímat, kde, v jakém místě, v jakém čase tvoří a pro koho tvoří, a vlastně jako navnímat to, co se kolem něho děje a nějakým způsobem to vlastně odrážet a reflektovat v té tvorbě, takže jo.
0: No,
1: to
0: mohl by bez té veřejné služby vzniknout UBU, což bude vlastně první premiéra 16. října 26.
1: Jako, tak samozřejmě mohl, ale zároveň, jo, zase ten titul vzniká z nějaké potřeby dotýkat se, reflektovat vlastně situaci na politické scéně nebo v politické sféře a vůbec úplně vlastně jako globálně, ale zabývat se tím z hlediska nějaké jako psychologie, psychologizace vlastně toho, kde se ta potřeba vlastně jistého nakládání nebo zneužívání vlastně moci v nás jako bere a to, jakým způsobem nás může moc a chtění po té moci vlastně jako proměnit. Ale zase, protože my vždycky nějak jako vycházíme z nějaké cesty, jako kdy se zajímáme vlastně o psychologii a odrážíme vlastně úplně takové ty základní pudové věci vlastně v nás, tak aby to mohl každý trošku na sobě pocítit.
0: No, já jsem rád, že to fakt zase dobře, že tam těch témat, která se otvírají, je hrozně moc. Jak důležitá je ta současnost, to okolí, jak moc ten tvůrce dokáže reflektovat i v těch klasických dílech právě to, co se děje kolem.
1: No, já myslím, že jako zásadně.
0: To je podle mě rukopis, který patří Bezručovi a k vám.
1: Jo, a ona taky vlastně není náhoda, že ten titul se objevuje vlastně ve více divadlech, a to nejenom v České republice, že já jsem vlastně a bez nějaké jako domluvy nebo inspirace, jo, že my v ten samý den, kdy my máme premiéru, to je 16. října, tak je premiéra Krále UBU v Burgtheatru ve Vídni. Jo. Do toho pak bude vlastně na jaře 2027 bude v Klicperově divadle Král UBU, takže on se teď jako objevuje vlastně jako ve více jako zemích, což není jako náhoda, ono samozřejmě jako ten předobraz toho Donalda Trumpa tam, myslím, vidí jako mnozí v tom, ale ono to není jenom vlastně jako Donald Trump, ale ono je to najednou taková ta vnitřní zoufalost nad tím, nad tou nečitelností vlastně těch jako politiků, nad tím, že ten prostor začíná být nepředvídatelný, že vlastně nerozumíme tomu, že racionálně nejde úplně vysvětlit vlastně ty politické kroky a vlastně ta politika ztrácí nějaký jako racionální rozměr.
0: No, v tom odlesku, ale musím říct, že UBU je teda vlastně nesmírně drsný. Že to je jako dovedené až do toho extrému a tahle spojitost, těším se na to prostě jednoduše. Která ta inscenace z těch čtyř chystaných je pro vás, Hynku, ta, na kterou se nejvíc těšíte?
2: Je to i Král UBU, a potom Duše krajina Širá a Spílání jeviště.
0: Spílání na konci, 14. května 2027.
2: A ještě je tam Drákula, ale v tom už nejsem.
1: Takže na to se netěším.
2: Na to se netěším. Ne, těším moc.
0: Ne, rozhodně můžeme doporučit odsud z Airstreamu Českého rozhlasu, abyste do Ostravy, milí posluchači, milé posluchačky, jezdili častěji než jen na Colors, protože divadlo Petra Bezruče a spousta dalších institucí je důkazem toho, že Ostrava je nesmírně plodná a říkají to vlastně s chodou okolností tři Spartané ve studiu. No nic, pánové, děkuji vám za návštěvu. Hynek Tajovský a Jan Holec byli hosty Radiožurnálu.
2: Děkujeme.
3: Taky díky.
0: A my vysíláme pochopitelně dál v rámci festivalu Colors of Ostrava a shodou okolností. Zítra pro vás máme možnost vidět naživo Ventolina. Je to takový dárek od Colors of Ostrava a od Českého rozhlasu. Kdybyste měli chuť, stačí napsat na e-mailovou adresu vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu dejte chci na Ventolina. No a pro pár z vás, pro pár desítek z vás, bude možnost sejít se zde už v 10 hodin, když je areál ještě uzavřen, a budete mít možnost vidět Ventolina v takovém komorním prostředí i se mnou. Tak se na vás budu těšit zítra. Každopádně dopolední Radiožurnál pokračuje dál. When you

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál, 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Výkonná rada ODS by měla rozhodnout, jestli na kandidátce zůstane Filip Dvořák. Francii zasáhly silné bouřky, bez proudu byly tisícovky domácností. Fotbalisté Sparty v přípravě na novou sezónu poprvé prohráli, Hradec Králové v generálce remizoval. Omezení brzdí provoz na D1 ve směru do Brna u Lipníku a bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty do 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Výkonná rada ODS dnes bude schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Tématem bude i kandidatura Filipa Dvořáka v Praze 1, který podle předsednictva strany dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude vedení strany postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl.
3: Je jasné, že na každého kandidáta před volbami je přísnější metr a v okamžiku, kdy se objeví jakékoliv pochybnosti, tak je musí rychle a jasně rozptýlit. A to se v tomhle případě nedělo.
2: Dvořák už dříve řekl, že vždy postupoval podle zákona, že není z ničeho obviněný a že ho nikdo nevyšetřuje. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace. Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Francii se prohnaly silné bouřky, prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností.
4: Nedaleko Lyonu natočili tornádo. Rotující sloupec vzduchu převrátil kamiony na dálnici, vyrval stromy a odnesl střechy. Bretaň i Alzasko zasáhly přívalové deště. Na některých místech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, které ničily auta. V oblasti řeky Loire bylo bez proudu na 8000 domácností. Bouřky přerušily železniční dopravu na trase Lyon-Rouen. Spoj mezi Toulouse a Paříží měl skoro 6-hodinové zpoždění kvůli spadlému stromu na trati. Bouřky postupně opouštějí Francii a tak meteorologická služba ruší svá varování. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli útočí na spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará a znázorňuje kachnu. Pokračuje archeolog Přerovského muzea Zdeněk Šenk.
5: Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik na Přerovsku, tady v Moravské bráně, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Janterové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Janterové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
6: Sport. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v generálce na druhé předkolo Evropské ligy 3-3 s Charkovem. Východočeši nezvládli první poločas, po kterém prohrávali o 2 góly. Utkání se jim ale podařilo otočit, nicméně v 72. minutě pak ukrajinský soupeř vyrovnal. Zatímco s druhou půlí byl královéhradecký trenér David Horeš spokojený, s tou první ne.
7: Tam nám chybělo všechno, pohyb, hráli jsme prostě bez agresivity, bez intenzity, pomalý na míči, prostě tam bohužel jsme pak ještě soupeři darovali druhý gól, tam z naší strany opravdu ta hra dobrá nebyla.
6: Na úvod druhého předkola Evropské ligy se Hradec Králové ve čtvrtek představí na hřišti norského Tromsø. To fotbalisté Sparty Praha na soustředění v Rakousku prohráli 0-1 s polskou Jagellonii Bělostok a ve třetím přípravném duelu poprvé našli přemožitele.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Lipníku a také v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna za sjezdem na hranice se tvoří kolona od kilometru 301. Pracují tam silničáři a jede se pouze jedním pruhem ze tří, tím pravým. Zdržení hlásíte asi 15 minut a opatrně zpomaluje se za zatáčkou. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš čekejte nesouvislé kolony. Od kilometru 162 se jede pomalu až do omezení v Brně na kilometr 196. Zpoždění pro osobní auta je od Popůvek v levém pruhu a to asi 15 minut. Kamionem v pravém pruhu pojedete výrazně déle. Na D5 na trase z Plzně směrem do Prahy za sjezdem na Rudnou vzniká kolona na konci dálnice. Od 3. kilometru naberete asi čtvrt hodiny navíc až k Ořechu na okruh. A ještě D7 u letiště stále brzdí provoz omezení, obousměrně je tam zúžení do jednoho pruhu a vznikají tak kolony. Směrem z Chomutova a Slaného zastavíte u sjezdu na Středokluky na kilometru 5, zdržení hlásíte do 15 minut až na 2. kilometr na konec dálnice. V opačném směru na výjezdu po 7 a pražském okruhu zdržení 10 minut, silný provoz za sjezdem do Evropské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer se bouřky rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré páteční dopoledne, je 6 minut po 10. hodině, tady je Radiožurnál, je 17. července a stát dnes bude naposledy určovat maximální cenu za benzín a naftu na čerpacích stanicích. Regulace ze strany ministerstva financí skončí v neděli. Proč přestává stát ceny určovat a nehrozí, že se kvůli tomu ceny pohonných hmot na pumpách opět zvýší? Vysvětlíme už v prvních minutách dopoledního vysílání za chvíli. Harry Styles teď, vítejte.
0: Dopolední Radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Určování cenového stropu na každý den ministerstvem financí totiž v neděli skončí. Od pondělka se tak budou ceny pohonných hmot zase řídit jen a pouze trhem. Ministerstvo už ale vyhlásilo, že je v případě kolísání cen připravené regulovat znovu. Detaily probereme s redaktorem Vítem Anderlem. Vítku, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Ministerstvo financí určovalo maximální cenu na každý den od dubna. Proč se rozhodlo v tom nepokračovat teď?
1: Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že napětí sice na Blízkém východě přetrvává, ale ceny ropy na světových trzích nerostou tak dramaticky jako na začátku konfliktu. Schillerová dodala, že ministerstvo bude ceny na čerpacích stanicích i marže nadále monitorovat.
2: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
1: Kromě cenových stropů skončí taky daňová úleva u spotřební daně na naftu. Ta se od pondělí vrátí na 9 korun a 95 haléřů za litr.
0: Jak na ten konec regulace reagují petroliáři a čerpací stanice? Budou se ceny tedy zvyšovat?
1: Václav Loula z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
3: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
1: Loula ale zároveň dodal, že už jen kvůli návratu spotřební daně na původní výši nafta určitě zdraží a zároveň teď roste i cena ropy na světových trzích. Třeba barel severomorské ropy Brent vyšel na začátku minulého týdne na $72 a teď stojí skoro $86.
0: Dá se už teď říct, jestli cenové stropy na pohonné hmoty ceny paliv skutečně snížily?
1: Podle Aleny Schillerové ano, protože Česko má teď například druhou nejlevnější naftu v Evropské unii. Ivan Indráček z Unie nezávislých petroliářů ale řekl, že čerpací stanice i navzdory regulaci prodávali většinou podle ceny pohonných hmot na trhu.
4: Kdyby jakákoliv cenová regulace nebyla, tak by bylo nějakých 5-7 dní v průběhu druhé poloviny dubna, kdyby řidiči zřejmě nakupovali o trošku dráž. Jiný efekt ta cenová regulace neměla.
1: Data společnosti CCS, která ceny pohonných hmot v Česku pravidelně zveřejňuje, ukazují, že od začátku května průměrné týdenní ceny benzínu i nafty klesaly. Třeba v uplynulém týdnu ale litr benzínu zdražil o 84 haléřů a nafta téměř o 2 koruny.
0: I my pro vás ceny budeme sledovat. Vít Anderle, teď ve vysílání dopoledního radiožurnálu ke konci regulace právě cen pohonných hmot v České republice státem. Vítku, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Dopolední radiožurnál za chvíli i do Broumova. Spor o využívání prohlídkových okruhů barokního kláštera v Broumově pokračuje, ale paradoxně, to znamená rozšíření nabídky pro návštěvníky. Náš reportér do 10:30 ve vysílání radiožurnálu. Počkejme si na něj, teď Miley Cyrus. Dobrý den.

0: Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou od dneška provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek měsíce trvajícího sporu obou stran. Pojďme tam, v Broumově máme reportéra Václava Plecháčka. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: Václave, připomeň, o co v tom sporu benediktínů a agentury pro rozvoj Broumovska jde?
1: No, benediktínské opatství jako vlastník kláštera nedávno agentuře pro rozvoj Broumovska vypovědělo smlouvu na provázení turistů po barokní památce. Důvodem bylo pozdní placení nájmu. Agentura se bránila soudně a nejprve neuspěla a prohlídky tak před pár týdny převzali benediktíni, kteří turistům nabídli trochu jinou trasu. Po odvolání ale soud agentuře vyhověl předběžným opatřením a ta tak může znovu provázet po těch místech, na která byli návštěvníci v těch minulých 12 letech zvyklí. Ovšem benediktíni už se těch svých prohlídek vzdát nechtějí a návštěvník si tak nově má možnost mezi nimi vybrat anebo projít obě trasy.
0: Každý z těch prohlídkových okruhů, jak už jsme zmínili, je jiný. Co při nich tedy lidé můžou vidět?
1: Tak agentura vodí turisty například k refektáři z kopí turínského plátna nebo do kostela svatého Vojtěcha, který má bohatou freskovou a štukovou výzdobu. Ta prohlídka je zkrácená na 40 minut a levnější než ta prohlídka benediktínů. Ta je zhruba na hodinu a půl, vede jinou trasou, tak aby vlastně ta trasa nekolidovala s prostorami, které má agentura stále v pronájmu. Během té prohlídky benediktínů se mluví třeba o historii internace, zejména ženských řeholnic tady v klášteře. Nově je možné vidět třeba renesanční fresku Klanění králů.
0: Agentura pro rozvoj Broumovska nabídla první obnovenou prohlídku dnes od 9 hodin, benediktini od 9:30. Jak se mezi nimi turisté rozhodovali?
1: No, zatím přišla asi 20 turistů, ti o sporu nic neví a protože je hned u vstupu do areálu pokladna benediktínů, kterou agentura nevyužívala, tak teď tam sedí benediktíni nebo respektive zaměstnanec benediktínů a lidé si kupují vstupenky tam. Agentura sice kousek od zmiňované pokladny umístila plakát se svojí nabídkou té kratší a levnější prohlídky. Turisté ale zatím ten plakát absolutně neregistrují, tak uvidíme další vývoj.
0: Broumov a reportér Václav Plecháček. Díky, nashledanou.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.

0: podpora cestovního ruchu. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května. Několik případů nemoci hlásí taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Odstávka třetího bloku dnes začíná v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracem na společném zařízení. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedošité 90. narozeniny. Sport. Americký golfista Jackson Suber při své premiéře na British Open zvládl nejlépe ze všech první kolo posledního majoru sezóny. Na hřišti v anglickém Southportu má skóre -5 a vede tak celkové pořadí o jednu ránu před dvojicí pronásledovatelů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Šmejkalky a překážka u Vyškova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čerstvá nehoda za sjezdem na Benešov. Na kilometru 22 neprůjezdní levý pruh kousek před omezením.
3: Před Šmejkalkou v levém pruhu 3 osobní vozidla nabouraný.
2: Na D1 z Vyškova ve směru do Brna kolona za sjezdem na Rousínov od kilometru 212. Zdržení asi čtvrt hodiny až na 208. A máme hlášené porouchané auto v omezení. D1 do Třetice na příjezdu do Brna směrem z Prahy nesouvislé fronty za sjezdem na Velkou Bíteš od kilometru 162. Zpoždění hlavně pro kamiony až do omezení. Osobním autem na kilometru 196 se vše rozjede a naberete asi 20 minut navíc. Na silnici 14 se bouralo mezi Jabloncem a Libercem na úrovni Nového Harcova. Výrazně delší kolona je ve směru na Liberec. Zdržení asi 25 minut a náš zpravodaj jede na Jablonec.
4: Průjezdní pouze jeden jízdní pruh v tom zúžení, tím pádem to policie tam řídí kivadlově. Zdržení směrem od Liberce odhadem 15 minut jsem stál. Průjezdní pouze...
2: Na tahu 39 z Českých Budějovic ve směru do Českého Krumlova zasahují uhromadné nehody, strážka 6 aut, zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy i 32 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Může být opozice v něčem spokojená s tou právě skončenou parlamentní sezónou? Spokojí se s přijatým stavebním zákonem nebo elektronickou evidencí tržeb, které prosadila vládní koalice? Proč výběr kandidátů do podzimních voleb někdy vypadá jako střelba do vlastních řad? Ptát se budeme předsedy ODS, poslance a bývalého ministra dopravy Martina Kupky, který bude dnešním hostem 20 minut radiožurnálu po zprávách v 17 hodin. Teď je tu dopoledne, 4 minuty po půl 11. Dobrý den.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 7 minut po půl jedenácté, tady je páteční dopolední Radiožurnál. Města a obce po celém Česku řeší nedostatek míst na hřbitovech, třeba v Brně. Proto po 70 letech vznikne úplně nové pohřebiště, a to na zelené louce u přírodní kaple v městské části Medlánky. Podobné plány mají i v Sulicích, nedaleko Prahy. Přímo z místa reportér Josef Beneda, dobrý den.
1: Hezký den. Tady v Sulicích plánují postavit nový hřbitov více než 20 let. Dosud museli místní pohřbívat své blízké v okolních obcích, kde už ale také dochází kapacita. Sulice si vybrali místo na zarostlé zahradě kousek od hlavního silničního tahu na Prahu. Hřbitov bude na ploše 5000 metrů čtverečních a kromě samotného prostoru pro hroby tam bude rozptylová louka, malá márnice nebo kolumbárium. Vedení obce už dokončilo projektovou přípravu a do 3 měsíců by chtělo získat stavební povolení. Dělníci by měli začít budovat nový hřbitov příští rok a práce potrvají zhruba 12 až 18 měsíců. Odhadované náklady se podle nezávislého starosty Sulic Petra Čuříka pohybují od 10 do 25 milionů korun. Bude totiž záležet, jakou variantu si obec vybere, jestli bude úspornější, anebo třeba vystaví kolem hřbitova cihlové oplocení a kované brány, aby stavba mohla vydržet a sloužit desítky až stovky let.
0: To byl Josef Beneda ze Sulic u Prahy a počty míst na hřbitovech rozšiřují i některá města na Česko-Lipsku. Tam je zase Kateřina Kubíčková. Taky dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Poslední detaily na rozšíření hřbitova aktuálně dokončují v Mimoni na Českolipsku. Hřbitov tam má neobvyklý doplněk inspirovaný severskými zeměmi. Z rozsypové loučky ční dubové trámy, na kterých budou destičky se jmény zesnulých. Podle studie je na plochu vedle původního hřbitova možné umístit přes 500 hrobů. Místo bylo podle starosty Petra Krále zahnutí ANO za minulého režimu srovnané buldozéry a z původních německých hrobů tam nezůstalo nic. Kromě terénní úprav a cest radnice za poslední 3 roky investovala i do opravy hřbitovní kaple a ohradní zdi. Původně na to chtěla přispět od sousedního Ralska, které hřbitov nemělo a využívalo ten mimoňský. Vedení města to ale odmítlo s tím, že si raději vybuduje vlastní hřbitov. A to se také stalo. Loni ho radnice dokončila na místě zaniklého pohřebiště z dob před obsazením prostoru armádou. Celkem je tam přes 200 hrobových míst a areál je možné v budoucnu podle potřeby až zdvojnásobit.
0: Kateřina Kubíčková, Českolipsko. Dopolední Radiožurnál v 10 hodin a 40 minut. One.

Na festivalu Colors of Ostrava nezněno hudba, ale slyšet jste tam mohli i experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta, protože právě v Dolních Vítkovicích se natáčel další díl výjezdního pořadu Radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta. Co tam zaznělo? Něco z toho vám nabídneme ještě do 11.

0: To už byla asi a 11:45. Populární pořad radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta už po druhé v historii zajel do Ostravy. Po roce a čtvrt se vrátil do dolní oblasti Vítkovic, do auly Gong. Tentokrát i s legendárním Antonínem Panenkou a bývalým fotbalovým útočníkem Baníku Ostrava a české reprezentace Václavem Svěrkošem. Byl součástí multižánrového festivalu Colors of Ostrava. Vydáme se tam právě teď a nabídneme kousek z toho, co tam zaznělo.
1: Hned na úvod desítky v Ostravě si Pavel Horvát zanotoval hymnu Baníku Ostrava a po něm dostal příležitost i Antonín Panenka, legenda Bohemians Praha. Pak už se aktéři desítky v Ostravě předháněli se skvělými historkami. A Antonín Panenka přiznal, že už šestkrát prodal pravou kopačku, kterou zahrál v Bělehradě legendární penaltu. A přitom originál má stále doma.
2: To bylo dobrý, prodal jsem je šestkrát, ale pořád mám tu pravou doma. Tak to bylo dobrý.
1: Panoušek Karel.
3: Hodně se mi to líbilo, tak určitě to bylo pěkný. Tak já spoustu toho i pamatuju, tak je mi skoro 60 let, takže jako i tu penaltu Panenkovo jsem viděl ještě jako kluk a ty ostatní taky v podstatě. Ale moc pěkná veselá, líbilo se mi to.
1: Další desítka Pavla Horváta, tentokrát v dolní oblasti Vítkovic při festivalu Colors of Ostrava. Jedním z hostů byl Václav Svěrkoš. Jak se vám to líbilo?
4: Super, úplně bomba. Hlavně jsem strašně příjemně překvapený z pana Panenky. Jako, milu ty historky a vlastně i jak jako on o tom mluví a má takový jako fakt velmi pěkný smysl pro humor a vtipy vykládal skvěle, takže jsem moc rád, že jsem tady mohl být s nima.
1: Antonín Panenka má za sebou show v Gongu v dolní oblasti Vítkovic. Myslím si, hláška té show bylo, že jste prodal tu pravou kopačku Bělehradskou a pořád ji máte doma. Tak jaká je pravda?
5: Tak jak jsem to říkal, no tak škoda, že jich nemám víc těch kopaček ještě. No.
1: Budete prodávat ještě další?
5: Ne, tak teď už o to není zájem, už je to všechno, už to odkapalo všechno.
1: No a jak jsi to užil tu show celkově?
5: Je strašně důležité, aby ty diváci a ty posluchači, aby s váma spolupracovali, aby prostě, když je něco vtipnou, tak aby reagovali. A tady to myslím, že bylo zatím to pro mě jako nejlepší prostředí.
6: Plný sál a mě to tady velmi baví, diváci reagují, to si myslím, že pro nás, když to přeženu herce, je vždycky ukázka toho, že to baví i ty lidi a proto to děláme. No.
1: Těšila ostravská odezva z publika Pavla Horváta. Z dolní oblasti Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.
0: No a ten hodinový záznam desítky Pavla Horváta v ostravském Gongu si můžete poslechnout po 16. hodině na digitální stanici Radiožurnál Sport. Teď je 10:50, dopolední Radiožurnál s vámi, v 11 zprávě pak už co se děje se světem. Dobré dopoledne.
7: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Česká justice od letoška začala evidovat femicidy. Co přesně to znamená? A jak pomáhat ženám, které se stanou oběťmi násilných trestných činů?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za největší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je radiožurnál.
4: Radiožurnál, 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Rusové v noci útočili na chersonskou, sumskou i oděskou oblast. Slovinský fotbalový rozhodčí Vinčič bude řídit finále letošního mistrovství světa. Uhromadné nehody zasahují na příjezdu do Českého Krumlova od Budějovic a bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty do 31 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček v ranním interview radiožurnálu řekl, že ceny nafty a benzínu příštím týdnu porostou.
6: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat. Vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 78 tisíc aut. To je skoro o 4,5% více než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na více než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty. Hyundai naopak o desetinu klesla. Ruský dron v noci zasáhl obytnou budovu v centru ukrajinského Chersonu. Podle náčelníka tamní oblastní správy Alexandra Prokudina útok nepřežila 70-letá žena. Dvě oběti hlásí taky oděská oblast. Jednou z nich je matka, která s dětmi procházela parkem. Rusové udeřili i na Sumy, kam vyslali řízené letecké bomby. Betonová plastika na Barandovském mostě v Praze se zřítila. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala přilehlou cyklostezku. Most je v místě průjezdný. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
7: Části skulptury zasypaly jak komunikaci, tak přilehlou cyklostezku, takže pražští policisté v současné chvíli na místě zajišťují bezpečnost. Je částečně omezená doprava a budeme vyrozumívat magistrát hlavního města Prahy, aby byla na místě zjednána náprava.
8: Sport. Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na svých sociálních sítích. 46-letý sudí bývá pravidelně nasazovaný na významné evropské zápasy. Už má za sebou finále Ligy mistrů i Evropské ligy. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěli začne v neděli v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ten uslyšíte i ze sobotního utkání o bronz od 23 hodin mezi Anglií a Francií, které bude řídit venezuelský rozhodčí Jesus Valenzuela.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na tahu 39 u Přísečné. Na D1 ve směru z Prahy do Brna od sjezdu na Velkou Bíteš nesouvislé kolony kamionů od kilometru 161,5 popojíždí až do omezení ke sjezdu na Bratislavu, zpoždění i osobním autem, a to asi 20 minut, nákladním výrazně déle. Na 39 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem se bouralo u Přísečné, srážka asi 6 aut na horizontu a kolony jsou dlouhé obousměrně. Ucpaný je Krumlov směrem na Budějovice, zdržení 20 minut a stejně taky v opačném směru. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem brzdí provoz omezení u Vystrkova a Velkého Rybníka. Delší kolona teď ve směru na Humpolec, zdržení hlásíte přes 25 minut. Komplikace také v Praze, opatrně v Holešovičkách ve směru z centra. Kousek za nájezdem z Povltavské hlásíte porouchané auto v prostředním pruhu, není výrazně označené, netvoří se kolona a náhle se vybočuje. A D5 ucpaná na příjezdu do Prahy směrem z Plzně od Rudné od 5. kilometru až na okruh k Ořechu budete popojíždět asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude většinou oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i silnější. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy i 32 a na horách dnes většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte, co se děje se světem, a slovo má Jan Pokorný.
10: 11 hodin a 5 minut, dobré dopoledne. Americká armáda dnes brzy ráno oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Iránu, v níž pokračovala už 6. noc v řadě. Podle iránských státních médií při nich bylo zasaženo mimo jiné 5 mostů v jižním Iránu a zahynulo 7 lidí. Odvetným vzdušným útokům Teheránu v noci čelili Kuvajt a opakovaně taky Bahrajn a Katar. I to je jedno z témat rozhovoru s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
11: Dobrý den i vám.
0: Co se děje se světem?
3: Události končícího týdne v kontextu.
10: 6 nocí útoků na iránské cíle. Jaký je to výsledek?
11: No, je to výsledek, že ono memorandum, které bylo uzavřeno cirka před měsícem...
10: Neplatí?
11: To nechci říct, ale doznává určitých trhlin. Já bych nechtěl úplně hovořit o jeho totálním roztrhání, spíše bych to nazval určitou formou konfliktu nízké intenzity. To znamená, ani Spojené státy, ani Irán nechtějí ten konflikt eskalovat do podoby, která byla před tím memorandem. Zároveň však ta na jedné straně nevraživost, na druhé straně i nedůvěra je tak velká, že ani jedna ze stran nedokáže udržet to memorandum v té podobě, které bylo uzavřeno. Na druhou stranu ono bylo velice vágní. To zásadní z něj je, že ponechávalo oběma stranám 2 měsíce na finální dohodu. Ale je pravda, že jsme v půlce a spíše se ony konflikty akcelerují. Ale pořád, pojďme zdůvodnit, proč vlastně pro obě strany je výhodné, že ten konflikt pořád nedosáhl bodu varu. Nevrátil se na to stádium, které jsme viděli v březnu. A je, jak jsem nazval, konfliktem nízké intenzity. Ze strany Spojených států ten motiv a ten kalkul je úplně jasný, je politický. Prezident Trump nechce rozdmíchávat další vášně před těmi volbami, které ho čekají na podzim. On asi tuší, že je nebude úplně úspěšný v nich, ale nechce katastroficky prohrát. To by pro něj mohlo být i do jisté míry, když ne likvidační, tak velmi problematické ve vazbě na tu druhou polovinu mandátu.
10: Takže... Ostatně jen tak pro zajímavost, k volbám se vracel i dnes v noci našeho času v projevu k národu, kdy hovořil o tom, jak Čína pracovala údajně podle něj s těmi daty, a stále myslím si, že Donald Trump nepovažuje ty volby za nezmanipulované.
11: Máte pravdu, když jsme přeskočili k tomu jeho projevu, tam stojí za zmínku snad konstatovat to, že on vlastně tím chce apelovat a mobilizovat svoje voliče, aby přišli a podpořili ho. Že může dojít k podobné situaci, jaká tady údajně kdy byla. Takže to já vidím jako to hlavní poselství toho projevu, protože tuší a ví, že ty volby nemusí dopadnout úplně šťastně v jeho prospěch. Ale on nechce rozmíchávat ten Blízký východ, protože to by mu ještě více ublížilo. Takže minimálně z mého úhlu pohledu nestane se něco dramatického, typu iránského útoku na americkou základnu, kde zemřou američtí vojáci, protože potom by celá americká společnost chtěla, aby ten konflikt eskaloval, tak on nebude tlačit v tuto chvíli do toho, aby ten konflikt se proměnil z nízké na vysokou intenzitu. A co se Iránu týče, tak on i on v tom vidí pozitivum, v tom konfliktu nízké intenzity, v tom smyslu, že úplně nechce, aby ekonomicky vykrvácel. Irán na tom není dobře. Ta inflace, která tam je opravdu v řádu desítek procent, obyvatelstvo značně schudlo od toho února a nově vyhlášená opětovná blokáda iránských přístavů a exportu ropy nevěstí pro ten režim nic dobrého. Takže opravdu obě strany v tuto chvíli ano, bojují, nicméně všimněte si, že ani jedna ze stran nemá zásadní vůli to eskalovat na ten bodvaru.
10: Je otázka, jak dlouho může takový konflikt, byť nízké intenzity, ještě trvat.
11: To je pravda. Podle mě ale opravdu tím milníkem budou ony podzimní volby, že se prostě něco musí udát, tak to není možné to udržovat. Hmm. Protože v této fázi je ten konflikt i z hlediska výdrže lepší pro Irán a jeho revoluční gardy. On je na to připraven lépe, tento konflikt déle snášet, protože oběti vlastně pro něj nehrají žádnou roli. Je to teokratická diktatura, respektive dnes již vojenská diktatura iránských revolučních gard a sází na to, že Západu, respektive Spojeným státům, dojde chuť, čas, tak to v tomto pokračovat a dříve či později z toho nějak vycouvají. To je vlastně cíl Iránu.
10: O co jde tedy v téhle fázi konfliktu nízké intenzity? Jde stále o iránský jaderný program, anebo teď je hlavním bodem sváru Hormský průliv?
11: Bezesporu na první pohled jednoznačně Hormský průliv. Na druhou stranu v pozadí té finální mírové dohody je iránský jaderný program. Toho se Spojené státy nesmějí vzdát, podle mého názoru se toho ani nevzdají, protože kdyby měli vycouvat bez dohody o ukončení iránského jaderného programu, tak by to byla jednoznačná prohra pro Spojené státy. Nemyslím si, že to by chtěl Donald Trump a jeho administrativa dopustit. Takže v tuto chvíli ale ano, fakticky denně vidíme ty boje, které se týkají Hormuzského průlivu. Když na to zacílíme, tak ta situace vznikla proto, protože iránské revoluční gardy začaly opětovně útočit na proplouvající lodě. Ten důvod byl takový, že údajně nedodržovali jimi vytyčený koridor. Jimi vytyčený koridor znamená, že ony lodě měly podle Iránu plout v jeho výsostných vodách a účtovali si za to iránské revoluční gardy výpalné. Oni to nazývali jakýmisi navigačními poplatky. Proto ty iránské výsostné vody. Zatímco Spojené státy se snažily a přesměrovali ten provoz přes ománské výsostné vody, kde se platit nic nemusí, zároveň se snažili ony lodě krýt, tak aby mohli proplout, tak to projelo za poslední týdny přes 800 lodí. A to se Iránu přestalo líbit, protože nedostával ono výpalné. Takže začal útočit na obchodní lodě a Spojené státy se do toho vložily vojenskou cestou a všimněte si, ty útoky jsou cílené především na ostrov Kešm. Já to trochu popíši, protože my jsme si spolu v těch minulých týdnech a měsících zvykli povídat o ostrovu Chark. Ostrov Chark je rovněž v Perském zálivu, je to ale ropný ostrov a je dále od Hormuzského průlivu. Přes ostrov Chark proudí 90% iránské ropy, ale ostrov Kešm je rovněž iránský, je to největší ostrov Perského zálivu a tři ostrovy vedle sebe de facto vytváří obranný systém iránské teokratické diktatury, který brání lodím proplouvat v Hormuzském průlivu. Je to právě ten Kešm, pak je to ostrov Larak a ostrov Hormuz. Kešm je největší, je tam řada přístavů, jsou tam opěrná stanoviště a základny iránských revolučních gard, odsud startují drony a to jak klasicky vzdušné, tak vodní. A problém je, proč ony lodě jsou zasahovány, že ta vzdálenost od místa vypálení k tomu, než trefí obchodní loď, tak je tak krátká, že ani americká armáda nevždy je schopna zasáhnout včas, byť tam má bitevní vrtulníky, letectvo i námořnictvo.
10: Ještě jeden dodatek, když jste mluvil o tom takzvaném výpalném, které požadoval Irán, tak ale i Donald Trump mluvil o tom, že by si rád asi nechal zaplatit za ochranu těch lodí, ať už tím způsobem, o kterém mluvil na začátku, anebo jistými investicemi z okolních států.
11: Máte pravdu, ale hned druhý den se ukázalo, že to byl apel na jeho spojence v Perském zálivu, aby dbali to, že nadále zůstávají na správné straně barikády a že je zájmem všech Hormuzský průliv odblokovat. On druhý den od toho odstoupil, čili pojďme to jenom takto zasadit.
10: No a není teď doba, kdyby i námořnictvo dalších členských zemí na to mělo Spojeným státům pomoc s průlivem, anebo to už je pase?
11: No, za mě určitě ta doba je, byla a bude. Naopak se domnívám, že bude čím dál tím nutkavější pro evropské státy v tomto konfliktu nějak moderovat, účinkovat. Já vůbec neříkám aktivně, nicméně, jak jsme se i my spolu bavili, Spojené státy vybudovaly velké hladinové loďstvo a ty podpůrné práce ve vazbě na kladení min, zvedání min, minolovky, minonosky nechaly na evropských spojencích. Proto například Belgie, relativně malý stát, patří mezi 5 největších států s minolovkami na světě. Německo rovněž, minolovková velmoc. A to není jenom ve vazbě na Hormuzský průliv, ale... Jestli jste si všiml, iránské revoluční gardy apelovali na svoje spojence Hutie, přesně tak, aby...
10: Kdyby... Pokud je Američani zaútočí na iránskou energetiku, tak aby uzavřeli Rudé moře. No, což je klíčová dopravní cesta, možná stejně důležitá jako průliv.
11: Přesně tak. Tam je průliv, který do češtiny se překládá jako brána slz. Ten důvod ale není proto, že by to bylo díky teroristickým nebo pirátským útokům, ale díky tomu, že to počasí je tak nevyzpytatelné, mělčiny tak zrádné, že tam docházelo v minulosti k častým nehodám. Ale vemte si tu situaci, kdy Hutijové opravdu zablokují tento průliv do Rudého moře, no tak je zásadně ohrožen obchod s Evropou, protože to je přesně ta trasa, která vede do Suezského průplavu a kudy proudí světový obchod ve vazbě na Evropu.
10: A oni na to mají sílu, kapacity?
11: No tak oni mají minimálně takové prostředky, relativně krátkého rozsahu, ale jsou to drony, rakety, jsou výlučně vyzbrojeni iránskými revolučními gardami a řízeni i důstojníky iránských revolučních gard na místě, byť ty to popírají, ale tak to je, že jsou schopni zasáhnout tu lodní dopravu. Ano, samozřejmě ne všechny, ale vy, když zasáhnete jenom něco, tak způsobíte takovou paniku, že žádná další loď vám nebude chtít do toho průlivu vplout. Proto ta síla spočívá v tom, že budete vyhrožovat a zároveň budete schopni konat a tím pádem de facto ochromíte tu dopravu. Takže proto se domnívám, že Evropa, která ráda hovoří o hodnotách, tak by měla si začít i vynucovat.
10: Říká Vlastislav Bříza.
3: Co se děje se světem?
10: Tak se pojďme na tu Evropu, respektive na její část podívat. Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Je to možná další iniciativa vedle dosavadních obranných struktur NATO a má smysl?
11: Je to trochu něco jiného, já to vysvětlím. Ono to na první pohled vypadá, že bude kanibalizovat na jiných iniciativách protivzdušné obrany. Tou nejvýznamnější, a my jsme její členem, Česká republika, je německá iniciativa European Sky Shield Initiative, iniciativa na obranu vlastně vzdušného prostoru nebe, která se skládá nejenom z protivzdušné, ale i protiraketové obrany. Minulý rok a letos dokonce již v Německu jsou osazovány na svá finální stanoviště prvky izraelské výroby. Jsou to interceptory systému Arrow 3, který slouží jako ten nejvyšší prvek, ta nejdražší část protiraketové obrany. Takže by byl schopen zasáhnout i ony orešníky nebo jiné mezikontinentální balistické střely či střely středního dosahu vypálené například z Ruské federace. To je ta jedna. Tam jsme součástí. Tato hovoří o tom, co by mělo být vybudováno ve vazbě na nezávislost Evropy. To znamená, ukrajinský průmysl plus ostatní vyspělé západoevropské státy vloží do této iniciativy know-how, peníze, kapacity a začnou vyvíjet a následně vyrábět svoje vlastní protiraketové prostředky. Takže abych to vysvětlil laicky. Zatímco ta jedna iniciativa vedená Německem vlastně staví dům z aktuálních dostupných prostředků, z oken, které se dají koupit na trhu, z cihel, které se dají koupit na trhu, tak ta nová, teď založená, bude stavět v budoucnu dům, který v tuto chvíli se vyvíjí, včetně těch nových oken, včetně těch nových cihel, ještě není k dispozici. Takže proto nebudou na sobě kanibalizovat, ale doplní se. Ta nová bude funkční nejdříve za 50 let, takže vidět, že se musí doplnit. A jejím cílem mimo jiné je i právě nezávislost na zámořských technologiích tak, aby poučená Evropa byla schopna operovat v tomto režimu i sama nezávisle na ostatních státech.
10: A v téhle souvislosti asi stále platí ten příslib Donalda Trumpa z minulého týdne, že by dodal Ukrajině licenci na výrobu těch komponent pro Patrioty.
11: Jednoznačně platí, samozřejmě teď musí být dofinalizovaná smlouva a není to tak, že by za měsíc Ukrajina začala ty interceptory vyrábět, ale je potřeba ten krok učinit. Vzpomeňte, když se řešily dodávky stíhačů F-16, všichni říkali, jak to bude pozdě, k ničemu a bude jich málo. No a podívejte se, ve finále vlastně F-16 jsou na Ukrajině, bojují, stejně tak to je s ostatními zbraňovými systémy. Je potřeba to podepsat, konat na tom patřičné úkony a zahájit výrobu. Takže ano, není to otázka v řádu týdnů, ale je to obrovský krok, protože pojďme to jenom znovu zmínit, to je ten posun administrativy prezidenta Trumpa k tomu proukrajinskému cítění. Protože interceptory PAK-3, to jsou ony do těch patriotů, vyrábí jenom Spojené státy a Japonsko. Německo vyrábí starší verzi a teď žádá o licenci na PAK-3, takže opravdu Ukrajina by patřila mezi top 3 v tomto klubu na světě.
10: A měla by se Česká republika zapojit, stát se součástí té nové koalice antibalistické ochrany?
11: No za mě určitě. Přece vždy máte víc informací, když sedíte u toho stolu, kde se jedná, než když budete v té vedlejší místnosti a bude vám následně oznámeno, jak to dopadlo, nebo nedopadlo. V tuto chvíli po nás nikdo ani nechce žádné peníze, ale je dobře u toho být. No a být prostě na čele toho pelotonu, slyšet, co se děje, prostě sedět u toho jednacího stolu.
10: A mohla by Česká republika přispět něčím konkrétním?
11: Určitě. Náš, chceme nebo nechceme, když se podíváte na velké české zbrojařské firmy, tak ty patří ne k lokálním hráčům, ale opravdu ke globálním hráčům. Minimálně ty dvě největší skupiny jsou celoevropského, ba celosvětového významu. A jsou určité prvky, které by v tomto rozhodně pomoci mohly. Nemyslím tím přímo konkrétně ty protirakety, ty interceptory, ale systémy, ať už by to bylo navádění, detekce, radary a tak dále, v tom jsme opravdu dobří.
10: Jestli dobře čtu vyjádření Andreje Babiše, předsedy vlády z hnutí ANO v téhle souvislosti, tak on se nebrání tomu být součástí té antibalistické koalice, jenom říká, že iniciativa by podle něj měla zahrnovat pouze unijní státy a nesouhlasí s účastí Velké Británie. Jak tomu rozumět?
11: Tam se přiznám, že tomu trochu nerozumím, protože raketa středního rozsahu nebo mezikontinentální raketa případného protivníka si nevybírá jenom členský stát Evropské unie. A Velká Británie má historicky velmi rozvinutý svůj raketový program, takže v tom se může hodit. Navíc nezapomínejme, i to teritorium je vyosené tak, že je schopno zasáhnout větší část území, kdyby ty rakety letěly odinut. Takže si opravdu nerozumím tomu, proč to bylo takto řečeno. Nemyslím si vlastně, že to je šťastné. Pokud vím, tak součástí by mělo být například i Norsko. Nemýlím-li se, tak Norsko není členem Evropské unie, nebo?
10: Ne.
11: Tak jo, proto říkám, že myslím si, že stát typu Norsko-Británie, Norsko ještě o to více leží blíže Rusku právě v těch severských oblastech a naopak na území Norska se nacházejí systémy včasné výstrahy proti těm ponorkám severní flotily ruského námořnictva. Nemyslím si, vlastně nevidím ten důvod, neumím na to odpovědět, nevím proč.
10: A ještě jeden list obrátíme s Vlastislavem Řízou.
12: Co se děje se světem?
10: Co se to děje na Ukrajině politicky?
11: No dochází k nové rošádě. Takhle bych to nazval, použiji šachový termín. Nemyslím, že to je tak tragické, jak je někdy prezentováno. Na druhou stranu je pravda, že ministr obrany, kterého já osobně jsem tady mnohokrát hájil, vlastně ve funkci
10: Michail
11: byl pouhý
10: Fedorov.
11: Rok. Děkuji, ve funkci byl pouhý půl rok. Tak udělal obrovský kus práce. Já to vnímám tak, že samozřejmě ta rošáda, že se mění celá vláda, to není.
10: Ano, tam jenom dodejme, že byl velmi populární i mezi Ukrajinci.
11: Pořád je, vidíme protesty v ulicích. Ale ostatně vzpomeňme, není to poprvé, když se například měnil bývalý velmi populární vrchní velitel ukrajinské armády, generál Zalužny, tak byly podobné protesty. Na druhou stranu, když je konflikt, v kterém bojuje demokratický režim, tak není nestandardní měnit určité posty i v době vedení války. Vyjma toho nejvyššího. Tam si myslím, že to není žádoucí chtěné a není to ani na pořadu dne. To znamená, ten, který zavelel k obraně, by měl zůstat.
10: Ani to neumožňuje ústava ukrajinská.
11: Je to tak, ale tak to je i dáno. Tam by měl zůstat. Já právě hledám paralelu. Já si jakoby vytvářím oslý můstek k tomu, k čemu chci směřovat. Podívejte se na Velkou Británii. Winston Churchill během druhé světové války rovněž zůstal, ale pod ním se měnily ty posty relativně často. Ať už to byly ministři obrany, či jiní generálové, vrchní velitelé. Takže tam bych nebyl úplně v tomto tak kategorický. Na druhou stranu opravdu udělal obrovský kus práce v modernizaci té armády. On byl propagátorem onoho dronového vojska. On byl ten, díky němuž mimo jiné, ten poměr ztrát klesl z 1:3 na 1:5. To všechno je právě díky té technice, ať už vzdušných nebo pozemních dronů, které jsou čím dál tím častěji na frontě. Takže z tohoto úhlu pohledu si myslím, že ani není úplně žádoucí ho odvolávat. Na druhou stranu, to nebude žádná tragédie, ten systém sám o sobě funguje a jsem přesvědčen o tom, že ho bude schopen nahradit. Ten důvod, podle mého názoru, zeptali byste se mě, je na snadě. Ta stará garda pod vedením vrchního velitele syrského. Prostě těžko kouše toho mladého 35-letého technokrata, který je postaven na bázi IT, moderní války, kybernetického prostoru. To je vlastně střed dvou světů, toho starého železa. A teď to nemyslím negativně, protože na druhou stranu to staré železo dokázalo odolat tomu starému železu z Ruské federace. A ty inovace i přesto na Ukrajině probíhají. To, co se děje ve vazbě na vývoj každoměsíční inovace dronů a tak dále, to pořád běží, balistických raket, střel s plochou dráhou letu. Takže ano, já jsem rozhodně zastáncem, ale domnívám se, že ten systém to ve finále dokáže zvládnout.
13: Připomeňme pro ilustraci i tento týden, kdy ukrajinské drony vlastně zasáhly přes 100 lodí, ruských lodí.
11: Přesně tak, což
13: je vlastně i díky tomu směru, který dal armádě zatím nynější ministr
11: obrany. Je to tak a ta operace byla právě zaměřena na to, jako Rusové rádi říkali, to jejich moře Azovské, tak je pravda, že dokonce za jednu noc byli schopni zasáhnout i 20 cílů, 20 lodí, to je neuvěřitelné číslo.
13: S velkou přesností, přesně do kormidelny tak, anebo na nějaké potrubí, které je klíčové pro provoz té lodi.
11: Přesně tak to je, takže vyřadili ty plavidla z provozu.
13: Nicméně i tahle situace, řekněme rošáda, může mít nějaký vliv na citlivost ukrajinských lidí, ukrajinských občanů v téhle situaci. Je to vhodné z toho pohledu?
11: Bezesporu je. Nemyslím, že to je vhodné. Bezesporu to má ten efekt. Takhle to myslím. Nejsem v pozici, abych obhajoval ten krok prezidenta Zelenského. Rozumím té rošádě, že jednou za čas je potřeba provést. Zmínil jsem i ten historický příklad generála Zalužného, který byl více nenahraditelný než současný minister obrany. Přesto to Ukrajina ustála. Co k tomu dodat? No, prezident Zelenský prostě cítí potřebu obměny, cítí potřebu nové krve, ale co mu slouží ke cti, tak u generála Zalužného neustoupil, ale všimněte si, že loni, když byly protesty, podobně rozsáhlé, proti zrušení té korupční jednotky, on ji chtěl zrušit, ve finále byly tak velké protesty, že od toho couvl. To znamená, že i on je schopen diskuse. A vidíme ten příklad, jeden, kdy neustoupil, jeden, kdy ustoupil. Že uvidíme, jak to dopadne teď, ale nemyslím si, že to je tak dramatické, jako to bylo loni s tou protikorupční jednotkou.
13: Takový byl další rozhovor radiožurnálu Co se děje se světem s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Děkuji, mějte se hezky.
11: Moc díky, krásný prázdninový víkend všem.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
3: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Ceny výrobců v průmyslu dál rostou, oproti loňsku v červnu stouply o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíce zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky a nebo

0: Nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po jiných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.
1: Sport.
0: Fotbalovou zbrojovku Brno posílil malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce přichází z portugalského prvoligového týmu Aruka a podepsal víceletou smlouvu. Další novou tváří v kádru nováčka šance ligy bude Antonín Vaníček, naposledy ofenzivní záložník Českých Budějovic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D11 u Jaroměře a kolony na D5 před Prahou. Dálnice D11 na výjezdu z Jaroměře ve směru na Hradec Králové je teď neprůjezdná hned na začátku úseku. Kousek za nájezdem ze severu na kilometru 110 havaroval kamion, převrátil se do příkopu a právě ho vyprošťují. Policisté dopravu zastavili už na kruhovém objezdu v Jaroměři. Náhradní trasa je možná po souběžné silnici 33 bez kolon. Ucpaný je Český Krumlov, a to prakticky ze všech směrů, zdržení delší hlavně ve směru na Budějovice, naberete asi 15 minut navíc. Kolony jsou také v Praze, D5 na příjezdu směrem z Plzně, od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru budete popojíždět 20 minut, je to až na okruh ke sjezdu na Ořech. Kolony jsou pak také na výjezdu a začínají se tvořit po D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice. Silný provoz od 17. kilometru až na Šmejkalku. A také fronty jsou i na trojce ve směru z Prahy na České Budějovice před Benešovem. Zpomalíte za odbočkou na Mrač. Zdržení podle našeho zpravodaje 10 až 15 minut, jede se pomalu, za Benešovem za městem se vše rozjede. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, přechodněji zataženo, odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Pátek 17. července, 3 minuty po půl 12. Krásné dopoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

Legendární Moby nebo Paris Paloma, hlavní jména třetího dne festivalu Colors of Ostrava, ale také výstrahy meteorologů před horkem a bouřkami. Detaily živě přímo z areálu dodá dopolední radiožurnál ještě do 3:15. Teď je 11 hodin a 37 minut. Přejeme vám dobrý den.

0: V Ostravě začal předposlední den festivalu Colors of Ostrava a bude to den horký a možná i bouřlivý, nejen po té hudební stránce. Meteorologové vydali výstrahu před horkem a bouřkami. Ve spojení jsme živě s reportérem Františkem Kučou, který je přímo ve štábu produkce, kde se sleduje i ta předpověď počasí. Františku, dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Já se tady zrovna dívám na obrazovku s meteoradarem. Celkem tady organizátoři sledují 5 meteorologických modelů a mají tady i vlastní meteostanice v areálu, nebo třeba čidla na měření síly větru na polích, aby mohli včas zareagovat, pokud by nějaké nebezpečí hrozilo a případně včas vyklidit pódia. Podle předpovědi bude dnes okolo 32 stupňů, později odpoledne zase může přijít dešť, bouřky. Meteorologové vydali žlutou výstrahu, tedy nízký stupeň, ale přes to je dobré s tím počítat a připravit se.
0: Jaké jsou tedy praktické rady pro ty, kteří na Colors ještě pojedou nebo kteří opakovaně přijdou?
1: Hodně pít vodu a nealko, pitná voda je v areálu zdarma. Konkrétní místa lidé najdou v aplikaci na mapce. Do areálu je možné vzít si prázdnou lahev na vodu. No a nepřehánět to s alkoholem. Určitě si chránit hlavu, myslet na spálení a občas si zkusit najít kousek stínu, i když to tady při tom množství lidí nemusí být úplně jednoduché. No a na večer pro jistotu pláštěnku nebo případně tričko na převlečení. Pokud by hrozila nějaká vážnější situace, dozví se to lidé z velkoplošných obrazovek nebo ze zpráv ve festivalové aplikaci. No a pokud by byla situace opravdu natolik vážná, že by bylo třeba potřeba vyklidit areál, tak hlavně je důležité zůstat v klidu, poslouchat pokyny ochranky nebo bezpečnostních složek.
0: No jaká je nabídka toho předposledního dne festivalu Colors of Ostrava po hudební stránce?
1: Tak program na hlavní scéně otevřou Tap Tap, ti budou po 13. hodině také hosty v Airstreamu Radiožurnálu, pak vystoupí britská zpěvačka Paris Paloma, libanonský trumpetista Ibrahim Malouf a legendární průkopník elektronického soulu a velký zastánce práv zvířat Moby. Na divadelní scéně v Gongu zahraje třeba divadlo Husa na provázku nebo divadlo Petra Bezruče s představením Baníček Ale, ale, ale. No a z českých interpretů ještě třeba zmíním Kašpárka v rohlíku nebo Ventolina.
0: Reportér František Kuča živě z Ostravy. Předposlední den festivalu Colors of Ostrava je tady. Františku, díky. Naschledanou, zdravíme všechny.
1: Naslyšenou.

Den věnovaný Václavu Havlovi, tak by se dal nazvat čtvrtek na slavném divadelním festivalu v Avignonu na jihu Francie. Měla tam totiž světovou premiéru jeho nedokončená hra Šeřík a poprvé udělili i cenu Václava Havla. Tak se tam vydáme ještě v reportáži do 12. hodiny.

0: Na divadelním festivalu v Avignonu měla světovou premiéru nedokončená hra Václava Havla Šeřík. Renomovaný festival si tak připomněl Havlovi nedožité 90. narozeniny, které by oslavil v říjnu. České centrum v Paříži při té příležitosti udělilo i první cenu Václava Havla, kterou si odnesl ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
1: Režie Havlovy jednoaktovky se ujalo avignonské divadlo La Manufacture. Václav Havel Šeříkem nazval tajného policistu, který ho navštívil v jeho letním sídle, pravděpodobně na Hrádečku. Hru o boji kočky s myší ze 70. let Havel nikdy nedokončil. Objevil ji až místo starosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí Stan. Jeho dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista a blízký přítel Václava Havla.
2: Když jsem procházel ty desítky krabic, rukopisů, strojopisů a podobně, tak mě zaujala část, která byla napsaná poněkud odlišným rukopisem. A až v tu chvíli jsem si uvědomil, že to nemusí být dědeček. A v tu chvíli jsem pochopil, díky ještě konzultacím s Andulkou Freimanovou, že se jedná o rukopisy Václava Havla.
1: Havlovy nedožité 90. narozeniny si v Avignonu připomněli i předáním ceny Václava Havla, kterou iniciovalo České centrum v Paříži. Skleněné srdce si převzal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
3: Myšlenky Václava Havla jsou bohužel stále aktuální. Od doby, kdy žil, se změnilo jen málo. Tolik zemí je dnes ve stejné situaci, nebo horší, než bylo Československo v druhé polovině 20. století.
1: Cenu Kirilovi předal generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Podle něj dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci, a to na základě své osobní zkušenosti. Mezi nominovanými byla i palestinská autorka Hen Zudaová nebo iránsko-francouzská novinářka Delphine Minviová, vysvětluje Burian.
4: Jsou kvalitní z toho uměleckého hlediska, ale taky píšou o tématech, která souvisí s lidskými právy, totalitou, nesvobodou, prostě zastáváním se práva na svobodný individuální názor.
1: Kirilov pochází z Oděsy a studoval v Moskvě, odkud utekl po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Od té doby působí ve Francii a francouzsky i tvoří. Díky ceně teď bude moc strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Thriller, Sophie Alice Baxter, Radiožurnál 11.54. Vy víte, co to znamená. Pozvánka k polední publicistice dnes si připravuje Tomáš Pancíř. Vítej ve studiu.
1: Dobrý den, dnes začneme domácím násilím a možností policie vykázat člověka z domu nebo bytu. O tom se samozřejmě aktuálně mluví v souvislosti s poslancem za SPD Jaroslavem Foldynou. Jak to funguje, tedy kdo a za jakých okolností o vykázání může rozhodnout, co všechno ten vykázaný nesmí a jak často policie k takovému kroku přistupuje, to proberu se spoluzakladatelkou iniciativy pod svícnem Michaelou Studenou. Americký prezident Donald Trump v televizním projevu k národu v hlavním vysílacím čase obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii, současně oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů, které podle něj odhalí šokující slabiny a zranitelnost volebního systému ve Spojených státech. To bude téma pro amerikanistu z Metropolitní univerzity v Praze Davida Marečka a mluvit budeme také o protikomunistické odbojové skupině označované Praha Žatec, a to s historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů Liborem Svobodou.
0: Už za čtvrt hodiny v publicistice, za 5:12 budou tu ještě předtím hlavní zprávy. Tomáš Pancíř, děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host Radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Stát dnes naposledy určí maximální ceny benzínu a nafty. Paliva od pondělí nejspíš zdraží.
5: A nebude to zdražení, že by se čerpačky prostě nějak urvaly, ale protože se holt zvyšuje cena obecně v celé Evropě.
4: Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský, bylo mu 46 let.
6: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu.
4: Finále fotbalového mistrovství světa budou mít na starosti rozhodčí v čele s hlavním Vinčičem. Dálnice D11 je neprůjezdná na výjezdu z Jaroměře směrem na Hradec Králové a bude oblačno až polojasno odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty do 31 stupňů. Je pátek 17. července, hezké poledne přejou zpráv Kateřina Cousirisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát dnes naposledy určí čerpacím stanicím maximální cenu benzínu a nafty na nadcházející víkend. Od pondělí se budou řídit už jen trhem. I kvůli tomu nejspíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
7: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
8: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
7: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
5: Před 2 měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
7: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Evropská komise představí změny v systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
9: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: V pakistánském pohoří Karakoram zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dalšími 2 členy expedice se pokoušel o výstup na horu Biar Čedy 2. Informaci Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
6: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Naši diplomaté na velvyslanectví v Islamabadu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří.
4: Bánský se spolu s kolegy do pákistánských hor vydával opakovaně. Před 2 lety tam trojice horolezců jako první vystoupala na nejvyšší nezdolanou horu světa Mučukiš.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Americký prezident Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu obvinil Čínu ze zásahu do amerických voleb v roce 2020. Odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to ale nepotvrzují. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb odmítla.
10: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
11: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Jeho projev v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament, aby do čela ministerstva obrany potvrdil Jevhena Chmaru. Dosavadního šéfa ukrajinské tajné služby SBU dočasně pověřil vedením rezortu po odvolání vlády. Kvůli konci oblíbeného dosavadního ministra Michaila Fedorova protestují tisíce Ukrajinců.
12: Pod vedením Chmary ukrajinské tajné služby prováděly útoky i na vzdálené cíle v Rusku. Dosavadní ministr Fedorov skončil spolu s vládou premiérky Julie Svyridenkové. Sám politik přiznal, že měl spory s nejvyšším vedením ukrajinské armády. Fedorov údajně prosazoval digitalizaci a modernizaci armády, zatímco velení zastává tradičnější přístup. V rozhovoru pro Český rozhlas Fedorovův konec kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
13: On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti.
12: Podle Klička by si měl ukrajinský prezident Fedorovův konec rozmyslet. Změnu vlády prý Zelenský dostatečně nevysvětlil. Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoci případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
14: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
15: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
14: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
16: Tchaj-wan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
14: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť a hrozí i kroupy. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Velké teplo má být na Moravě, na Ostravsku a taky v Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Horký den v kombinaci s bouřkami čeká taky návštěvníky festivalu Colors of Ostrava. Jeho třetí den slibuje opět nabitý program. V ostravském areálu je reportér František Kuča.
17: Už teď je plocha pod hlavním pódiem dost rozpálená. V Ostravě má být dnes kolem 32 stupňů. Meteorologové vydali žlutou výstrahu, tedy nízký stupeň nebezpečí před horkem a silnými bouřkami, které hrozí hlavně k večeru. Za půl hodiny začne speciální vysílání Radiožurnálu přímo z areálu. Dnešními hosty v Airstreamu budou mimo jiné Tap Tap, kteří také v 15.45 otevřou program na hlavním pódiu. Pak vystoupí britská zpěvačka Paris Paloma, libanonský trumpetista Ibrahim Malouf nebo legendární průkopník elektronického soulu Moby. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
18: Sport. Slovinský rozhodčí Slavko Vinčič dostal na starost nedělní finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem. Mezinárodní federace FIFA nominaci zveřejnila na sociálních sítích.
19: 46-letý Vinčič pískal například finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem před dvěma lety. V roce 2022 pak měl na starosti závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers. Pro Vinčiče bude finále čtvrtým utkáním na letošním světovém šampionátu. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
18: Asistovat budou Vinčičovi další Slovinci, Klančník a Kovačič. U videa bude Němec Dunkert. Sobotní zápas o bronz mezi Francií a Anglií odpíská Jesus Valenzuela z Venezuely.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Neprůjezdná D11 u Jaroměře a nehoda na D1 u Velkých Popovic.
2: Dálnice D11 na výjezdu z Jaroměře ve směru na Hradec Králové je neprůjezdná. Na 110. kilometru vyprošťují kamion z příkopu, silný provoz a kolony čekejte v Jaroměři, jede se dál po náhradní trase po souběžné 33. Kvůli ucpanému kruhovému objezdu vzniká fronta i na D11 na příjezdu do Jaroměře. Vyplatí se využít už první sjezd na kilometru 108. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice nehoda na 18. kilometru, strážka 4 aut v levém pruhu, náhle se brzdí za horizontem. A na D1 pak roztrhané kolony před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Osovou Vytýšku. Od kilometru 160 až na 196. pojedete i osobním autem přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je zataženo, odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy 32 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
21: Za jakých podmínek může policie vykázat z domu člověka podezřelého z domácího násilí? Jaké důkazy má Donald Trump pro své tvrzení, že americký volební systém je vážně ohrožený? A jak měl vypadat protikomunistický převrat, který plánovala odbojová skupina Praha Žatec? Kvůli domácímu násilí vloni policie vykázala z bytu nebo z domu přes 1600 lidí. To je nejvíc od zavedení této možnosti, tedy od roku 2007. Do letošní statistiky přibyl v těchto dnech i poslanec za SPD Jaroslav Foldyna, kterého podle zjištění Radiožurnálu policie vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Ze jakých okolností policie přistupuje k vykázání z bytu a co všechno ten vykázaný nesmí, to teď proberu s Michálou Studenou, spoluzakladatelkou iniciativy Pod svícnem, která se mimo jiné zabývá změnou legislativy týkající se domácího násilí. Dobrý den.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Kdo a ze jakých okolností o vykázání z bytu nebo domu kvůli domácímu násilí může rozhodnout?
22: Rozhoduje o tom policie, která je vlastně na místě, která v tu chvíli vyhodnotí situaci, vyhodnotí tak, že je i v budoucnu, i v té samé konkrétní, v tom konkrétním momentu je příliš nebezpečná pro tu oběť, na to, aby ten člověk, který se údajně dopouští domácího násilí, tak vyhodnotí situaci tak, že je příliš nebezpečná a tudíž přistoupí k institutu vykázání. Toto vykázání trvá 14 dní. Po tu dobu ten člověk nesmí kontaktovat oběť, nesmí se vrátit vlastně do toho společného bydlení a nezáleží ani na tom, jestli je to přímo jeho dům nebo není, jestli je psán na něj a podobně.
21: To znamená, z toho, co říkáte, policie to posuzuje sama, není potřeba, aby to třeba ta oběť navrhla?
22: Posuzuje to právě na základě toho, jak vypadá ta situace v tu chvíli. Protože policie nepřijede jenom tak zbůdarma, že by jela kolem a řekla si, tak tady někoho zkontrolujeme, jak to vypadá. Přijede, protože dostala nějaký poput. To znamená, sousedi volali, děti volali, samotná oběť volala k tomu, aby vlastně policie přijela a vyřešila nějakým způsobem tu danou situaci. Pokud v té domácnosti žijí děti, mohou zkontrolovat jejich psychický stav, jak vypadají, jestli nemají modřiny, stejně tak i v případě té oběti.
21: Vy jste říkala, že ten vykázaný nesmí zpátky, nesmí kontaktovat tu rodinu. Týká se třeba ten zákaz i okolí domu nebo bytu?
22: Nesmí především kontaktovat tu oběť. To znamená, že ve chvíli, kdy ta oběť by se opravdu cítila nějakým způsobem ohrožena, tak opět může kontaktovat právě policii. Je to dáno i tím, a ráda bych zmínila ještě jednu věc, že přestože třeba ta oběť řekne, ne, nic se nestalo, může se teď po dvou dnech vrátit domů, tak ona to období sama zkrátit nemůže. To znamená, že kdyby i přesto k tomu došlo, tak dojde k maření úředního výkonu. Je dobré si připomenout i to, že pokud je člověk obětí domácího násilí, tak je to, toto funguje tento mechanismus právě v její prospěch, protože a tím její, myslím, oběti. To znamená, že samozřejmě to oběti může být i muž. To bych také ráda zdůraznila. A Je to dáno právě kvůli tomu, že ta oběť není v dobrém psychickém rozpoložení, může být nějakým způsobem zmanipulovaná. Tím, že se tou obětí nestává ze dne na den, ale je to dlouhodobý proces manipulace a tak dále.
21: V případě pana poslance Foldyny policie zabavila také jeho zbraně. To je standardní postup?
22: Přesně tak, to je standardní postup. Ten vešel v platnost novelizací občanského zákoníku, kde byla vlastně do tohoto občanského zákoníku dána i definice domácího násilí a mimo jiné právě se zde řešili institut vykázání, který byl prodloužen z 10 na 14 dní a mimo jiné i zabavením právě všech zbraní. Je to opět taková, řekněme, pojistka pro tu oběť, že ten člověk, pokud by se vrátil domů, a já neříkám, že se to týká přímo pana poslance Foldyny, ale obecně, aby nedošlo k tomu, že ten člověk, který drží zbraně, tak že by jí ublížil. Platí to mimo jiné i pro policisty.
21: Pokud ten vykázaný zjistí, že mu něco chybí, že něco má v tom bytě, za nějakých okolností může si pro ty věci dojít?
22: Může to být pouze pod dozorem vlastně policie.
21: Vy už jste připomínala, že původně podle té úpravy od roku 2007 vykázání bylo na 10 dní od loňské novely, je to 14 dní. Je to dostatečná doba těch 14 dní?
22: Chvála Bohu za ty dary, že aspoň ty 4 dny navíc. Na druhou stranu umím si představit a velmi bych kvitovala, kdyby tato doba byla prodloužena. Protože těch 14 dní není proto, aby ten člověk vychladl a potom se vrátil domů. Ale je to dáno především kvůli tomu, aby se ta oběť mohla nadechnout, mohla kontaktovat například pomáhající organizace, intervenční centrum, kontaktovat právníka, rozmyslet si, co dál, protože je ve strašně složité situaci, kdy je nějakým způsobem mentálně zmanipulovaná, necítí se dobře a může jí najet i posttraumatický stresový syndrom.
21: Sleduje někdo, co se potom děje po těch 14 dnech, kdy ten vykázaný se vrátí do domácnosti? Nehrozí, že o to drsnější to potom je?
22: Takto. Samozřejmě jsou zde jisté mechanismy, které by oběť měly chránit po uplynutí této lhuty. Na druhou stranu musíme si také uvědomit, že to rozhodnutí záleží především na té oběti samotné. To znamená, pokud se oběť rozhodne, že vše bude teď už opět zalité sluncem a ten člověk, který třeba ubližoval, tak se změnil, tak bohužel v tu chvíli policie nemůže nic dělat, pokud v tom samozřejmě nejsou děti. Protože samozřejmě i s vykázáním, a pokud tam jsou děti, tak jsou je tam zneseno nějaké šetření ze strany vlastně státního zastupitelství, tak jsou kontaktovány samozřejmě i příslušné úřady, například odbor sociálně právní ochrany dětí.
21: Už jsem říkal, že v loni bylo kvůli domácímu násilí vykázáno přes 1600 lidí. To je nejvíc od zavedení této možnosti. To, že těch případů přibývá, je tím, že obecně přibývá domácího násilí, nebo hraje roli to, že o té možnosti se víc ví, nebo že se třeba oběti méně bojí?
22: Já bych ráda řekla, že si nemyslím, že právě to domácí násilí, respektive těch případů, že stoupají, to si opravdu nemyslím. Myslím si, že je to prostě určitý patologický jev ve společnosti, ale právě dáno osvětou tím, že je tady několik organizací, nejenom my, dokonce i influencerů, kteří prostě mluví o problematice domácího násilí, že média dávají daleko víc prostoru než kdy dříve problematice domácího násilí, a já za to velmi děkuji, tak oběti se právě dostávají těm potřebným informacím a třeba zjišťují, že opravdu tady nějaký institut vykázání je, že zjišťují, že jsou tady pomáhající organizace, které jim pomohou nějakým způsobem řešit a ideálně i vyřešit danou situaci, že jsou tu právníci, že mají třeba nárok na zmocněnce, že mají nárok na důvěrníka a tak dále a tak dále. Těch informací přibývá a je to právě ve prospěch těch obětí a i když ta situace rozhodně má daleko k tomu, aby byla ideální, tak už jenom toto těm obětem pomáhá.
21: Spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem Michaela Studená. Díky za rozhovor, naslyšenou.
22: Já děkuji za pozvání.
21: Americký prezident Donald Trump vystoupil v hlavním vysílacím čase v projevu k národu, ve kterém obvinil Čínu z údajně největšího úniku volebních dat v historii, což se mělo stát ve volbách v roce 2020, a zároveň prohlásil, že současný americký volební systém není zabezpečený před podvody a vměšováním.
3: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence.
21: Oznamuji odtajnění zpravodajských dokumentů, které odhalí šokující slabiny a zranitelnost naší volební infrastruktury. To řekl Donald Trump ve vystoupení, jehož přímý přenos některé velké televizní stanice nevysílali. Donald Trump řekl, že by jim za to měly být odebrány licence. My jsme teď ve spojení s amerikanistou z Metropolitní univerzity Praha Davidem Marečkem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
21: Americké zpravodajské služby už dřív došly k závěru, že se Čína do prezidentských voleb v roce 2020 nevměšovala. A co nového mají ukázat ty nově zveřejněné dokumenty, o kterých mluvil v noci na dnešek Donald Trump?
5: Tak samozřejmě zatím neměl nikdo příležitost projít ty dokumenty, které má zveřejnit Bílý dům podle Donalda Trumpa, nebo zveřejnil je v posledních hodinách, tak důkladně, aby je mohl dostatečně analyzovat, protože pokud by se ty Trumpova slova potvrdila, tak samozřejmě je to vážná záležitost, nicméně přesně jak zmiňujete, už několikrát Donald Trump hovořil o sfalšovaných volbách a nakonec se ukázalo, že ta vyšetřování prokázala vlastně, že nebyla sfalšována, nebyly sfalšovány ty volby, a nyní se snaží Donald Trump o něco podobného, tedy říci, že v tom roce 2020 skutečně nedošlo k tomu, že by prohrál volby, ale víme, že nyní se nevyjadřoval o těch volbách, které vyhrál. Vyjadřoval se jen pouze o těch, které prohrál záměrně, protože se blíží volby do kongresu a chce ukázat, že i ty by mohly být manipulovány v případě, že by samozřejmě prohrál.
21: Jak podle Donalda Trumpa měla Čína výsledky voleb v roce 2020 ovlivnit?
5: Tak on zejména tedy hovořil o tom, že byla schopna Čína se dostat k nějakým citlivým informacím o těch 220 milionech amerických voličů. Sám ten Bílý dům hovoří o tom, že to nutně neznamená ještě to, že ovlivnila, přímo Čína ovlivnila výsledek těch voleb, jen to, že tedy ty volby se musí změnit a americké čtí občané musí chápat, že se musí změnit, protože jejich data jsou vystavována příliš tomu, aby byla získána cizími velmocemi. On částečně zmínil tedy i další státy jako Rusko a Irán, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že on sám byl spojován s tím, že Rusko mu napomáhalo v předchozích volbách, tak Rusko zmínil jen velmi okrajově a zajímal se skutečně o Čínu a hovořil o tom, že více informací vlastně uvidíme v těch odtajněných dokumentech, které tedy Bílý dům zveřejňuje, ale tam skutečně bude ještě trvat, než nějaká podrobná analýza bude možná odhalit to, jak se domnívá Bílý dům, že Čína ovlivňovala ty volby.
21: Podle televize CNN může být to aktuální Trumpovo vystoupení varováním před tím, jak se chystá postupovat v letošních podzimních volbách do kongresu. Jak to vidíte vy?
5: Tak rozhodně to k tomu vybízí, protože Donald Trump si je vědom toho, že ty midterms volby, ty volby, které nás čekají tedy nyní na podzim, zatím nevypadají pro republikány příliš pozitivně. Je tady obava republikánské administrativy, že by se kongres mohl dostat do vlastně pod vliv demokratů a pak by se stal ten typický znak, tedy který byl pro Baracka Obamu, kdy vlastně po těch volbách do kongresu už nebyl schopen vládnout. Říká se o takovém prezidentovi, že je kulhající kachna, že není schopen ty dva roky už skutečně plnit svůj program. A on se samozřejmě nyní bude snažit tomuto zabránit, tedy říká, pokud budete volit republikány, tak ten deep state, ti, kteří se snaží falšovat tyto dokumenty, kteří se snaží před vámi tajit všechny informace a tak dále, tak vyhrají a já jsem jediný, kdo je schopen jim v tom v podstatě zabránit. Takže jedná se o jakousi snahu o to tu republikánskou stranu nyní více sešikovat za Donaldem Trumpem v boji proti tomu Washingtonu.
21: Už jsem říkal, že některé velké televize nevysílaly tento Trumpův projev v přímém přenosu. Už se to někdy v minulosti stalo a jak vážně brát to Trumpovo prohlášení, že by jim kvůli tomu měly být odebrány vysílací licence?
5: Tak domnívám se, že se asi nic podobného snad nestalo. Nicméně Donald Trump v tom svém projevu útočil skutečně na spoustu pilířů americké demokracie, nejen na média, která zmiňoval, že by jim měla být odebrána licence, což samozřejmě neznamená, že jim odebrána bude, protože americký systém pořád stojí na tom systému brzd a protivah a nejrůznější další organizace a instituce jsou schopny často tomuto nadále zabránit, ale vlastně zpochybňoval jak volby, demokratičnost, média, svobodu slova a tak dále, takže skutečně v tom projevu bylo spousta věcí, které by dříve byly v podstatě nemyslitelné na americké politické scéně a nyní se stávají takřka mainstreamem právě z důvodu toho, jakým způsobem o nich hovoří Donald Trump, ale nemyslím si, že by byl schopen v současné době a měl na to dostatek síly, aby nějakým způsobem zakázal vysílání například CNN.
21: Říká amerikanista z Metropolitní univerzity Praha David Mareček. Díky, naslyšenou.
5: Děkuji, naschledanou.
21: Před radnicí v Žatci si dopoledne lidé připomněli výročí popravy členů významné odbojové skupiny, která plánovala na konci 40. let minulého století ozbrojený převrat a svržení komunistického režimu. Takzvanou skupinu Praha-Žatec tvořili z velké části demokraticky smýšlející důstojníci československé armády. Hlavní postavou byl bývalý příslušník cizinecké legie Miloslav Jebavý. Skupina plánovala na březen 1949 převrat, tomu ale zabránilo zatčení účastníků státní bezpečnosti a vojenským zpravodajstvím. V prvním procesu stanulo před soudem 15 lidí, 5 z nich bylo odsouzeno k trestu smrti a 9 k doživotí. A víc teď dodáme s historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů Liborem Svobodou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
21: Na činnost skupiny Praha Žatec jsou různé pohledy. Část historiků to bere jako autentický pokus o svržení režimu. Část ale zastává názor, že mohlo jít o jednotlivé akce vyprovokované státní bezpečností, které potom bezpečnostní složky propojily, aby mohl přijít velký politický proces. Jak to vnímáte vy?
7: No, tak to je skutečně těžká otázka. Těch sporů mezi kolegy, kteří se tím zabývají, tak je skutečně velice mnoho. Já tady se kloním k tomu, že tam jakýmsi představám pokusu, že něco takového existovalo, ale o té míře, že to bylo, mělo být tak rozsáhlé a že se to mělo do toho zapojit tolik lidí, tak tam se přiznám, že nechci říct, že pochybuju, tam spíš trošku pochybuju a v řadě případů tam opravdu spíš vidím práci obraného zpravodajství tehdejšího, to řešilo to 5. oddělení hlavního štábu a taky částečně tedy státní bezpečnosti, která to potom od OBZ přijala nebo podílela se na vyšetřování. Protože tam je skutečně nejasně celá řada, mě má k dispozici, opravdu to jsou tisíce stránek popsaných, ale bylo začeno víc než 300 lidí. Souzeno potom byly ještě další vedlejší procesy s takovým tím civilním ústředím, jak to byly lidi z civilu, kteří mimochodem také byli z Žatce. A tam byly tresty ne už třeba tak drastické, ale pořád to byly tresty 15, 10, 17 let, takže vlastně velmi vysoké. A my vlastně opravdu nevíme, k čemu došlo. Jestli tam skutečně mezi těmi lidmi, kteří se něco připravovali, byli agenti, kteří tady měli za úkol provokovat nebo pouze prodávali hlášení. Je to celý skutečně bohužel tady velice zatemněno a já se obávám, že už asi se dál nedostaneme, nebo se nám podaří objevit nějaké nové prameny. Už silně pochybuju.
21: Když se mluví o tom, že měli připravovat převrat, jak si ho představovali? Co se mělo v březnu roku 1949 stát?
7: No velmi zjednodušeně. Ono teda účastnilo se toho víc posádek, nejenom Žatec, ale byla tam i posádka v Berouně, v Chomutově. Podstata toho byla, že chtěli vyrazit z částí tedy toho útvaru a obsadit Prahu a Pražský hrad, když to řeknu takhle velice zjednodušeně, a ústřední výbor, což i vzhledem
21: komunistické
7: k tomu,
21: strany.
7: Komunistické strany samozřejmě, promiňte. Tak i vzhledem kolik těch vojáků měli k dispozici a jaká byla úroveň tehdejšího mužstva. Berte to, že to byl rok po převratu komunistickém, řada i těch vojáků základní vojenské služby byla členy strany, jo, ta atmosféra ve společnosti byla úplně jiná. To se mi zdá, aspoň tak, jak to předestírala potom po těch výsleších státní bezpečnost a ty materiály soudní, velmi nepravděpodobné, neuskutečnitelné, až se mi tady nechce věřit, že někteří ty, byl Karel Sabela, byli to vojáci z povolání, neříkám vysocí důstojníci, ale štábní kapitán, major, čili lidi, kteří by nějaké to uvažování měli mít, takže buď tam tady ještě byly nějaké předpoklady, plány další, anebo pak se do toho část lidí nezapojila, nebo to do jisté míry mohly být jenom představy, nebo taky jenom zinscenováno státní bezpečnosti. To je to, co jako říkám, že my opravdu nevíme, že představa jet s rotou do Prahy, když to přeženu, a s pěti obrněnými transportéry, že obsadíte ústřední výbor, tak se asi shodneme, že je velmi, že v podstatě fantastická. Ale jestli se do toho měli účastnit ještě další útvary, jak se říká, protože to zatýkání neproběhlo jenom v Žatci, ale tak v Berouně, v Chomutově a na Moravě. Takže
21: otazníky zůstávají, každopádně velké, skupinu Praha-Žatec jsme připomněli s historikem z Ústavu pro studium totalitních režimů Liborem Svobodou. Díky za to, naslyšenou.
7: Naschledanou.
21: A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
4: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. A vysíláme zprávy. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly kolem 100 tisíc propuštěných. Šéf společnosti se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné zavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Praha musí znovu posoudit nabídky podané do tendru na centrum Nová Palmovka, které chce přestavět na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program. Rozhodl o tom pravomocně předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Případem se zabýval na návrh společnosti POR, kterou hlavní město z tendru vyloučilo. Praha argumentovala tím, že firma údajně neprokázala kvalifikace členů odborného týmu. Podle posouzení úřadu byl ale tento závěr nepodložený a rozhodnutí proto zrušil. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě.

0: známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná D11 u Jaroměře a nehoda na D1 u Všechrom. Dálnice D11 na výjezdu z Jaroměře směrem na Hradec Králové je neprůjezdná na začátku úseku. Na kilometru 110 vyprošťují kamion z příkopu, náhradní trasa je možná přes Jaroměř a dál po 33. Policisté odklání dopravu na kruhovém objezdu a ten je tak hodně ucpaný. Kvůli tomu kolona na D11 na příjezdu do Jaroměře od kilometru 111 jede velmi pomalu a vyplatí se tak sjíždět prvním sjezdem na Jaroměř. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice zasahují u nehody na 18. kilometru srážka 4 aut na místě hasiči, projíždí se pouze jedním pruhem ze 3. Zdržení v koloně přes půl hodiny už od kilometru 11,5. Trojka je ucpaná ve směru z Prahy na Tábor na průjezdu Benešovém od Mrače zdržení 30 minut. Teď D1 z Prahy směrem do Brna. Popojíždět budete od sjezdu na Velkou Bíteš z kilometru 162 osobním autem skoro hodinu, kamionem i déle až do omezení k Bratislavě. A na D35 se na příjezdu do Hořic směrem z Hradce Králové se tvoří kolona před kruhovým objezdem, tam stojí kamion s defektem, naberete asi 35 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne a večere dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty většinou 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Teď už vysíláme z festivalu Colors of Ostrava. Slovo má Petr Král.
3: Colors on Air na Radiožurnálu s Petrem Králem.
4: Dobré odpoledne, hlásí se tedy Colors of Ostrava. I dnes vám přineseme festivalovou atmosféru přímo až k vám, kterou nasáváme tady v našem stříbrném airstreamu v dolní oblasti Vítkovic a posíláme ji po vlnách Radiožurnálu všemi směry. Do našeho studia opět dorazí zajímaví hosté. Ono, Colors jsou převážně o hudbě a tak dnes tady bude hudba znít. Budou tady dvě kapely na té, jedna má těch té v názvu hned několik, The Tap Tap, ta druhá na té jsou Tata Boys. Dorazí také muzikant Slavíček, ale dorazí i jiní hosté, protože Colors of Ostrava nejsou jenom v uvozovkách o hudbě, ale také o zábavě, o divadle, ale i o zajímavých a silných tématech rozebíraných na fóru Melting Pot. A právě jedna z těch, které tam dnes mají své vystoupení, je parahokejistka Kristýna Židlická, která už dorazila k našemu airstreamu, tak si s ní za chvíli budeme povídat. Ale teď začneme s zpěvačkou, která k festivalu Colors of Ostrava taky hodně patří.

0: Radiožurnál na Colors of Ostrava. Začínáme další živé vysílání tady od našeho Airstreamu. Sídlíme opět nedaleko Bolt Tower, takže si přijďte sem k nám nejenom poslechnout, ale podívat, jak takové vysílání vypadá. Dneska si tady navíc můžete prohlížet i snímky speciálního týmu fotografů tady na Colors of Ostrava. Ty snímky jsou jednak vyvěšené na našem Airstreamu, ale najdete je také vy, což tady, vy, kteří tady nejste, na sociálních profilech právě souvisejících s Colors. Ty snímky jsou velmi zajímavé, ono o nich ještě dneska bude řeč. Ale teď už jdeme k Melting Potu a k hostovi, který je tady se mnou u Airstreamu. Je to Kristýna Židlická, je jednou z tváří českého parasportu. Kristýno, vítejte, dobrý den.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: A my děkujeme, že jste dorazila. Říkám záměrně tvář parasportu, protože vy jste teď asi nejznámější česká, nikoli už sledgehokejistka, ale parahokejistka, jak jsem byl před chvílí poučen. Ale ta vaše sportovní dráha začala trošku z jiného směru a ze široka.
1: Ano, začala první monoskama, což bylo ve 12 letech, kdy jsem se učila na monosky, a od 15 letech jsem potom závodně lyžovala a v roce 2021 jsem přesedlala na parahokej.
0: A jak vypadá takový den parahokejistky? Teď pomeňme ten dnešek, kdy máte teď u nás tady sraz u Airstreamu a následně potom Melting Pot. Jak vypadá takový běžný den s tréninky a s tím vším, co k tomu patří?
1: Tak momentálně máme od ledu pauzu a máme letní přípravu, takže převážně je to ve fitku. Ale když je to teda v sezóně, tak máme tréninky jedenkrát týdně a vlastně skoro každý víkend máme zápasy.
0: Tak to je poměrně náročné. Já si teď vypůjčím tady vaše motto. Handicap is my life, not my problem. Tedy handicap je můj život, ale není to můj problém. Jak se podle vás té české společnosti daří posouvat pohled na handicapované sportovce nebo handicapované lidi obecně? Ostatně tady už máme část kapely The Tap Tap, takže jsme u tématu i teď v té hudební rovině. Jak to vnímáte vy?
1: Já to vnímám tak, že každým rokem je to lepší a lepší. I třeba skrz právě ten sport si myslím, že se to přibližuje a už je to známější a známější, za co jsem moc ráda. Takže mám pocit, že to jde na dobrou cestu.
0: Vy jste domácí, vy jste zdejší, hrajete parahokej. Na vážnost toho začala tady v Ostravě před 5 lety a teď hrajete s týmem Flamingo z Ostrava, což je smíšená parahokejová liga. A to mě zajímá, jak to vypadá, když hrajete v tom smíšeném mužstvu ženstvu, protože třeba vím, že ženy hokejistky mají ta pravidla trošku jiná, má to být bezkontaktní. Jak to vypadá, když je to smíšené?
1: Tak my se snažíme chlapi v našem týmu učit tomu, že ať prostě, oni jsou samozřejmě jako gentlemani, ale snažíme se učit tomu, že prostě je to tvrdý sport a my k tomu přicházíme tak a počítáme s tím, že to je tvrdý sport, takže se snažíme učit, aby jako brali na nás ohled, ale zároveň, aby to prostě byla hra taková, jaká má být, takže.
0: A co se stane, když vám dá crosscheck nějaký chlapik? Křičíte?
1: Tak když o tom ví, tak se strašně omlouvají, a když o tom neví, tak jsem asi radši, protože potom ten hokej vypadá tak, jak má vypadat.
0: A jak reagují chlapy, když dostanou crosscheck od ženský?
1: Myslím si, že jako koukaj, no. Stalo se mi na jednom zápase, což byl mezinárodní zápas, kdy vlastně až potom, co jsem sundala helmu, tak zjistili, že tam mají, jako, že tam byla ženská. Takže to bylo strašně vtipný, s otevřenou pusou.
0: My vnímáme, že ten klasický ženský hokej si získává čím dál tím víc fanoušků, což se ukázalo i na olympijských hrách. Fandíte českým hokejistkám a pomáhá tahle ta popularita hokejistek také vám parahokejistkám?
1: Určitě sleduju i klasický hokej a věřím, že i občas se jako potkáváme, takže to potom jako spojuje právě v ten jeden hokej a že se to nerozděluje na hokej a parahokej, což pro mě je jako důležité, aby to nebylo jako jeden sport, ale aby to bylo prostě sport.
0: Když se na vás díváme z tribun, vidíme ten hokej, tak asi si nedokážeme z toho, co tam vidíme, uvědomit, co je pro vás vlastně nejsložitější v té hře. Co je nejtěžší? Co dá nejvíc zabrat?
1: Já si myslím, že tak za mě jako každý sport, protože mě se třeba ptali, co bylo těžší, jestli lyžování nebo parahokej, za mě se to nedá jako porovnávat, prostě já si myslím, že obecně sport je těžký a možná asi nejvíc jako po té fyzické jako stránce.
0: Dneska tady právě vidím na fóru Melting Pot, vystupujete v pořadu s názvem Život bez bariér. Když se podíváme na program, tak je tam zmínka o tom, že v životě handicapovaných lidí hraje možná důležitější roli humor než soucit. Kdy je soucit a kdy humor třeba v uvozovkách už přes čáru? Protože máme s tím určitou zkušenost, protože máme blízko naše nevidomé kamarády z projektu Světluška, tady je konkrétně třeba i kavárna Potně, a nás, kteří vidíme, často až zamrazí, jakým humorem do sebe jdou. Jak to máte vy?
1: Za mě, já se snažím žít co největším humorem, takže u mě jako lítost jde hodně, hodně stranou. Takže je to těžká otázka, no, kdy já si myslím, že je hlavně důležité se prostě nebát a nebát se jít za těma lidma oslovit je, protože si myslím, tak jako zdraví lidi mezi sebou občas můžou mít jakoukoliv náladu a můžou být na sebe hnusní nebo naopak milí, tak si myslím, že to může být u těch handicapovaných a je to jedno, jestli ten člověk prostě má handicap nebo ne, takže za mě prostě fakt se nebát jít oslovit za každou cenu, jakkoliv to dopadne.
0: Jsme na Colors, festival, který je bezbariérový. Co tomu říkáte? Je tady chill out zóna bez bariér? Jak to vnímáte vy vlastně z místa na invalidním vozíku?
1: Tak asi největší bariérou teda jsou ty kameny tady, ale jinak si myslím, že je to super.
0: A dřív se k vám parahokej nebo obecně parasportu dařilo motivovat lidi, kteří žijí s dalším handicapem snadno, nebo to bylo poměrně složité získávat nové lidi k tomuto sportu, aby přišli a nebáli se?
1: Já, jak jsem jezdila na monosky, tak už tehda jsme se snažili třeba najít nějaké slečny a vlastně jsem tady v Česku byla jediná, takže to bylo hodně náročné. Ale teď posledním času, co jsem v parahokeji, tak mi přijde, že se to zlepšuje a jsem za to ráda. I třeba právě v těch monoskách vidím, že se našly nějaké slečny, takže myslím si, že to jde, že je to lepší a lepší.
0: Kristýno, děkujeme za návštěvu, jenom dodám, že tedy vás zveme na vaši debatu v rámci Melting Potu, tam vystoupíte společně s válečným veteránem Luďkem Hirkou a taky stand-up komikem Bekimem Azirim. Víte, o čem to celé bude?
1: Úplně moc ne. Bekima jsem teda už potkala, tak se mě ptali, jestli mám ráda černý humor, takže jsem mu říkala jo, klidně, ať se toho nebojí, ale jinak v podstatě vůbec nevím, co mě čeká.
0: Tak ať jste milé překvapená. Kristýno, děkujeme. Kristýna Židlická, díky za návštěvu v Airstreamu a ať se to v Melting Potu podaří. Posloucháte Radiožurnál, díky.
1: Taky děkuju moc.

Erstream radiožurnálu Colors of Ostrava. Vypadá to, že na naší malé improvizované stage je pořád ještě velký ruch tady vedle našeho studia. Už se tam připravuje na své vystoupení skupina The Tap Tap. Budeme si s ní povídat a budou nám hrát někdy po 13. hodině, ale do té doby se k nám ještě dostaví náš hudební redaktor Jiří Štefl, který opět i dnes rotuje po areálu, sbírá pro nás hudební novinky, tipy a představí nám, co nás dnes ještě čeká.

0: Velký návrat po 17 letech na festival Colors of Ostrava. Dnes půl hodiny před půlnocí vystoupí legendární Moby. Jeho koncert bude samozřejmě sledovat také náš hudební reportér Jiří Štefl. Teď nám řekne, co od toho vystoupení asi tak můžeme čekat, Jiří.
1: Dobré odpoledne, Petře, tobě i našim posluchačům. Tak bude to koncert, na který asi dlouho ještě fanoušci tady na Colors of Ostrava budou vzpomínat. Moby totiž nepřijede jenom s nějakým DJským pultem, ale rovnou s celou kapelou. Takže tady uslyšíme jeho legendární songy, ale v úplně nových aranžích. Takže to bude opravdu velký koncert. Oceňují ho hudební kritici po celém světě a právě s tou živou skupinou Moby dokazuje, že je velmi schopný a uznávaný producent. Asi nejvíc upravená bude píseň Lift Me Up, kterou Moby zahraje v takovém kytarovém hávu. No a já osobně se asi nejvíc těším na Porcelain, což je song, který doprovodil film Pláž s Leonardo DiCapriem. Moby teď zažívá obrovský vzestup. Jeho koncertu si tak říkajíc všimly sociální sítě a tak se ta jeho vystoupení teď neuvěřitelným způsobem šíří na internetu. Dnes večer na Colors of Ostrava asi 90-minutový koncert plný známých hitů, ale třeba možná i novinek z letos vydané desky Future Quiet. Ještě aktuální informace, tady v areálu už je zpěvačka Paris Paloma, která vystoupí právě na hlavním pódiu. Utíkám za ní, za půl hodiny se s ní mám potkat někde.
0: Utíkej za ní, Jiří Štefl utíká za Paris Paloma, my si dáme teď tu původní verzi té písně, která tady dnes tady zazní v té nepůvodní kytarové. Jiří, díky, měj se hezky.
1: Naslyšenou, hezký pátek.
0: S vámi Radiožurnál a Colors of Ostrava.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy s Kateřinou Couserisovou. Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká generálka na novou sezónu šance ligy. Pohromadné nehodě je dlouhá kolona na dálnici D1 za Prahou směr Brno u Všechrom. A bude oblačnost deštěm a bouřkami, teploty do 31 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 630,5 miliardy korun. To je o 4% méně než květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 660 miliard korun více než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela tak červnové statistiky neukazují žádný propad hypotečního trhu.
2: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
0: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být volnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes Evropská komise představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy.
3: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místo předsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
0: ODS Prahy 1 musí přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák. V opačném případě ho z kandidátky vyřadí regionální organizace strany. Oznámil to předseda ODS Martin Kupka. Dvořák podle předsednictva dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Politik řekl, že není z ničeho obviněný ani vyšetřovaný. Začátkem týdne odmítl Kupko výzvu, aby se kandidatury sám vzdal.
4: Sport. Fotbalová Sigma Olomouc má před sebou poslední přípravný zápas před startem nového ročníku šance ligy. Generálku odehrají Hanáci. Od 15 hodin v Rakousku vyzvou katarský tým Al Sadd. Příprava na soupeře nehraje takovou roli, ale jde spíš o ladění taktiky a sestavy na první ligové kolo, naznačuje trenér Pavel Hapal.
5: Hráčům dáme informace, ale nebudeme se na to soustředit, budeme se soustředit na svoji hru, kterou se budeme chtít prezentovat i v lize, to bude pro nás podstata. Máme široký kádr, já si myslím, že všichni kluci jsou nachystaně připraveni na to skočit do prvního mistrovského utkání, takže nebudu určitě teďka určovat, že to bude základní sestava proti Jablonci, ale určitě spousta hráčů se tam objeví.
4: Dále budou z prvoligových klubů dnes ještě hrát brněnská Zbrojovka proti slovenskému klubu Podbrezová. Liberecký Slovan se představí proti rakouskému týmu Sankt Pölten a pražští Bohemians vyzvou polský celek Zaglebie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a taky za Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolonu od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru minimálně na 20 minut za sjezd na Velké Popovice na 18. kilometru po srážce 4 aut zabraný levý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov kolem 170. kilometru. Osobní auta v levém zastavují na 176. a do omezení u D2 se sunou až hodinu. Na D1 potom kolony obousměrně i za Brnem přes omezení u exitu Holubice směrem z Vyškova, tam navíc v zúžení na 210. blokuje pravý pruh porouchané auto, kolona před ním z 214. kilometru na 20 minut. Dálnice D11 za Jaroměří na začátku úseku směrem na Hradec a Prahu je na 110. kilometru uzavřená kvůli vyprošťování kamionů, jede se po silnici 33, tam je ucpaný kruhový objezd a tak se tvoří kolona na dálnici D11 taky na příjezdu do Jaroměře směrem z Hradce a Prahy ze 106. kilometru. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před Ořechem na 20. kilometru nehoda, kolona už před sjezdem na D5, je to až na půl hodiny, plus před okruhem fronta na D5 od Rudné ze 4. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne a na večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty většinou 26 až 31 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A dál vysíláme z festivalu Colors of Ostrava. Slovo má Petr Král.
4: Přejeme dobré odpoledne, R-Steam radiožurnálu na Colors of Ostrava až do konce, tedy až do zítřka. I dnes u nás můžete vidět a slyšet muzikanty, kteří mají ten svůj velký koncert dnes teprve před sebou. Uvidíte a uslyšíte tady Slavíčka, který byl odtajněn, co by účastník jednoho tajného koncertu. Uvidíte a uslyšíte tady Tatabojisti, si k nám tedy přijdou spíše jenom popovídat, ale už za chvíli tady uvidíte a uslyšíte, pokud jste s námi v areálu Dolních Vítkovic, tak uvidíte a uslyšíte kapelu The Tap Tap. Pravda, na naše improvizované pódium by se rozhodně všichni nevyšli, ale část hudebníků je tady s námi. Jejich velký koncert se chystá dnes na hlavní scénu a než uslyšíte živé koncertování tady od nás od Airstreamu, tak si připomeneme legendární píseň, která doslova zválcovala celou republiku. The Tap Tap a Ředitel autobusu.
7: Colors on Air na radiožurnálu s Petrem Králem.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: Fenomenální hit skupiny The Tap Tap, Ředitel autobusu. Se mnou před airstreamem už dva, vlastně tři, respektive čtyři hybatele dění v této kapele. Ze dvěma si budu povídat, i další dva nám za chvíli budou hrát a zpívat, takže představím ponejprv ty dva. Stvořitel The Tap Tap, Šimon Ornes. Šimon, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme rádi, že jste to z Chorvatska stihnul přímo sem do Ostravy. Láďa Angelovič, mluvčí kapely, dá se říci naprosto unikátní, renesanční osobnost, která dnes dostane mnohokrát slovo. Láďo, vítej, ahoj.
2: Já vás zdravím.
0: Jak je tady v Ostravě?
2: Teplo.
0: Ano, velmi, velmi. Vy tady nejste poprvé, Šimone?
1: Ne, už jsme tady kdysi jednou byli. Mělo to tehdy velký úspěch, tak doufám, že ho zopakujeme, nejlíp znásobíme.
0: Dneska Ředitel autobusu, který nám to všechno otevřel, zažije svůj nový rozměr.
1: Ano, protože úplně nový cover pro něj vytvořil DJ Rockstar, který s náma bude přímo na pódiu a myslím, že to bude mazec.
0: Ředitel autobusu, předpokládám, že smluvní dopravní podmínky umíte velmi dobře.
1: Umíme a dokonce teď se zase nějak změnili a znovu začalo docházet k tomu, co jsme si mysleli, že už jsme vymítili, tak budeme muset přitvrdit, což je asi s Rockstarem ideální.
0: Vy máte velmi specifické podmínky na vaše vystoupení. Začíná to samozřejmě přepravou, která není úplně snadná. Láďo, kolik vás teď aktuálně hraje?
2: Je nás zhruba 20, no a jezdíme autobusem, no.
0: Tak ono i na té stage to asi není úplně snadný. Pravda, dneska tady to asi bude dobré, ale spousta hvězd má spoustu specifických podmínek. Předpokládám, že vy taktéž, ale není to o tom, že byste chtěli tygří kůži do šatny a že byste chtěli letadlem přivez vodu z ledovců.
2: Ano, já jsem to teď říkal Šimonovi, jsem se optal, jestli už viděl stage a hlavně, jak vypadá ten nájezd. To mě vždycky nejvíc zajímá a proto je to dobrý.
0: Šimon, je to dobrý?
1: Tygří kůži nechceme jenom, protože se pod vozejčkama žoužlá hrozně, ale ty nájezdy vypadaly v pohodě. A pódium je tak velký, že by se na něj vešla celá jedličkárna.
0: Tak příště to je výzva. Šimone, vy slavíte kulatiny v jedličkárně. Víte to?
1: No, my jsme nedávno slavili 110 let, ale to myslím, že...
0: Vy jste tam 30 let? Nebo budete?
1: Neblázněte, vidíte, tak to oslavíme dneska tady.
0: Tak to oslavte dneska. A The Tap Tap jsou jenom o něco málo mladší. Láďo, kdybyste se vyskytl v The Tap Tap a kdy jste poprvé potkal Šimona Ornesta?
2: Je to jednoduchý, já jsem původně prostě byl normálně ve škole v jedličkárně a vlastně The Tap Tap začínal jako kroužek, oni mi slíbili, že si budu moct zaspívat Kryla, pak se zjistilo, že nemám hudební sluch, ale přesto jsem chvilku zpíval v Tap Tapu, ale naštěstí to tenkrát ještě internet nebyl vůbec tak rozmáchlý jako dneska, takže o tom nejsou žádné důkazy.
0: Šimone, kdy jste začal mít pocit, že ten hudební kroužek, na který teď vzpomenul Láďa Angelovič, se mění v něco mnohem většího než jenom hudební kroužek nadšenců a že vy, co by nastupující mladý pedagog do Jidličkova ústavu, začínáte být spíše také hudebním mágem a dá se říci stvořitelem tohoto jedinečného souboru, jehož sláva se bude hvězd dotýkat?
1: Já jsem tomu tak nějak věřil od začátku a hlavně jsem se to snažil od začátku tak dělat. Takže to tempo bylo, to Láďa může potvrdit, poměrně neúprosný a do dneška jsem přesvědčený a myslím si, že na Tap Tapu se to docela potvrzuje, že prostě nejcennější přínos má realita a realita třeba v nějakém celku lidí, kteří spolupracují na nějakém výsledku a každý z nich v něm má nějakou roli.
0: Ředitel autobusu udělal hodně velkou práci, říkáte, ale že ty smluvní dopravní podmínky už nejsou úplně aktuální, že by bylo potřeba zase se obout do toho, aby se tohle téma otevřelo. Kde nám to drhne?
1: Já si myslím, že ono to od začátku drhlo v tom prostým a jednoduchým pochopení toho, že i kompenzační pomůcka může vypadat trošičku jinak, než jak jsme na ní úplně zvyklí, že to nemusí být vždycky ten vozík. A ono je to tam specifikovaný jasně, ale tou v té právnické řeči, kterou tam můžete slyšet veprostřed, tak pořád to je takový jako smrtelníkům nesrozumitelný. Ale já si myslím, že to jednoduché sdělení je jasný, když někdo něco potřebuje k tomu, aby se dostal z bodu A do bodu B, no tak ho prostě s tím pustíme do toho dopravního prostředku, pokud to rozměry nepřesahuje ten invalidní vozík. Takže třeba jako kompenzační pomůcka se, to málo kdo ví, používá i poník, ale tam bych já pochopil, že třeba ho do té tramvaje nebo do autobusu nevezmu.
0: Před námi je první živé hraní za klávesami Petr Hudec, který nám za chvíli zahraje a máme tady nejenom Petra Hudce, ale máme tam ještě Honzu Poláka na basu. A jelikož Láďa Angelovič je mluvčí a moderátor skupiny The Tap Tap, tak Láďo, nechám na tobě, aby si nám uvedl tu píseň.
2: Já vás jenom chci ještě rychle upozornit, že jenom pro vás tady dneska Honza bude vystupovat ve stoje, on normálně sedí u toho hraní, takže jenom pro vás takhle obětuje. Ale samozřejmě až v té další písničce, protože ta první písnička je Péťová solovka, on je totiž v podstatě místní, jelikož je z Karviny. A ta písnička je o tom, že Peťa ačkoliv nevidí, tak nemá vůbec šedivý život, protože když to rozjede, je to pěkná diskotéka a teď vás vezme do svého barevného světa tónu v písni Ray Charles Calvine.

barvy ne, když však poslouchám, tak noty mají své barevné hodnoty. Dřív jsem byl kluk, co furt brečí, dnes už hraju bez řečí, když s pianem preluduju.

radost z Karviné. Můj svět jsou tóny barviné, když však poslouchám, tak noty mají své barevné hodnoty. Dřív jsem byl kluk, co furt brečí, dnes už hraju bez řečí, když s pianem preluduju, všechno kolem obarvuju. Pomocí hudby otvírám svůj svět, kde nikdo nestárne už hodně let.

0: Petr Hudec, The Tap Tap a jeho Ray Charles z Karviné, teď v takové unplugged verzi s klavírem, dnes ho tady na Colors of Ostrava uslyšíme ještě v plné náloži, v plné sestavě s kapelou, která čítá, říkali jsme, asi 20 lidí. Se mnou tady před Erstýmem Mláďa Angelovič a Šimon Orne, ze kterým bylo ctí si po 25 letech, co se známe, potykat. Děkuju, Šimone. Láďo, ty jsi znám tím, že umíš svým humorem trefit doslova všechno, co je potřeba trefit doslova na komoru. Je to všechno dílem náhody, improvizace, nebo si ty svoje humorní vstupy připravuješ?
1: Takhle, je to vlastně připravená věc, která ale vyplývá často z původní improvizace. Prostě to, co se osvědčí, to pak rád používám a ono to pomáhá všem, protože jsme zjistili, že každý rád ví, jak to bude probíhat, a lidi, ačkoliv se tváří, že ne, taky mají rádi svý jistý.
0: Svý jistý, Šimone, ty ale s TapTap vstupuješ často do neúplně jistých vod, protože TapTap to už není jenom orchestra a muzika. Vy děláte slaňování vozíčkářů z Nuselského mostu. Vy děláte putovní výstavu černého humoru, která se šíří po českých městech. Vy děláte koncerty pro veterány, koncert Vlčích máků. Šíříte o světu, staráte se vlastně o další lidi, kteří potřebují pomoc, přestože vlastně vy ji potřebujete taky. Těch činností je strašně moc. Měli jste divadelní představení Nefňuka v Národním divadle. Kam to ještě může zajít dál? Řekni mi.
2: No, ten strop, ke kterému míříme, je dostavba Jedličkova ústavu, vznik takového speciálního vzdělávacího centra s nahrávacím studiem, se střižnama, protože obraz a zvuk jsme vyhodnotili jako obory, které jsou vlastně plně kompenzované technologií a velice ceněný na trhu práce a vhodný i pro lidi se závažnýma handicapama. A jinak se snažíme s lidma komunikovat srozumitelně, jednoduše, a já doufám, že se nám daří zase se vracet už v tuhle chvíli, si troufám říct, někam tu etickou laťku a ty hodnoty, které nám poslední dobou trošku padají a padají strmnější a hloubš, než jsme si třeba dokázali ještě nedávno představit. A já si myslím, že to je škoda, protože dobrý příklad se buduje strašně dlouho, ale ten špatný funguje okamžitě. Známe to z dálnice, když auta začnou výjíždět do toho vedlejšího pruhu, tak vlastně to nevydrží i lidi, kteří by to normálně sami neudělali. A to si myslím, že se nám teďko děje v Čechách a musíme se, myslím, všichni hodně posnažit, aby jsme to aspoň vrátili tam, kde to bylo před pár lety.
0: Díval jsem se do vašeho koncertního kalendáře. Vy toho tam máte docela mraky, to je 20 koncertů plus ročně. To je docela slušná porce.
2: No, my jsme před covidem mývali 50 a víc těch koncertů ročně. A teď se postupně zase vracíme. Vydali jsme CDčko Retardér, které je tak trochu ta ústřední písnička o zaměstnávání lidí s handicapem. No a myslím, že zase důstojně nahazujeme řemen.
0: Po tom, co tady Šimon říká, tak je patrné i z jeho slov, i z jeho činů, že je to tak trochu buldo, který si jde za svou a že to je svým způsobem tvrdák v šíření té dobré myšlenky, kterou šíří kapela The Tap Tap spolu i se skvělou energií a pozitivní energií. Láďo, jaký je Šimon v kapele? Ty si můžeš dovolit to říct, protože máš svoji svébytnou pozici, neotřesitelnou.
1: Já musím říct, že je to mnohem lepší, než to bývalo, jo? A já si to vlastně teď dost užívám po těch letech. A jenom si říkám, proč to takhle nemohlo být od začátku, ale nemohlo, protože jsme byli všichni skoro o 30 let mladší.
0: Aha. Šimone, kolik lidí prošlo, projelo, řekněme to takhle, myslím, že ten humor vy snesete kapelou The Tap Tap za tu dobu, co i celých 28 až 29 let vlastně máte.
2: Já ještě jenom doplním tu Láďovu glosu. Prostě je to normální. Dřív jsem měl o dost víc energie na to být vsteklej na zkouškách, ale prostě už s ní musím trošičku šetřit. Takže, jak říká Láďa, zlepšilo se to, já si to vlastně užívám taky. A těch lidí TapTapem prošli ze začátku desítky, vlastně oni se střídali tak, jak přicházeli a odcházeli na Domov mládeže Jedličkova ústavu, ale potom se ta parta ustálila a to, jak to funguje posledních možná 10, možná 15 let, to už je stálá parta, což samozřejmě muzice a kapele hodně prospívá.
0: Láďo, my si ještě zahrajeme, pojď nám uvést další písničku.
1: Ta další písnička, Honza Pák už se teda zvedá, světlý okamžik, že nebude sedět, jak už jsem řekl, ta další písnička se jmenuje Skafandr a je o kosmonautovi, co se mu ten jeho vesmírný oblek rozbil, ale Peťa Hudec Honza Polák vás přesvědčí, že všechny objektivní potíže se dají překonat, když vám nechybí spojení a dobrá nálada. 3, 2, 3, 2, 3.

připomenu. Je to jen mechanická závada. Špatně se v ním hejbe, špatně se ovládá. Ale dokud mám spojení, zůstává mi

0: Petr Hudec, Honza Polák a kapela The Tap Tap, teda respektive její opravdu asi zhruba desetina, pokud dobře počítám, tady u RSTýmu radiožurnálu. Dnes je uvidíte a uslyšíte v plné náloži. Lidé z vašich koncertů, a už jsem to zažil několikrát, odcházejí s úsměvem, nabití pozitivní energií a mnohdy se i trošku stydí za svoje starosti, protože v podstatě vidí partu lidí na invalidních vozících, kteří by mohli mít jiné starosti a v podstatě je nemají. Je to neuvěřitelně motivační a je fantastické, že vám tohle to celou tu dobu funguje. S jakými pocity odcházíte, odjíždíte z koncertů vy, Láďo, co ty na to?
1: No to je jednoduchý, zejména když je takhle velký koncert a musím brzo ráno vstávat, tak si ve svém věku říkám, jestli to mám zapotřebí. A už vymýšlím, že když řeknu Šimonovi, že už teda příští rok už ne, ale po koncertě jsem velmi nabitej a žádný myšlenky na odchod nemám, takže takhle to funguje.
0: Dobře, chtěl jsem říct, že jsme exkluzivně ve vysílání radiožurnálu mohli teď slyšet potvrzení odchodu Láďa Angeloviče z Tap Tap, ale zřejmě s tím ještě chvíli počkáme a myslím, že po koncertu to bude jinak. Šimone, co říct si závěrem? Fandíme vám, vaše akce pro válečné veterány jsou obdivuhodné. Máme ještě zhruba asi tak necelou minutu na to, aby si sformuloval nějaké poselství a pozval posluchače radiožurnálu a návštěvníky před RSTýmem na ten dnešní koncert.
2: Tak přijďte v 15.45 k Česká spořitelna Stage a zažijete něco, co jste nikdy neslyšeli ještě. Ale zvu vás taky, abych přeskočil, 11.11. na, doufám, televizní přenos, možná stream koncertu pro veterány, bude ze španělského sálu a bude o tom, že věnujeme jako lidi, kteří se s nějakýma handicapama narodili, koncert těm lidem, kteří nás nejenom v druhé světové válce, ale v mnoha dalších misích zastupovali Českou republiku a přivezli si nějaký úraz nebo se nevrátili. Česká republika se o ty lidi mimořádně pozitivně stará i o jejich rodiny, pokud se vrátili, tak to je tohle. No a co říct závěrem, možná to, co já jsem říkal, říkám na konci každého koncertu, že opravdu v životě prohrává jenom ten, kdo všechno vzdává předem. Díky!
0: Šimon Ornest, Láďa Angelovič, Petr Hudec, Honza Polák, The Tap Tap!
3: Radiožurnál je 13 hodin a 30 minut. A zprávy s Kateřinou Causirisovou. Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%, snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla lehce přes 1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v Evropské unii. Situace na Dyji pod novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo už asi 1,5 tuny ryb. Dnes to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je budou hasiči s rybáři odstraňovat. Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jednoho týdne klesla o 5%. Píše o tom ruský list Komersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Názory dotázaných nejvíce ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzínu. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti. Lidé můžou vybírat ze 36 projektů z celého Česka. Mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně anebo záchrany zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují můžou lidé rozhodnout na webu Národního památkového ústavu do 20. září. Sport. Tři české tenistky dnes čeká čtvrtfinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková se odpoledne střetne s Číňankou Cheng, Tereza Valentová s Ruskou Kornějovskou a s Kornějovovou a Sara Bejlek s Dánkou Tausonovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem. Na D1 za Prahou směr Brno za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru odtáhly už všechna čtyři nebouraná auta. Volné jsou zase všechny pruhy.

0: Dálnicí silnice 37 i kruhový objezd, před ním zase vzniká kolona na konci dálnice D11 směrem z Prahy ze 109. kilometru kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večere dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vyratné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. A opět vysíláme z festivalu Colors of Ostrava. Slovo má Petr Král.
3: Colors on air na Radiožurnálu s Petrem Králem.
4: Přejeme dobré odpoledne. Kapela The Tap Tap odjíždí a odchází od našeho airstreamu. Čeká je velký koncert na hlavní stage. Další hosté k nám míří. Někde je tady písničkář Slavíček, jsou tady také pánové z kapely Tata Boys, ale jsou tu i jiní hosté. Za chvíli si budeme povídat o dalším rozměru Colors of Ostrava a tady o pomoci, kterou můžete vy, ať už tady jste nebo nejste, poslat jiným, konkrétně o dárcovství kostní dřeně.

0: Krátce po půl druhé, Radiožurnál a Kalesov Ostrava. Přijďte sem k nám nedaleko Boltower, můžete vidět do naší rozhlasové kuchyně, jak to vysílání vaříme, a můžete tady také vidět naše hosty. Bude jich hodně, teď konkrétně je tady u nás někdo, kdo vám poradí, jak se zapojit do velmi prospěšné akce, a sice přihlásit se do registru dárců kostní dřeně, a to hned na dvou místech. Jednak tady má své registrační místo Institut klinické experimentální medicíny, tedy IKEM, ale také Český národní registr dárců kostní dřeně. No a naším hostem je teď proto Ksenie Mráčková právě z Českého národního registru. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den a děkujeme za pozvání.
0: Dobrá.

0: A to se stalo, my jsme rádi, že jste tady a že děláte to, co děláte. Hlásí se vám lidé, přichází k vám, na co se asi tak nejčastěji ptají?
1: Hlásí, my tady na Colors of Ostrava jezdíme moc rádi, protože máme, je tady přesně ta naše cílová skupina, to jsou muži a ženy ve věku 18 až 35 let a hlavně jsou dobře naladění a řekla bych, mají takové správné životní nastavení pomáhat.
0: Tak už jsme řekli ten věkový rámec, jaké jsou ještě další požadavky na toho, kdo by chtěl darovat kostní dřeň, kdo může tedy?
1: Takže ještě jednou zopakuju, jsou to lidé ve věku 18 až 35 let, vážící nad 50 kg a kteří mají dobrý zdravotní stav bez denní medikace.
0: Jaká je vyšetření k tomu musí podstoupit? Co je všechno potřeba udělat, než v registru jsou?
1: Registraci provádíme pomocí minutového stěru z úst a vyplněním krátkého dotazníku. Tím stěrem my získáváme pro nás klíčovou informaci a to jsou vaše transplantační znaky. Jako je udarování krve určující krevní skupina, tady jsou to transplantační znaky. Ty pak jdou k nám do registru a tam čekají na 100% shodu se znaky pacienta, který to v tu chvíli potřebuje.
0: A co následuje potom, když se tedy ozvete tomu pacientovi, co je dál, ten odběr bolestivý, nebolestivý?
1: Tak zaprvé následuje samozřejmě vyšetření v nejbližší fakultní nemocnici, kde je ten člověk důkladně vyšetřen, aby se zjistilo, jestli je stoprocentně zdravý a může darovat. Pokud je všechno v pořádku, tak vlastně se jezdí darovat do Plzně, kdy dárce si může vybrat ze dvou způsobů darování.
0: Víme, že ty způsoby jsou dva a teď nám je tady popište.
1: Ano.
0: Bolí některý z nich?
1: Já si myslím, že to není taková hrůza. Já vám to popíšu a zvažte sami. První způsob darování krvetvorných buněk je separace z periferní krve, což když volně přeložím do češtiny, je to způsob, který je velice podobný odběru plazmy a probíhá normálně ze žíly. To znamená, dárce leží na křesle, z jedné vaší ruky proudí krev do separátoru, separátor si vezme krvetvorné buňky pro pacienta a druhou rukou se zase krev vrací zpátky. Druhý způsob, ten se provádí pod krátkou plnou anestezí a je to odběr z lopaty kyčle pánevní tenkou jehličkou. Na půl hodinky vás uspí a vy vlastně ten odběr nezaznamenáte. Tak tento odběr, ten druhý způsob si vybírají lidé, kteří mají panickou hrůzu z jehel, ví, že by nesnesli pohled na svou nabodlou žílu, chtějí pomoct, tak ti si vybírají tady ten druhý způsob.
0: To je zvláštní. Bohužel věkově už jsem mimo ten rámec, který jste tady před chvílí jmenovala. Máte dostatek těch dárců, protože všichni známe ty silné mediální příběhy, které vzbudily velkou vlnu. Madlenka a další, ano, o to darovat kostní dřeň.
1: Samozřejmě registr musíme pořád doplňovat. Stále teď jsme na nějakých 170 tisících zapsaných lidí, ale bohužel pořád v České republice každý čtvrtý pacient s touto nemocí zemře, protože toho svého dárce nenajde.
0: A kde vás najdeme my tady v rámci Colors?
1: Tady na Colors nás najdete v charitní zóně za gongem.
0: Za gongem, před gongem, zkrátka půjdete-li kolem gongu, narazíte na stan Českého národního registru dárců dřeně a v něm nejspíš také na Ksenii Mráčkovou, která byla teď naším hostem. Přejeme hodně úspěchu, hodně dárců, ať se vám daří a naschledanou. Díky.
1: Moc děkujeme ještě jednou. Mějte se hezky a přijďte.

Airstream radiožurnálu na svém místě i dnes samozřejmě vysíláme z festivalu Colors of Ostrava, tak jak jste zvyklí a doufejme, že tenhle ten zvyk nám vydrží i do dalších let. Vítáme tady hosty, vítáme tady interprety. Před chvílí dorazil stále ještě maskovaný Slavíček se svojí kytarou, který už ladí, který nám tady zahraje v té příští hodině a dnes je to také jeden z interpretů, který bude hrát svůj koncert tady na Colors of Ostrava. Dorazí Tata Boys, no a za chvíli doufám dorazí také kolega Jiří Štefl, náš hudební reportér, který pro nás sbírá aktuální hudební střípky a přináší nám novinky o tom, co nás ještě dnes bude čekat.

0: vámi Radiožurnál, třetí festivalový den Colors of Ostrava a opět nabitý program. Všechno sledujeme v našem vysílání. Tipy a zajímavé koncerty a zajímavé věmy, které se týkají hudebních vystoupení, pro nás schraňuje náš hudební portér Jiří Štefl. Toho času se mnou v Erstýmu, nikoli v prostoru. Máš slovo, Jiří, vítej.
1: Dobré odpoledne, Petře, v tobě, našim posluchačům a taky všem, kteří přišli sem k Erstýmu se podívat třeba za chvíli na Slavíčka, který tady zahraje. No musím říct, že když tak chodím po areálu, tak opravdu dneska je velké vedro, asi největší zatím, jaké jsme tady zažili, ale i přesto jsem běžel před chvílí na rozhovor, byl jsem se podívat do backstage toho hlavního pódia, kde už v tuhle chvíli se připravuje zpěvačka Paris Paloma. Měl jsem s ní asi 5 minut na to, aby jsem se jí zeptal na všechno, co mě zajímalo. Takže jsem se ptal na ten její velký hit Labor, který opravdu změnil život. Ptal jsem se jí na to, kdy poprvé ho zpívala naživo a jestli si vybaví, jak to publikum na ten song reagovalo, tak mi říkala, že cítila najednou takovou nějakou jednotu z toho publika a dneska ho tady zaspívá na hlavním pódiu na Colors of Ostrava. Takže to je jedno z těch vystoupení, na které se tady opravdu velmi těším. Ten rozhovor pak najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. No a část i v našem vysílání po 18. hodině.
0: Jiří Štefl nás tedy zve, tak to je program pro dnešek a máme tam ještě něco dalšího, to ještě nebude všechno.
1: Máme tam ještě něco dalšího, já totiž po 19. hodině půjdu opět do té backstage, ale bude to další rozhovor, bude to rozhovor s Chorvatem, velmi sympatickým Chorvatem, jmenuje se Baby Lasagna. Možná si ho vybavujete z hudební soutěže Eurovize, kde reprezentoval právě Chorvatsko a skončil na druhém místě. Škoda, protože ten song byl opravdu jako výborný a i ten song z té Eurovize, nebudu vyslovovat jeho název, protože to nedám, tak tady dnes večer určitě zazní, ale musíte si počkat, protože to bude až opravdu v pozdních nočních hodinách po tom, co dospívá Moby na té druhé největší stage tady na Colors of Ostrava, takže někdy kolem 1 hodiny, no počkám já. Ty, Petře?
0: Ne, já jenom tady hledám ten song a myslel jsem, že na rozdíl od tebe ho vyslovím, ale nevyslovím. Jiří Štefl, náš hudební reportér, Jiří, děkujeme ti, utíkej do prostoru.
1: Rim tim tigi ding ding, něco
0: no,
1: takového.
0: Tak si to ještě jednou zopakuj a potom, až nám budeš referovat o tom, jaký ten koncert byl, tak si to může dát na nečisto. Jiří Štefl, náš hudební reportér, děkujeme ti.
1: Naslyšenou.
0: S vámi Radiožurnál, stále ještě vysílající z festivalu Colors of Ostrava, ale i tak nabídneme zprávy už za pár minut.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Česká justice od letoška začala evidovat femicidy. Co přesně to znamená? A jak pomáhat ženám, které se stanou oběťmi násilných trestných činů?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace-abeceda.cz.
2: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy s Kateřinou Causidisovou. V Národním parku Šumava hoří les, hasiči mají požár pod kontrolou. Zadržený Ukrajinec poškozoval v Polsku pomníky na objednávku ruských služeb. Královéhradecký hokejový brankář Růžička podepsal nováčkovskou smlouvu s Minnesota v NHL. Dlouhé kolony se tvoří na dálnici D1 v omezení u Holubic v obou směrech. A bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami, teploty do 31 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve špatně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
6: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
4: Polské služby zadržely 18-letého Ukrajince za sabotáž. Podle vyšetřovatelů jednal na žádost ruských tajných služeb. Kromě toho poškozoval například pomníky anebo kreslil černo-červenou vlajku ukrajinské povstalecké armády. Zadrženému hrozí trest 10 let vězení až do životí.
7: Polská prokuratura a agentura pro vnitřní bezpečnost shromáždili důkazy o 47 takových trestných činech. 18-letý Ukrajinec poškodil například památník hrdinů Varšavského geta nebo památník volyňského masakru.
8: Jeho cíl? Podněcování národnostního konfliktu mezi Poláky a Ukrajinci, a to přes využívání banderovských symbolů.
7: Řekl mluvčí oddělení koordinace polských speciálních služeb Jacek Dobřiňský. Podle státního zastupitelství obviněný jednal jménem zahraničních zpravodajských služeb, a to těch ruských. Byl motivovaný finančně, nikoliv ideologicky. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance. Obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách. Práce, které začnou na konci srpna, můžou trvat až 5 let.
9: Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Marie, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Restaurátorské práce tohoto díla bude řídit Mezinárodní komise odborníků, pokračuje mluvčí Národní galerie Jana Holcová.
10: Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že obraz vyžaduje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah. A ten můžeme realizovat jen za účasti špičkových odborníků a ve spolupráci s mezinárodními pracovišti.
9: Návštěvníci Národní galerie si můžou obraz prohlédnout do konce srpna ve Schwarzenberském paláci. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Sport.
8: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý gólman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesota Wild, která ho před necelým měsícem draftovala v 5. kole. I když to Růžičkovi nezaručuje, že si nejlepší soutěž světa zahraje, smlouvy si váží.
11: Je to neuvěřitelný pocit. Je to jeden z dnů, který si budu pamatovat až do smrti a jsem si to užil, celý ten proces. I když jsem to vůbec nevěděl, přišlo to úplně narychlo a z ničeho nic. Takže je to jeden z kroků dobrých do dalších let.
8: Kanadský útočník Connor McMichael se domluvil s vedením St. Louis na 6-leté smlouvě na přibližně 850 milionů korun. Jeho krajan Kirby Duch podepsal nový roční kontrakt s Montrealem na zhruba 75 milionů korun. Nový ročník NHL začne v zámoří 29. září.
5: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 za Prahou i na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směr Brno se tvoří kolona až do zúžení na Šmejkalce na 24. a na jejím konci u sjezdu na okruh na 11. kilometru teď hlásíte čerstvou nehodu v pravém pruhu, zdržení půl hodiny a může narůstat. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za exitem Domašov čekejte první část kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 172. Osobní auta se táhnou různě pomalu od Ostrovačic ze 178. do zúžení u D2 kolem 3/4 hodiny. Na D1 se za Brnem před zúžením u Hlubic vznikají kolony ovou směrně. Směr Vyškov skoro od exitu 201 Slatina na půl hodiny, směrem na Brno z 218. kilometru 20 minut osobním autem. Na D10 z Prahy na Turnov pozor na kolonu od sjezdu na Nymburk ze 40. kilometru zatím na 20 minut, na 43. kilometr před sjezdem na Boleslav havarovalo nákladní auto. Na D5 před Prahou směrem z Plzně počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru, potom na pražském okruhu kolona ve všech pruzích směrem z letiště na D1 od nájezdu z D5 20 minut k nehodě před Ořechem na 20. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je oblačno, je zataženo, odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy 32 a na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A znovu vysíláme z festivalu Colors of Ostrava a slovo má Petr Král.
13: Dobré odpoledne z Colors of Ostrava, krátce po 14. hodině. Jsem velmi rád, že do našeho studia přišli další hudebníci, se kterými strávíme tu následující půl hodinu. Jsou dva, znají se už od školky a vypadá to, že se pořád mají rádi. Milan Sajs, Mardoša, Tata Boys. Pánové, vítejte.
14: Děkujeme. Děkujeme, dobrý den vám přejeme. I vám tady na tom slunci.
13: I vám, kteří se přišli podívat, máváme výborně, takže vnímají nás, nekoukají do telefonu. Vy spolu s kapelou táhnete už hodně dlouho, seznámili jste se ve školce, začali jste hrát ve škole, tím jednotnícím prvkem bylo nepoživatelné jídlo ve školní jídelně, tam vznikaly ty legendární první nahrávky, ten koncert je fantastický, myslím, že je stále ještě na YouTube. Jak to děláte, že pořád ještě držíte pohromadě? Protože v té kapele vždycky najednou začnou růst ega, vždycky ne, ale obstává se to a je to začátek konce.
15: Ne, těžko říct, my prostě pokračujeme, ten náš styl.
13: No, to jsme si tak nějak všimli, krásně, ano. Ale to...
14: Krásně to řekl kolegáček. Takhle, já to říkám furt dokola, tak to řeknu i tady teďko znova. Z Mardošu se prostě nedá hádat, že jo? On je takový nekonfliktní člověk. On si před každým konfliktem vytvoří takovou silnou bariéru, takže k němu vůbec nedojde. A když už se nějaký konfliktíček trošinku blíží, tak on se stáhne jako takovej, jak mají šneci ty svoje růžky a vždycky se jich dotkneš, jo? Tak ty růžky takhle zajedou a on potom zajede do té krabičky, do toho svého domečku a on se nehádá. Takže kdyby proti mě tady seděl Milan Cajs číslo 2, tak už Tata Boys pravděpodobně neexistují.
13: Takže dá se mlátit do ulity a nic se neděje, Mardoše uvnitř se nereaguje.
14: Takže vlastně za to může tady Marda, že furt hrajem.
13: Tata Boys, pojďme si dát první písničku, dá se říct si takovou legendu, ve které ještě jeden hrající člen téhleté kapely zmíněný. No, zahrajem si.
0: Colors on Air na Radiožurnálu s Petrem Králem.

0: S vámi Radiožurnál Tata Boys, byli to pěšáci. Dva pěšáci jsou se mnou teď ve studiu, Milan Zais a Mardoša. Je zajímavé, že ten třetí, o kom se v té písni zpívá, který zavolal z Warneru, následně ze Suprafonu, ano. Michal Máka tady před chvílí u toho Erstýmu byl a zmizel. Takže jsme vám chtěli, Michale, pojď se prosím tě ukázat sem k nám, abyste věděli, o kom se v té písni zpívá.
1: Pravda, pan z písničky, ano, tak, zde prosím.
0: Takže Michal Máka, Michal o kterém se zpívá. To je skutečný člověk, to není žádná fiktivní postava v této písni skupiny Tata Boys. Já vím, ano, ty mi to potom spočítáš. Který se tady teď ukázal, někdejší náš rozhlasový kolega, který se vydal na trochu jinou hudební éru a jinou hudební dráhu. Pánové, vy jste mi to před chvílí řekli, až mě z toho zamrazilo, že vám za dva roky bude...
1: 40 let.
2: 40 let.
0: 40 let na scéně. To je krásné číslo, bych řekl.
2: No ale až za dva roky, takže teďko 38, jo?
0: To je jenom o 20 míň než Olympik.
2: No jo, tak je to taky tím, že jsme začali takhle brzo, že jo? My jsme začali jako děti.
0: Školce vlastně, ano.
2: No, takže my jsme furt mladý kluci ještě.
0: Máte teď venku nové album, které opět už tím názvem potvrzuje razítkem jednoznačně Tata Boys, protože něco, co se jmenuje v původním snění, nemůže udělat nikdo jiný než vy. Je to opravdu radost vnímat ty vaše texty, protože si v nich asi kdekdo lecos najde. A je to někdy pro vás třeba až humorné, co v těch textech lidé nacházejí? Nebo jednoznačně to, když tam pošlete tu myšlenku, tu ideu, tu esenci, tak si každý jednoznačně přeloží, co tím vlastně chcete říct?
1: Já myslím, že výkladů je, nebo může být často víc. Některé texty jsou takový možná ještě abstraktnější, takže tam těch výkladů může být nespočet. Některé jsou konkrétnější, ale i tam se občas dopouští lidi výkladů, které nám přijdou často lepší než i ten záměr třeba. Takže je to super to nevysvětlovat a lidem se to může líbit víc, než je to dobrý.
2: A je perfektní... Některé ty věci vlastně nedořikávat a nechat tam dost prostoru pro tu fantazii. Myslím si, že zrovna třeba text k písni Bůh má problém se dá vyložit různými způsoby.
0: No, prvně zpíval jsem Bůh má problém, má kluka.
2: No, ale nemusí to tak být, jo?
0: Aha, tak je potřeba si ten text nastudovat. My za chvíli z toho nového alba ochutnáme, protože Radiožurnál vlastně počínaje tímto týdnem, hraje ve vysílání píseň, která se jmenuje Umělá. Kdybyste o tom albu měli něco říct, ono, už když si člověk ten obal vezme do ruky, takhle, asi většina lidí dneska streamuje a o moc se připravuje, pokud nemáte tu placku v ruce, tak v případě Tata Boys, kde tady máme velmi graficky potentního Milana Zaise, přicházíte o něco naprosto fenomenálního, další rozměr té jejich tvorby. Můžeš to nějak popsat?
2: No můžu, je to jednoduše popsatelný. Ten obal je vytvořen z takzvaného lentikulárního tisku, což je speciální technologie, která se vlastně používá docela už dlouho. A možná si vzpomenete na takový ty... Já se tak furt obracím k těm lidem, protože já mám pocit, že mluvím k ním a ne tam k těm...
0: To je velmi správně.
1: To je přirozené.
0: Takhle, promiň, my moderátory si představujeme, že mluvíme k lidem. Tady k ním mluvíme a některých z toho máme občas trochu děs. Tak povídej.
2: Pamatujete si takový ty pohledy měňavý, jo?
1: Ty mrkací panenky,
2: no,
1: že jo?
2: No, mrkací panenky nebo letadýlko, když letí nad krajinou a tak... Tak tohle je vlastně princip lentikulárního tisku. A já jsem to objevil před lety, fascinovalo mě to. Ten lentikulární tisk má dvě takové cesty. Jedna je ta měnící se a druhá je, že vytvoříte jako 3D vlastně prostorovou situaci nějakou. A to se mi zdálo příhodný pro tu sluneční koronu, kterou jsme si půjčili od dvou pánů profesorů, kteří vytvořili tady ten soubor fotek. Ono je to vlastně takový obraz, protože to je složenina několika fotek na Antarktidě v tom přesném čase, kdy tedy měsíc zakryl slunce, ale úplně, že jo? Takže taková ta totální sluneční korona. A to je vlastně na obalu naší desky a protože tam jsou takové jako vlásečnice, což značí magnetické pole právě toho měsíce, tak jsem chtěl, aby to mělo tu hloubku, takže jsme vlastně s takovou firmou, která se tím zabývá, tím lentikulárním tiskem, vymysleli tenhle ten princip toho obalu a vlastně se to povedlo a mám pocit, že když na to koukáte, tak je to celý tak trošku jako v mlze a úplně nádherně to souzní s tím názvem v původním snění, protože když si představíš sen, tak ten sen potom si chceš vybavit a taky vlastně ta představa o tom snu je taková jakási mlžná nebo nekonkrétní a to si myslím, že se krásně propsalo i do těch písniček, že to tam všechno nějak do sebe zapadá.
0: Můj favorit holandský kakao, to neuslyšíme, ale to si najdete vy. Mě by ještě zajímala pragmaticky teď jedna věc. Michal Máka ze Suprafonu, pojď sem. Když přijdou Tata Boys s nápadem, že budou mít takhle drahý obal na desce, protože tohle asi nestojí jako standardní přebal. Je těžké to prosadit na uvědomitelství, že prostě Zeiss přišel s takovýmhle námětem a nejde přes to vlaka, je potřeba to prostě udělat.
3: Tak Petře, za prvý je to trošku tradicí, že Melan vždycky přijde s něčím, co je nestandardní a hlavně to vypadá, že to nemá řešení, což je s tím lentikulárem to tak jako lehce vypadalo, ale nakonec to prostě dopadne a výsledek je skvělej a to je vlastně na téhle kapel obdivuhodný, vždycky přichází s něčím, co vypadá, že je nereálný, ale pak se dostane a je to skvělý, takže za to je mám rád.
0: Už naprosto chápu, proč ti volají kdykoliv, ať už měníš vydavatelství nebo ne, to byl tedy Michal Máka. Ať víte, o čem mluvíme. Píseň umělá, Tata Boys, album v původním snění.

0: Tak to byla umělá píseň, která je z posledního alba skupiny Tata Boys, zatím posledního alba v původním snění, které vyšlo po 6 letech, což není úplně krátká pauza, ale my jsme to tady teď vlastně probírali, že mezi tím ještě bylo to EPčko, mezi tím jste měli také film.
1: Film tady byl, no.
0: Celovečerní, dá se říct, jste s ním spokojeni, když jste to zpětně věděli? Jste hrozní hračičkové, nebo alespoň Milan, bylo hodně složité tenhle ten film dostat do takového tvaru, ve kterém teď je, který je mimo jiné ke shlédnutí z odkazu také z vašeho webu stále, myslím ještě.
2: No my jsme s tím výsledkem byli spokojení, to vlastně bylo všechno v režii Marka Najberta a on si k tomu našel cestu, celá ta eskapáda toho filmu byla poměrně strastiplná a nakonec se to podařilo dotáhnout do konce. My jsme hledali režiséry, protože Václav Kučera, který to měl točit jako na začátku, tak v mezidobí odešel takzvaně řečeno v indiánskou terminologií do věčných lovišť a vlastně jsme pak neměli režiséra, takže jsme hledali, nakonec Marek si našel k tomu svoji vlastní cestu a nějaký uchopení a udělal to podle nás dobře.
1: Jo, perfektně, no. Takže my jsme vlastně film i tady, to bylo 2 roky, na Klers, tady byla i projekce, že jsme tam pak šli a říkali jsme k tomu dotazy, nebo teda zodpovídali. No.
0: Takže kdo by dneska měl Tata Boys po koncertu málo, tak si potom ještě individuálně může pustit tenhle ten film. Já už jsem to tady zmínil předtím, jsme to tak nějak přešli, že vy jste vlastně hračičkové, jste perfekcionisti. Mardošu, jak dlouho jste se připravil na ten dnešní koncert? Bylo tam nějaká speciální péče pro Colors?
1: No tak to je vždycky sporný, jak to říct, svým způsobem jsme se na to připravili 38 let, že ano, protože vždycky ten dobře koncert, co má proběhnout, je prostě nejdůležitější, ale konkrétně tady jsme měli i takový i technicko-zvukovo-zkouškový přípravy, vlastně docela už dneska ráno, dopoledne jsme zvučili a před minulý týden jsme měli nějaké zkoušení, takže nepocenili jsme to.
2: No, nutno říct, že koncert letošní na Colors of Ostrava náš je pro nás takový highlight letošní letní sezony. My se na tenhle ten koncert těšíme už dlouho a připravujeme se na něj i po scénografické stránce, nejenom tý zvukový. A navíc tady vlastně je vzniklo od toho roku 2002, kdy se konal první ročník festivalu Colors of Ostrava na Černý louce ještě, kterýho my jsme se tenkrát účastnili. Tak vzniklo takový jako přátelství mezi organizátory a mezi náma. Troufám si tvrdit, že je tady nějaký jako speciální vztah a oni nám vždycky vychází vstříc i tím časem, takže my tady si můžeme zahrát v headline času v podstatě, sice na dvojce, ale my tu dvojku máme rádi, možná i radši než jedničku a dokonce nám dali 75 minut, což je taky nestandardní čas na festival, takže my můžeme prostě rozjet náš rock'n'roll z handspalky.
0: Hele, a jaký to je, když na ten rock'n'roll paří pod pódiem rodiče se svými dětmi?
2: No to je samozřejmě krásný, protože se chystá nová generace.
0: Už si je vychováváte. No takhle, vaše písničky přežily některé technologické fenomény, na kterých stály virtuální duet. Dovolte si připomenout, že legendární komunikační služba ICQ definitivně ukončila svůj provoz 26. června 2024. A píseň virtuální duet stále žije.
1: Takže 20 let po týde se ukončili činnost naprosto.
0: No, nevím, co, trochu se děsím, co bude dál.
2: No ale nanotechnologie, ty existují.
0: To je pravda.
1: Ty naopak to rozjeli ještě víc.
2: To rozjeli ještě víc.
0: Jenom to je pravda, ty nanoboti, ale tak ono to přijde asi taky. Tak snad
2: no, ne, už to
0: žádný
2: tady je?
0: Ne, ano, ale ne až takhle snad ne, profesor Tečka.
1: Ono je to tak malý, že to není vidět, ale je to tady.
0: Je to tady mezi námi všemi. A pokud si to chcete naplno užít, tak dnes tedy Tata Boys se mnou tady ve studiu Radiožurnálu byli Mardoša a Milan Cajs. Pánové, díky, co vám daří.
2: Děkujeme za pozvání a krásný den vám všem.
0: A my si teď pojďme připomenout unikátní projekt našich rozhlasových symfoniků, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Tata Boys, kteří před 9 lety stvořili fantastickou desku na koncertu v Pražském fóru Karlín. Tady je filmařská Tata Boys a Socher. Mějte se krásně. Pánové, co daří ještě jednou. Děkujeme.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál je 14:30. A zprávy s Kateřinou Cousirisovou. Odpoledne se objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť a menší kroupy. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před vedrem. To se týká od rána Moravy, Ostravska a taky Polabí. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace a nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy anebo o zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Nejvíce jsou zasažená města Detroit, Chicago a Washington DC. Policisté hledají 13-letého Patrika Čurdu z Krnčic na Třebíčsku. Rodina ho pohřešuje od dnešního rána. Policie o tom informovala na svém webu. Z domova odjel ráno, zřejmě na červeném kole a dosud se nevrátil. Telefon u sebe nemá. Chlapec měří kolem 160 cm. Oblečené by měl mít tmavé kraťasy a zelené tričko. U sebe má zřejmě taky černý batoh. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
0: Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty podlehli v přípravě v Rakousku dánskému Nordsjællandu 1-5. Po dvou výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny po druhé v řadě prohráli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 za Prahou, před Brnem i v Ostravě. Na D1 za Prahou směr Brno vzniká roztrhaná kolona za Čestlicemi z 9. kilometru. Kolem nabouraných aut na 11. tam před chvílí odstavili a sune se to dál do zúžení na 24. u Šmejkalky celý úsek půl hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolony před zúžením u D2 kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov ze 172. kilometru. Osobní auta od exitu 178 Ostrovačice asi 50 minut. Potom na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov další kolona od sjezdu 201 Slatina zhruba 20 minut do zúžení u Holubic. Na D1 v Ostravě kolony. Problémy kvůli poruchanému autu v omezení směrem na Brno je kolona od exitu 361 centrum. Hlavně směrem na Polsko se popojíždí už před sjezdem na Rudnou z 353. protože v zúžení na 358. se porouchalo osobní auto.

Přejeme krásný den, velmi teplý den z Ostravy, z festivalu Colors of Ostrava. Tata Boys před chvílí opustili náš airstream a záhy je vystřídal tajemný muzikant a zpěvák a skladatel s kytarou, s kapucou a s čepicí. Takže už určitě víte, že podle těchto indicí tady u nás nemůže být nikdo jiný než Slavíček, který nám teď zaspívá píseň o tom, co bude, až bude pod zemí.

0: Slavíček, až po uši. Já jsem doufal, že když jsou ta 40-stupňová vedra, že budete bez mikiny, bez čepice, bez brýlí, ale stále se na tom nic nezměnilo, stále zůstáváte tajemný. Já myslím, že je to asi jedno. No, zvukař říká, že je to pořádku.
1: Stále se držím, přesně tak.
0: Máte za sebou teď vydání nového alba. Ono se dá říct, že z toho kluka s kytarou najednou začíná být profesionální zpěvák. Hosté Pokáč, René Dank, nové album s velkou produkcí. Neděsí vás to trošku, že už stárnete? Nebo si to nemyslíte?
1: Děsí, strašně se to bojím. Ale tak nějak jako snažím se v tom plavat.
0: A zatím to jde, netopíte se.
1: No, řekl bych, že se tak nějak držím nad vodou s brčkem.
0: A já jsem se domníval, promiňte, že se k tomu pořád vracím, že až nastane nějaký zlomový moment, tak vás poznáme a že já vám konečně budu moct říkat křestním jménem a příjmením, i když doteď vlastně nevím, jestli Slavíček je příjmení nebo není, ale to je jedno. Myslíte si, že tahle image už bude navždy?
1: No, zatím to tak plánuje.

0: plánu, zatím jiný plány nejsou a vlastně mi to takhle jako extrémně vyhovuje, takže zatím nemám variantu B, tohle je varianta A a žádnou jinou nemám.
1: I v těch 40 stupních je to v pořádku.
0: Je to výborný, já se to užívám ještě víc.
1: Slavíčku, vy jste rozjel neuvěřitelnou kariéru, vypadá to, že opravdu brzy budete třeba i s velkou kapelou hrát na velkých festivalech, což se vám vlastně stalo dneska, protože jste tady co by host na koncertě, který je tajný. Takže ono už to až tak tajné vlastně není. Bylo velice zvláštní se z vašeho Instagramu týden předtím dozvědět, že hrajete na tajném koncertě, no tak možná už můžeme otajnit, co je to za koncert a kde vás tady kdy uvidíme.
0: Stává se třeba pro publikum, nebo jestli někdo náhodou míříte na Colors of Ostrava, tak mě najdete u Kofoly v 17.30, myslím, ale vlastně by to mělo být tajný, takže dělejte, jakože jsem teďka nic neřekl.
1: A čistě náhodou tou dobou běžte kolem Kofoly.
0: Přesně.
1: Spolupráce s Pokáčem, s René Dangem, to už je zase další level vašeho hudebního konání a činění. Jaké to s nimi bylo?
0: Takovej splněný sen, bych řekl. Kort s Pokáčem, když si pamatuju, Pokáč byl úplně můj první koncert, na kterém jsem kdy byl. Mi bylo asi 11 let a máme spolu fotku a první, když jsem ho poprvé viděl, tak jsem ukázal, hele, to jsem já, on, tyjo, a doteďka to má uložený, takže to byl splněný sen a s Renem, tak to je, jednak to je ikona, já ho strašně rád poslouchám a byla to krása s nima spolupracovat, jsou to oba dva profesionálové, krásně se s nima pracovalo.
1: To znamená, že vy máte fotku s Pokáčem ještě bez kapuce a bez brýlí. Dobře.
0: Tak tam jo. Ještě neexistoval Slavíček.
1: Škoda, že tady nebudete zítra, protože tady bude Pokáč, mohli jste si dát ten duet, ale teď to necháme tady čistě a jenom na vás, takže tam něco zahrajte. Vím, že občas nejdete ve vašich textech pro ostré výrazy daleko, tak kdyby náhodou v té, která bude nějaký byl, zkuste nám tam udělat nějaký speciální edit pro posluchače Radiožurnálu. Děkuju. Slavíček, Colors.

0: že si tě vezmu k oltáři.
1: Slavíček, odtajnění tajného koncertu tady na Radiožurnálu. Připomínám, že jeho nové album se jmenuje Spokoje do boje a stojí za to. Takže díky za to.
2: Já děkuju moc za pozvání.
1: Ať se koncert daří.
2: Díky, nashledanou.
1: Slavíček a Radiožurnál.

0: S námi Radiožurnál. Je to hezké, když se lidé u nás u Airsteamu fotí. Teď se dokonce fotí i s fotografy. To je taková zvláštní úkaz. Je to proto, že tady v areálu Colors můžete potkat skupinu 10 vášnivých fotografů. Ono původně přišlo tedy 669 přihlášek z celého Česka i Slovenska. Tým Colors z nich vybral nakonec právě 10 mladých umělců a vznikl tak historicky první tým Colors Photo Academy. No a i tady u nás teď můžete vidět na Airstreamu fotografie, které už tady tento tým věšel včera, takže pokud půjdete kolem, zastavte se, případně můžete najít na sociálních sítích Colors i na dalších místech. No a celý ten tým má na starosti dlouholetý hudební fotograf Michal Augustin. Michale, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A je tady s námi také Zuzana Viktoria Voštinárová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ano. A Jakub Filip Jančula. Dobrý den.
3: Těšíme.
0: Tedy přímo vybraní fotografové z Colors Photo Academy. Začněme u Michala. Michale, jak jsem se dočetl na stránce Colors, tak fotíte klubové koncerty, ale i ty velké stadionové, jako jsou Rolling Stones. Jak pořídit tu unikátní fotku? Jak to udělat? A jak ta fotka má správně vypadat?
1: Je to náročná otázka, by som povedal, ale v prvom rade vám treba foťák.
0: No, to tak býva.
1: Zachytí ten moment a je to o tom vlastne byť na tom správnom mieste, v správnom mieste v ten daný moment a nájsť proste svoj pohľad na tú danú vec. Veľa ľudí nevie o tom, že fotenie koncertov väčšinou prebieha prvých 15 minút alebo prvé 3 pesničky, takže ten čas na to zachytiť tú fotografiu je veľmi, veľmi úzky, takže je to veľmi náročné v tom nájsť ten správny moment niekedy.
0: Takže není to tak, že prostě práskáte jednu fotku za druhou a pak se vybere, snažíte se alespoň toho přemýšlet ještě kompozičně nějak, aby z toho něco potom nakonec bylo.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Vy fotíte už 7. rokem na Colors. Proč vznikla tedy Colors Photo Academy? Máte tady konkurenci zbytečně najednou, ne? Nemáte?
1: To vůbec, právě naopak. V dnešnej dobe, keď vidíme, kde sa uberá music fotografie alebo hudební fotografie, tak vidíme, že je obrovské množstvo reštrikcií. Veľké kapely už nechcú, aby fotografii, pres fotografii šli fotiť ich koncerty. Veľa ľudí v podstate zakazuje fotenie koncertov úplne, majú jedného fotografa, takže náš art, naše umenie music fotografii sa veľmi zúžuje. A jedné z takých oáz, by som povedal, ktorá ešte stále funguje, sú festivaly a Colors je takou oázou, kde ten prístup k tým kapelám, k foteniu hudby ešte stále je. A každým rokom dostávame obrovské množstvo žiadostí o to, mladí ľudia, alebo hoď z jakého veku, že by radi prišli na festival fotiť. Rýchlo, zadarmo, my to chceme fotiť, je to super. A tak sme sa rozhodli, že my urobíme trošku iný cieľ. Dáme možnosť talentovaným ľuďom, urobíme open call a dáme možnosť talentovaným ľuďom, aby sa prihlásili, aby mohli získať tú skúsenosť fotiť na festivale, aby mohli fotiť prípadne, keď sa dá nejakých headlinerov, veľké mená a tak ďalej. Takže otvorili sme túto možnosť v Československu, prihlásilo sa nám nadmerné množstvo ľudí, sme úplne z toho nadšení a to množstvo talentov, ktoré sme tam videli, mali sme ťažkú robotu vybrať tých 10, ale sme úplne nadšení z toho týmu, čo tu máme.
0: Právě jste zaznamenáván fotografií, fotoaparátem Filipa Jančuly. Jsou tady poctivé zrcadlovky, což mě jako staromilce těší. Ještě jedna otázka na vás. Je to stále tak, že když už se ti fotografové dostanou k té stage, tak se tam přetlačují jeden s druhým, nebo funguje nějaká stavovská čest mezi vámi, že si ví, to je ten velevážený, toho tedy pustíme na prostředek, nebo prostě kdo dřív přijde a má ostřejší ramena, ten se dostane na to správné místo?
1: No, záleží od ľudí, ktorí sú v tom pite, ale u nás v týme celkovo máme také pravidlo, že be nice, alebo buďte milí, takže snažíme sa proste byť čo najviac k sebe milí, ohľaduplní, správať sa k sebe slušne a vytvárať si ten priestor navzájom. Vždy tam je kopec miesta na to, aby sme sa všetci vošli, takže nejaká hierarchie tam nepociťujeme a sme radi, keď môžeme umožniť jeden navzájom druhému, aj dokonca včera, keď sme fotili veľký koncert Tomori, tak boli ľudia, ktorí hovorili, videl som tú show, poď tu na túto stranu, prestriedame sa a tak ďalej, že je tam skôr tá kolaborace ako ten faktor, že je to konkurence navzájom.
0: Filip Jančula kývá, Zuzana Viktorie Voštinárová nekývá, ale předpokládám, že si myslí to též. Jaké to pro vás tady na Colors je, Zuzano Viktorie?
2: Je to úplne úžasné. akože celkovo aj tá atmosféra, aj tí ľudia, oni to robia s radosťou a je to vidno, že to robia s radosťou a je to veľmi super. Hmm.
0: Filipe, máte už nejakú takovou podobnou skúsenosť? Fotil ste už nieco takhle hudebne masově veľkého?
3: Masově úplne nie. Fotil som pár koncertov pre ľudí, čo poznám, ale v takomto rozmedzi som nikdy nič také podobne nezažil a je to takže úžasné a veľa ma to naučilo.
0: Ste mladí fotografové, když se človek dostane do takového prostredí a má možnosť fotiť na Colors to, co fotí, nedostávate sa do nejakého tranzu, ste ešte schopni vôbec zvládať ty technické veci?
3: No, sú tam technické veci, ktoré môžu naskytnúť. Včera mi napríklad naskytla jedna technická vec, ale to je podľa mňa súčasťou toho a preto sme tu, aby sme sa naučili, ale akože dá sa.
0: Zuzano, co sa vám fotilo nejlépe? Kdo?
2: Tak mne sa najlepšie fotili Ghetto Kumbe, lebo boli takí farební a strašne zaujímaví. Čiže to, a veľmi dobre boli nasvietení, čiže to boli fotky úplne, že jedna za druhou a všetky vyšli.
0: A nač fotíte? Ja už som zmínil, že tady vidím zrcadlovku, nebo to je fotoaparát na film? Teď si nejsem úplne istý. Ne?
3: Není to na film.
0: Ale je to zrcadlovka.
3: Není to podľa mňa ani
0: Tak co to je?
1: Nebo
0: to
1: bez zrcadlovka.
3: Je to bez zrcadlovka.
0: Tak, áno. Ale je to ten klasický postup fotoaparátu, žádné telefony. Mimochodem, co vy na focení iPhonem, protože známe i některé fotografy, kteří fotí na mobilní telefon, velké fotografie. Vidím, že se na tohleto téma nikdo moc netváří.
3: Akože ja si myslím, že môj prístup je taký, že treba fotiť na to, čo človek má. Takže keď má iba telefón, tak dá sa aj na to spraviť fotka. Samozrejme je lepšie podľa mňa už keď tak akože mať nejakú zrkadlovku alebo foťák, ale tie filmy napríklad sú veľmi dostupné a teda foťáky na film sú veľmi dostupné a to je, tak som presne začal ja. Že...
0: Takže vývojka ustalovača, chvíle napätí, co z té fotky nakonec vyjde z ječováku. Jak by ste sa dostali k focení? Zuzano.
2: Ja som pôvodne líčila a potom som sa chcela prezentovať nejako, tak som sa snažila naučiť ako samouk fotiť a potom som šla na vysokú školu, kde to pokračuje ďalej.
0: Na vysokú školu jakou konkrétne?
2: Na vysokú školu ekonomickú, odbor multimédia a tam je vlastne všetko.
0: A Filipe, vy?
3: Ako som sa dostal k tomu?
0: Přesně tak. Jaký je váš příběh fotografa, kde jak začal, jak to pokračoval?
3: Já jsem byl na střední škole a přišel můj spolužák do triedy s analogovým foťákom a já jsem na to pozeral, že takovou nějakou podobnou věc mám doma a on byl taky, že dobré, tak pojďme to vyskúšať. Vyskúšali jsme to a zjistil jsem, že ten film sa velmi vyrovná tej digitálnej fotografii a že vlastně je to prístupnější pre mě. Nemusím si kupovat digitální drahý foťák. A tak som začal a vlastne tak to
0: a takhle to pokračuje dál. Víte, ono je taková možná trošku těžší otázka, na kterou bude možná obtížně hledat odpověď, anebo ji vyjádříme jedním slovem. Co chcete, aby ty vaše fotky vyjádřily?
3: No
0: připravte se do budoucna ty takovéhle otázky, pokud chcete výstavnými fotografii a to potřeba něco říct, tak schválně, berte to jako školu akademie tady.
3: Tak já bych chcel, aby v ľuďoch vyjadrovali nějakou, alebo aby ľudia z toho cítili nejakú emóciu a prípadne nejaký ako, aby to malo taký umeleckejší vzhľad.
0: Aby to nebyla čistě jenom reportážní fotografie, která ukazuje něco, ale aby tam bylo zkrátka něco navíc ještě. Předpokládám, že Zuzana mi neřekne nic moc asi jiného, nebudu vás tím trápit. Díky za návštěvu. Michal Augustin, Zuzana Viktorie Poštinárová a Filip Jančula byli našimi hosty v Airstreamu. Připomínám jejich fotografie jednak na našem Airstreamu, ale také na sociálních sítích Colors. Díky, ať se vám daří a přejeme krásné fotky. Naschledanou.
3: Děkujeme.
1: Díky. Děkujeme.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Plzeňský kraj.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
2: Evropská komise má obavy ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. Izrael snížil ochranný status krokodýlů. Krejčíková, Bejleka, Valentová se pokusí na tenisovém turnaji v Aténách postoupit do semifinále. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy. A zítra bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: 6 jednotek hasičů zasahuje u požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Hledají a likvidují skrytá ohniska. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
2: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ke zlepšení ohledně vlastnictví médií. Komise vytýká také malou revizi pravidel o střetu zájmů, hlavně pokud jde o skutečné vlastnictví. Izrael změnil status krokodýlů nilských. To umožní využití těchto plazů na ochranu věznic s Palestinci. Podle serveru Jerusalem Post už vězeňská služba připravuje pilotní projekt nasazení krokodýlů ve vězeňských areálech. S nápadem přišel krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Politik dlouhodobě prosazuje zpřísňování podmínek pro Palestince v izraelských věznicích. Izrael kvůli špatnému zacházení a nelegálnímu zadržování Palestinců čelí mezinárodní kritice. Rybáři spolu s hasiči dnes loví ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Radiožurnálu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů dál kritická. Řeší také povodí Moravy. Pokračuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
5: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav v samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
6: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková zhruba za hodinu a půl rozehraje na premiérovém ročníku turnaje WTA v Aténách čtvrtfinále. Její soupeřkou bude v řeckém hlavním městě vítězka olympijské dvouhry v Paříži, Číňanka Cheng. O semifinále tam zabojují i další dvě Češky. Krejčíkovou v něm bude moct případně vyzvat Sara Bejlek, kterou čeká duel s Dánkou Tausonovou. Tereza Valentová se o postup mezi čtyři nejlepší utká s Ruskou Kornijevovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 za Prahu i v Brně, nehoda na D10 u Boleslavy. Na D1 za Prahu směrem na Brno se vleče kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru půl hodiny do zúžení na Šmejkalce na 24. Na D1 před Brnem kolony do zúžení u D2 směrem z Vyškova na Prahu od Ostravské z 203. 20 minut směrem z Prahy na Vyškov, kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov ze 172. osobní auta za Ostrovačicemi ze 180. kilometru 3 čtvrtě hodiny ke sjezdu na Bratislavu a následně další kolona od exitu 201 Slatina do omezení u Holubic až půl hodiny. Na D10 z Prahy na Turnov za Brodci kolona ze 38. kilometru až 35 minut k havarovanému nákladnímu autu kousek před sjezdem na Boleslav na 43. kilometru. Na pražském okruhu z letiště na D1 před Ořechem nehoda na 20. kilometru, kolona od D5 25 minut, kamiony déle v pravém pruhu z D5 od Rudné z 5. kilometru. A na konci D11 před Jaroměří směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 108 Velichovky až 40 minut do kruhového objezdu. Nájezd na D11 před Jaroměří směrem na Prahu už je otevřený, kamion tam vyprostili. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30, na horách zítra naměříme většinou kolem 18 stupňů. A v noci čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky a nebo ještě doznívající bouřky. Teploty v noci klesnou na 19 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
8: Dobré odpoledne, v tenisovém zpravodajství budeme tak trochu pokračovat i v prvních minutách další hodiny odpoledního radiožurnálu. Linda Nosková se vrátila domů jako wimbledonská šampionka. V Přerově na náměstí včera fanouškům ukazovala i slavnou vítěznou trofej. Máme reportáž, za chvíli uslyšíte, sama jsem zvědavá, jestli tam bude zmínka taky o jahodách se smetanou.
3: Odpolední radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Stovky fanoušků, čekání na autogram a vítězná trofej z Wimbledonu. Tak to včera vypadalo na náměstí v Přerově. Domů se vrátila wimbledonská šampionka Linda Nosková, která stále hraje za tamní tenisový klub.
1: Podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale i lidé z okolních měst a obcí. Třeba i pan Martin s rodinou.
2: Přijeli jsme z Uničova asi hodina cesty a těšíme se, že potkáme Lindu.
1: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
3: Hlídám kola. Bohužel rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
1: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
3: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba. Skvělé.
1: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
4: Takže Miki, chutnalo to?
5: Jo.
1: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
4: Ve mně aj slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady takové věci.
1: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
6: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který si můžu opřít.
7: Drahoš Nosek.
1: Vy jste teda tatínek od Lindy Noskové.
7: No, vypadá to.
1: Co na to říkáte, vaše dcera wimbledonská šampionka, jak se to poslouchá?
7: To je pořád science fiction, ta dlouho bude.
1: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková si chce v nabitém programu teď najít čas na odpočinek a poté se začne naplno věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Co myslíte, může vás během jízdy autem bezdůvodně zastavit policie? Nechala jsem teď vteřinku na odpověď, ano nebo ne. Co je ale správně, se teď dozvíme od ředitele dopravní policie Jana Straky, kterého se ptal reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Na silnicích vídáme policejní hlídky, které kontrolují řidiče, někdy u krajnice, jindy přímo v provozu. Může vás tak napadnout, jestli k zastavení musí být konkrétní důvod. Otázka tak zní, může policie zastavit řidiče jen kvůli běžné silniční kontrole? Odpoví plukovník Jan Straka.
3: Policie podle zákona vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu právě tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků. Přitom je oprávněna mimo jiné i zastavovat vozidla.
2: A k čemu je to dobré?
3: Můžeme říct, že prostřednictvím těch namátkových kontrol, těch běžných, kdy vás policie zastaví relativně bez důvodu, my zjišťujeme poměrně velké procento porušení předpisů, které můžou souviset třeba s tím, že řidič má zákaz řízení, nebo je řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Takže tyto kontroly nám pomáhají zjišťovat přestupky i u těch řidičů, které bychom jinak nezjistili, protože samozřejmě pokud mají nějaký vroubek, tak se snaží na té silnici vypadat naprosto nenápadně a my bychom nikdy je nezastavili.
2: Jaké jsou v dnešní době reakce na zastavení kvůli kontrole?
3: Není to úplně po chuti, ale na druhou stranu spousta řidičů s úsměvem se té kontrole podrobí s tím, že jsou rádi, že ta policie pracuje a že vzhledem k tomu, že nic neudělali, tak ani neplatili pokutu a v podstatě naprosto spokojeně odjíždějí.
2: A co když něco zjistíte?
3: Spousta řidičů si to uvědomí, jsou relativně v pohodě, ale určitému procentu se to samozřejmě nelíbí.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České

0: Odpolední radiožurnál nabízí další téma přesně v 15 hodin a 20 minut. Hypoteční trh v červnu mírně zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Vyplývá to z aktuálního Hypo monitoru České bankovní asociace, podle kterého už několik měsíců roste taky průměrná hypoteční sazba. Detaily probereme s Vítem Andrlem z domácí redakce. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co tedy způsobilo mírný pokles objemu poskytnutých hypoték?
1: Je to zejména kvůli mimořádně silným jarním měsícům, kdy si lidé brali hypoték víc, protože od dubna Česká národní banka zpřísnila kritéria pro takzvané investiční hypotéky. Podle hlavního ekonoma Jaromíra Šindela i tak červnová aktivita na hypotečním trhu není slabá.
2: Ale v podstatě ty úrovně nejsou slabší, stále se bavíme o těch číslech červnových, tak jsou velice podobná tomu, kde jsme viděli hypoteční trh v druhé polovině loňského roku, kdy hypoteční trh byl stále silný.
1: Oproti květnu poklesl taky počet nově poskytnutých hypoték, a to o 1%, a snížila se i průměrná výše hypotéky na necelé 4 miliony a 700 tisíc korun. Před rokem přitom byla o zhruba 500 000 nižší.
0: Zmínili jsme, že zároveň vzrostla průměrná hypoteční sazba. V červnu byla 4,79%. Proč?
1: Jednak Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu v červnu na 3,75%. Podle finančního analytika společnosti Swiss Life Select Jiřího Sýkory je ale důvodů víc.
3: Je to prostě obecně ta situace na tom trhu. Zvyšují se veškeré náklady, tak samozřejmě i ty sazby jdou nahoru. Je to směs těch věcí, které tady tohleto ovlivňují. A sazba ČNB je opravdu jenom v poslední době velmi malý střípek toho, okolo čeho se banky pohybují.
1: Jaromír Šindel z České bankovní asociace zmiňuje třeba růst tržních úrokových sazeb, podle kterých banky své úvěry financují. Ty rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě a vypadá to, že porostou i nadále. Už teď jsou u některých bank sazby i nad 5%.
0: A ovlivní to objem hypoték i ve zbytku roku?
1: Ano, stejně jako pokračující růst ceny nemovitostí, a výrazněji se projeví taky už zmíněná regulace České národní banky na investiční nemovitosti, říká hypoteční expert společnosti Broker Trust Libor Ostatek.
4: Ta druhá polovina roku bude úplně jiná, nebude špatná. Ono se poskytlo v první polovině roku 65 tisíc hypoték celkem, včetně teda refinancování, což je jako velmi dobré číslo, ale budeme se pohybovat o něco níž. Ten rok dopadne celkově pořád jako velmi dobře, ale ten trh brzdí.
1: Jak už Ostatek naznačil, tak i přes zpomalení ve druhé polovině roku by ten letošní mohl v objemu hypoték překonat loňský, který byl druhý nejlepší v historii. Banky a spořitelny loni poskytly úvěry za 321 miliard korun a letos Česká bankovní asociace očekává částku 385 miliard.
0: Tolik tedy Vít Andrle z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Podrobně se tématu také věnujeme na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Na hodinách Radiožurnálu je 15:30. Poslechněte si zprávy s Kateřinou Sausidisovou.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu stoupnou o desítky haléřů. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření v pondělí skončí. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíce zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky anebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny anebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jednoho týdne klesla o 5%. Píše o tom ruský list Komersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Názory dotázaných nejvíce ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzínu. A policisté našli pohřešovaného 13-letého chlapce z Krnčic na Třebíčsku v Moravských Budějovicích. Je v pořádku.
3: Sport.
2: Nováček první fotbalové ligy Artis Brno má novou posilu, 18-letého záložníka Ismaela Silu. Hráč z pobřeží Slonoviny přestoupil z lotyšského celku Supernova. Do zbrojovky Brno zase přichází malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce podepsal víceletou smlouvu. Za zbrojovku bude nastupovat taky Antonín Vaníček, bývalý ofenzivní záložník Českých Budějovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 za Prahou i kolem Brna, nehoda na D10 u Boleslavy. Na D1 za Prahou směrem na Brno čekejte velmi silný provoz od sjezdu na okruh z 10. kilometru. Různě pomalu se to vleče asi 35 minut do omezení na mostě na 24. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se poprvé zastavuje za exitem Domašov kolem 175. kilometru osobním autem do zúžení u D2 50 minut. A následně další kolona na D1 směr Vyškov od sjezdu 201 Slatina kolem 20 minut do omezení za Rohlenkou. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov za sjezdem na Brodce popojíždí kolona ze 37. kilometru kolem půl hodiny na 43. kousek před sjezdem na Boleslav, tam havarovalo nákladní vozidlo. Na konci dálnice D11 u Jaroměře směrem z Prahy se před kruhovým objezdem jen pomalu krátí kolona, teď za sjezdem na Velichovky ze 110. kilometru je to na půl hodiny. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 už sice nehodu před Ořechem na 20. kilometru došetřují stranou, i tak zůstává kolona od sjezdu z D5 na 20 minut, respektive z D5 z 5. kilometru od Rudné 40 minut k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a v noci teploty klesnou na 19 až 15 stupňů. Kolik zprávy? Pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Je sice teprve krátce po

Už šestou noc v řadě Spojené státy útočily na Irán. Ten své obyvatele vyzval, aby snížili spotřebu elektřiny a odpověděl dalšími útoky na americké síly v regionu. Aktuální vývoj konfliktu probereme za pár minut s naší zpravodajkou.

0: Před měsícem Spojené státy a Írán podepsali memorandum o porozumění. To slibovalo 60-denní klid zbraní. Místo toho se stalo dalším předmětem vzájemných sporů. Obě strany si totiž po svém interpretují hlavně článek, který se týká dopravy v Hormuzském průlivu. Lodní provoz v klíčové tepně už několik dnů znovu stojí. Spojené státy na Írán opět uvalily námořní blokádu a vrátili se ke vzdušným útokům. Írán odpověděl údery na země v regionu včetně Jordánska. A právě tam teď míříme za naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Írán obvinuje Spojené státy, že útočili na civilní infrastrukturu. Kam tedy směřovaly ty údery v noci na dnešek?
1: Iránská státní média a taky provinční úřady prohlašují, že americké údery zasáhly mosty, vlakové nádraží a taky místní letiště na jihovýchodě Iránu. Projekt britské veřejnoprávní televize BBC Verify potvrdil útok na jeden most západně od Bandar Abbas, tedy strategického iránského přístavu v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump hrozil bombardováním iránské civilní infrastruktury už v dubnu a tehdy na to reagoval komisař OSN pro lidská práva Volker Turk prohlášením, že úmyslné útočení na civilisty a na civilní infrastrukturu je válečný zločin.
0: Seznam států, na které v odvetě poslední noci útočí Irán, zůstává v podstatě stejný. Kolik střel nesmířilo na Jordánsko?
1: Tak za dnešek jordánská armáda hlásí 3 sestřelené střely z Iránu. Iránské revoluční gardy říkají, že útok mířil na americké stíhačky v zemi a přihlásili se taky k útoku na americké námořní radarové stanoviště v Ománu a na cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtské úřady uvedly, že ty iránské útoky zasáhly elektrárny a oculovací stanice, což je tedy taky civilní infrastruktura. Podle Kuvajtu ty zásahy způsobily škody na těch zařízeních, požár a taky narušily výrobu elektřiny.
0: S dalšími údery obou stran roste i počet obětí. O kolika mrtvých aktuálně víme?
1: Tak vypadá to, že ty oběti za sebou dávají opravdu údery obou stran. Iránské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od obnovení bojů se Spojenými státy v zemi při těch úderech zemřelo nejméně 38 lidí a víc než 400 bylo zraněno. Není ale jasné, kolik z nich jsou civilisté a kolik třeba případně příslušníci armády nebo bezpečnostních sil. No a raněné po těch aktuálních iránských kde hlásí například Katar a taky v iráckém Kurdistánu. Představitel exilové strany Komala podle agentury AFP uvádí, že údajný iránský úder na severní Irák tam zabil nejméně 9 lidí a mezi mrtvými mají být iránští Kurdové a taky členové této strany.
0: Tolik tedy naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Jen připomenu, že Blízkému východu se také věnoval Matěj Skalický v podcastu Vinohradská 12. Tuto středu byl jeho hostem Řetislav Tureček, blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity Praha a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu. I tento díl najdete třeba v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jak vypadají kolony na D1 za Prahu a v Brně nebo po nehodě na D10 u Boleslavy? Výjezd z Prahy po D1 směrem na Brno vám protáhne o něco přes půl hodiny. Od sjezdu na okruh z 11. kilometru kolona do zúžení na 24. u Šmejkalky. D1 je ucpaná i přes Brno směrem z Prahy na Vyškov. První kolona za exitem Domašov ze 176. kilometru do omezení u D2 osobním autem asi 3/4 hodiny. A potom ještě za Slatinou z 202. kilometru se auta vlečou dalších asi 20 minut do zúžení za Rohlenkou. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov těsně před sjezdem na Mladou Boleslav na 43. kilometru havarovalo nákladní vozidlo. Průjezdný jeden pruh, do kolony opatrně dojíždějte za Brodci na 37. kilometru, zdržení půl hodiny. Hodně plný je konec dálnice D11 na konci úseku u Jaroměře směrem z Prahy na Polsko. Je to důsledek dříve uzavřeného směru na Prahu a ucpaného kruhového objezdu za dálnicí. Popojíždí se ještě ze 110. kilometru 20 minut, ale krátí se to. A v Praze silný odpolední provoz, kolony mimo jiné na okruhu směrem z letiště na D1 před Ořechem, od nájezdu z D5 20 minut, respektive z D5 od Rudné až 40. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pěknou pozvánku pro vás mám. Prostory Krumlovské letní jízdárny večer rozezní první koncert Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Krásná Šerehzáda bude vyprávět své příběhy Tisíce a jedné noci. Na pódiu ji doprovodí perští bubeníci a taky tanečníci. Venkovní scéna je v tuto chvíli už připravená.
1: Místo houslí nebo klavíru se barokní zahradou Českokrumlovského zámku ozývají zvuky kladiv a vrtaček. V prostorách letní jízdárny se teď dolaďují poslední detaily před zahájením programu Festivalu Krumlov. Jubilejní 35. ročník odstartuje koncert pohádkového světa legendy Tisíc a jedna noc. Areál, kde se zahajovací koncert odehraje, se mnou teď prochází a kontroluje i ředitelka festivalu Gabriela Rachidy. Jak náročné jsou právě ty poslední úpravy před samotným začátkem a co všechno ještě zbývá připravit?
2: Tak aktuálně už máme kolem sebe postavené hlediště, pódium stojí, takže zdá se, že už bychom skoro mohli za každou minutu začít. Na místě asi 180 kolegů, kteří to připravují.
1: V průběhu posledních stavebních úprav sem do letní jízdárny přišli na zvukovou zkoušku taky samotní hudebníci.
2: Budeme mít takovou malou ochutnávku hudební. Začne to pochodem hudebníků perskými perkusemi a to potom vyvrcholí v ten hlavní koncert, který už je tady na tom pódiu.
1: 14 koncertních míst zavede diváky i mimo centrum Českého Krumlova. Poprvé se taky program představí třeba v prostorech psychiatrické léčebny Červený dvůr nebo ve zřícenině chrámu Kuklov. Jak doplnil dramaturg festivalu Martin Rudovský, návštěvníky čekají navíc i programové novinky, vytvořené přímo na objednávku festivalu.
3: Ondra Brousek napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačot a napsal Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: Hlavní program festivalu v minulém roce navštívilo bezmála 8 000 diváků. Letos si lidé až do 8. srpna můžou vybrat z více než 40 koncertů. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: toi.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Oh, Father, tell me.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla Labuan.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
6: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Házenkáři Karviné čeká v evropské lize Benfica, Torrella Vega a Holstebro. Kolona po nehodě popojíždí na dálnici D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy. A zítra bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty 23 až 27 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obvinění, ani ho nikdo nevyšetřuje. A tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
8: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
6: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
9: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeiroová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: V 81 letech zemřela irská herečka a držitelka Oscara Brenda Frickrová, oznámil to její agent. Filmovou cenu Frickrová získala v roce 1990 za vedlejší roli ve filmu Moje levá noha. Stala se tak vůbec první irskou herečkou, která Oscara získala. Objevila se například i ve druhém pokračování vánočního snímku Sám doma. S horkým počasím se dnes musí potýkat i návštěvníci festivalu Colors of Ostrava. Meteorologové dnes vydali výstrahu před horkem a taky bouřkami. Z festivalového areálu se teď hlásí reportér František Kuča.
10: V Ostravě je teď zhruba 31 stupňů a na těch prašných, rozpálených plochách je to cítit. To ale fanouškům nebránilo v tom, aby si užili třeba strhující koncert české kapely I Love You Honey Bunny na druhé hlavní scéně nebo akustický set Paulieho Gerenda a Štěpána Urbana na Steel Stage. Na hlavním pódiu v tuto chvíli hrajou The Tap Tap, po nich následuje zpěvačka Paris Paloma, trumpetista Ibrahim Malouf a večer na hlavním pódiu zakončí Moby. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
11: Sport. Házenkáři Karviné se ve skupině Evropské ligy utkají s portugalskou Benficou, španělskou Torrella Vegou a dánským Holstebrem. Rozhodl o tom los ve Vídni. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Utkání na centrálním dvorci může sledovat až 6 000 diváků. Ředitel turnaje Miroslav Malý mluví o tom, jak náročná byla rekonstrukce kurtu.
12: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce. Největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího, Ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Prahu i v Brně, taky na D10 před Boleslaví. Na dálnici D1 za Prahu směrem na Brno se tvoří kolona už od okruhu z 11. kilometru do omezení na mostě na 24. u Šmejkalky, je to na půl hodiny. Přes Brno směrem z Prahy na Vyškov počítejte se dvěma kolonami. Ta první od exitu 178 Ostrovačice, osobní auta 40 minut k D2 a potom ještě od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru do omezení za Rholenkou na 208. vleče se to další až čtvrt hodinu. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov těsně před Mladou Boleslaví na 43. kilometru stále odklízejí následky po havárii nákladního vozu, provoz stažený do jednoho pruhu, kolona za Brodci ze 38. kilometru je na půl hodiny. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně opatrně dojíždějte do zastavující kolony hned za exitem 5 Rudná. Osobní auta se pak sunou 40 minut na pražský okruh ke sjezdu 19 Ořech. Kolona na samotném okruhu zabere 20 minut od D5. A na konci D11 u Jaroměře směrem z Prahy na Polsko zbytek kolony před kruhovým objezdem ze 111. kilometru na 10 až 15 minut. Postupně se to krátí. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude oblačno, ojedinělé, během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, zejména tedy na horách, večer už pak bude ubývat oblačnosti. A nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
13: Dobré odpoledne, už jsme o tom mluvili ve zprávách. Snižování emisí v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Spojíme se proto za chvíli s naší bruselskou zpravodajkou, která zná detaily.
7: Odpolední Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Průmyslové podniky v Evropské unii možná budou moct vypouštět škodlivé emise oxidu uhličitého oproti původním plánům déle, a to i po roce 2040. Počítá s tím návrh na revizi systému emisních povolenek ETS1, který právě dnes představila Evropská komise. Unijní exekutiva chce ale zároveň podniky důrazněji motivovat k dekarbonizačním projektům. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké hlavní změny systému ETS 1 dnes Evropská komise navrhla?
1: Základem té navrhované změny je, že se tempo snižování emisí zpomalí. Podle dosud platných pravidel by podniky měly emise postupně snižovat a povolenky potřebovat čím dál méně, takže by systém emisních povolenek skončil kolem roku 2039. Ten dnešní návrh Evropské komise ale počítá, že si budou firmy moct ty emisní povolenky kupovat dál i po roce 2040. Navíc budou dál i po roce 2030 podniky dostávat část povolenek zdarma. Ovšem nově budou muset pro jejich získání předkládat a realizovat dekarbonizační plány. Celkově Evropská komise prohlašuje, že chce podniky více motivovat k dekarbonizaci.
0: A jak má právě ta podpora té dekarbonizace vlastně vypadat?
1: Komise například navrhuje, aby členské státy musely povinně vynakládat aspoň 50% svých příjmů z emisních povolenek na investice právě do dekarbonizace průmyslových odvětví. Nyní se totiž často stává, že pomocí výnosů z ETS státy, některé státy, zalepují vlastní díry ve vlastních rozpočtech. To už by tak dál být tedy nemělo. No a jak jsem říkala, rozdělování bezplatných povolenek bude podmíněné očistnými projekty průmyslu. Nemělo by se tedy stávat, že s povolenkami budou podniky spekulovat, jak dnes na tiskové konferenci uvedl eurokomisař pro klima a čistý růst Wopke Hoekstra.
2: Naším cílem je podpořit průmyslová odvětví, která jsou srdcem evropské ekonomiky. A toho dosáhneme prodloužením bezplatných povolenek i po roce 2030. Ovšem výměnou za investice těchto společností do dekarbonizace v Evropě. A to je jeden z klíčových rozdílů oproti minulosti. Bezplatné přidělení emisních povolenek neznamená přidělení peněz. 100% těch bezplatných povolenek bude muset být v Evropě investováno do dekarbonizace.
0: Řekl tedy eurokomisař pro klima a čistý růst. A co se s tímto návrhem revize systému emisních povolenek bude dít dál?
1: Teď půjde do klasické legislativní procedury, to znamená, že o něm budou jednat Evropský parlament i členské státy a očekává se, že to bude velký boj, protože různé členské země Evropské unie mají diametrálně rozdílné pohledy, takže to zřejmě bude trvat minimálně několik měsíců.
0: Snižování emisí v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Mluvili jsme o tom v odpoledním radiožurnálu s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A tématu se taky budeme věnovat v publicistice hlavních zpráv krátce po 18. hodině.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 před Šmejkalkou i přes Brno, nehoda na D10 u Boleslavy. Na D1 z Prahy do Brna před opravovaným mostem u Šmejkalky na 24. zůstává fronta od připojení z pražského okruhu z 12. kilometru, vleče se to půl hodiny. Na dálnici D1 kolem Jihlavy mezi zhruba 110. a 120. kilometrem opatrněji, hlásíte prudké srážky a hodně vody na vozovce.
2: A občas jsou na silnicích jako takový ty vodní pásy a je tam riziko akvaplaningu hodně velký.
1: Silné bouřky už se objevují nejenom místy na Vysočině, ale taky na západě Čech, na Plzeňsku, Rožmitalsku, myslete i na dostačující svícení. Na D1 přes Brno směrem z Prahy na Vyškov zůstává kolona nejdřív od sjezdu 178 Ostrovačice do omezení u D2 osobní auta 40 minut a pak ještě od Ostravské z 203. kilometru fronta do omezení za Rohlenkou na čtvrt hodiny. Na D10 z Prahy směrem na Turnov počítejte s kolonou za Brodci ze 38. kilometru něco přes 20 minut na 43. Tam havarovalo nákladní auto, průjezdný je jeden pruh. Na D10 opačně z Mladé Boleslavy na Prahu dejte pozor, za Starou Boleslaví na 12. kilometru je hlášený kus plastu na dálnici. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Sportovní fanoušci mají pořád o čem mluvit. Nedávno to byl Wimbledon, teď Tour de France, ale hlavně mistrovství světa ve fotbale. Šampionát píše hodně zajímavé příběhy. Například, když se fotbalisti Lionel Messi a Lamine Yamal potkali poprvé, Messi mu bylo 20 let a Yamalovi nebylo ani půl roku. Pozítří se konečně setká na jednom hřišti, se konečně setkají, a to ve finále mistrovství světa.
1: Ano, trochu jsem od té doby vyrostl. A myslím, že Leo taky.
2: Usmíval se Lamine Yamal v rozhovoru pro televizi DAZN. V tu chvíli mu reportér ukazoval fotografii z roku 2007. Na ní je mladý Messi, ještě s dlouhými vlasy, který koupe v modré vaničce 5měsíčního Yamala. Bylo to obyčejné focení pro charitativní kalendář. Nikdo tehdy neměl tušení, že se oba později potkají v tom největším fotbalovém zápase.
3: Je konec, Španělsko se raduje.
4: No a Lionel Messi, kapitán Argentiny, má dvě asistence a Argentinci postoupili do finále.
2: Těžko říct, jakou vodou Messi před 19 lety Yamala opláchl. Nebo to byl snad boží dotek. Tak či onak, z Yamala se potom stal velmi rychle jeden z nejlepších hráčů na světě, který snil o tom, že se s argentinským mistrem světa jednou utká. Španělský křídelník o tom mluvil i v průběhu světového šampionátu.
1: Doufám, že k tomu dojde. Moc rád bych se utkal s Messim ve finále mistrovství světa, protože ve finalisima mě to nevyšlo.
2: Finalisima, tedy souboj mistrů Jižní Ameriky a Evropy, se v březnu kvůli dohadům o místo konání zrušil. Museli jsme si hold počkat na finále mistrovství světa. A speciální to bude i pro 39letého Messiho.
5: Znám spoustu jejich hráčů, proti několika z nich jsem hrál a sleduju je. Spoustu z nich hraje za Barcelonu, za klub, který miluju.
2: A jedním z hráčů toho klubu je i Lamine Yamal. V Barceloně nosí legendární číslo 10, stejně jako dřív Messi. Někteří mladému Španělovi přezdívají nový Messi, což ale Yamal být nechce.
1: Pro mě je nejlepší v historii, hodně ho respektuju, ale nechci být nový Messi. I Messi to ví. Chci jít svou vlastní cestou, tak to je.
2: Cesty obou z nich se protnou v neděli v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou začne v 21 hodin českého času v New Jersey. Lionel Messi buď obhájí titul, nebo předá pomyslné žezlo o 20 let mladšímu Laminu Yamalovi. Adam Procházka, Radiožurnál.

Máme společný speciální dárek radiožurnálu a festivalu Colors of Ostrava. Můžete být v sobotu v 10 hodin dopoledne exkluzivně u vystoupení a rozhovoru hudebníka Ventolina s moderátorem radiožurnálu Liborem Boučkem přímo u našeho mobilního studia na Colors, a to hodinu před oficiálním otevřením festivalového areálu. Podmínkou je, že musíte mít platnou vstupenku a náramek na Colors. Pokud chcete přijít, napište právě teď na vstupenky@rozhlas.cz a do předmětu napište: chci na Ventolina.

0: Si.
1: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Poslechněte si také zprávy s Anou Horáčkovou.
3: V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly kolem 100 tisíc propuštěných. Šéf společnosti se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné zavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obory Obelisk. Soukromá společnost nesouhlasila se zařazením svého pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Verdikt je na úřední desce. Podle soudu se pozemek stal součástí Soutoku v souladu se zákonem. Připustil ale, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti přináší vlastníkům některá omezení. Společnost může ještě podat ústavní stížnost. 3 týdny nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou ulicí v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po jiných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. A Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti. Lidé můžou vybírat z 630 projektů z celého Česka. Mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchrany zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují můžou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu až do 20. září.
1: Sport.
3: Fotbalový obránce Tomáš Vlček prodloužil smlouvu v pražské Slávii. 25-letý odchovanec klubu podepsal nový kontrakt do června roku 2030. Úřadující čeští šampioni to uvedli na webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Prahou, před Brnem a taky na D10 u Boleslavy. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno neubývá aut před omezením u Šmejkalky na 24. Pořád tvoří kolonu za nájezdem od Říčan ze 13. kilometru. Na opravovaný most je to na půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď vzniká kolona poměrně stabilně od exitu 178 Ostrovačice, osobní auta různě pomalu do omezení k D2 až 40 minut. A potom za Brnem směr Vyškov se pořád jede pomalu od Ostravské z 203. kilometru asi čtvrt hodiny do zúžení za Rohlenkou. Na D10 z Prahy na Turnov za sjezdem na Brodce čekejte kolonu z 39. kilometru až na půl hodiny na 43. kousek před sjezdem na Mladou Boleslav. Je tam po havárii nákladního vozu průjezdný jenom jeden pruh. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem 19 Ořech vzniká kolona od nájezdu z D5, tam se popoždí 20 minut, kamiony déle z D5 od Rudné ze 4. kilometru. A silné bouřky se teď vyskytují hlavně na pomezí krajů Vysočina a Pardubického, v okolí Ždírce nad Doubravou a v pásu na sever k Vysokému Mýtu. Pozor na aquaplaning a myslete na svícení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Začátek víkendu bude oblačný, ojedinělé, během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. Teploměry zítra ukážou 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách se ta maxima zastaví okolo 18. Tolik zprávy. Posloucháte páteční odpolední Radiožurnál, stále je s vámi Zuzana Burešová.
5: Dobré odpoledne, chcete potěšit někoho blízkého, který by se rád podíval na praděd, ale není zase až tak dobré kondici. Na nejvyšší horu Moravy a Českého Slezska totiž opět jednou týdně jezdí speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Z Karlovy Studánky je vyveze až k vysílači, tak tuhle zprávu předejte dál.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie v Královéhradeckém kraji, hlavně na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které mohou sloužit k herním nebo reklamním účelům. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Objevily se v několika případech v tržbách obchodu a zvláště právě na Trutnovsku. Tak na všechno dávejte pozor.

0: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidáce ODS v podzimních komunálních volbách. Po dnešním jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Martin Kupka. Dvořák podle vedení strany neobjasnil dostatečně otázky kolem svých majetkových poměrů. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě více než 230 milionů korun. S podrobnostmi k jednání výkonné rady ODS je ve studiu reportérka Jana Čermáková. Vítej.
1: Hezké odpoledne. Podle předsedy ODS Martina Kupky usiluje strana o důvěru veřejnosti a kandidáti musí přijmout

0: že pro ně platí přísnější metr v tom, jak rychle vyvrátí případné obavy nebo pochybnosti o své minulosti. Vedení ODS proto požaduje přepracování kandidátky, řekl Kupka.
1: Zároveň jsme uložili oblastní radě Prahy 1, aby do 24. července připravila novou kandidátku, kde jméno Filipa Dvořáka nebude figurovat, a pokud by tak neučinila, tak jsme zmocnili regionální radu regionu Praha, aby takovou kandidátku sestavili.
0: Dnešní rozhodnutí výkonné rady ODS bylo jednomyslné, doplnil Kupku první místopředseda strany Tomáš Portýlík.
2: Pan Dvořák vlastně nám jako předsednictvu neřekl nic, co by nezděl médiím, to znamená, my jsme s tím vysvětlením spokojeni nebyli a tomu samozřejmě odpovídalo i to hlasování, kdy se nikdo nezdržel, všichni byli pro.
0: Dvořák dnes v reakci na to zopakoval, že vždy postupoval v souladu se zákonem a není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
3: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu Dozimetr, Bitcoin či Kampelička.
0: Řekl Dvořák s tím, že se oblastní sdružení Prahy 1 se zadáním vedení ODS k přepracování kandidátky začne neprodleně zabývat.
4: Část vedení ODS Dvořáka minulý pátek vyzvala, aby se vzdal kandidatury sám. Připomeňme, kdo konkrétně to byl.
0: Byl to předseda strany Martin Kupka, už zmíněný první místopředseda Tomáš Portýlík a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Právě ona a Portýlík jsou členy pražské regionální rady, která by kandidátní listinu Prahy 1 měnila, pokud to do týdne neudělá rada oblastní. Dvořák se v reakci na jejich výzvu kandidatury vzdát odmítl.
4: Vyřazení Dvořáka z kandidátky ale nebylo to jediné, o čem dnes výkonná rada ODS jednala, co dalšího měla na programu.
0: Schválila ostatní kandidátní listiny pro komunální volby a mluvilo se taky o senátních volbách. V nich chce ODS podle předsedy Kupky udržet v horní komoře parlamentu 5 křesel, která obhajuje, případně získat i další.
4: Tolik reportérka Jana Čermáková, díky.
0: Naslyšenou, pěkný den.
4: A jen dodám, že hostem 20 minut Radiožurnálu bude právě předseda ODS Martin Kupka, a to krátce po 17. hodině.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 kolony před Šmejkalkou a požár v Brně, nehoda na D10 před Boleslaví. Na D1 za Prahou směr Brno počítejte s pomalu jedoucí kolonou za nájezdem od Říčan ze 13. kilometru, na Šmejkalku je to zhruba 30 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Ostrovačicemi kolem 180. kilometru, do zúžení u sjezdu na D2 jedou osobní auta různě pomalu kolem půl hodiny. Nová potíž je na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov, v té koloně před omezením za Rohlenkou. Na kilometru 202 hořelo osobní auto. Plameny už zvládnuté, ale provoz vedou jenom odstavným pruhem. Oba jízdní jsou zabrané. Kolona tak od exitu 201 Slatina natahuje se před něj a chvílemi skoro zastavuje tak opatrně za nájezdem z D2. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov stále nepříjemně dlouhá fronta za exitem Brodce ze 38. kilometru kolem půl hodiny po pojíždění na 43. před sjezdem na Mladou Boleslav, tam stále řeší havárii nákladního auta. A v Praze kolony mimo jiné na okruhu z letiště na D1 před exitem 19 Ořech, od nájezdu z D5 je to na 20 minut, respektive z plzeňské D5 od Rudné ze 4. kilometru i přes půl hodiny osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: To byla skupina Opět a Hradeček, která fandí tenisce, wimbledonské vítězce Lindě Noskové, a proto i včera na náměstí v Přerově uspořádala koncert. 16 hodin 51 minut nabízíme v odpoledním radiožurnálu další téma. Lotyšsko posílilo bezpečnostní opatření v okolí vodní elektrárny na řece Daugavě a v okolí podzemního zásobníku plynu i Unčalkuncu. Oznámil to lotyšský premiér. Podle něj informace od zpravodajských služeb naznačují hrozby ze strany Ruska. To samé ve středu uvedl i litevský prezident. Téma rozebereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Možná, že Katka hned opraví moji výslovnost, ale řekla jsem si to slovo Unčalkunc, řekla jsem to správně?
1: Ano, řekla jsi to správně.
0: Tak, takže můžeme pokračovat. Co tedy víme o posilování bezpečnostních opatření kolem objektů kritické infrastruktury v Lotyšsku?
1: Tak Lotyšsko se ta opatření kolem vodní elektrárny a právě podzemního zásobníku plynu rozhodlo zpřísnit kvůli hybridním hrozbám ze strany Ruska. Podle zjištění lotyšských zpravodajských služeb totiž může Rusko připravovat takovou provokaci nebo útok, který by měl za úkol zjistit reakci jednak těch dotčených zemích, ale také jejich spojenců v rámci NATO. Litevský prezident Gitanas Nauseda dokonce ve středu prohlásil, že existuje riziko narušení energetických a dopravních systémů v Polsku, ale také v pobaltských státech. Řekl ale také, že služby zatím neidentifikovaly konkrétní místo, které by mělo sloužit jako cíl ani načasování těch útoků.
0: Dál v popisu možných nepřátelských akcí zašel polský ministr zahraničí.
1: Je to tak, Radoslav Sikorský totiž během své návštěvy ve Spojených státech, kde stále pobývá, tak ve středu prohlásil, že Rusko by mohlo zahájit provokaci v podobě operace pod falešnou vlajkou s využitím ukrajinských dronů. Polské služby a úřady prý mají podezření, že Rusko shromažďuje ukrajinské drony, nemá s tím problém, protože Ukrajina v poslední době útočí pomocí dronů na ruskou energetickou infrastrukturu. No a tyto drony následně může Rusko použít k útoku na některý ze států NATO nebo i na nějaký cíl v Rusku a tím vlastně zdůvodnit následnou reakci.
0: Vraťme se ještě k Lotyšsku. To jednalo s vedením Severoatlantické aliance o posilování protivzdušné obrany. Co tedy konkrétně zaznělo?
1: Premiér Andris Kulberg smluvil s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Rutem a požádal ho o rychlejší integraci systému protidronové obrany, který je vyvíjený v Lotyšsku, aby byl rychleji integrovaný s obrannými systémy NATO. Protože vývoj protidronové obrany je jedna věc a pobaltské státy se mu věnují, jak na úrovni armády a univerzit, tak ale i soukromé firmy to dělají, včetně startupů. Ale je také potřeba, aby protidronovou obranu do svých postupů zaneslo právě i NATO. No a NATO a jeho členské státy stále spoléhají třeba na běžné radary, které ale nemají šanci drony zachytit kvůli jejich nízké letové výšce a malým rozměrům. Potřebné by byly naopak pasivní radary, jako jsou třeba akustické radary, které právě v Lotyšsku a v Estonsku třeba vyvíjejí. No ale jednal také o navýšení počtu spojeneckých vojáků na lotyšském území. V Lotyšsku v rámci mnohonárodnostních bojových sil působí také třeba Češi.
0: Lotyšsko tedy posiluje bezpečnost kolem několika objektů kritické infrastruktury a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Meteorologové stále varují před silnými bouřkami, můžou být po celém Česku až do půlnoci. Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl a přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Do Číny o víkendu zamíří první česká politická delegace od roku 2019. Fotbalisté Slávie Zima a Vlček prodloužili v klubu smlouvu. Kvůli požáru auta čekejte problémy na příjezdu do Prahy dálnicí D7 z Chomutova za letištěm. A počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a také krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Pekingu, Šanghaje a Changchou vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat taky o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury taky uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
3: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
1: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Součástí delegace bude taky náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po 2 letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
4: Musíme mít odvahu napravit velké věci, které politika zanedbávala. Jako třeba sociální péči. Musíme mít přesvědčení společně bojovat za naše řešení.
1: Meteorologové stále varují před silnými bouřkami. Objevit se můžou po celém Česku, a to až do půlnoci. Právě teď se bouřky podle radaru objevují hlavně v Pardubickém kraji, u Příbrami, na jihu Moravy a taky v Jeseníkách. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s menšími kroupami a může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí.
5: Sport. Účastník mistrovství světa, fotbalový obránce David Zima, prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června roku 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i dalšího defenzivního hráče Tomáše Vlčka. Slavia o tom informovala na svém webu. Nedělní finále fotbalového světového šampionátu mezi Argentinou a Španělskem bude řídit slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na sociálních sítích.
6: 46-letý Vinčič pískal například finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem před 2 lety. V roce 2022 pak měl na starosti závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers. Pro Vinčiče bude finále 4. utkáním na letošním světovém šampionátu. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
5: Asistovat budou Vinčičovi další Slovinci, Klančník a Kovačič. U videa bude Němec Dunkert.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Požár na pražském okruhu u Evropské a nehoda na D10 před Boleslaví. Na příjezdu do Prahy dálnicí D7 z Chomutova čekejte problémy kolem sjezdu k letišti Václava Havla. Kolona už skoro od exitu 3 Kněževe jde se až do zastavení, protože před sjezdem na Dejvice do Evropské hořelo osobní auto. Provoz byl teď pár minut úplně zastavený, před momentem uvolnili levý pruh. No a protože se přihlíží v opačném směru, kratší fronta je tam na okruhu i směrem na letiště kolem exitu 28 Dejvice. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se tvoří kolona od nájezdu z D5 na 20 minut k exitu 19 Ořech jenom silným provozem. Kamiony se sunou dále před okruhem plzeňskou D5 ze 3. kilometru. Na D1 za Prahou směrem na Brno se teď tvoří kolona až od exitu 15 Velké Popovice, zhruba 25 minut to trvá do omezení na mostě na 24. u Šmejkalky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Ostrovačicemi se dojíždí do kolony kolem 181. kilometru osobním autem k D2, je to na půl hodiny. A na D10 z Prahy na Turnov stále kolona za Broci ze 38. kilometru až půl hodiny k nehodě na 43. kilometru, to je těsně před sjezdem na Mladou Boleslav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. A nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Tomáš Pancíř.
8: Jak hodnotí Martin Kupka svůj první půl rok v čele ODS? Co o aktuálním stavu strany vypovídá spor, kdo povede kandidátku ODS v komunálních volbách v centru Prahy? A smířila se opozice se znovu zavedením EET a reformou stavebních úřadů? Nebo se obě změny pokusí v případě volebního úspěchu v příštích letech zase zrušit? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Občanské demokratické strany, poslanec a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme dopoledne před jednáním výkonné rady ODS. Právě výkonná rada z našeho pohledu za chvíli, z pohledu posluchačů před několika hodinami, rozhoduje o kandidátkách pro podzimní volby. Velkou pozornost budí otázka, kdo bude kandidovat na starostu Prahy 1, tedy v centrálním pražském obvodu. Tamní organizace ODS nominovala bývalého komunálního politika, současného viceprezidenta hospodářské komory Filipa Dvořáka. Předsednictvo ODS v tomto týdnu konstatovalo, že Filip Dvořák neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku, tedy kolem 230 miliard, které měl zdědit po otci. Já nevím, jak to dopadne. Vy jako předseda ODS víte už v tuto chvíli, jak dopadne jednání výkonné rady?
9: Já jsem přesvědčený o tom, že Filip Dvořák na té kandidáce nebude. Na druhou stranu není to 230 miliard korun, 230 milionů,
8: ano,
9: nicméně i to je částka, kterou on opravdu veřejnosti jasně a srozumitelně a rychle nevysvětlil. A s ohledem na to, že já vyžaduju od toho, aby ti, kteří kandidují, tak aby přijali to, že je na ně přísnější metr a že přirozeně v případě takového mediálního otazníku musí prostě reagovat rychle, jasně, a nemá to být odmítnutí toho dotazu novináře, protože v okamžiku, kdy se ucházejí o důvěru veřejnosti, tak prostě musí předložit na stůl to, co se týká její historie. Tečka.
8: Takže z vašeho pohledu už v tuto chvíli před jednáním je jasné, že Filip Dvořák tu kandidátku nepovede.
9: Říkám já jako předseda občanských demokratů, že ji nemůže vést a nepovede jí.
8: Jak velkým problémem pro ODS je už to, že se to vůbec řeší?
9: Každá politická strana přeci v tomto směru může mít a také má, vidíme to u hnutí ANO, kandidáty, kteří pak musí třeba rezignovat v okamžiku, kdy podobně nevysvětlí, jako to je v případě Ondřeje Prokopa a hnutí ANO, jaký je původ jeho bytů, nebo se do toho zamotají. No a já za sebe říkám, že proto, aby veřejnost mohla vůči té politické straně mít důvěru, tak také musí na druhou stranu vidět, že když někdo dostatečně nevysvětlí, tak na té kandidáce nefiguruje.
8: Nepodcenili jste to? Neměli jste to řešit dřív?
9: Z úrovně vedení politické strany to ani dost dobře možné není. V tomhle ohledu musí fungovat to, že kandidátky se sestavují na té místní úrovni a samozřejmě v okamžiku, kdy pak se třeba podobná věc odehraje, tak je ale na místě, aby politická strana, její vedení rychle reagovalo. My jsme dali Filipu Dvořákovi čas na to, aby se s tím vypořádal. V okamžiku, kdy tak neučinil, tak pokládáme za jediné možné řešení, že prostě kandidovat nebude.
8: Filip Dvořák se stal předsedou ODS v Praze 1 v loni v březnu. I z rozhovoru bylo jasné, že o tu funkci bude usilovat. Opravdu v rámci ODS jste to neměli řešit dřív?
9: Já jsem na to odpověděl. Novináři přinesli jednak informace o tom dědictví, na druhou stranu vypadá i z té jeho argumentace, že tam porušení zákona není, ale za mě to, jakým způsobem k tomu vysvětlování přistoupil, tak právě poškuzuje onu důvěru, ale to se odehrálo opravdu až v posledních týdnech, v posledních dvou týdnech a na to jsme reagovali a reagovali na to velmi rychle.
8: Jestli se nepletu, vy jste byl před čtvrtstoletím mluvčím hlavního města Prahy zrovna v době, kdy Filip Dvořák byl tehdy radním hlavního města. Tehdy se objevily otazníky okolo Filipa Dvořáka, řešila se kauza, kdy chtěl údajně získat privatizovaný byt v Pařížské ulici v centru Prahy. Také kauza, že jeho otec měl získat byt ve Špinderově mlýně za poloviční cenu a to od firmy, která od Prahy získávala zakázky. Měl jste tehdy nebo někdy později pochybnosti, jestli všechno okolo Filipa Dvořáka bylo čisté?
9: Filip Dvořák se pak z politiky na nějaký čas stáhl. Měl jsem za to, že vyřešil všechny ty pochybnosti. Teď, když přišly znovu otázky novinářů a přišly pochopitelně, protože v okamžiku, kdy kandiduje na viditelné místo starosty městské části Praha 1, tak musí počítat s tím, že podobné otázky bude dostávat. A právě v tomto ohledu ta neochota jasně, rychle, srozumitelně a vlastně vstřícně odpovědět je důvod, proč na té kandidáce nebude.
8: Měl jste nebo máte pochybnosti?
9: Přece není to jenom o mých pochybnostech. Je to o tom, že politik v tomto směru může naplnit zákon, ale může tím, jak to dělá, tak vzbuzovat u veřejnosti i u novinářů v tomto směru otázky. A pokud je vzbuzuje a neodpoví na ně, no tak pak je to opravdu důvod k tomu, aby takovou kandidátku nevedl.
8: A u vás vzbuzuje ty otázky?
9: Pro mě platí stejně tak, že pochybnosti o tom nerozptýlil.
8: Měl by zůstat členem ODS?
9: To, aby zůstal členem ODS, tak znamená, že především nebude poškozovat dobré jméno Občanské demokratické strany, nebude za ní kandidovat v těchto volbách, to je jasné. V okamžiku, kdyby se pustil dál do toho, že by její dobré jméno poškozoval, pak je to určitě důvod k tomu, aby vyloučený byl.
8: Očekáváte, že ta kauza může poškodit ODS v celé Praze v rámci komunálních voleb, že třeba ohrožuje šance vašeho lídra Tomáše Portlíka, aby se stal primátorem?
9: Myslím, že lidé hodně vidí ten jasný postoj a řešení té otázky, tak věřím, že ve výsledku to můžou vyhodnotit právě tak, že ODS je schopná se s tím vypořádat a reagovat rychle.
8: Vyplývá z té situace okolo Filipa Dvořáka něco obecnějšího pro ODS?
9: Já v tom nic obecnějšího nevidím, než to obecné, co platí pro všechny politické strany. V okamžiku, kdy jde někdo do voleb, kandiduje na viditelném místě, tak jak říkám, musí počítat s tím, že je na něho přísnější metr a že se novináři budou ptát a na ty otázky on musí prostě odpovídat.
8: Předseda Občanské demokratické strany Martin Kupka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Dnes je to na den přesně půl roku od chvíle, kdy jste se stal předsedou ODS. Jaké hodnocení, jakou známku byste si za ten půl rok dal?
9: Myslím, že člověk si nemá dávat sám hodnocení. Já jsem
8: nemá
9: spokojený.
8: Se člověk sám hodnotit?
9: Tak nepochybně dělá reflexy toho, jestli splnil to, co slíbil konec konců i delegátům toho kongresu. Já jsem slíbil, že ustanovím stínovou vládu a udělal jsem to dokonce o něco dřív, než jsem původně plánoval. Vyhodnotil jsem, že je důležité to opravdu udělat co nejdřív, tak abychom dokázali přicházet do toho veřejného prostoru s našimi návrhy, s našimi nápady. Taky jsme byli první, kdo navrhl i pro vládu Andreje Babiše, jak reagovat na krizi na Blízkém východě. Navrhovali jsme tehdy okamžitě snížení spotřební daně a přišli jsme s krizovým nárazníkem, který kdyby vláda realizovala, tak bychom dokázali čelit rychleji těm turbulencím, které ta krize na Blízkém východě přinesla.
8: Takže jedničku byste si zasloužil?
9: Já sám za sebe říkám, protože předseda taky má být patřičně sebevědomý, že za splnění těch úkolů se jedničku zasloužím a zároveň ale říkám pokorně, jde přeci také o to, aby všechny ty kroky zhodnotili voliči. A v tom určitě ještě čas potřebujeme. Potřebujeme čas na to, abychom ukázali, konec konců my jsme zorganizovali v červnu programovou konferenci, kterou já jsem sliboval, proběhla a to za poměrně velkého zájmu médií a to, co jsme představili, ať už je to reforma daní, její základní obrys toho, kam chceme jít, aby se podařilo v České republice snížit odvodovou zátěž práce, protože na tom panuje obecná shoda všech ekonomů i ekonomů Národní ekonomické rady vlády, která působila v té, při té předchozí vládě, než ji Andrej Babiš zrušil, protože on přece žádnou poradu odborníků nepotřebuje, ale ti ekonomové se shodovali na tom, že pro další ekonomický rozvoj té země jedna z největších překážek je právě významně nadprůměrné zatížení práce. Odvodové. Tak tohle je jeden konkrétní krok. Reforma zdravotnictví, reforma školství, konkrétní věci, které tu zemi budou posouvat dopředu. Tohle se podařilo a vedle toho každotýdenní účast někde v regionech, v debatě s lidmi, což já pokládám za nezbytnou součást politické práce.
10: Když se podíváme na volební preference, na volební průzkumy, tak ODS u žádné agentury na tom není lépe, než byla v době vašeho nástupu do funkce, tedy v období ledna. Jak výrazně nebo jak zásadně vnímáte tenhle ten vzkaz? Je to pro vás důležité sledovat ty preference?
9: Politik, který by nesledoval preference, tak snad ani do té role předsedy politické strany by nepatřil. Zažili jsme to kdysi u Jiřího Paroubka, který říkal, že přece nic takového nesleduje a sledoval. Já to sleduju také.
10: Co si v tom případě z toho berete?
9: Že musíme ještě víc přidat. Že to, abychom pro veřejnost byli atraktivní, tak znamená vedle jasné opoziční kritiky toho, co dělá vláda špatně a ona nás tím teda fakt zásobuje, tak aby vedle toho byly viditelné návrhy těch dobrých řešení, se kterými přicházíme a pak, aby opravdu naši politici, stínoví ministři, pochopitelně také všichni poslanci, senátoři mluvili s lidmi, byli mezi nimi a sledovali, co je trápí. Když se jenom vracím teď z těch letních cest na kolech křížem krážem po České republice, protože my jsme se vydali na tuhle kampaň, je jasné, že během léta pořádat večerní debaty, tak lidé jsou víc buď doma na zahrádce, anebo jsou někde na dovolených, tak se vydáváme za nimi tam, kde to léto tráví. A z těch všech setkání několik postřehů. Jednak, a jistě jsou to hlasy našich voličů, hrozně je štve, jak arrogantně a nekompetentně se chová vláda.
10: Rozumím, že teď můžete kritizovat, ale já jsem se ptal na něco jiného.
9: A
10: ale
9: já na to odpovídám zároveň v reakci od těch lidí. Já si uvědomuju to, že chtějí, abychom byli víc vidět, abychom ukazovali na řešení a zároveň stavěli jasnou hráz Andreji Babišovi. To je přímá odpověď na vaši otázku. Co nejjasnější hráz jeho opravdu špatným nápadům.
10: A to tedy zatím neděláte, když ty preference nerostou.
9: Je na mě, abych to ještě víc ukázal, ale abych třeba zrovna zdokumentoval to, co se podařilo. Andrej Babiš chtěl, aby vládní většina schválila do Rady České televize Pavla Matochu, Romana Bradáče a naším i jasně společným postojem všech opozičních stran. Prostě se mu to nepodařilo a nepodaří. To je jeden z konkrétních výsledků. Chtěl rychle schvalovat úplně nesmyslné návrhy mediálních zákonů, o kterých všichni věděli, že jsou jednak ušité horkou jehlou, stojí za starou belu. Nakonec mu to museli říct i jednotlivé rezorty. A ten mediální zákon z pera Otto Klempíře se neprojedná. Prostě vláda sama ho musela shodit pod stůl. Další z těch věcí, kde ta opozice a občanští demokraté dokázali jasně říct, tohle nemůže být cesta pro Českou republiku, byl ten fakt škodlivý zákon o neziskových organizacích, který všem, kteří v té společnosti něco dělají a platí do nevládních, nepatří do nevládních organizací, tak je vlastně dopředu ten zákon trochu diskvalifikoval, svítil na ně, pokud by měli jakýkoliv zahraniční kontakt.
10: Předseda Občanské demokratické strany, poslanec, bývalý ministr dopravy Martin Kupka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se dostal k hodnocení půl roku ve sněmovně, protože sněmovně začaly prázdniny, takže můžeme bilancovat. Když to vezmeme odzadu, vy jste v posledním týdnu, respektive koalice v posledním týdnu prosadila normy, vůči kterým jste jako ODS dlouhodobě měli zásadní výhrady. Novelu stavebního zákona, která zahrnuje reorganizaci stavebních úřadů, znovu zavedení EET. Jak říkám, vy jste oba ty návrhy kritizovali, přesto ta závěrečná hlasování jste nijak nezdržovali. Proč?
9: Postavili jsme proti oběma normám, zároveň jsme přinesli vlastní pozměňovací návrhy a k tomu aby bylo jasné, jaký je postoj občanských demokratů, tak několik bodů. Nám na EET, na té první podobě, zdaleka nejvíc vadilo to, že tím vláda dává najevo, že nedůvěřuje lidem. Že za každým podnikatelem vidí vlastně tak trochu sprostého podezřelého a k tomu všemu, aby teda si posvítila na ty, kteří nepodnikají poctivě, zatížila všechny hromadou nové administrativní povinnosti.
10: A to v té EET 2.0 není?
9: Je o něco méně a my jsme navíc navrhovali, aby například bylo možné pro ty nejmenší, které to nejvíc zatíží, tak je až do úrovně 2 milionů v tomto směru od té EET odbřemenit, aby tomu nemuseli v té podobě čelit, protože tam samozřejmě ta zátěž pro stát zdaleka v takové podobě není. Navíc konec konců byla to věc, kterou my jsme navrhovali jako vůbec první. Přinesla ji nakonec i vláda Andreje Babiše v tom předchozím období. To byla paušální daň, kde se má za to, že když ten podnikatel jednou se státem tou cestou paušálu všechno vypořádá, no tak pak by ten stát vůči němu už neměl uplatňovat další byrokratické nároky. Tady jsme se jednoznačně stavěli za to, aby se ulevilo všem právě do toho limitu 2 miliony korun. Přišli jsme s dalšími návrhy.
10: A s tím jste uspěli?
9: No s tímhle zrovna ne, uspěli jsme s něčím, kde nebudeme vyžadovat právě v případě vedlejších příjmů takovou
10: administrativní zátěž. Navrhovali jste, neuspěli jste, přesto jste nezdržovali, tak se ptám proč?
9: Ne, hlasovali jsme jednoznačně proti a zároveň jsme sledovali i to, že například, protože od toho kongresu já jsem se viděl se všemi zaměstnavatelskými svazy. Mluvil jsem s mnoha podnikateli. V téhle oblasti jsme i s našimi vlastními členy debatovali o tom a adresovali jim v anketě několik otázek a z toho vyplynulo jednoznačně, že pokud EET nebude přinášet dramatickou byrokratickou zátěž a bude znamenat to, že se v České republice všem v podnikání bude měřit férově, tak to nemusí být tak zásadní problém. A my jsme se snažili věcně, jasně přinést lepší podmínky pro to, aby to prostě nevznamenalo tak dramatickou byrokracii. Kde jsme také oponovali, a na to ukázal už ústavní soud v tom předchozím období, že z té nové EET i z té staré logicky měly být výjimnuty platby kartou, protože o nich stát už vlastně má správu, má digitální stopu a je nesmysl, aby se to znovu evidovalo. Vůbec nechápu, proč Alena Schillerová v tomto směru i to usnesení ústavního soudu odmítla respektovat a trvala na tom, že tam i takové platby zůstanou.
10: Když předminulá vláda schválila EET, vy jste slibovali, že až se dostanete k moci EET zrušíte, to jste udělali. Teď tedy vláda Andreje Babiše EET zavádí podruhé. Z toho, co říkáte, chápu dobře, že tentokrát, když se dostanete k moci, už ho rušit nebudete?
9: A budeme v každém případě ale usilovat o to, aby EET nezatěžovalo českou
10: takže
9: veřejnost.
10: Takže upravíte případně, ale nezrušíte.
9: Protože cíl je opravdu, aby ten stát měl nástroje k nastavení férových podmínek. O tom není sporu. Já jsem se o to snažil taky jako minister dopravy, třeba v tom, že vznikla Česká inspekce silniční dopravy, aby české dálničce, české silnice nelikvidovaly přetížené kamiony. A tohle bylo ale adresné zaměření na ty, kteří pravidla porušují. V tom směru to neznamenalo novou byrokratickou zátěž pro všechny, ale cílený úder na ty, kteří prostě podnikají nepoctivě a to logicky vadí těm, kteří jsou poctiví, protože pro ně to znamená, že ti nepoctiví podnikají na jejich úkor. V tom ten stát má postupovat naprosto jednoznačně, ale znovu říkám, budeme upravovat EET tak, aby to neznamenalo, že tady někdo zbytečně bude muset tomu státu odvádět nová data, nové povinnosti, bude tím zatížení místo toho, aby podnikal, protože to je přece základní předpoklad i pro dobré fungování státu,
10: rozumím
9: že
10: tomu,
9: se bude stavět na stranu těch, kteří něco dělají.
10: Pojďme ještě ke stavebnímu zákonu, reorganizace stavebních úřadů. To byl podobný příběh jako EET. Vy jste tvrdili, když jste byli minule v opozici, že to zrušíte, pak jste to zrušili. Teď tedy reorganizace znovu prošla. Pokud se dostanete do vlády, budete se snažit ji zrušit? Nebo už jste s tím smířeni, že stavební úřady přejdou z města obcí na stát?
9: Nejsem s tím smířený a hlavně se obávám, a to byl důvod, proč jsme také vystupovali proti, že tohle může zásadně ohrozit vůbec výkon stavebního práva v České republice, protože nebudou lidi, kteří by rozhodovali. A tady
10: ale to se ještě bude řešit v tomto volebním období.
9: Bude a otázka je, já se fakt vážně obávám toho, to není moje opozice pro opozici, ale tohle je opravdu vážná obava, že tenhle neuvážlivý krok ohrozí vydávání stavebních povolení v České republice. A my jsme měli tři zásadní výhrady a na nich dál trváme. To, že přestože na jiné straně třeba právě ministryně pro místní rozvoj kritizovala kolegy, že důležité normy předkládají formou poslaneckých návrhů, tady to u super závažné novely udělala také cestou poslanecké novely. A ukázalo se, jaké to nese problémy. Nakonec ten komplexní pozměňovací návrh měl víc než 1000 stran. Teda procesně je to špatně.
10: I s důvodovou zprávou, abychom byli přesní. Ale...
9: A všechny ty další body, a bylo to dokonce tak, že opakovaně sama vláda pak nesplnila termíny, které si sama sobě uložila, protože to nebyla schopná dotáhnout do podoby, kde by chyby nebyly. A ukáže se to i při projednávání v Senátu, že tam chyby jsou. Druhá závažná výhrada, pro mě vlastně nejpodstatnější. A slyším to i teď znovu z debat s lidmi, kteří jsou v regionech, v terénu, tak místo toho, aby urychlili digitalizaci, což je věc, kterou my jsme vyčítali Pirátům, sami jsme pak realizovali ten technologický bypass a to, co bychom určitě udělali ve vládě, že bychom naopak urychlili dotažení té digitalizace, protože ta sama o sobě, jak úřadům, tak samotným stavebníkům ulehčí práci a urychlí ty procesy a navíc je sjednotí napříč Českou republikou. Na to bychom zaměřili pozornost a místo toho ta vláda odkládá digitalizaci až do konce roku 2030. Úplný nesmysl. No a to, na co jste upozornil a co představuje největší výhradu, je právě to, že vzniká nový superstavební úřad a ti, kteří by tam měli přejít, tak říkají a vzkazují vládě, nepřejdeme tam, protože pro nás bude zajímavější zůstat třeba tady na těch našich stávajících úřadech, anebo odejdeme do důchodu, protože už důchodoví jsme a nemáme zájem tady v tomto směru jako se pouštět do nového příběhu, který je navíc značně nejistý, protože bychom byli zatíženi tím, že tam nebudou lidé a na nás tím pádem spadne ještě víc práce. Tak to nedává smysl.
10: Váš stínový ministr zahraničí Jan Lipavský včera vyzval předsedu poslanecké sněmovny a předsedu SPD Tomia Okamuru, aby nejezdil příští týden na plánovanou cestu do Číny. Reagoval tak na informace o zadržení českého občana v Číně. Není naopak v dané situaci výhodou, pokud vrcholný politik do Číny poletí? Není to příležitost, aby jednal a pomohl, aby ten český občan byl propuštěný?
9: No, nedělá se to, protože je potřeba k tomu říct hned B. A to B je, že i čínská diplomacie dala do souvislosti zadržení toho Čecha v Číně s tím, že v České republice je zadržený čínský špion. A to, že to tímto způsobem provážou, tak ukazuje na jiné případy, kterými prošla Kanada, Austrálie, Japonsko, Švédsko, kdy se tímhle způsobem čínská totalitní vláda zachovala a vlastně tak trochu tlačí ty svoje v uvozovkách partnery ke zdi. To se nedělá a je pak na diplomaci, aby se proti tomu postavila to nejhorší, co můžete udělat, že tam pošlete slona v porcelánu jménem Tomio Okamura. Jak on tam bude reálně tlačit na čínskou vládu.
10: No to znamená, vrátila... kdyby byl někdo jiný předsedou poslanecké sněmovny, tak byste neměli problém s tím, že by tam příští týden jel?
9: Ne. Aby to dobře fungovalo, tak by to znamenalo především koordinovanou práci celé diplomacie ministerstva zahraničních věcí. Místo toho Petr Macinka, z důvodu, kterým vůbec nerozumím, přestože tady mluvčí čínské diplomacie říká, že ty případy spolu souvisí, nebo je tak aspoň Čína do souvislosti dává, tak on říká, že souvislost nemají. Tak jak tomu rozumět? A co tomu opravdu nepomůže, když do toho někdo vtrhne, navíc v situaci, kdy vezme sebou do letadla další podnikatele. A to prosím, aby bylo jasné, máme komunikovat s Čínou, ale má to být vztah, který je mnohem vyváženější a nesmí vonět patolízalstvím, nebo spíš smrdět patolízalstvím. A v okamžiku, kdy Čína udělá tenhle krok, tak je mnohem víc na nás, abychom na druhou stranu i čínské, české občany varovali, že pokud se tímhle způsobem chová Čína, takže je to fakt závažná záležitost. Takhle reagovala Austrálie, Japonsko, Švédsko. To jsou přeci příklady toho postoje, který se vyplácí, a pokud my se budeme chovat jinak, no tak to je k naší škodě. A znovu říkám, poslat tam slona v porcelánu není jako ideální řešení. A na druhou stranu to neznamená, že nemáme s Čínou jednat. Tak se to opravdu nemá na druhou stranu obrátit.
10: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda ODS, poslanec, bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání a všem posluchačům hezké léto.
10: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Vinohradská 12.
11: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
12: Česká justice od letoška začala evidovat femicidy. Co přesně to znamená? A jak pomáhat ženám, které se stanou oběťmi násilných trestných činů?
11: Taková je dnešní Vinohradská 12.
2: V předpremiéře v 15:30 ráno.
11: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
2: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
11: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 17:30. A zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Počítá s tím návrh revize systému ETS1, který dnes komise představila. Reaguje tím na vysoké ceny energií, ale i další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pokládá návrh změn emisních povolenek za úspěch své vlády. Země jako Itálie, Polsko nebo právě Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv oslabování klimatických ambicí Evropské unie. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je hasiči spolu s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut, to je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Dnes to oznámilo Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšil výrobu o 9,5%, navíc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, firmy Hyundai naopak o desetinu klesla. Japonsko přijalo kontroverzní zákon trestající veřejné poškození nebo zneuctění státní vlajky, informovala o tom agentura AP. Zákon postihuje ničení, strhávání nebo znehodnocení vlajky, pokud to vyvolá silný odpor u ostatních lidí. Pachatelům hrozí pokuta v přepočtu do 26 tisíc korun nebo 2 roky vězení. Změna vyvolala kritiku opozice i právních expertů, kteří varují před možným omezením svobody projevu. Japonská vláda uvedla, že se zákonem snaží chránit respekt k národnímu symbolu.
2: Sport.
1: Na úvod přípravy na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari, Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu dnes zajel 6. nejlepší čas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D10 před Boleslaví, kolonii po požáru na D7 v Praze u letiště. Na D10 z Prahy na Turnov, kousek před sjezdem na Boleslav na 43. kilometru, po havárii nákladního vozidla průjezdný pořád jenom jeden pruh, kolona začíná za Broci na 37. kilometru, zdržení kolem 20 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova kolona skoro od exitu Tři Kněžové popojíždí 20 minut před sjezd na Dejvice do Evropské, tam je po požáru auta provoz svedený do levého pruhu. Dál potom na Pražském okruhu z letiště na D1 se sune kolona od nájezdu z plzeňské D5 až 20 minut k exitu 19 Ořech. Potíže na výjezdu z Prahy s Trakonickou čtyřkou směr Příbram, kolona od Zbraslavy na 15:45 za odbočku na Lipence, tam je po prudké bouřce na vozovce hodně vody a hlášený je taky potom na 5. kilometru padlý strom. Na výjezdu z Prahy D1 na Brno za nájezdem od Říčan se zpomaluje kolona, potom od sjezdu Velké Popovice z 16. kilometru 20 minut na Šmejkalku. A na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Ostrovačicemi kolona ze 181. kilometru, kde dvojce osobním autem až 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekejte převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy, přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách, večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního radiožurnálu vrací Zuzana Burešová.
0: Dobré odpoledne. V Kanadě hoří víc než 800 požárů. Ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Pořadatelé věří, že nedělní zápas zachrání déšť. A my o tom budeme mluvit v hlavních zprávách radiožurnálu už za necelou půl hodinu, tedy přesně v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
2: I

0: odpoledním radiožurnálu teď máme něco pro milovníky historie. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než 1000 lety zasadit kněžna Ludmila ve Stochově na Kladensku v místě narození svého vnuka, tedy knížete Václava. Odborné odhady ale říkají, že tento strom je minimálně o 200 let mladší. V každém případě teď ale postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: To bude osvěžující výlet, jo?
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než 1000 lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš 8letý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace. Ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny a z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za 3. listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Komplikace kvůli dešti místy v Česku a kolona stále na D10 před Mladou Boleslaví. Po České republice se vyskytují silné bouřky, teď hlavně v Jeseníkách, taky v částech Pardubického kraje, tam zejména v okolí Ústí nad Orlicí, a hodně bouří taky na jihu před Prahou u Zbraslavy. Tam je teď laguna na silnici 4 na výjezdu z metropole na Příbram a Strakonice, a to za sjezdem na Lipence. Plus u Baní je hlášený spadlý strom. Kolona od sjezdu z Pražského okruhu u Zbraslavy. Postupně se to trochu rozjíždí, čekejte asi čtvrt hodiny navíc. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov stále vzniká kolona po nehodě nákladního vozu před sjezdem na Mladou Boleslav na 43. kilometru, kde je průjezdný pořád jenom jeden pruh. Do fronty se dojíždí za Brodci kolem 39. kilometru, zdržení ještě kolem 15 minut. Na D1 za Prahou směrem na Brno provoz postupně slábne. Kolona teď začíná za sjezdem na Velké Popovice kolem 17. kilometru a do omezení na Šmejkalce na 24. je to ještě asi na čtvrt hodiny. Stejně tak na D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona krátí, pomaleji se jede kolem Popůvek, zbytek fronty je od sjezdu k výstavišti, kde D2 osobním autem ještě na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A teď zvuk poslechu Radiožurnálu, hlavně sportovní fanoušky.
1: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
0: Na fotbalové mistrovství světa se budou hrát už jenom dva zápasy. Sobotní duel o bronz mezi Francií a Anglií a nedělní finále Španělsko-Argentina. To bude řídit Slovenec Slavko Vinčič. O svou šanci už před začátkem turnaje přišel nejlepší africký rozhodčí loňského roku. Somálce Omara Artana americká vláda do země nevpustila. Doma i přímo ve Spojených státech se ale od té doby stal možná populárnější, než kdyby zápasy šampionátu sám soudcoval.
2: My name is Hussein Mohamed. I'm the owner of this Benadir Somali restaurant.
3: Hussein Bulow odešel ze Somálska do Spojených států už kdysi jako dítě. Teď provozuje somálskou restauraci kousek od stadionu v Los Angeles, kde se zápasy mistrovství světa taky hrály. Jeho jednoduše zařízený podnik nabízí pět základních jídel, většinou na bázi rýže a kozího nebo jehněčího masa. Na tomhle místě se potkává zdejší somálská i širší východoafrická komunita. Fotbal se tu za poslední měsíc probíral horem dolem a i když se o něj Hussein obvykle nezajímá, případ krajana z jeho původní vlasti, kterého Trumpova administrativa do země nevpustila, toho přimělo dění spojené se světovým šampionátem sledovat.
4: K tomu somálskému rozhodčímu se Spojené státy zachovaly hrozně. Je to vůči němu dvojitá nespravedlnost. Narodil se před 34 lety, tedy už za somálské občanské války a určitě není z dobře situované rodiny, protože jinak už by dávno byl tady v Americe nebo v Evropě. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně a pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
3: Americké úřady Artanovo nevpuštění do země vysvětlovaly kontakty s teroristickou skupinou Al-Shabaab. Rozhodčí to popřel a před několika dny to vyloučil i somálský ministr sportu Mohamed Abdul Kadir. Doma v Mogadišu vítali Artana po návratu z 11-hodinového neúspěšného vstupního pohovoru v Miami stovky lidí a podobného přivítání, včetně ministerského přijetí, se mu nedávno dostalo i při návštěvě Keni. Rozhodčí tam vyzval mladé Afričany, aby se ani přes překážky v životě nevzdávali.
4: Hodně to o tomhle mladém muži vypovídá. Když se nedostal do Spojených států, nejel nikam žádat o azyl, ale vrátil se tam, kde sám vyrůstal, za lidmi, kteří k němu teď vzlížejí. Je to ale škoda, že nemohl být na šampionátu. Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého a netratíme na tom jenom my Somálci, ale celý fotbalový svět a kvalita turnaje. On patří k nejlepším rozhodčím v Africe.
3: Říká Hussein Bulow. On osobně na šampionátu vydělal, jeho restaurace asi 3 kilometry od stadionu měla prýžně. Jeho krajan Omar Artan, kterého se nijak nezastala Mezinárodní fotbalová federace FIFA, se teď chystá aspoň na evropský superpohár mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou, kam ho nominovala Evropská fotbalová unie. Hraje se 12. srpna v Salzburku. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Tak taky se vám trošku ta hudba nepozdávala, ani nám, tak jsme ji raději stáhli. Přece jenom ta technika někdy pomáhá, někdy nepomáhá a někdy hodně překvapuje, což se stalo právě teď. Tak já se dívám do režie, jestli zkusíme další písničku, a pokud ne, tak si budeme povídat teď s moderátorem Tomášem Pancířem, kterého vlastně dneska už tady vidím podruhé. Vy jste, Tomáši, měl debatu ve 20 minutách Radiožurnálu s předsedou ODS Martinem Kupkou. Tak i část toho rozhovoru samozřejmě i použijeme v hlavních zprávách Radiožurnálu. A teď mi povězte, jaká jsou témata publicistiky, která jste připravil pro naše posluchače.
1: Hezký podvečer. Začneme emisními povolenkami a návrhem Evropské komise na jejich změnu. Premiér Andrej Babiš návrh označil za úspěch české vlády. Vicepremiér Karel Havlíček zase řekl, že český průmysl potřebuje razantnější změny. A já o tom budu mluvit se třetím zástupcem hnutí ANO, konkrétně s europoslancem Ondřejem Knotkem. Vrátíme se také k tomu, co jste před chvílí připomínala, tedy k rozhovoru s předsedou ODS Martinem Kupkou a hlavně k tématu, o kterém jsme ve 20 minutách Radiožurnálu mluvili, tedy k dnešnímu jednání výkonné rady ODS o tom, kdo bude kandidátem strany na starostu centrálního pražského obvodu, tedy Prahy 1. Co celý ten příběh okolo Filipa Dvořáka ukazuje a jestli může ovlivnit i to, kdo bude příštím pražským primátorem, tak to proberu s politologem Ladislavem Mrklasem. A tématem bude také výměna ukrajinského ministra obrany. O jejím pozadí budu mluvit s vojenským analytikem Pavlem Mackem.
0: Tolik tedy moderátor Tomáš Pancíř. Dívám se do režie, tak by snad už mělo být všechno v pořádku. Máme ještě zhruba 16 vteřinek čas, potom uslyšíte další písničku a potom už začnou hlavní zprávy. I v nich budeme mluvit částečně o tématech, o kterých mluvil Tomáš Pancíř. Tak poslouchejte naše vysílání dál. Za 5 minut bude 18 hodin, začnou hlavní zprávy.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: To vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v mordparti řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sleduju tě.
1: Prosím.
5: Všechno je jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás mít.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
9: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí průmyslu.
10: Naším cílem je podpořit průmyslová odvětví, která jsou srdcem evropské ekonomiky.
9: Ministerstvo financí naposledy určilo maximální cenu pohonných hmot. Petrolejáři slibují, že ceny uměle nezvýší.
11: Budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn.
9: Fotbalová Slavia prodloužila smlouvy s obránci Zimou a Vlčkem. Po nehodě zůstává kolona na dálnici D10 před Mladou Boleslaví směrem z Prahy a počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 27 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy, Anna Horáčková vám přeje dobrý páteční večer.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
12: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místo předsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech.
13: O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
14: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
15: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
14: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
16: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
14: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Radiožurnál.
9: Rybáři spolu s hasiči dnes lovili stovky tun uhynulých ryb pod novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadu uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Pomoc se snaží i Povodí Moravy, jak popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
17: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
9: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nakonec nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Dvořák podle předsednictva občanských demokratů dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
6: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
18: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
6: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
19: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bitcoin či kampelička.
6: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
9: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu opět vzrostou. Litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 1,40 haléřů, což je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne skoro o korunu na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Situace v Hormuzském průlivu, který je důležitou transitní trasou ropy, se přitom neuklidnila. Spojené státy útočily na Irán už 6. noc v řadě a uvalily na něj námořní blokádu. Ten odpověděl dalšími útoky na své sousedy v regionu, kteří s Američany spolupracují. Stovky požárů v Kanadě ohrožují tamní obyvatele a zamořily i ovzduší ve Spojených státech. V některých oblastech proto úřady doporučují vůbec nevycházet ven. V New Yorku se přitom má už v neděli hrát finále fotbalového šampionátu.
20: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
9: Už za pár minut vystoupí na Colors of Ostrava Paris Paloma. Britská zpěvačka je jednou z hlavních hvězd dnešního festivalového programu. A u pódia je teď reportér František Kuča.
21: Někdejší malířka Paris Paloma se proslavila písní Labour o postavení žen ve společnosti. Ve své hudbě mísí poetické vyprávění s podmanivými melodiemi, pohybuje se na pomezí folku a barokního popu. Po ní na hlavní scéně vystoupí libanonský trumpetista Ibrahim Malouf, který propojuje jazz s východními melodiemi a energií. A na závěr dne na hlavní scéně bude patřit Mobimu. Na druhé hlavní scéně ještě zahrají Tata Boys. Kdo bude chtít pokračovat do ranních hodin, může se vydat na Fresh Stage na Ventolina. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál. Sport.
22: Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s dvěma obránci, Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem. Pražský klub o tom informoval na svém webu.
23: Tomáš Vlček prodloužil smlouvu do roku 2030. Na stejně dlouhou dobu si čeští mistři pojistili i účastníka mistrovství světa Davida Zimu. 25-letý stoper získal se Slavií zatím 4 ligové tituly, dva z nich po návratu z Turína. Slavia vstoupí do nové sezony Šance ligy 26. července domácím utkáním proti Slovácku. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
22: A 13. etapu cyklistické Tour de France ovládl po úniku Švýcar Mauro Schmidt. V cílové rovince přespurtoval Kolumbijce Harolda Techádu. Švýcaři mají etapového vítěze na Tour po 6 letech. Třetí dojel Brit Tom Pidcock. Nejlepší z Čechů byl 99. Jakub Otruba. Lídrem zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dána Jonase Vingegaarda náskok přes 3,5 minuty.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Na D10 nehoda u Boleslavy a nebezpečí za Hradištěm. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova před Mladou Boleslaví na 43. kilometru stále uklízejí po nehodě průjezd jedním pruhem. Kolona od exitu 40 od sjezdu na Nymburk u Bezděčína se krátí, zdržení ještě kolem 10 minut. A potom dál na D10 směr Turnov pozor za Mnichovým Hradištěm. Za 60. kilometrem hlásíte vysokou zvěř u vozovky.
26: Přes pohybujem při krajnici strna.
25: Kvůli bouřkám v různých částech Česka počítejte s komplikovanější jízdou. Pozor na aquaplaning a myslete na svícení, a to na západě mezi Plzní a Rokycany, trochu ještě jižně od Prahy a hlavně silné srážky aktuálně na Moravě v částech Jihomoravského a Olomouckého kraje. Pás intenzivních bouřek zejména na Brněnsku a na sever přes Blanensko k Mohelnicku. Třeba na příjezdu do Brna 40 rejků ze Svitav hlásíte hodně vody na vozovce za Českou.
1: Na úrovni čerpací stanice MOL skutečně velká lebuna.
25: A na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbytek kolony před Šmejkalkou teď z 18. kilometru na 10 minut a potom v Brně od sjezdu k výstavišti kolona do omezení u D2 ještě až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Večer a v noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy čekejte přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné s přívalovým deštěm, menšími kroupami a taky nárazy větru. K tomu se ochladí na 19 až 15 stupňů Celsia. Zítra pak bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách se ta maxima zastaví 18. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Tomáš Pancíř.
2: Bude se Česko snažit prosadit ještě větší změny v systému emisních povolenek, než jaké dnes představila Evropská komise? Může kauza Filipa Dvořáka, kandidáta ODS na Praze 1 v komunálních volbách, oslabit šance strany získat post pražského primátora? A jak si ve funkci ukrajinského ministra obrany povede dosavadní šéf tajné služby SBU Jevhenij Chmara, který se osvědčil v jejím centru speciálních operací Alfa? Evropská komise dnes představila dlouho očekávaný návrh na úpravu systému emisních povolenek. Ten mimo jiné počítá se zachováním bezplatného přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Nově ho však má více propojit s investicemi do dekarbonizace. Návrh nově počítá také s tím, že se i po roce 2040 budou povolenky dražit. Původně se měly všechny povolenky vyčerpat do roku 2039. O návrhu změn systému povolenek se ale ještě povedou zřejmě složitá vyjednávání. Souhlasit s ním totiž musí i Evropský parlament a také Rada Evropské unie, tedy zástupci členských států. Ve vysílání vítám europoslance z hnutí ANO Ondřeje Knotka. Dobrý den.
3: Krásné odpoledne.
2: Naplnil ten dnešní návrh Evropské komise ohledně emisních povolenek vaše očekávání?
3: Pokud se ptáte na očekávání, tak v podstatě ano. Pokud se ptáte na to, co si myslíme, že by bylo všechno potřeba, tak zcela jistě ne. Jde o to, že většina těch opatření jdou opravdu správným směrem, říkám většina, ne všechny, zjednodušují, zmírňují, byť nedostatečně. Konec konců je úsilí české vlády, tam přineslo několik elementů, které zcela jistě pocítí nejenom český, ale i evropský průmysl, domácnosti a energetika. Takže ano, ten návrh vítám, nicméně třeba situace v energeticky náročném průmyslu, představme si ocel, sklo, chemie, tak ta je natolik složitá, že díky těmto navrženým změnám, řekněme, tyto průmysly v Evropě zůstanou, takzvaně nezavřou úplně, ale aby byly na úplně celoglobálním trhu konkurenceschopné a byly schopné vyvážet i mimo Evropu běžnou ocel nebo běžné chemikálie, tak si myslím, že tímto způsobem se ten návrh ještě nedostal. To znamená, my, jak předpokládám česká vláda, tak určitě hnutí ANO a patrioti v Evropském parlamentu uděláme maximum pro to, aby ten návrh byl ještě co nejvíce vylepšen, než je ten původní návrh dnešní Evropské komise.
2: Mě v průběhu odpoledne zaujalo, jak ten návrh hodnotili vaši straničtí kolegové. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ten návrh označil za úspěch jeho vlády. Naopak první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že evropský český průmysl potřebuje ještě razantnější opatření. Vy v tom hodnocení se přikláníte spíš k Andreji Babišovi nebo Karlu Havlíčkovi?
3: To je přesně to, co jsem řekl já. Úspěch to je v tom, že tady vůbec po, ještě před rokem, kdyby tady byla před rokem třeba, tak by ty věci šly ještě opačným směrem. Jo? My se na to musíme dívat tak, že teď je tady pokračování modernizačního fondu, což je mimo jiné velká zásluha také, neříkám jenom české vlády. Ty volné povolenky, to znamená kompenzace investic pro energeticky náročný průmysl, to je tam jako velmi důležité. A emise budou klesat pomaleji, tedy je větší šance, že bude i pomaleji se zvedat cena emisní povolenky. Takže to jsou kroky, které třeba před rokem by byly v podstatě nemyslitelné, takže z tohoto pohledu je to velký úspěch. Pokud se ale ptáme, jestli je to to, co Evropě stačí, protože už dnes je ta emisní povolenka jedna z nejdražších na světě, ne, je potřeba mnohem víc. A to jsou ty dlouhodobá opatření. Jo? My jsme založili Patrioty pro Evropu, máme nějakou dlouhodobou politiku. Příští rok budou v 7 státech Evropské unie volby. Určitě budeme tlačit ještě razantnější změny. Ale z toho krátkodobého, řekněme možného, tak ten návrh Evropské komise jde směrem, který po průmyslu, zdravému rozumu, vlastně peněžence občanů pomáhá. A to je vlastně úspěch. Jsem za to rád. Byť, jak říkám, bychom chtěli dělat správnou politiku, potřebujeme výrazně víc.
2: Rozumím tomu, vy říkáte, že by se mělo dělat víc, že budete prosazovat víc. Co budou ty další priority, které se pokusíte do toho návrhu ještě prosadit?
3: Tak první, úplně první věc bude, to je, že v tom návrhu, jak jsem říkal, že ne všechno je dobré, tam se, představte si, navrhuje, že by se emisní povolenky zavedly na energetické využití odpadu. Sice postupně, ale zavedly. Takže tohle to budeme chtít jednoznačně zrušit. Co se týče těch kompenzací zelených nebo udržitelných investic pro energeticky náročný průmysl, to jsou ty takzvané povolenky zadarmo, tak tam chceme, aby pro některé sektory, které jsou strategické, například pro bezpečnost, nebo pro výrobu potravin, nebo pro digitalizaci, pro baterie a tak dále, aby ty emisní povolenky měly takzvaně 100% zadarmo, pokud budou investovat právě do těch řekněme, investičních projektů v Evropské unii. Protože v minulosti tam byl velký problém, že většinou to často byly západní evropské firmy, velké, ty největší, vzali si emisní povolenky zdarma, prodali je a postavili za to třeba nějakou novou fabriku v jihovýchodní Asii. Takže tohle už se teďka dít nebude. Takže tohle to jsou věci, které bychom 100% chtěli. Velká otázka, protože dneska Evropská komise představila i plán pro elektrifikaci a tam se jednoznačně mluví o roli jaderné energie. Takže je velká otázka, jestli by se nedalo i přemostit vlastně výnosy z těch emisních povolenek nasměřovat do výstavby třeba jaderných zdrojů. A to jsou přesně ty momenty, které se budou odehrávat v těch dalších ne ani týdnech, ale měsících. Jak jste správně řekli, bude to velké vyjednávání, bude to jeden z největších legislativních takzvaných fajlů, kromě dlouhodobého rozpočtu Unie, ten je úplně největší, na který nás čeká. My se na to všichni samozřejmě těšíme a budeme hledat podporu pro jakékoliv změnění emisních povolenek a, pardon, podstatnou věc poslední, ještě emisní povolenky toho druhého typu, těch se Evropská komise toliko nedotkla. My samozřejmě je nevnímáme jako věc pozitivní v době, kdy i ta cena těch pohonných hmot není úplně rozumná. Chceme taktéž...
2: Rozumím tomu, že se chcete zmínit o ETS2, já bych je teď nechal stranou, protože to je samozřejmě na samostatnou debatu a samostatný rozhovor a ten dnešní návrh se toho netýká. Vy jste říkal, že se těšíte na to vyjednávání, předtím jste říkal, že v řadě států Evropské unie budou volby, to znamená, že se mohou změnit vlády a může se změnit tedy i postoj těch vlád. Na druhé straně složení Evropského parlamentu zůstane. Vidíte šanci, že v Evropském parlamentu by se pro nějaké razantnější změny dala najít většina?
3: No, dokonce evropské volby dopadly tak, že strany a frakce, které slibovaly, že budou racionalizovat Green Deal, zjemňovat, přeložme to takhle jednoduše, tak mají většinu. To znamená, tam bude nejdůležitější role té nejsilnější frakce, to jsou evropští lidovci, Evropská lidová strana pro české občany, tam jsou vlastně zástupci STANu, KDU a TOP 09 a ty budou mít zcela jistě možnost se rozhodnout, jestli tu většinu vytvoří s námi, s Patrioty, Konzervativci, tam je ODSka a Suverenisty, tam je poslanec o tom je Okamury.
2: A vy nebo vidíte takovou reálnou šanci?
3: No vydržte. A nebo se přikloní k liberálům, zeleným a socialistům,
2: my máme omezený čas, takže proto se omlouvám, že vám do toho skáču.
3: Šanci reálně vidím, protože v minulosti se Jasně, šanci reálně vidím, protože v minulosti se to již stalo od voleb v roce 24. Prosadili jsme zjednodušení reportingu v Green Dealu, prosadili jsme zrušení Green Claims, prosadili jsme výrazné zjednodušení odlesňování a prosadili jsme odklad pokut pro automobilový průmysl. To znamená, v minulosti už se to stalo několikrát a čím víckrát se to stane, bude to dobře. To rozhodnutí je na té evropské lidové straně. Buď si vybere skutečnou změnu Green Dealu, anebo si vybere ty levicové socialistické, progresivní, liberální strany, který v podstatě tu změnu vůbec nechtějí. Takže je to na nich, my jsme připraveni.
2: Budeme se samozřejmě ptát zástupců, českých zástupců v Evropské lidové frakci. Zeptám se na závěr ještě na jednu dnešní zprávu. Evropská komise dnes vydala zprávu o stavu právního státu v jednotlivých státech Evropské unie. Česku v té zprávě vytýká, že dosud nebyla obnovena a dokončena revize pravidel o střetu zájmu, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. V části týkající se stavu médií ta zpráva zmiňuje obavy, které podle ní vyvolal návrh na zrušení poplatků za média veřejné služby. Považujete to za vážné podněty, kterým by se měla česká vláda věnovat, měla by jim věnovat pozornost?
3: Podměty ano, vážné ne. Co se týče médií, tak dokonce většina států v Evropské unii to má právě přímo z rozpočtu, ne přes ty poplatky, takže přechod mezi systémy ještě neznamená nutně ohrožení, takže chápu, že se tím Evropská komise zabývá, ale nepovažuji to za vážné nějaké riziko. A co se týče prevencí střetu zájmu, tak já za těch 7 let v Bruselu jsem se účastnil několika jednání přímo s Evropskou komisí, jak veřejných, tak dokonce neveřejných, kde se teda opravdu to bralo hodně z detailu a vždy byla jasný výstup, že systém jako takový funguje. Byly tam nějaká doporučení, ty se z většiny implementovala. Jestli nějaký jedno nebo dvě zbývají, to samozřejmě takhle z hlavy nevím. Dnešek je o emisních povolenkách, ale určitě nemám obavu, že by v České republice selhával právní stát. A pokud poslední věta, pokud teda se zmiňuje Česká republika, mě by docela zajímalo, co teďka tam napsala Evropská komise k současnému dění v Maďarsku, kde se vypla televize, odvolal prezident ústavní soud předseda, myslím, byl odvolán, takže během asi jednoho měsíce všechno to takhle vzali z gruntu.
2: Předpokládám, že jako europoslanec budete mít šanci do té zprávy i směrem k Maďarsku nahlédnout a přečíst si to. Europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
3: Já děkuji za pozvání a krásný podvečer.
2: Výkonná rada ODS uložila stranické organizaci v Praze 1, aby do týdne přepracovala kandidátku pro komunální volby tak, aby na ní nebyl původní lídr, tedy viceprezident Hospodářské komory Filip Dvořák. Pokud by to oblastní sdružení, které vede právě Filip Dvořák, nesplnilo, pověřilo vedení ODS sestavením kandidátky pražskou regionální organizaci strany. Vedení ODS to zdůvodňuje tím, že Filip Dvořák dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Filip Dvořák byl už na přelomu tisíciletí pražským radním a před 17 lety také starostou Prahy 1. Média v minulých letech probírala podezření ohledně údajné snahy získat privatizovaný byt nebo okolo bytu ve Špindlerově mlýně, který koupil otec Filipa Dvořáka od firmy, která dostávala od Prahy zakázky. Policie ale nikdy žádné podezření neprokázala. Naším hostem je Ladislav Mrklas, politolog a prorektor CEVRO univerzity. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Co ten příběh okolo Filipa Dvořáka ukazuje o situaci uvnitř ODS, pokud tímto způsobem veřejně řeší spor, kdo povede kandidátku v centrální části hlavního města?
5: Tak ono se na to dá asi nahlížet dvěma, nebo z dvou úhlů pohledu. Jeden je ten, že se pere prádlo na veřejnosti, což asi straně příliš nepomáhá. Druhý je, že tady funguje nějaký samoočistný mechanismus, kdy prostě vedení zasáhlo a žádá svoji organizaci, aby změnila ještě před volbami to svoje chování. Takže já myslím, že se někteří se asi přikloní k tomu prvnímu pohledu, jiní k tomu druhému.
2: Sám Filip Dvořák to dnešní rozhodnutí výkonné rady ODS komentoval slovy, že považuje postoj vedení strany minimálně za zvláštní. Dodal, stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bitcoin nebo kampelička. To jsou slova Filipa Dvořáka. Používá vedení ODS při posuzování kandidátek dvojí metr?
5: Tak pokud se hovoří tady o těch třech případech, o kterých hovoří pan Dvořák, tak dozimetr neměl s ODS mnoho společného, dokonce vlastně propuknul v době, kdy vůbec nebyla ve vedení pražské radnice. A ty další dvě kauzy nakonec vlastně skončily tak, že ta bitcoinová aféra stála politickou kariéru Pavla Blažka, který nakonec tady odstoupil sám, ale samozřejmě byl tam poměrně velký tlak. No a s tou kampeličkou je to samozřejmě jako komplikované. Myslím si, že se těžko to dá srovnávat s tak jako jasnou a osobní kauzou, jako má Filip Dvořák, nehledě na to, že myslím, že to není poprvé, kdy se to jeho jméno objevuje v souvislosti s nějakými nejasnými finančními transakcemi.
2: Může tahle veřejně propíraná záležitost okolo Filipa Dvořáka ovlivnit výsledek ODS v podzimních volbách v celé Praze? Může oslabit šance ODS na to, aby měla budoucího primátora?
5: No záleží, jak se s tím nakonec ODS dokáže vypořádat. Pokud se podaří vlastně Prahu 1 přesvědčit, aby netrvala na Filipu Dvořákovi, případně se ta regionální rada opravdu postará o to, aby kandidátka vypadala jinak, dokáže to nějakým rozumným způsobem vysvětlit, distancovat se a nezasáhne ta kauza nějaké další politiky, tak si myslím, že ten výsledek bude takový neutrální. Pokud by se ukázalo, že to není jenom Filip Dvořák, tak kauza by nějak bobtnala, nebo by ten postup byl takový liknavý, všelijaký, prostě nejasný, tak by to samozřejmě ODS poškodit mohlo.
2: Kvůli pochybnostem ohledně toho, jak se dostal k několika bytům, rezignoval v červnu lídr kandidátky Hnutí ANO ve volbách v Praze Ondřej Prokop. Někteří bývalí představitelé Hnutí STAN figurovali v kauze Dozimetr. Teď tedy se řeší pochybnosti okolo Filipa Dvořáka. Je to jen náhoda, že právě v případě komunální politiky v Praze se objevují kauzy a pochybnosti napříč politickým spektrem?
5: Tak Praha je samozřejmě obrovsky bohaté město. Je to město, které navíc je bohaté nejen na té centrální úrovni, ale i městské části, speciálně Praha 1 a řada dalších. Takže těch příležitostí, jak se obohatit, je tady asi nejvíc v celé České republice. Taky je samozřejmě na ty kauzy nejvíce vidět, protože přece jenom jako média jsou jim velmi, velmi blízko, zvlášť ta celostátní. A další věc je, že ta situace v Praze je poměrně otevřená před těmi volbami komunálními. Může to dopadnout lecjak. Víme, že došlo i k určitým posunům třeba v koalicích oproti minulým komunálním volbám. Takže stáhli se někteří lídři, kteří vedli strany typu Zdeňka Hřiba a podobně, takže myslím si, že ten boj není vůbec jasný, je velmi otevřený. A i proto se možná objevují tyhle kauzy, protože velká část stran cítí příležitost do toho promluvit více, než by se třeba na začátku zdálo, že mají takovou sílu.
2: Politolog z CEVRO univerzity Ladislav Mrklas, díky, naslyšenou.
5: Děkuju, taky naslyšenou.
2: Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov, který musel ve funkci skončit v souvislosti s rekonstrukcí celé vlády, potvrdil, že hlavním důvodem jeho odvolání byly spory s hlavním velitelem ozbrojených sil Oleksandrem Syrským. Stejně to už dřív vysvětloval také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dočasným vedením ministerstva obrany jmenoval dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhenije Chmaru. Kvůli odvolání zastánce inovací a nových technologií Fedorova protestovali dnes v Kyjevě stovky lidí. Kyjevský starosta Vitalij Kličko řekl Českému rozhlasu Plus, že Zelenský by si měl změny ve vládě ještě rozmyslet.
7: If he's smart, he do that.
8: Jestli je chytrý, tak to udělá, protože teď jde hlavně o Fedorova. Mladý chlápek, ministr obrany, dělal reformy, lidi byli velmi překvapení. On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti. Pokud ne, bude si hrát na machra nebo na nejdůležitějšího člověka, který vše rozhoduje a nikdy nemění svůj postoj.
7: Make decision and never change his position.
2: Tolik slova kyjevského starosty Vitalije Klička v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus. My jsme teď ve spojení s vojenským analytikem a bývalým členem vedení armády Slovenské republiky Pavlem Mackem. Dobrý den.
10: Dobrý den, prajem.
2: Odvolaný ex-ministr Fedorov byl ve funkci půl roku, soustředil se na technologický rozvoj, včetně dronů. Evidentně tedy prohrál se zkušeným vojákem, více než 60-letým Oleksandrem Syrským. Dá se to opravdu interpretovat jako sport technologického nadšence se zastáncem klasického vedení války?
10: Je to trošku zložitější a komplexné, ale bohužel tento spor mezi ministrom obrany a velením ozbrojených sil pretrvával dlhšie a vlastne je to trochu nešťastné, ale bohužiaľ prezident Zelenský to musí nejako riešiť. Ale tu je treba povedať dve dôležité veci. Poprvé, jeden aj druhý majú čiastočne pravdu. Minister Fedorov zaviedol mnohé reformy, bol v tomto veľmi úspešný. Na druhej strane sa mu dá vyčítať, že si vyberal iba hrozienka a venoval sa len tomu, čo bolo populárne a čomu v čom sa mu darilo, a armáda potrebuje komplexné zabezpečenie. Tu je ten rozdiel, že to nejde ani o nejaké tradičnú vojenskú kultúru. Ukrajinská armáda prešla reformou, teraz boli pripravené ďalšie, ale to podstatné je, že tá armáda potrebuje nielen technologicky modernizovať, na konci je stále vojna, brutálne násilie, v ktorom zomierajú ľudia, nie je to počítačová hra, a tá armáda poukazovala na to, že potrebuje okrem týchto modernizačných prvkov a tých budúcich prísľubov, že potrebuje aj okamžitú pomoc, či už v zákopoch, skrátka, keď vojak krváca v zákope, musíte mu dať to zastavenie krvácania a zároveň musíte riešiť aj tú budúcnosť a modernizáciu. Takže v tomto bol hlavný spor medzi týmito dvomi stranami, pričom Fedorov bol úspešný modernizátor, ale nevenoval sa úplne všetkým veciam, ktorým sa venovať mal.
2: Už som říkal, že ukrajinský prezident poviežil dočasným vedením ministerstva obrany dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhenie Chmaru. Je to dobrá voľba?
10: V tomto momente je to dočasná voľba, taká, ktorá je akceptovateľná pre všetky strany. Za prvé, to nebude znamenať, že sa okamžite zastavia tie reformy, naopak tie môžu kľudne ďalej pokračovať. Bude akceptovateľný aj pre velenie armády a medzi tým sa môže hľadať racionálne riešenie, nová vhodná osoba ministra. Podľa mňa je to trochu nešťastné, lebo možno, že by sa dalo sklbiť tie pozície aj ministra obrany reformátora a zároveň ozbrojených síl, ktoré musia tú vojnu vybojovať.
2: Říká vojenský analytik, bývalý člen vedení a velení slovenskej armády Pavel Macko. Díky za rozhovor, naslyšenou.
10: Do počutia.
2: A to už je z večerní publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Tomáš Mancíř.
11: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin 30 minut. A také Anna Horáčková se zprávami.
12: Po celém Česku se stále objevují i velmi silné bouřky. Teď jsou hlavně v pásu od Jeseníků přes střední Moravu až po tu jižní. Bouřky doprovází výrazné nárazy větru a meteorologové nevylučují ani kroupy s průměrem přes 2 cm. Další, většinou izolované a alespoň zatím ne tak silné bouřky se objevují jihozápadně od Prahy a taky v západních Čechách. Izraelský nálet zabil nejméně 8 Palestinců, kteří se účastnili pohřbu v uprchlickém táboře v pásmu Gazy. Oznámili to tamní zdravotníci s tím, že zraněných jsou asi 20. Pohřeb v táboře Nusejrát v centrální části pásma byl smutečným obřadem za jednu z obětí předchozího dnešního izraelského útoku. Celkem při něm zemřeli 4 lidé. Teroristické hnutí Hamás incident odsoudilo a vyzvalo mediátory i OSN k zastavení izraelských úderů. Izraelská armáda se útoku zatím nevyjádřila. Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje ten loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 660 miliard korun víc než loni. Průměrná hypoteční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Naopak průměrná výše hypotéky poklesla, a to na 4 miliony a 700 tisíc korun. A americký prezident Donald Trump pohrozil odebráním licencí několika televizním stanicím. Vadí mu, že v hlavním vysílacím čase neodvysílali jeho projekt. Podle Trumpova tvrzení se televize ABC, NBC a CNN podíleli na spiknutí. Agentura Reuters s odvoláním na odborníky uvádí, že americké televizní stanice mají široká práva garantovaná prvním dodatkem ústavy. Sami tak můžou rozhodovat o tom, co budou vysílat. Historicky ale americké televize prezidentské projevy většinou přenášeli s tím, že jde o veřejný zájem.
24: Sport.
12: 13. a zároveň nejdelší etapu cyklistické Tour de France vyhrál Švýcar Mauro Schmidt. Lídrem zůstává Slovenec Tadej Pogačar. Z Čechů dnes dojel do cíle nejdřív Jakub Otruba na 99. příčce. O jedno místo za ním finišoval Pavel Bittner a Matias Vacek skončil z 36.
24: Zelená vlna
4: známe lepší cestu.
25: Na D1 sklidnění, přečmejkalkou zbytek kolony v Brně a průjezdná už je D10 před Boleslaví bez kolony. Na D1 za Prahou směrem na Brno už se před omezením na šmejkalce na 24. kilometru jede jenom pomaleji, bez zásadnějšího zdržení, kolona se rozjela. To platí taky pro D1 v Brně, na příjezdu z Prahy už jenom zbytek kolony od sjezdu na Vídeň na pár minut do zúžení u D2. Potom na dálnici D1 dál za Vyškovem směrem na Ostravu opatrněji kolem Němčic v okolí 240. kilometru. Zpomaluje se tam ve velmi silné bouřce, hrozí aquaplaning a myslete i na odpovídající svícení. To platí na Moravě pro celý pás od Vyškovska na sever přes Prostějovsko a Olomoucko do Jeseníku. Na západě intenzivní bouřky momentálně v částech Sokolovska, taky jihovýchodně od Plzně mezi Rokycany a Spáleným Poříčím nebo ve středních Čechách na Brandýsku, Českobrodsku. A D10 z Prahy na Turnov už před Boleslaví. Průjezdná plynulé, nehoda na 43. odklizená. Další zelená vlna za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Začátek víkendu bude převážně oblačný, ojedinělé, během dne pak přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty v sobotu od 23 do 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy tam bude tepleji až 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál, stále moderuje Zuzana Burešová.
11: Část prázdnin už je pryč, ale Jizerské hory stále čekají, že přijede víc turistů. V červnu se hoteliéři domnívali, že lidé ubytovaní zarezervují až na poslední chvíli, ale i přes nepřízeň, ale i přízeň počasí se kapacity oslovených zařízení nenaplnily. A my o tom píšeme na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Máme tam víc článků, tak se podívejte a dál samozřejmě poslouchejte večerní radiožurnál.
4: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
15: Kladní skříní půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase být. A z cizích veršů

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety přitom.

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadu mám sám, si zůstaň srabe. A z cizích veršů

Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem festivalu Colors of Ostrava. Taky pro vás vysíláme každý den od 12:30 do 15 hodin z našeho mobilního studia přímo v areálu v Dolních Vítkovicích. Zítra tam můžete za námi přijít už hodinu před oficiálním otevřením areálu. V 10 dopoledne uvidíte a taky uslyšíte exkluzivně rozhovor moderátora Libora Boučka s hudebníkem Ventolinem. Podmínkou je, že musíte mít platnou vstupenku a náramek na Colors. Pokud chcete přijít, napište právě teď na vstupenky@rozhlas.cz a do předmětu napište chci na Ventolina. Do Ostravy na festival se vydáme za chvíli.

0: Na hlavním pódiu festivalu Colors of Ostrava právě teď vystupuje britská písničkářka Paris Paloma. Původně malířka, dneska zpěvačka, která tyto dva světy ráda kombinuje. A její koncert právě teď vidí a poslouchá náš hudební reportér Jiří Štefl, kterého zdravím a už taky poslouchám.
1: Jedna z nejvýraznějších současných tváří britské alternativní scény Paris Paloma. A takhle by se dala charakterizovat 26-letá zpěvačka původem z britského venkova. Dobrý večer, Zuzko, dobrý večer všem našim posluchačům. Máme za sebou zhruba 20 minut z hodinového koncertu. Ta její hudba propojuje folk, pop a taky silné příběhy inspirované mytologií. Ty její koncerty připomínají až obřadní atmosféru, se kterou tady pomohli i fanoušci před pódiem. Někteřím, spíš některé, tady čekali už dlouhé hodiny před koncertem a neodradilo je ani to velmi horké dnešní počasí. Je ale pravda, že teď už se zatáhlo, možná večer přijdou sem do Ostravy i nějaké bouřky a možná to bude právě v době, kdy bude hrát a zpívat Moby, takže uvidíme. Zpět ale k Paris Palomě, která je teď na hlavním pódiu Colors of Ostrava. Na pódiu vystupuje velmi sebevjistě a v takovém černém hábitu. No a stejně tak mi jen pár hodin před koncertem odpovídala na moje otázky. Poslechněte si krátký rozhovor s Paris Palomou právě teď. Song Labor changed píseň Labor změnila život spoustě lidí, změnila i ten váš.
2: Ano, naprosto zásadně, změnila ho opravdu hodně. Otevřela mi dveře k tomu, abych mohla dělat tuhle práci jako kariéru. Samozřejmě jsem hudbu dělala už předtím, ale tahle píseň pro mě změnila pravidla hry v mnoha ohledech. Zároveň mi dodala obrovský pocit síly a vlastně i domov v podobě komunity a solidarity.
1: My life in so many ways. Teď vystupujete na hlavní scéně Colors of Ostrava. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste Labor hrála živě úplně poprvé?
2: Ano, bylo to úplně jiné než dnes. Poprvé jsem Labor hrála na velmi malém koncertě s úplně jednoduchou sestavou, jen já a kytara. Bylo to ještě před vydáním písně, takže lidi vlastně nevěděli, co si o ní mají myslet, ani jaký je její příběh.
1: Když skládáte písně, přemýšlíte spíš jako malířka nebo jako hudebnice?
2: To je moc zajímavá otázka. Myslím, že písně píšu velmi obrazně. Nejdřív jsem byla především malířkou a výtvarnicí a hudba přišla až potom. Dnes mám pocit, že se při psaní obě tyhle stránky krásně propojují.
0: Tolik tedy hudební reportér radiožurnálu Jiří Štefl v rozhovoru s britskou zpěvačkou Paris Paloma, která právě teď vystupuje na festivalu Colors of Ostrava, kde baví spoustu fanoušků.

0: Fotbalisté Španělska i Argentiny už jsou v oblasti New Yorku, kde je v neděli v 21 hodin středoevropského času čeká finále mistrovství světa. Tamní stadion ovšem zahalil kouř z rozsáhlých požárů, který v Kanadě hoří víc než 800. Kvalita ovzduší nejen v Kanadě, ale právě i ve Spojených státech je nebezpečná pro pobyt venku na mnoha místech, kde žijí desítky milionů lidí. Jaká je situace a jestli může ohrozit i nedělní finále fotbalového šampionátu, tak na to se budu ptát Jana Kaliby, našeho zvláštního zpravodaje na turnaji. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Jenom abychom si to teď vysvětlili, kde se teď právě pohybujete a jak to tam právě s kouřem z kanadských požárů vypadá?
1: No já jsem teď na cestě do New Yorku, do dějiště finále, konkrétně ve státě Maryland. Tady je ta situace ještě horší než v New Yorku. Ve venkovních prostorách je cítit takový štiplavý zápach, který dráždí oči, špatně se dýchá. Úřady tu doporučují nevycházet, natož tedy hrát fotbal. Lidi tu chodí i v respirátorech. Ta situace je samozřejmě nejhorší v Kanadě. Tam umírali i lidé, požáry také zničily mimo jiné třeba celou vesnici jednoho z domorodých národů v provincii Ontario. Stovky lidí se museli evakuovat na lodi. Ale i tady ve Spojených státech ten kouř ohrožuje zdraví desítek milionů lidí, hlavně tedy na středozápadě, v Detroitu, v Chicagu a dalších městech, kde úřady doporučují vůbec nevycházet ven, ať jste dítě, astmatik nebo i zdravý vrcholový sportovec třeba. Zajímavé je, že spousta republikánských politiků veřejně kritizuje Kanadu za znečišťování amerického ovzduší. Přitom je to právě republikánská administrativa, kdo popírá příčiny změny klimatu a aktivně brání řešení toho problému, podporuje třeba další rozšiřování spalování uhlí, ropy a plynu, což podle vědců například z Kanadského institutu pro klima jsou hlavní příčiny mimo jiné právě i častějších a ničivějších požárů i šíření těchto zplodin a Spojené státy jako země mají svými historickými emisemi skleníkových plynů největší podíl na současné míře oteplení atmosféry a těchto dopadů.
0: A jaká je prognóza meteorologů, jaký je tedy výhled New Yorku a okolí na neděli, kdy se má právě hrát v finále světového fotbalového šampionátu?
1: U toho finále tam si pořadatelé hodně slibují od zítřejšího deště. Očekává se kolem 20 mm srážek, tedy hodně, což by mělo ovzduší výrazně pomoci. A už teď se ta situace pomaličku od severu postupně zlepšuje. Každopádně v New Yorku, nebo vlastně je to stát New Jersey, kde přesně leží ten stadion, je stadion otevřený a oba týmy také dnes čeká trénink v této oblasti. Argentinci ti pro změnu kvůli bouřkám museli odložit odlet Atlantik, kde hráli své semifinále, takže dorazili do dějiště finále až v noci na dnešek. Španělé už u New Yorku trénovali i v těch rizikových podmínkách, kdy doporučení lékařů bylo rozhodně venku neběhat, nasazovat si respirátor, což je tedy u fotbalového tréninku poněkud problém. Když jsme mluvili o změně klimatu jako příčině stále častějších problémů i pro fotbal a zdraví hráčů a diváků, tak ironicky působí, že FIFA se na jednu stranu hlásí k cílům Pařížské dohody, na druhou stranu pro tento šampionát i na další roky uzavřela velkou sponzorskou smlouvu s ropnou společností Aramco, to je největší korporátní producent skleníkových plynů na světě. Nicméně všichni tedy doufají, že pokud jde o to nedělní finále mistrovství světa tady ve Spojených státech, takže ten zítřejší déšť hlavně, že ten ho zachrání.
0: Říká náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba. Díky za to a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je s vámi v 19 hodin. A taky Anna Horáčková se zprávami.
3: Evropská komise vytýká Česku nedostatky ve střetu zájmů. Zpráva zmiňuje i chystaný konec koncesionářských poplatků. Na kandidátce Prahy 1 v podzimních volbách nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Tenistka Krejčíková postoupila v Aténách do semifinále. Valentová na turnaj naopak končí. Po vážné nehodě se tvoří kolony na silnici 34 ze Ždírce na Havlíčkův Brod za Českou Bělou. A počasí sobota bude převážně oblačná, místy čekejte přehánky a bouřky. Teploměry ukážou většinou maximálně 27 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Evropská komise vytýká Česku nedostatečný pokrok při řešení střetu zájmů. Podle každoroční zprávy komise o stavu právního státu totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Obavy unijní exekutivy vyvolává taky návrh, který má od příštího roku zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů Radiožurnálu řekl, že Česko zůstává standardní demokratickou zemí.
5: Já věřím, že Evropská komise i další unijní instituce jsou dostatečně realistické na to, aby odhalili laciné pokusy místních opozičních stran neustále vlastní zemi v Bruselu očerňovat. Takže Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
3: Jenže třeba podle předsedy opozičních pirátů Zdeňka Hřiba zpráva Evropské komise potvrdila, že Česko ustupuje od pravidel, která mají chránit stát před vlivem oligarchů. Občanští demokraté z Prahy 1 musí do týdne přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Výkonná rada ODS nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS Dvořák dostatečně nevysvětlil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Politik dnes zopakoval, že ho nikdo nevyšetřuje a že ani není z ničeho obviněný. Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jednoho týdne klesla o 5%, píše o tom ruský list Komersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Názory dotázaných nejvíc ovlivnila válka proti Ukrajině a taky nedostatek benzínu na čerpacích stanicích způsobený ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. Podle serveru RVK Ukrajina sociologové tak prudký pokles popularity ruského prezidenta nezaznamenali od podzimu 2022. Tehdy Putin vyhlásil mobilizaci 300 tisíc mužů, aby zacelil ztráty ruských jednotek bojujících proti Ukrajině. Přelouči dnes začal dvoudenní pobřežní festival. Na břehu Labe nabízí koncerty, divadlo i nový cirkus. Na louce bývalé občanské plovárny vystoupí už za chvíli Bára Hrzánová s kapelou Kondurango. Od 9 večer pak návštěvníky festivalu čeká interaktivní představení o zrození malé rybky se světelnými loutkami za doprovodu živé hudby. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě, v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní totiž pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žůrková z uskupení Občané pro Medlánky.
6: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce.
7: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková je v premiérovém ročníku turnaje v Aténách v semifinále. Číňanku Cheng vyřadila po dvou setech 6-4 a 6-4. Mezi nejlepšími čtyřmi se Krejčíková utká s vítězkou večerního duelu mezi Sárou Bejlek a Tausonovou z Dánska. Tereza Valentová na turnaji v Řecku skončila, v semifinále prohrála s Ruskou Kornějevovou 5-7 a 3-6. A tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem získali první společný titul na okruhu ATP, ovládli debl na turnaji v chorvatském Umagu. Ve finále porazili britskou dvojici Stevenson Willis 2-1 na sety.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 za Rozvadovem a nehoda na D35 před Olomoucí. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Plzeň a Prahu hned za hranicí pozor na kilometru 151, leží tam kusy roztrhané pneumatiky. Na D1 z Prahy do Brna už před omezením na mostě na 24. u Šmejkalky se nějak zvlášť nezdržíte, jen se jede trochu pomaleji od sjezdu na Benešov. To samé platí pro dálnici D1 v Brně, kde zůstává jen hustší provoz ve směru z Prahy na Vyškov před omezením u D2. Nově ale na D1 v Brně ve směru na Prahu počítejte s tím, že je uzavřený sjezd z dálnice ve směru z Vyškova do města exitem 196 v těch pracích na D2. Na dálnici D35 u Mohlnice směrem na Olomouc pozor, z Mohlnice na Olomouc pozor za sjezdem na Unčovice na kilometru 257 narazilo auto do svodidel. Na silnici 34 ze Ždírce na Doubravou na Havlíčkův Brod mezi Českou Bělou a Krátkou Vsí se tvoří kolony v obou směrech, provoz je tam omezený po srážce motorky s osobním autem. A na silnici 11 z Ostravy do Opavy spozorněte na kilometru 270 před sjezdem na Velkou Polom nebezpečně odstavené vozidlo.
9: Je to zatáčce a ta hranice tam je relativně úzká, takže to auto zasahuje do pravého jízdního pruhu.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude převážně oblačno, ojedinile během dne pak přechodně místy čekejte přehánky a nebo bouřky, a to tedy hlavně na horách. Večer už by pak mělo ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál. Slovo má Zuzana Burešová.
10: Dobrý večer. Lobkovický archiv zahrnuje více než 1,5 kilometru historických písemností, a tedy opravdových vzácností. Některé z nich teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Vydáme se tam za chvíli s naším reportérem. Vy máte čas až do konce října.
4: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Jestli máte rádi historické archiválie, další reportáž vás potěší. Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožmberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě na výstavě nazvané Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
3: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
3: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
3: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: Ano, prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezespoň sporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožmberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
3: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Pohádkové příběhy kouzelné Šeherezády, hudba k filmům nebo ke slavné české videohře Kingdom Come zazní letos na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově. Posluchači si ji užijí nejen v klasických sálech, ale třeba také v kulisách torza monumentálního kláštera nebo dokonce v areálu psychiatrické léčebny. A z jakého místa se přihlásí naše reportérka, to povím ve večerním radiožurnálu už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Už za několik desítek minut začne v Českém Krumlově jubilejní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Letos má podtitul Labyrint příběhů a posluchače zavede na koncerty do spletitých uliček historického města a zámecké zahrady. A právě tam se odehraje dnešní zahajovací koncert, kde je právě teď reportérka Pavla Kuchtová. Dobrý večer, Pavlo.
1: Dobrý večer, tak já jsem přesněji na letní jízdárně zámku a když jsem se byla podívat už v hledišti, tak všechno připomíná opravdu ten tajemný večer plný orientu, protože je tady počasí skutečně jak někde na východě, je tady opravdu veliké teplo, naštěstí jsou tady vzrostlé stromy a fouká takový příjemný vítr. No a jak už jsem naznačila, tak zahajovací koncert se právě ponese v duchu vyprávění krásné Šeherezády, které propůjčí svůj hlas proslulá egyptská sopranistka Fatma Said. No a ještě, než se rozezní potom svita rimského Korsakova, inspirovaná legendou Tisíce a jedné noci s orchestrem Prague Philharmonia, posluchače doprovodí do hlediště perští perkusionisti. No a příběhy, které vypráví Šeherezáda, pohybově stvární novocirkusová skupina Losers Sir Company. No a to ještě není všechno. Po skončení koncertu se vydáme do labyrintu zámecké zahrady, kde v podání vypravěče Justýna Svobody ožijí další příběhy.
0: Mám takový pocit, že dnešní večer slibuje zážitky doslova pro všechny smysly. Je ta koncipovaná dramaturgie celého jubilejního ročníku festivalu Krumlov?
1: Tak to, Zuzko, máte správný pocit a svým způsobem ano, je tak koncipovaná celá dramaturgie, protože koncerty klasické, ale i alternativnější hudby zazní v atraktivních prostorách. Tak například v kostele, v bývalém vojenském prostoru v Boleticích, kde jsou dodnes na stěnách nápisy v azbuce po sovětské armádě. Nebo v torzu monumentálního kláštera Kuklov, kde zaimprovizuje varhanice Kata. A pagadinské skladby v podání houslisty Jiřího Vodičky a kytaristy Pavla Štajdla zase rozezní sál psychiatrické léčebny v Červeném dvoře nedaleko Krumlova.
0: Na festivalu v Českém Krumlově zazní letos taky tři nová díla ve světové premiéře, takže která to jsou?
1: Hned zítra to bude Daidalos od Ondřeje Brouska a jeho premiéru provede Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na objednávku festivalu zkomponoval novou skladbu taky výrazný romský klavírista Tomáš Kačo, který se představí nejen jako autor, ale taky jako interpret. No a ta třetí skladba, Uvertýra, uvede už za chvíli celý zahajovací festivalový večer.
0: Pozvání do Českého Krumlova jsme dostali od reportérky Pavly Kuchtové. Díky za to, naslyšenou.
1: Přeji hezký večer, nashledanou.
0: Záleží teď už jen na vás, jestli se právě do jižních Čech vypravíte.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. Zprávy připravila Anna Horáčková.
4: Přes Česko stále postupují silné bouřky. Aktuálně jsou u Příbrami, v okolí Kolína a Čáslavy, ale taky v oblasti střední Moravy, konkrétně třeba u Přerova. Varování Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami platí až do půlnoci pro celou republiku. Přidat se může i přívalový déšť, nárazy větru a taky kroupy. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 1,40 haléřů, což je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 koruny a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Silné zemětřesení o síle 7,3 stupně zasáhlo pobřeží mexického státu Chiapas na jihu země. Otřesy cítili i obyvatelé sousední Guatemaly a Salvadoru, kde se podle svědků otřásaly budovy. Úřady zatím nehlásí žádné vážné škody ani ztráty na životech, vydali ale varování před vlnou tsunami. A Izrael změnil status krokodýlů nilských. To umožní využití těchto plazů na ochranu věznic s Palestinci. Podle serveru Jerusalem Post už vězeňská služba připravuje pilotní projekt nasazení krokodýlů ve vězeňských areálech. S nápadem přišel krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Politik dlouhodobě prosazuje zpřísňování podmínek pro Palestince v izraelských věznicích. Izrael kvůli špatnému zacházení a nelegálnímu zadržování Palestinců čelí mezinárodní kritice.
5: Sport.
4: Fotbalisté Sparty prohráli v generálce na Šanceligu v přípravě v Rakousku s dánským Norsjelandem 1-5. Liberec přehrál rakouský Sankt Pölten 3-1. Vyhrála taky Olomouc, která porazila katarský Al-Sadd 2-1. A slaví i Bohemians, kteří zvítězili v Polsku nad týmem Zaglebie Lubin 2-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Bezděčína a nová uzavírka na D1 v Brně. Velmi opatrně teď na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov u exitu 40 u Bezděčína, to je sjezd na Nymburk. Srazila se tam tři osobní auta a motorka, brzdí se prudce. Na D10 dál ve směru z Prahy na Turnov ještě opatrně taky na 69. kilometru. Hlásíte tam odstavenou porouchanou motorku, není nijak označená. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu počítejte s novou uzavírkou v omezení u D2 na exitu 196. Kromě už dlouhodobě uzavřených nájezdů a sjezdů do města do Brna, teď nově až do sobotního podvečera uzavírají sjezd z D1 ze směru z Vyškova na dálnici D2 do směru na Bratislavu. Musí se pokračovat až k exitu 194 Vídeňská, tam se otočit a sjet na D2 ze směru z Prahy. Proto se tam teď zase tvoří kolona právě ze 194. kilometru na 196. je to na pár minut. Na silnici 11 z Ostravy na Opavu obezřetně před sjezdem na Velkou Polom na 270. kilometru v levotočivé zatáčce porouchané auto zasahuje z úzké krajnice do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Zuzana Burešová.
3: Dobrý večer, varovali jsme před bouřkami a ještě budeme varovat před falešnými SMS zprávami a e-maily. Podvodníci v nich vyzývají klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny i ostatních zdravotních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí však získat jen přístup k jejich bankovním účtům. Tyto zprávy proto ignorujte, nic nevyplňujte a případně odesílatele zablokujte. Kde ne je podrobnosti, tak podrobnosti ty najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o prázdní.

0: 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře. Největší favoriti dojeli do cíle s velkou ztrátou. I tak si ale průběžné vedení pohlídal tady Pogačar ze Slovenska. Závod sledoval Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Krásný večer.
0: Mauro Schmidt po téměř 206 kilometrech porazil ve sportu dvou uprchlíků Kolumbijce Tejadu, kdy se odpoutali od čelní skupiny.
1: Zhruba 15 kilometrů před cílem zůstali Švýcar s Kolumbijcem v čele poslední z velkého úniku, který jenom pro zajímavost čítal v jeden okamžik až 57 jezdců. Až v cílové rovince si to Schmidt a Tejada rozdali ve sportu, z něj vyšel vítězně Schmidt a slaví tak největší úspěch kariéry. Závěrečné metry 13. etapy viděl přímo v dějišti Tour de France šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.
2: Na pásce zvítězil Mauro Schmidt, měl obrovskou radost, hodil přední kolo do pásky do vzduchu, takže bude mít i hezkou fotku na památku a teď tady dává rozhovory a vypadá velice šťastně. Tenhle ten tým australský Jayko Alula to vítězství potřeboval, takže myslím si, že jak Mauro Schmidt, tak celý tým je spokojený.
1: Popsal Jiří Ježek pro Radiožurnál Sport.
0: My jsme v úvodu říkali, že největší favoriti dojeli do cíle s velkou ztrátou. Promítla se tam mezera v celkovém pořadí.
1: Třetí finišoval Brit Tom Pidcock a právě nebo také díky volnějšímu tempu pelotonu se v průběžném pořadí posunul z 10. na 4. místo. Jinak, jak už jsme říkali v úvodu, stále vede Tadej Pogačar před Dánem Jonasem Vingegaardem a třetí je Belgičan Remco Evenepoel. Češi Otrubo a Bittner tak ti uzavřeli první stovku. Boj o žlutý trikot bude pokračovat v sobotní 14. etapě. Na 155 kilometrech jsou tři stoupání, která ještě můžou zamíchat pořadím.
0: Říká Mikuláš Jáša ze sportovní redakce. Zítra ve večerním Radiožurnálu povíme, jak to nakonec dopadlo. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Šumperk právě tento týden hostí celosvětové setkání mladých hasičů a zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Co kdybychom se tam za chvíli vypravili?
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Šumperku už od pondělí závodí hasiči na 25. ročníku mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. Celkem jich přijalo 770 ze 23 států, což je opravdu rekordní účast. V soutěžích se dokázali prosadit i české týmy, a to i díky výborné atmosféře na tribunách při závodech všech kategoriích.
1: Smíšený tým z Chlumce nad Cidlinou skončil v konkurenci 39 celků na 9. místě. Jak kategorii mix, tak závod dívek ale ovládli mladí hasiči z jen pár kilometrů vzdáleného Bludova.
2: My jsme na 100% spokojení s klukama, povedlo se nám to, jak mělo, a jsem na ně hrdej. Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si, a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sám o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví.
3: No, my jsme spokojení. Štafeta mohla být lepší, ale jsme šťastní, bylo to hrozný, protože byly stresy, ale zvládli jsme to s holkama, takže dobrý. Ta atmosféra dělá hrozně moc a prostě nabudí to všechny k těm lepším výsledkům, takže je to úplně perfektní.
1: Vyprávěli Kristýna Konečná a Štěpán Gregor. Na celý jejich tým byl pyšný i trenér Martin Sobotka.
4: Já jsem husíku, že samozřejmě to přiznávám. Ty emoce jsou skvělý a nádherný a přál bych je zažít každému. To nejde ani popsat slovy, to nadšení je obrovský. Děti to vzali skvěle, takže my jsme tady doma a my vyhrajeme. A takhle to děti vzali a splnili to.
1: Závodní část přitom zaplní jen jeden den v týdenním harmonogramu celého shromáždění.
4: Poznávají nové kamarády, po městě tancuje Portugales s Čechem a Rakušákem. Jo, je to skvělý i pro ty děti. Není to jenom o tom sportu, ale budou mít nový kamarády, poznají novou zemi, ti, kteří přijedou k nám, a je to vlastně i o tom přátelství těch hasičů z celého světa.
5: Máme různé vzdělávací workshopy, máme různé dílničky. Odpoledne se tady rozjede naplno táborová olympiáda, to jsou takové hry bez hranic. Zaplníme Šumperk stánky, kde každý národ vyrobí výstavu, aby prezentoval svůj stát, a večer v Pavlíně dvoře spustíme představení národů, kdy zase každý ten tým se cvičil něco národního, a bude to trvat do půlnoci a pak bude ABBA Revival a děti se budou bavit a budou spolu a budou se přátelit.
1: Doplnila trenér hasičů z Bludova Martina Sobotku starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. 25. setkání mladých hasičů tak v mnohem, i když menším měřítku, připomíná skautské jambory. Ze Šumperka Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Česká justice od letoška začala evidovat femicidy. Co přesně to znamená? A jak pomáhat ženám, které se stanou oběťmi násilných trestných činů?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Přes Česko přechází silné bouřky, teď jsou hlavně na východě Čech a střední Moravě. Při izraelských úderech dnes zemřeli Palestinci, kteří se zúčastnili pohřbu oběti dřívějšího útoku v Gaze. Fotbalisté Slávie Zima i Vlček prodloužili v klubu smlouvy a počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a teploty většinou do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Jak uvedl Seznam zprávy, získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
3: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
1: Po celém Česku se stále objevují i velmi silné bouřky. Teď jsou hlavně na Pardubicku a Královéhradecku, ale taky u hranic na Moravě. Bouřky doprovází výrazné nárazy větru, přívalový déšť a taky kroupy s průměrem přes 2 cm. Varování před silnými bouřkami platí až do půlnoci. Víc uslyšíte na Radiožurnálu přímo od meteorologa, krátce po zprávách. Izraelský nálet zabil nejméně 8 Palestinců, kteří se účastnili pohřbu v uprchlickém táboře v pásmu Gazy. Oznámili to tamní zdravotníci s tím, že zraněných jsou asi 20. Pohřeb v táboře Nusejrat v centrální části pásma byl smutečným obřadem za jednu z obětí předchozího dnešního izraelského útoku. Celkem při něm zemřeli 4 lidé. Teroristické hnutí Hamas incident odsoudilo a vyzvalo mediátory i OSN k zastavení izraelských úderů. Izraelská armáda ale uvedla, že útočila na buňku patřící militantní skupině Islámský džihad. Ta spolu s Hamásem ovládá části tohoto území. Nemocnice v Rouenu na severu Francie jako první v zemi začíná používat dron k doručování defibrilátorů pacientům se srdeční zástavou. Cílem je až šestinásobně zvýšit jejich šanci na přežití.
4: Při srdeční zástavě jde o minuty. Dron letí 65 km za hodinu a unese až 3 kg materiálu. Nemocnice v Rouenu počítá s tím, že se k pacientovi dostane rychleji než záchranáři a že na místo schodí defibrilátor. Lidé v okolí budou moct díky elektrickému výboji obnovit správnou činnost srdce. Skoro 50 tisíc lidí ve Francii postihne každoročně zástava srdce mimo nemocnici. Míra přežití po 30 dnech zůstává dosud nižší než 5%. Dron má tuhle statistiku vylepšit. Z Francie Martin Balucha. Radiožurnál.
1: Bronzovou, víc než 2000 let starou figurku kachny objevil na poli u Tučína amatérský archeolog. Keltská plastika váží zhruba 10 gramů a podle archeologů Přerovského muzea Komenského se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů v regionu. Návštěvníci si ji budou moct prohlédnout v nové archeologické expozici muzea.
5: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
6: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
5: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Sport.
7: Fotbaloví obránci David Zima a Tomáš Vlček prodloužili ve Slávii smlouvy do roku 2030. Pražský klub o tom informoval na svém webu. A čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede i na olympijských hrách.
8: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 v Brně a překážka na tahu 11 u Velké Polomy. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do sobotního podvečera. Musí se pokračovat ke sjezdu na Břeclav na 194. kilometru, tam se otočit a pokračovat po D1 ke sjezdu na Bratislavu. Ve směru na Vyškov tvoří se tam kratší kolona. Na tahu 11 z Ostravy ve směru do Opavy dejte pozor kousek před sjezdem na Velkou Polom. Na 270. kilometru stojí porouchané osobní auto u kraje vozovky, částečně zasahuje do pravého pruhu, je to v zatáčce a náhle se vybočuje. Na silnici 34 mezi Ždírcem nad Doubravou a Havličkovým Brodem pozor za nájezdem od České Běle. Řeší tam nehodu motorky a osobního auta a tvoří se fronty z obou stran. A 34 ještě jednou, tentokrát mezi Humpolcem a Pelřimovém, počítejte s obousměrným zdržením před omezením u Záhoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Začátek víkendu bude převážně oblačný, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách, a teploměry zítra ukážou většinou 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná večerní radiožurnál s Vladimírem Krocem.
10: Popadané stromy, zatopené sklepy nebo uvolněné plechy na střeše. I to dnes na Vysočině způsobily silné bouřky. Výstrava před nimi ještě několik hodin platí pro celé Česko, kde možná ještě udeří a jaké počasí nás čeká o víkendu. I na to se za chvíli zeptáme. Spojíme se přímo s Českým hydrometeorologickým ústavem. Dobrý poslech.
2: Večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: 10 minut po 20. hodině je tu pro vás páteční večerní radiožurnál. V českém právě prochází silné bouřky, výstroj před nimi platí pro celou republiku až do půlnoci. Podle meteorologů může bouřky navíc doprovázet i krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na silnou bouřku se teď chystají pořadatelé festivalu Colors of Ostrava. Návštěvníky vyzvali, aby se šli schovat do budov v areálu. Také nejbližší koncerty jsou teď posunuté. No a my jsme ve spojení s Milošem Dvořákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý večer.
1: Hezký večer přeji.
0: Kde jsou bouřky momentálně nejsilnější?
1: Ano, ta oblast severní Moravy, tak ta aktuálně už není tak aktivní, co se týče bouřek, i když samozřejmě pořád tam výboje jsou i srážky těch úhrnech relativně vysoké, ale aktuálně nejvíce nám bouří oblast Hradecká, Pardubická a Českomoravské vrchoviny. Tam je pásmo bouřek, v kterých se ojediněle vyskytují kroupy kolem 2 cm, zejména pak nárazy větru 70 až 90 km za hodinu a máme zde hlášeny relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, takže tyto bouřky jsou v současné době té republiky nejsilnější. Další bouřky přichází od jihozápadu přes Plzeňsko a střední Čechy, ale ty už zatím nevypadají, že tak silné nebudou.
0: No, silné bouřky se prohnaly Vysočinou, třeba na Žďársku hasiči odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu. Hrozí podobný scénář ještě jinde?
1: Tak zrovna přes tu Vysočinu jde další pásmo těch bouřek. Takže, jak jsem říkal, aktuálně to vypadá, takže v těchto místech jsou v současné době nejsilnější tyto bouřky a počítáme s tím, že s přibývajícím hodinami do večera, tak přece jenom by postupně měla ta bouřková činnost začít slábnout, protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce. Takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu a později k večerních hodinách by bouřková činnost měla pozvolna slábnout.
0: No, přece jenom se ještě doptám, zvlášť na Ostravsko, my odtud vysíláme totiž z festivalu Colors of Ostrava, na co by se tam měli připravit?
1: Tak Ostrava asi úplně, Ostravu úplně nezasáhnou ty silné bouřky, protože tam už přišel takový relativně i silnější déšť. Jsem tam nějaký výboj, ale to nejsilnější se odehrálo v předcházejícím období v oblasti pradědu. Tam spadlo v krátké době i kolem 50 mm srážek, takže tam ty bouřky byly relativně velmi intenzivní, ale postupně se rozlily, takže teď aktuálně na Ostravsku ty bouřky nejsou tak silné.
0: Jaké počasí nás čeká o víkendu?
1: Ano, tato bouřková činnost je spojená se studenou frontou a bude to znamenat to, že postupně se začne ochlazovat. Takže během zítřejšího dne počítáme s tím, že zpočátku bude spíše méně oblačnosti během dne, ale přechodně oblačno, místy s přeháňkami a také bouřkami. Později odpoledne večer zase se bude počasí vylepšovat, to znamená, bude ubývat oblačnosti a také srážek. Zítřejší odpolední teploty nejčastěji 23 až 27, ale na jižní Moravě by mělo být teplej ještě pořád až tropických 30 stupňů Celsia. I zítřejší ráno by mělo být relativně teplé s teplotami 19 až 15 stupňů. No a v neděli tam se nám zopakuje takový scénář ze soboty, to znamená zpočátku lepší počasí během dne, ale přijde hodně oblačnosti a také srážek, přidají se přeháňky a bouřky, které ojediněle zase by mohly být silné a opět ve večerních hodinách bude se počasí uklidňovat, to znamená, bude ubývat oblačnosti a také srážek. V nedělní ráno 16 až 12 stupňů a ty nejvyšší denní teploty, tam to vypadá v rozmezí 19 až 24 stupně Celsia na Moravě a ve Slezsku tam pořád ještě by mělo být relativně velmi teplo, 25 až 29 na jižní Moravě, pak až 31 stupňů Celsia.
0: Miloš Dvořák,
1: scénář na víkend.
0: Český hydrometeorologický ústav, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.

Nejen Lionel stojí za úspěchy fotbalové reprezentace Argentiny na mistrovství světa. Na hřišti hru řídí Messi, za autovou čárou zase Scaloni. Jakou nejvtipnější vzpomínku má na trenéra světového šampionátu Libor Kozák? To vám sám někdyžší útočník italského Lazia řekne v odpoledním, nebo vlastně teď už večerním radiožurnálu za chvíli.

0: Fotbalista Lionel Messi táhne Argentinu za obhajobou titulu mistrů světa. V nedělním finále proti Španělsku bude na osminásobného držitele zlatého míče zase jeho tým spoléhat. Nepostradatelným článkem je ale taky nenápadný trenér Lionel Scaloni.
1: Když Scaloni k argentinské reprezentaci nastoupil, málo kdo mu věřil. Zvědavý až skeptický byl i Libor Kozák, který se Scalonim hrál v Láciu.
2: Největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor. Různé narážky, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém. My jsme se ještě dlouho, když jsem odešel z Láci a jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě i před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat. Číslo už nefungovalo, už to bylo těžké.
1: V Kataru dokázal Scaloni něco nevídaného. Vytvořil kolem Lionela Messiho dokonale šlapající stroj. Zbavil tým obrovského tlaku a dovedl jeho Američany v roce 2022 na samotný vrchol.
3: Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
2: Joris a hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové. A to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím. Jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
1: Myslí si bývalý český reprezentant Libor Kozák o Scaloniho přínosu Argentině. Trenér jeho Američanů nepatří mezi globální marketingové megastar. Neplní titulní stránky novin ani si nepotrpí na velké tiskové konference a dramatická gesta. Nehnul s ním ani gol v 92. minutě do sítě Anglie, který poslal Argentinu do finále mistrovství světa.
2: Když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo. Jo? To nebyl nikdy poker face, to bylo čistě prostě jak jeho Američani, že jo, rukama vším.
3: Lautaro Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a jeho Američané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa.
2: Ale já věřím tomu, až toto i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut.
1: Fotbal je o emocích a dát je najevo bude moci Scaloni po nedělním finále světového šampionátu proti Španělsku. Na této stanici nabídneme reportážní vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
1: Radiožurnál je půl deváté. Krátké zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Plánuje ho zároveň víc propojit s investicemi firem do dekarbonizace. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému, kterou komise dnes představila. Reformu musí schválit Rada EU a Evropský parlament. Země jako Itálie, Polsko nebo Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv unijní oslabování klimatických ambicí. V pákistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský, bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Biarčedy 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Biarčedy 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islamabadu je ve spojení s pákistánskou policií. A festival Colors of Ostrava zasáhl velmi silný déšť. Pořadatelé kvůli němu, časovému harmonogramu a taky navazujícím koncertům zrušili vystoupení kyperské umělkyně Deli a taky Malkita Singha z Velké Británie. Opatření se týká venkovních scén. Sport. Ital Andrea Kimi Antonelli byl nejrychlejším pilotem na tréninku před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u hranic a nové omezení v Brně. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Ostravy dejte pozor u sjezdu na hranice. Na 308. kilometru havarovalo osobní auto. To skončilo v příkopě mimo dálnici. Na místě jsou hasiči, tak opatrně projíždějte. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Tam se sjet na Mikulov, otočit se a na dálnici najet v opačném směru, tam se už na 196. kilometru dá sjíždět, tvoří se ale kolona od 194. kilometru, zdržení je okolo 10 minut. Na D35 z Lipníka nad Bečvou směrem do Olomouce opatrně za sjezdem na Velký Újezd. Na 283. kilometru narazilo osobní auto do svodidel a vybočuje se. A na tahu 20 mezi Pískem a Nepomukem dejte pozor u nájezdu na dálnici D4. Havarovalo tam osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé, během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách se ta maxima zastaví kolem 18. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Vinohradskou 12 já poslouchám od covidu.
6: Poslouchám, když umývám koupelnu.
7: Úderně a srozumitelně vysvětlený složitý téma.
6: Pro mě je to vlastně jediný zdroj informací z okolního světa.
8: Vinohradská 12 má už 100 milionů stažení.
9: Poslouchám hlavně, když jedu do práce.
10: Jak má sekund auta, tak to pouštím.
11: Si to prostě pustíme na nějaké snídaní.
12: Vinohradská 12 fakt skvělá.
13: Je úžasný zdroj.
14: Dělá to super práci a určitě v tom pokračujte.
8: Tenhle podcast píše velký příběh díky všem, kteří se stali jeho součástí. Upozorňuji, že v následující epizodě se objevují popisy násilných trestných činů. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Česká justice od letoška začala evidovat femicidy. Co pod tento pojem všechno spadá? K čemu takové statistiky jsou? A jak pomáhat ženám, které se stanou oběťmi násilných trestných činů? Probereme to s Klárou Filipovou z datové redakce Českého rozhlasu. Dnes je pátek 17. července. Ahoj Kláro, zdravíme tě do Ostravy, díky, že jsi našla chvíli na Vinohradskou 12.
2: Ahoj Matěj, moc děkuji za pozvání.
8: Tak, femicida od letošního roku získala nově svou vlastní kolonku v justičních statistikách. To je důležitá informace, potvrdilo ti to Ministerstvo spravedlnosti.
15: Nově systematicky sledujeme údaje o obětech trestných činů napříč vybranými skutkovými podstatami, včetně pohlaví oběti, vztahu oběť-pachatel a indikace domácího násilí. Součástí této evidence je rovněž samostatně sledovaný ukazatel femicidy.
16: Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti.
8: Chápu správně tedy, že doteď se o násilných trestných činech na ženách žádná data neevidovala?
2: To nemůžeme říct. Samozřejmě jak policie, tak i justice sbírají celou řadu informací. To, co unikalo z těch justičních statistik, je nějaký kontext toho partnerského či domácího násilí. Ten nový systém, který Ministerstvo spravedlnosti zavedlo, se inspiroval metodikou OSN i Evropského institutu pro genderovou rovnost. U vybraných trestných činů tak nově soudy sledují vztah oběti a toho pachatele, tedy jestli šlo o partnery, expartnery a tak podobně. Také přibyla kolonka domácího násilí, tedy jestli v tom vztahu se násilí objevovalo předtím, než došlo k tomu závažnému trestnému činu. A co je teda ta největší novinka, je, že se tam objevuje i indikace takzvané femicidy, tedy vraždy ženy. To neznamená, že by soudci teďka museli nějak jinak řešit znalecké posudky, jinak řešit svědectví nebo nějak jinak rozhodovat.
8: Prostě se to nově eviduje.
2: Jenom se to nově zpětně eviduje. Tudíž budeme schopni lépe sbírat ta data a lépe sledovat, jak se tyto činy, to násilí vyvíjí v čase.
8: Tyhle ty změny znamenají něco pro policii?
2: Pro policii jako takovou to nic neznamená. Policie eviduje svoje vlastní statistiky kriminality a vlastně je to od sebe do velké míry oddělené. Je to jedna z těch kritik, která často zaznívala od expertů i z té mezinárodní úrovně, že ve chvíli, kdy my nesledujeme ty činy v nějakém kontextu a ten kontext u toho partnerského násilí je prostě klíčový, tak nejsme schopni vytvářet prostě funkční manuály nebo funkční postupy jak pro policii, tak pro neziskový prostor nebo třeba pro ty soudy.
8: Dobře, takže teď v těch statistikách, justičních statistikách prostě nově bude ten kontext, ten vztah.

0: to, že vlastně rozdíl mezi dokonanou vraždou a těžkým ublížením na zdraví dost často může být jenom zhoda náhod, nebo to, že zasáhl někdo z okolí. Takže v našich číslech, v těch rozsudcích, které jsme analyzovali, máme i těžké ublížení na zdraví.
1: Takže ale dohromady, když to shrneš, tak je to genderově podmíněné teda násilí, které končí teda mnohdy vraždou.
0: Přesně tak, můžeme prostě říct, že se jedná o závažnou trestnou činnost na ženách.
1: Mm-hmm. No a když jste to teda počítali, tak kolik vám to tak vyšlo, že se ročně stane femicid v Česku?
0: My jsme zvolili systém, který nám přišel nejlogičtější a který se do určitý míry inspiroval i tím, co už dělali jiné instituce. Vlastně k vytipování těch jednotlivých případů jsme se podívali právě na statistické listy trestní, se to jmenuje. Je to prostě justiční databáze, kdy Ministerstvo spravedlnosti pravidelně zveřejňuje tyto informace. Potom jsme obeslali všechny soudy, kterých se to týkalo, a zažádali jsme je o rozsudky z let 2017 až 2021. Tenhle projekt, který jsme až teďka dokončili, se totiž táhne už několik let. A na základě svobodného přístupu k informacím jsme od těch soudů získali na 100 rozsudků. My jsme se rozhodli, že ze všech těch rozsudků vyselektujeme ještě užší část, a tedy jenom část, kde můžeme identifikovat, jestli tam byl nějaký vztah mezi obětí a pachatelem a jestli k tomu předcházelo nějaké domácí násilí. Z toho nám vyšlo 66 rozsudků, kde jsme byli schopni toto všechno popsat a identifikovat.
1: 66 za 4 roky. Jak k těm případům vůbec docházelo? Jaká byla motivace těch pachatelů jako takových? Kdo byli ty pachatelé? Pojďme to rozebrat.
0: Nejznámější mediální případ v posledních letech z České republiky byl případ z Bohumína z roku 2020, kdy pachatel neunesl, že se od něj odstěhovala manželka, a podpálil byt, ve kterém zrovna probíhala rodinná oslava. Ten byt byl v panelovém domě ve vysokém patře. Zemřelo tam celkem 11 lidí. Tehdy se jednalo o extrémní případ femicidy, co se týká jakoby počtu obětí. A tenhle případ vlastně dobře ilustruje to, že ty násilné trestné činy nemusí často dopadat jenom na tu samotnou partnerku, ale i na její okolí. Kromě vlastně těch fyzických útoků, soudy často popisovaly i doprovodné psychické násilí. Často vulgární nadávky, ponižování. Typické jsou také záplavy nevyžádaných zpráv, které mají nějaký jako silný emoční kontext. Také se tam objevoval stalking, buď doma nebo na pracovišti. A také se zpětně dalo vysledovat, že se tam objevovala i snaha těch pachatelů tu oběť izolovat od jejich blízkých. To je vlastně jeden z těch základních poznávacích znaků domácího a partnerského násilí.
1: Takže i nějaký projev dominance nebo moci nebo nadvlády vlastně nad tím druhým člověkem, kterému pak způsobuješ tu bolest.
0: Přesně tak. Ono je důležité podotknout, že u toho partnerského domácího násilí je vlastně nějaká ta mocenská hra tím důvodem, proč se to vlastně děje,
1: jo.
0: Ta převaha. Typickými motivy jsou žárlivost, a to jak buď v probíhajícím vztahu nebo v tom ukončeném, a nějaké jako partnerské nezhody. Co nám z toho vyšlo jednoznačně, je, že nejkritičtějším obdobím, kdy může docházet k téhle násilné, trestné, fakt závažné činnosti, jsou rozchody.
2: To buď ve chvíli, kdy ta oběť řekne, že chce odejít, nebo ten partner zjistí, že to plánuje, nebo po rozchodu.
0: To nám vlastně potvrdila i bývalá předsedkyně vládního výboru pro prevenci domácího násilí Branislava Marvánová-Vargová, která upozorňuje, že to násilí probíhá prostě v cykle.
2: Typicky to začíná psychickým násilím, vyvoláváním pocitů viny, nějakou manipulací.
0: Kdy se střídají fáze nějakého narůstání napětí a násilí a pak klidové fáze, které zase často bývají ty romantické, bývají to ta velká gesta, ta snaha jako tu oběť zase přitáhnout k sobě.
1: Že to je sinusoida potom taková, jo?
0: Jo, ona sama vlastně zmiňuje, že z hlediska toho rizika vážného zranění nebo zabití je právě ten rozchod to nejnebezpečnější období.
2: Plus profil toho agresora, kontrola, majetnictví, tohle je jako nejvíc.
0: Ona to popisuje ze své vlastní zkušenosti, protože zároveň působí v neziskové organizaci ROSA.
2: To je třeba jedna z otázek, na kterou my se ptáme všech klientek. Jestli třeba mám z toho partnera strach a mám strach i z toho, že by mě dokázal zabít.
0: A upozorňuje, a to mi vlastně přišlo zajímavé, ani já sama jsem si to dlouho neuvědomovala, že vlastně ty dobře míněné rady okolí, tak se prostě seber a běž od něj, můžou být velmi nebezpečné. protože pokud nemáte vymyšlené nějaké bezpečnostní systémy, nějaké bezpečnostní plány a pokud nikdo neví o tom, co se vám jakoby doma děje, tak právě tahle chvíle je z hlediska rizika smrti nebo vážného následku fakt nebezpečná.
1: Hmm. Jenom na dovysvětlení, ty jsi zmiňovala tu ROSU, ROSA Centrum, tak to je neziskovka, která, pokud se nemýlím, poskytuje pomoc ženám, obětem domácího násilí a je tam i krizová intervence.

0: konkurence a tak dále. Jinak, když mluvíš o rozchodech a podobně, tak tam se teda automaticky předpokládá, že jde o násilnou trestnou činnost teda v tom partnerském vztahu nebo partnerském vztahu, který končí. To znamená, femicidy skutečně jako výlučně páchají blízcí těch lidí?
1: Ze statistik prostě vychází, že ačkoliv oběťmi vražd obecně jsou častěji muži, tak ve chvíli, kdy se jedná o ženy, tak tam je prostě ta provázanost s tou rodinou nebo s tím partnerstvím. Mm-hmm. Zatímco muži často nebo zpravidla jsou zabiti nějakým jiným mužem či svým kamarádem, u žen je právě nejnebezpečnější ten intimní vztah. Já si teďka tedy dovolím citovat z těch anonymizovaných soudních rozsudků, jenom bych chtěla varovat posluchače, že některé ty věci jsou doopravdy brutální, tak ať zváží, jestli nechcou tuhle pasáž přeskočit. Já jsem vybrala tři, které mě osobně velmi zasáhly a které vlastně ukazují, že ačkoliv neskončily smrtí jako takovou, tak měly vážné následky i průběh.
2: Případ číslo 1.
1: První případ byl o ženě, která byla u sebe doma a nejdříve si všimla, že jí na okně na parapetu chybí květináč. Z toho okna vyhlédla a všimla si, že pod oknem má okenní síť a na zemi leží i dlažební kostka. V tu chvíli se ona snažila dovolat na policii, měla kontakt na nějakého vyšetřovatele, ale zrovna to tam nikdo nebral, protože už byla ve fázi, kdy se svým partnerem řešila rozchod a řešila také stupňující se nějaké násilí. Každopádně, když se nedovolala na policii, tak si řekla, že to zkusí zase za chvilku. Když se pohybovala ve svém bytě, tak vlastně spoza dveří v jednu chvíli na ní vyskočil její bývalý partner a s křikem jí povalil na zem. Tu ženu začal škrtit a bodal jí nářadím do krku a později i do hrudi. V jednu chvíli pak vlastně přestal, šel se posadit do kuchyně a zavolal sám záchranku pro tu svoji partnerku. Z toho rozsudku šlo vyčíst, že se do bytu dostal po žebříku, protože dobře znal samozřejmě to prostředí, oni tam spolu několik let žili a potom u soudu vypověděl, že vlastně jako netušil, že něco takového své bývalé partnerce chce udělat a že udělá, protože jí zná mnoho let a miluje jí. Ta žena přežila naštěstí, ale s vážnými následky.
2: Případ číslo 2.
1: Druhý příklad mě zasáhl a přijde mi hrozivý vlastně tím, že nešel odhalit až do té chvíle, dokud nenastal, kdy muž s cílem pomstit se své bývalé partnerce ve chvíli, kdy měli nějaké spory ohledně výchovy a péče o jejich společné dítě, tak v noci přišel k jejímu bydlišti a v osobním autě jí přeřízl brzdovou hadičku. Je nutné podotknout, že ten člověk měl vzdělání na to, aby přesně věděl, co tohle může způsobit. U soudu potom uvedl, že vlastně nikomu nechtěl ublížit, ale po dotazech soudkyně přiznal a potvrdil, že si je vědom toho, že ta žena auto využívá pravidelně na cestu do práce a že v tom voze ještě navíc pravidelně vozí jejich společné dítě do školky a na nějaké pochůzky. Tenhle příběh mě prostě zasáhl zejména tím, že se nejednalo přímo o útok na tu ženu a nejednalo se o nějakou osobní konfrontaci, jednalo se o promyšlený skrytý útok, který nastal v noci. I tato žena přežila v autě, do kterého nasedla, tak syna neměla, dojela do práce, ale s velkým štěstím, jak konstatoval samotný soud.
2: Případ číslo 3.
1: Třetí příklad, to bylo napadení partnerky v pátém měsíci těhotenství, kdy její partner začal bít pěstmi do těla, včetně břicha. Způsobil jí vážná vnitřní poranění a žena skončila vlastně v akutním ohrožení života. Soud i znalci konstatovali, že jenom s nějakou shodou šťastných okolností nedošlo k přerušení těhotenství. Tady ten pachatel byl v minulosti opakovaně trestán, a to právě i za nebezpečné vyhrožování a opakované porušování domovní svobody. To, že ženu fyzicky napadal, prokazují také policejní spisy, jeho chování se opakovaně projednávalo také na přestupkové komisi. Takže tady můžeme vidět, že vlastně řadě těch činů se dá předcházet ve chvíli, kdy je k dispozici ten samotný kontext a někdo na to nahlíží v celé té šíři těch jednotlivých skutků, které se odehrávají a je schopný je dát do řady za sebou a říct ano, toto je nebezpečné chování, které může dopadnout fakt tragicky.
0: Ty jsi zmiňovala taky, že jste narazili na, taky na to, že tam jsou následky, pokud teda žena přežije ten útok psychického rázu. To znamená, jsou i velmi závažné, že odchází třeba, pokud to přežije tu násilnou trestnou činnost, tak odchází z té události třeba s traumatickou stresovou poruchou a podobně?
1: Ano, i to se z těch rozsudků dalo vlastně vyčíst nějakou obsahovou analýzou. Často se tam právě zmiňuje nějaké to PTSD, ta posttraumatická stresová porucha. Často jsou tam zmiňované deprese, úzkosti a tak. My vlastně v tom článku jsme se to pokusili analyzovat, tam je jenom problém v tom, že každý soud si to vlastně kóduje a klíčuje nějak sám. Takže nejčastěji se objevovaly pojmy jako psychická újma a útrapy, které, když jsme se zpátky koukali do těch rozsudků, tak vykazovaly nějaké znaky jako dlouhodobých duševních potíží. Objevovalo se to PTSD, trauma, syndrom týrané osoby, také strachy, obavy, noční můry a tak. Takže je důležité jako podotknout, že když se podaří oběti vyváznout, třeba s nějakým fyzickým následkem, tak vlastně ta psychická újma je tam skoro ve většině případů.
0: Páro, v Itálii loni na podzim schválili zavedení femicidy jako samostatného trestného činu. V Česku se nic takového nechystá, teď teda po tom pokroku v justičních statistikách.
1: I na to jsme se dotazovali rezortu spravedlnosti. Ministerstvo nám odpovědělo, že doopravdy nic takového nechystá. Ti se zatím spokojili s tím, že jsou schopni to sledovat vlastně v těch statistikách. Ministerstvo svůj postoj zdůvodňuje tím, že vlastně i tahle specifická trestná činnost se dá postihnout.
3: Vražda spáchaná z diskriminační pohnutky, včetně výslovně zmíněného pohlaví, je totiž zakotvena jako kvalifikovaná skutková podstata v rámci trestného činu vraždy. Obdobně lze postihnout i úmyslné těžké ublížení na zdraví spáchané z téže pohnutky.
0: Ty jsi zmiňovala, že některým těm případům se skutečně dá nějak účinně předcházet. Dělá Česko proto teda v tuhletu chvíli dost?
1: Těm femicidám a vážnému násilí v těch vztazích předcházet jednoznačně lze. Jestli Česko proto dělá dost, tak podle expertů je bohužel odpověď jasná, a to je to, že nedělá. Aby ženy mohly odcházet od těch násilných partnerů, tak potřebují zejména mít kam jít. V Česku panuje bytová krize a zároveň chybí i azylové domy, které by se specializovaly na oběti domácího násilí. Ty azylové domy, které se zabývají oběťmi domácího násilí, jsou specifické v tom, že umí pracovat s traumatizovanými lidmi, umí poskytnout psychologickou pomoc a umí poskytnout i nějakou právní pomoc. A mimo jiné umí například také té oběti nastavovat podmínky, jak bezpečně z toho vztahu odejít. Řeší s ní šetření peněz, řeší s ní to náhradní bydlení, řeší s ní scénáře, které by mohly nastat, pokud by se ten partner dozvěděl, že ho chce žena s dítětem například opustit, a co v tu chvíli dělat. Nastavují se fakt bezpečnostní plány. A my jsme zjistili, že v Česku těchto azylových domů nebo těch lůžek v těchto azylových domech chybí na 3000. Další věc, která by vlastně mohla celé situaci pomoct, je, kdyby policie, a to říkají tady odborníci, pečlivěji nebo častěji přistupovala k možnosti vykázání. Ve chvíli, kdy totiž dojde k nějakému fyzickému napadnutí a je zavolaná policie, tak ta má v ruce nástroj, který se jmenuje právě vykázání, a může toho násilného člověka z domu vykázat na 2 týdny a zabavit mu třeba zbraň. Zdá se to, že to vlastně není moc účinná záležitost, ale ve výsledku je, protože ta oběť sama se automaticky takhle dostane do systému té pomoci, je kontaktováno intervenční centrum, které se oběti ozve a nabízí své služby, a zároveň jsou to 2 týdny, kdy ta oběť si může oddechnout, protože žít prostě v nějakém náročném prostředí je vysilující a může začít přemýšlet o tom, jak naložit dál se svým životem.
0: Chápu tedy ale správně, že ty obavy expertů, a je to moje poslední otázka, jsou i z toho důvodu, že možná těch femicid přibývá, nebo je tu potenciál, že se jich může do budoucna dít víc a víc?
1: Těch femicid jako takových přibývá po celém světě a podle odhadů OSN bylo třeba v roce 2024 zabito 50 tisíc žen rukou partnera nebo příbuzného. Kdybych to měla převést do něčeho pochopitelnějšího nebo uchopitelnějšího, tak je to zhruba 1 žena zavražděná každých 10 minut. Měli jsme náznaky a informace o tom, že během covidu se ta situace velmi vyostřila, protože lidé neměli kam odejít. Byly uzávěry, byly zákazy pohybu vlastně na ulici a lidi spolu trávili spoustu času v uzavěru. uzavřených prostorách. A my právě nevíme, jak si Česká republika stojí sama o sobě nebo v tom mezinárodním srovnání, protože přístupy jednotlivých států ve sběru těch dat se také liší. Ale právě díky tomu, že Česká republika přistoupila aspoň k zavedení pojmu femicida do těch statistických výkazů nějakým způsobem, tak máme naději, že získáme funkčnější informace o tom, co se u nás v tomhle odvětví reálně děje, a že budeme schopni potom lépe nastavovat ty systémy pomoci obětem.
0: Tak Kláro, moc krát děkuju, že jsme, respektive, že vy jste to s kolegy zanalyzovali a že si ty mohla ve Vinohradské 12 tu práci představit a promluvit o femicidách.
1: Ještě jednou moc děkuju za pozvání a za zájem o tohle téma.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Klára Filipová z naší datové redakce. Mluvili jsme spolu o femicidách, které teď byly součástí jejího většího novinářského materiálu, který Klára publikovala na serveru irozhlas.cz. Jedná se o pětidílnou sérii, která vznikla ve spolupráci datových novinářů Českého rozhlasu a vědkyně ze Sociologického ústavu a Karlovy univerzity. Společným cílem bylo identifikovat bariéry v systému pomoci obětem domácího násilí. V souvislosti s tímto nelehkým tématem násilných trestných činů a vůbec násilí páchaného na ženách je důležité připomenout vám, kteří nás posloucháte a třeba se sami nacházíte ve složité životní situaci nebo se necítíte dobře, že byste se rozhodně neměli obávat obrátit na některou z krizových linek. Námi zmiňovaná ROSA má číslo 116 016 nebo třeba organizace PROFEM, ta má číslo 608 32 277. A ještě jedna věc na úplný závěr, aktuální zjištění kolegů z investigativy Radiožurnálu, které souvisí s tím, o čem Klára mluvila na konci našeho povídání, totiž, že policie může při podezření na domácí násilí odebírat zbraně nebo vykázat konkrétního člověka z jeho domu, tak to se přesně stalo teď v případě poslance SPD Jaroslava Foldyny, který je podezřelý z domácího násilí. On tvrdí, že je nevinný a policie ten případ teď prověřuje. Naslyšenou v pondělí.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
1: Evropská komise vytýká Česku nedostatky ve střetu zájmů. Zpráva zmiňuje i konec koncesionářských poplatků. Přes Česko přecházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Tenistka Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách. A počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a teploty většinou do 27 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropská komise vytýká Česku, že neudělalo dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Unie. Obavy podle ní vyvolává i plán vlády ANO, SPD a motoristů financovat od příštího roku Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu místo dosavadního systému poplatků. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. Kabinet kvůli dokumentu ale kritizuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
3: Je to bohužel zásadní kritika vlády Andreje Babiše, znamená jednoznačně, že Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
1: V Česku stále hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli ním měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Počasí ovlivnilo taky hudební festival Colors of Ostrava. Kvůli velmi silnému dešti a hrozící bouřce pořadatelé přerušili program a zrušili některé koncerty. Návštěvníci se zároveň na výzvu organizátorů schovali do budov. Bouřky by už ale podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu měly během večera postupně slábnout.
4: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
1: Německo se ještě letos zapojí do francouzského jaderného cvičení. Po společném zasedání francouzské a německé vlády to potvrdil německý kancléř Friedrich Merz. Reagoval tak na dřívější nabídku Francie rozšířit svůj jaderný deštník na další evropské země.
5: Německo podle kancléře Friedricha Merze výrazně navyšuje obranné kapacity a vážně zvažuje francouzskou nabídku ohledně jaderného odstrašení. Francie pořádá 4x ročně jaderné cvičení s názvem Pokr. Simuluje při něm nálet s jadernými zbraněmi. Spojenci by se mohli podílet na jaderném odstrašení v několika oblastech, včetně včasného varování, úderech do hloubky nepřátelského území a protiraketové obraně. Loni v prosinci se do francouzského cvičení zapojili Britové. Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl, že by podmínkou zapojení bylo spolufinancování francouzského jaderného odstrašení. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách. Číňanku Cheng porazila 2x6-4. Tereza Valentová naopak v Řecku vypadla. Vyřadila ji Ruska Kornějevová ve dvou setech 7-5 a 6-3. A deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem slaví první společný titul na okruhu ATP. Ve finále v Umagu přehráli Brity Stevensona s Willisem ve třech sadách. A zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Hlavní část odstartuje v pondělí a z pozice nasazené jedničky do ní vstoupí obhájkyně titulu Marie Bousková.
6: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším. Ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centrokurt zaplní co nejvíc.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u hranic a nové omezení v Brně. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna zpozorněte těsně před sjezdem na hranice. Na 308 km zasahují u nehody osobního auta, to skončilo v příkopu mimo vozovku, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením v Brně. Na exitu 196 Bratislava se nedá sjíždět, musí se pokračovat na 194. exit Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici. opačném směru, tam se už dá sjíždět, počítejte s kolonou mezi zjezdy, zdržení je okolo 5 minut. Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou ve směru do Olomouce dejte pozor za sjezdem na Velký Újezd. Na 283. kilometru řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel, v místě se zpomaluje. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic začíná noční omezení za sjezdem na Hradec Králové, na 62. kilometru je neprůjezdný levý pruh. A na tahu 217 mezi Aší a Německém dejte pozor u Kamene. Havarovalo tam osobní auto, převrátilo se, na místo se sjíždějí záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte většinou oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy. S přeháňkami nebo bouřkami, a to hlavně na horách, večer už pak bude ubývat oblačnosti. Teploměry ukážou 23 až 27 stupňů, na jeho východě Moravy až 30. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál a slovo má opět Vladimír Kroc.
8: Pokračujeme 6 minut po 21. hodině. Asi jste to nemohli přeslechnout. Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je přes 2000 let stará a znázorňuje kachnu. My vám o ní prozradíme víc za chvíli.
2: Večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: James Blunt ve večerním radiožurnálu 10 minut po 21. hodině. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků se jedná o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která spojovala sever a jih Evropy. Sošku si budou moci návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského.
1: Amatérský archeolog a spolupracovník Přerovského muzea Komenského Miroslav Komínek většinu svých nálezů objevil díky detektoru kovu. Něco málo přes 2 cm dlouhou bronzovou figurku kačeny, ale na poli u Tučína našel bez něj.
2: Je to částečně náhoda, ta samotná kačenka, ta figurka ležela na povrchu, takže byla jasně viditelná i pouhým okem.
3: Tak.
1: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
3: Jedná se o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar, jak vidíme. Má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
1: K čemu vlastně mohla sloužit jako hračka, nebo co to mohlo být?
3: Odborníci se nezhodují, každopádně ta interpretace se může pohybovat mezi symbolickým předmětem, možná mohla být nějakou figurkou na hraní a je zajímavé, že právě největší výskyt těchto figurek zvířecích, ať už symbolizovaly drobné kančíky, anebo třeba tyto vodní ptáky, tak máme na lokalitě Moravské brány, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí.
1: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

Lake Malawi jsme doposlouchali ve večerním radiožurnálu ve 9:45. Úspěch tenistky Barbory Krejčíkové nebo další zdravotní trable atletky Nicolety Jichové. Dobré i špatné zprávy nabídne dnešní sportovní přehled. Dočkáte se už brzy.

0: Na vrchol fotbalového mistrovství světa si musíme ještě dva dny počkat. Zítra večer se o bronz utkají Francie a Anglie, v nedělním finále se pak střetnou Španělsko s Argentinou. Rozhodčím duelu o zlato bude Slovinec Slavko Vinčič, který pískal například finále Ligy mistrů před 2 roky. Teď už ale dostává prostor sportovní přehled, který připravil Adam Procházka ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s 2 obránci, Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem. Pražský klub o tom informoval na svém webu.
2: Tomáš Vlček prodloužil smlouvu do roku 2030. Na stejně dlouhou dobu si čeští mistři pojistili i účastníka mistrovství světa Davida Zimu. 25-letý stoper získal se Slavií zatím 4 ligové tituly, 2 z nich po návratu z Turína. Slavia vstoupí do nové sezony Šance ligy 26. července domácím utkáním proti Slovácku. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Sparty prohráli v generálce na Šance ligu v přípravě v Rakousku s dánským Nordsjællandem 1-5. Liberec přehrál rakouský Zankt Pelten 3-1. Vyhrála taky Olomouc, která porazila katarský Al Sadd 2-1. Slaví i Bohemians, kteří zvítězili v Polsku nad týmem Zaglebie Lubin 2-0. A stejným poměrem vyhrála i zbrojovka Brno nad slovenskou Podbrezovou. Barbora Krejčíková postoupila do semifinále premiérového ročníku turnaje v Aténách. Úřadující olympijskou šampionku ve dvouhře Číňanku Cheng přehrála 2x6-4. Mezi 4 nejlepšími nastoupí proti vítězce duelu Sary Bejlek s Tausonovou z Dánska. Na turnaji v Řecku naopak končí Tereza Valentová, která v semifinále podlehla Rusce Kornějevové 5-7 a 3-6. A u tenisu zůstáváme. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem získali svůj první společný titul na okruhu ATP. Vyhráli debl na turnaji v chorvatském Umagu. Nasazené jedničky ve finále porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety. 13. a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Po úniku předčil ve spurtu Kolumbijce Harolda Techádu. Jakub Otruba se dostal do cíle na 99. místě. O 1 příčku za ním skončil Pavel Bittner. 3. Čech na staré dámě Matias Vacek byl 136. I největší favorité dojeli do Belfortu s velkou ztrátou. Průběžné vedení dál patří Slovinci Tadeji Pogačarovi a celkově 2. Dán Jonas Vingegaard ztrácí stále přes 3,5 minuty. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a 5x světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se mimochodem za 2 roky pojede i o olympijské medaile.
3: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
1: A česká atletka Nikoleta Jíchová nebude po vynechání loňské letní sezony závodit ani letos. Nedovolí jí to opakované problémy se zadním stehenním svalem. Jíchová to oznámila na Instagramu.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.

0: Radiožurnál je půl desáté. Anna Horáčková má zprávy.
1: V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom dnes informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blume se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Přes Česko stále postupují silné bouřky. Aktuálně jsou u Strakonic, Brna, ale taky třeba Valašského Meziříčí. Varování Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami platí až do půlnoci pro celou republiku. Přidává se k ním i přívalový déšť, nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu a taky kroupy. Situace na Dyji pod novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě vždy v létě už několik let. A americký ministr obrany Pete Hegseth zavádí povinné testy, které budou americkým vojákům měřit testosteron. Testy mají odhalit, zda vojáci nad 30 let mají mužského hormonu dostatek. Šéf Pentagonu řekl, že pokud testy odhalí nedostatečné množství testosteronu, dostane voják nabídku hormon doplnit. Jeho rozhodnutí ale bude dobrovolné. Cílem testování je podle mluvčího Pentagonu to, aby vojáci měli správnou hladinu testosteronu a mohli tak podávat absolutně nejlepší výkon.
2: Sport.
1: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa dostanou od Světové federace FIFA speciální prsteny. Podobné ocenění dostávají šampioni zámořských profesionálních soutěží. V souboji o titul se utkají v New Jersey Španělsko s Argentinou. Zítra proti sobě nastoupí v Miami v duelu o bronz Francie a Anglie. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 v Brně a nehoda u hranic. Na D1 Zvyšková ve směru do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá si sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov, tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru už se sjíždět dá, počítejte s kratší kolonou. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na hranice. Na 308. kilometru řeší nehodu osobního auta, to skončilo mimo vozovku, kolem se projíždí plynule. Na okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, v místě se zpomaluje. Na tahu 37 z Hradce Králové ve směru do Pardubic zpomalte za sjezdem na Stéblovou. Před Pardubicemi řeší nehodu a zpomaluje se tam. A teď zpráva z D3 z Tábora ve směru do Českých Budějovic velmi opatrně za sjezdem na Ševětín. Na 122. a půltém kilometru máme hlášený požár vozidla. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude převážně oblačno, výjimečně během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy i 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál. Stále je s vámi Vladimír Kroc.
0: Pohádkový svět Tisíce jedné noci dnes zahájil 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. V zámeckých zahradách ožily příběhy krásné Šehrezády v podání egyptské sopranistky Fatmy Said. Letošní festival s podtitulem Labyrint příběhů přinese až do 8. srpna do historických kulis nejen jihočeského města přes 40 koncertů.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Chtěl zažít americký sen, ale pak objevil své rodné Chorvatsko, které ho inspirovalo v jeho hudební kariéře. Na festivalu Colors of Ostrava dnes v noci vystoupí zpěvák Baby Lasagna, kterou možná znáte z Eurovize. Za chvíli s ním uslyšíte na Radiožurnálu rozhovor.

0: Tohle byly Rembrandt, posloucháte večerní radiožurnál, máme pátek 17. července. Na Eurovizi sice skončil druhý, i tak mu ale tato soutěž otevřela dveře do světa. Chorvatský poprokový zpěvák Baby Lasagna hodinu po půlnoci vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Na kus řeči ho v industriálním areálu před pár minutami pozval náš hudební reportér Jiří Štefl.
1: Two years after Eurovision.
2: Jsou to dva roky, co jste se zúčastnil Eurovize a skončil druhým. Jak na tuhle soutěž vzpomínáte dnes?
3: Upřímně se za ní moc neohlížím. Jsem rád, že jsem teď tady v Ostravě a čeká mě koncert. Letos nás znovu čeká spousta koncertů. Jsem rád, jak to celé dopadlo, ale moje hlava už je nastavená na jiné věci. Mám radost z toho, jak to všechno proběhlo a tím to pro mě končí.
2: Cítíte po Eurovizi větší tlak?
3: Ani ne, možná jen tlak ukázat lidem, že mám víc písní než jen Rimtim Tagidim. Jinak ale vůbec žádný tlak necítím, ani se nepovažuji za eurovizního interpreta, protože hudbě se věnuju už od 9 let, takže se na sebe nedívám jen jako na někoho, kdo prošel Eurovizí.
2: Je pro vás hudba spíš terapie nebo zábava?
3: Rozhodně zábava, nemyslím si, že je to terapie. Je to nejdůležitější součást mého života hned po lidech, které mám rád. Ale neromantizuji si ji tak, že by mi pomáhala překonávat těžké chvíle. Hudba je pro mě spíš způsob, jak se vyjádřit, než jak řešit své vnitřní problémy.
2: A ještě mi řekněte, jak chorvatská kultura ovlivnila vaši hudbu?
3: Hodně. Když jsem vyrůstal, chtěl jsem být americký kluk. Myslím, že jsme všichni chtěli napodobovat velké americké hvězdy. Ale když jsem dospěl, uvědomil jsem si, jak bohaté kulturní dědictví Chorvatsko má a chtěl jsem ho přenést dál do Evropy. Myslím, že Poláci, Češi a další podobné národy tomu mohou dobře rozumět. Jsme si kulturně i jazykově blízko, ale zároveň jsme každý dost odlišný na to, aby v tom člověk pořád objevoval něco nového.
2: Dodává v rozhovoru pro Radiožurnál chorvatský zpěvák Baby Lasagna. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.

Už jsme si zvykli na klimatizované vlaky nebo autobusy veřejné dopravy. V horkých dnech ale může i moderní klimatizace vypovědět svou službu. Denně se o tom přesvědčují lidé na linkách veřejné autobusové dopravy v Plzeňském kraji. My se k tomu vrátíme po písničce.

0: tak všechno mám.
1: Za 11 minut bude 10 hodin, posloucháte večerní radiožurnál. Tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizaci v autobusech veřejné dopravy. V Plzeňském kraji vozí cestující zánovní autobusy s moderní automatickou klimatizací, ale ta nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělil pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou na jejich linku bez klimatizace.
2: Jde to, je trošku horko, ale jde to.
3: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
4: No tak je to vedro, no. Tak je to blbý.
3: Cestující jsou na klimatizaci plně závislí. Pokračuje koordinátor veřejné dopravy Plzeňského kraje Martin Fencl.
5: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, který by ten autobus měl jakoby dodržovat. Samozřejmě, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá.
3: Za nefunkční klimatizaci udělili firmě Arriva několik sankcí.
5: Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez. Nutíme ho tak, aby ty autobusy byly opravené co nejkratší možné míře.
6: Sankce od objednavatele uhradíme.
3: Mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
6: Na klimatizaci jsou kladeny v posledním období enormní nároky. Občas některá službu vypoví. Jakmile je to provozně možné, autobus stahujeme z linky a míří okamžitě do servisního střediska na opravu.
5: Dopravce má za povinnost nám seznam předávat tak, aby prostě jsme mohli ty cestující informovat, protože samozřejmě pokud třeba na lince jezdí více rozpojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
3: Podle organizátora dopravy v Plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl.
4: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
2: Myslíte?
3: No. Jak je to, ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
4: Chladná.
3: Z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Přes den zkoumá společnost, večer ji roztančí. Sociolog a kulturní antropolog David Doubek je pro většinu lidí hlavně ventolín. Muž obklopený syntezátory a nakažlivou energií. Jak se z akademika stane jedna z nejvýraznějších postav české elektronické scény? Proč má radši nepředvídatelné stroje než dokonalý zvuk z počítače? A co všechno se může pokazit při živém hraní? David Doubek bude hostem Radiožurnálu a dokonce i zahraje živě na Colors of Ostrava a v našem mobilním studiu Airstream.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Poslouchejte zítra po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál je 22 hodin. Máme pro vás zprávy.
3: Maximální ceny pohonných hmot dnes stát určil naposledy, paliva nejspíš od pondělí zdraží. Ukrajinský prezident Zelenský chce, aby parlament potvrdil do funkce nového ministra obrany navzdory protestům. 13. etapu Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Schmidt, lídrem zůstává Slovinec Pogačar. A počasí zítra bude většinou oblačno, místy zaprší, teploty do 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 1,40 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a taky neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů za litr. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Od pondělí se budou řídit jen trhem. I kvůli tomu spíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
5: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
4: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
6: Před dvěma měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
4: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament, aby do čela ministerstva obrany potvrdil Jevhena Chmaru. Dosavadního šéfa ukrajinské tajné služby SBU včera dočasně pověřil vedením rezortu po odvolání vlády. Kvůli konci oblíbeného dosavadního ministra Michaila Fedorova večer protestovali v Kyjevě tisíce Ukrajinců.
7: Pod vedením Chmary ukrajinské tajné služby prováděly útoky i na vzdálené cíle v Rusku. Dosavadní ministr Fedorov skončil spolu s vládou premiérky Julie Svyridenkové. Sám politik přiznal, že měl spory s nejvyšším vedením ukrajinské armády. Fedorov údajně prosazoval digitalizaci a modernizaci armády, zatímco velení zastává tradičnější přístup. V rozhovoru pro Český rozhlas Fedorovův konec kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
8: On byl velkou nadějí a my jsme viděli na ministerstvu obrany pozitivní změny. Pokud je Zelenský chytrý, bude naslouchat společnosti.
7: Podle Klička by si měl ukrajinský prezident Fedorovův konec rozmyslet. Změnu vlády prý Zelenský dostatečně nevysvětlil. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Podle serveru IQR jsou kouřem nejvíc zasažená města Detroit, Chicago a Washington DC. Úroveň kvality vzduchu je tam buď na nejhorším nebo druhém nejhorším stupni. Požáry ohrožují kromě obyvatel taky neděl finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Pořadatelé šampionátu ale věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť.
1: Sport.
3: 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře.
9: I can't believe it at the moment.
10: Nemůžu tomu uvěřit, byl to neuvěřitelně těžký závod. Od prvního kilometru jsem šlapal naplno. Vítězství si zaslouží celý tým. Já jsem jenom ten šťastlivec, co stojí na pódiu.
9: In the end, I'm the lucky one that stands on top.
3: Nejlepším z Čechů byl 99. Jakub Otruba. I největší favorité dojeli do cíle 13. etapy s velkou ztrátou. Navzdory tomu si průběžné vedení na Tour de France pohlídal Tadej Pogačar ze Slovenska. Celkově druhý Dán Jonas Vingegaard ztrácí 3,5 minuty. Boj o žlutý trikot bude pokračovat v zítřejší horské 14. etapě.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D3 u Ševětína a omezení na D1 u hranic. Na dálnici D3 z Tábora ve směru do Českých Budějovic zpozorněte za sjezdem na Ševětín. Na 122. kilometru zasahují u požáru vozidla, projíždí se pouze levým pruhem, výrazněji se ale nezdržíte. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na hranice. Vyprošťují tam osobní auto po nehodě z příkopu, je to v zatáčce a vybočuje se. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna počítejte s novým omezením na 196. kilometru. Tam se nedá sjet na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se otočit a najet zpět v opačném směru už sjedete. Počítejte proto s kratší kolonou mezi sjezdy. Na D8 z Drážďan do Prahy spozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Na 74. kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu. A na silnici 37 z Hradce Králové dejte pozor na příjezdu do Pardubic, tam řeší nehodu a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 27 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu, moderuje Libor Bouček.
13: Před 7 lety se ujal pozice uměleckého šéfa kultovního divadla Petra Bezruče. Před rokem jeho práce přinesla ocenění v podobě divadla roku. Jeho díla jsou aktuální a nebojí se otevírat klasiku nejmladší generaci a dává také prostor velkým talentům, z nich jeden ho doprovodil do airstreamu Českého rozhlasu, aby byli společně našimi hosty na festivalu Colors of Ostrava. Umělecký šéf divadla Petra Bezruče Jan Holec a herec Hinek Tajovský jsou hosty Radiožurnálu. Přeji vám dobré dopoledne.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den.
13: Setkáváme se na Colors of Ostrava. Jak důležité z vašeho pohledu je, že ten festival se odehrává a jak třeba může dojít k tomu, že lidé objeví kulturu a umění tady a řeknou si, no tak to je dobrý, začnu chodit do divadla. Funguje to takhle, to propojení?
14: Jo, tak já vnímám, že je důležité především to, kde se ten festival odehrává, nebo jako pro mě vlastně ta industriální identita toho jako města je vlastně něco zásadního a něco, co to město činí jedinečným, takže jsem rád, že je to právě v dolní oblasti Vítkovic. A nějak jako doufám, že do budoucna by právě Ostrava se tímhle mohla inspirovat a vlastně jako další technické industriální památky takovýmhle způsobem rozžít. Jo. Takže jo, já i beru, že samozřejmě pro nás, jako ve chvíli, kdy jsme v programu Colors of Ostrava, tak to, že nějaký 50 tisíc lidí vidí to vůbec jako v programu, jenomže je nějaké divadlo Petra Bezruče, tak může být samozřejmě pro ně návodné, že by nás mohli dál vyhledat.
13: No, je to tak, vy budete vlastně vystupovat na Gong Stage dnes od 18 hodin s inscenací, ke které se dostaneme. Ale je to nějak jako pro člověka, jako pro herce nějakým způsobem určující, že vlastně dominantou toho města je právě takovýhle industriální kolos, který člověk vlastně nemůže opomenout. Jakože to je nějakým způsobem určující, to je, dává charakter tomu městu, že je to fakt majestátní. Teď si to uvědomu, když se na to dívám ještě víc a víc.
15: No, je to jako určitě skvělý, že se to odehrává tady i tím, že my vlastně nebudeme u nás v divadle, že budeme v jiném prostoru a právě tady v tom krásném industriálním prostoru, tak to určitě bude nějakým způsobem jinak vypovídající, no.
13: Kolik kilometrů je to od divadla vlastně odsud?
14: To je kousek, no, kousek. Je to tři zastávky tramvají. No.
13: Tři zastávky tramvají, ale to už vlastně ale je zájezd, ne, i tohleto. Jakože to je výlet za exotikou.
14: Jo,
13: tady v rámci těch ostravských poměrů tři zastávky.
14: Už jsme na periferii vlastně. Už jsme vyjeli z centra. Ne, tak my vlastně taky nejsme v centru úplně, jako my už jsme dvě zastávky od centra, to už je taky jako dál, je to 10 minut pěšky, ale to už je taky vlastně takový zájezd, no, pro lidi jako z centra.
13: Mě zajímá, jestli ty tři zastávky tramvají v Ostravě jsou delší než tři zastávky třeba v Brně nebo v Praze.
15: Rozhodně.
13: Jo.
15: Určitě jo. Jakože je to prostě mnohem delší doba, je to mnohem větší problém se dostat tady po Ostravě a vlastně po Ostravě Já teda osobně chodím pěšky jenom všude, kde se jako dá.
13: Je to výhoda toho města, budeme si povídat s Janem Holcem i Hinkem Tajovským. Dnes jsou hosty Radiožurnálu.
16: Festivalový host Libora Boučka.
17: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Jan Holec se ujal vedení divadla Petra Bezruče, tedy toho uměleckého, od sezony 2019-2020. Hinku, vy jste přišel kdy do souboru?
1: Já jsem přišel před 2 lety.
0: Jo.
1: Z JAMU, z Brna.
0: Mě u Jana zajímá to, že člověk si to tak jako vizualizuje, že se přichází chopit toho vedení, má spoustu plánů, je srpen roku 2019 a najednou přijde březen 2020 a z těch plánů nezbývá nic, jak komplikované to bylo, že vlastně fakt v té určující první sezóně, kdy jste měl možnost ukázat, jak to bude, přišel covid.
2: No, tak já vlastně jako zpětně pracovně na to vzpomínám jako velice dobře a plodně na to období, protože my jsme vlastně museli začít přemýšlet jinak a nějakým způsobem přemýšlet, jak tvořit nebo jak plnit vlastně tu funkci veřejné služby, kterou jako divadlo veřejně podporované máme i během tady toho vlastně období lockdownu. Takže my jsme jako vytvořili projekt, který se nazýval Stará láska nerezaví. Já to považuji za vlastně nejzásadnější projekt té mojí éry vlastně u Bezručů, který spočíval v tom, že my jsme vlastně v první fázi jezdili do domova s pečovatelskou službou, kde jsme navštěvovali seniory a sbírali jejich příběhy. Vlastně jsme to natáčeli, ten materiál, chodili jsme opakovaně za nimi a vlastně z každého takového příběhu, no z každého takového setkání jsme měli třeba prostě 6 hodin natočeného materiálu, který jsme potom stříhali do takových medailonků a vlastně po dalším roce tady z toho materiálu vznikla taková speciální výstava a inscenace vlastně ve spolupráci s Domem umění, s galerií tady v Ostravě, kde jsme tam vytvořili takovou repliku malinkého městečka, kde lidi vlastně mohli chodit a naslouchat těm jednotlivým příběhům. A vlastně celé to směřovalo tematicky k tomu, jako vyzvat lidi, abychom si více naslouchali, abychom naslouchali svým příbuzným rodičům, prarodičům, rodinným příběhům. Takže na konci vlastně tady toho mohli lidi třeba poslat pohled své babičce.
0: Logicky je to možná úplně nejlepší charakteristika té doby, že takhle jsme to měli možnost využít. Že to byl okamžik zastavení, když člověk ohledne od těch tragédií, které nastaly. Ale asi nám to nevydrželo úplně, ne?
2: Ne, no, vlastně já jsem nad tím přemýšlel, že přesně takovýhle ty projektu by za normálních jako okolností normální by nevznikl, nebo by člověk vůbec nad tím nepřemýšlel, že vlastně najednou máme takhle čas někam jezdit a trávit hodiny a hodiny, že se s někým jenom sedíme a posloucháme a natáčíme nějaké rozhovory. Já jsem to pak ještě stříhal doma, takže jsem hodiny trávil nad tím jako materiálem. A vlastně si říkám, tyjo, dneska bych na to ten čas jako neměl.
0: Ale že ta emoce nevydržela. Že jako jsme se k tomu nevrátili, protože si člověk uvědomil tu cennost. No ale za 3 roky už prostě, nebo za 4, jsme řekli dobrý. A zapomněli jsme na tu emoci, na ten význam toho.
2: Je to tak, no.
0: Čím to je?
2: Nevím, no. Jako je to ten tlak vlastně jako toho jako času na nějakým způsobem na tu spotřebu a vlastně výkon a možná i doháníme to, co jsme jako ztratili. Ale já každopádně v sobě jako cítím, že to pro mě bylo velmi zásadní. I pro mé usazení v Ostravě, že já jsem nějak asi neměl ten výhled, jak dlouho tady budu, nebudu, nebo jak to budu mít vlastně se svým životem a opravdu vlastně to byl nějaký zlom, že to přišlo ve věku, kdy já jsem vlastně následně se oženil a narodila se mi jako dcera a vlastně to přišlo v super vlastně chvíli, že člověk měl čas i na sebe, i na tu práci.
0: Hmm. Jinak zmínil, že do divadla Petra Bezruče přišel po absolvování JAMU. Mě tak napadá v tom roce 2024 ve třetí dekádě 21. století. To je pořád atraktivní být členem nějakého souboru? Je to pořád moderní pro herce? Má soubor smysl ve srovnání s tou svobodnou volnou nohou?
1: Já si myslím, že určitě a rozhodně pro začínající herce nebo takhle po škole je to vlastně největší škola a největší zkušenosti, že člověk nabírá a vidí ty zkušenější kolegy a vlastně ve velmi intenzivním procesu s nima úzce spolupracuje a hodně se od nich učí vlastně nové věci, které třeba na té škole úplně nepobere.
0: A co to je? Co se člověk učí?
1: Tak třeba i jako pracovní morálka, jako řekněme.
0: Jako v dobrém slova smyslu.
1: V dobrém slova smyslu.
0: Já jsem viděl studium herectví z dálky z katedry produkce a tam mi přišlo, že to bylo velmi intenzivní a že pak v tom profesionálním provozu ta pracovní morálka byla trošku nižší, takže to opačně. Jo.
1: Ano, asi je to divadlo od divadla nebo projekt od projektu, že tady mám pocit, že u nás se hodně dbá na to, abychom byli opravdu včas na zkoušce, ideálně ještě
2: pardon,
1: dřív.
2: Pardon, že přeruším, a jenom doplním, my jsme měli dneska s Jinkem ráno srazem, přišel o 10 minut později.
1: Jo,
2: nevím, jestli se to úplně naučil, za ještě, dva roky jsou málo.
1: Ještě se učím.
0: Je to v procesu prostě, dřív to bylo 30 minut, teď je to 10 minut. Takže má to smysl opravdu vést ten soubor i z hlediska uměleckého šéfování, že přeci jenom jsme obklopení stadionama, člověk samozřejmě si umí představit, že pro herce je možná jednodušší, tak se jako vybírat ty projekty a řídit to projektově. Má to pořád smysl tahle, nechci říct archaismus, ale ten starý, konzervativní, dobrý způsob, umělecký soubor, dramaturgická linie.
2: Já to mám třeba osobně tak, že já vím, že už se na volnou nohu nechci vrátit. Jo, že pro mě najednou ta kontinuální a intenzivní práce na jednom místě je vlastně úplně zásadní pro to, jaká témata, jaké texty, jaký materiál si člověk může vlastně vybírat, jo, protože my se třeba zabýváme vlastně věcma, které jdou nějakým způsobem jako do hloubky a člověk musí v tom kolektivu mít jako určitou míru důvěry už vzájemnou toho vlastně se otevřít, vzájemně nějak jako vlastně k tomu přistoupit skrze nějaký osobní vklad úplně všech jako zúčastněných. A to myslím si, že vlastně při té jako práci na volné noze projektové úplně vlastně takhle jako nelze. Jo. Takže pro mě je to třeba zásadní způsob práce, který podle mě má smysl a má smysl rozvíjet. Jo. A já to vidím úplně třeba vlastně jako Hynek je pro mě takový jako velmi dobrý příklad toho, kdy Hynek přišel už v nějaké fázi, kdy ten soubor byl už etablovaný, došlo tam k nějakým změnám, už byl nastavený nějaký herecký styl a Hynek, a teď s proměnutím fakt přišel po té škole jako trošku jako vemeno, prostě takové jako ne úplně jako poučené a ten skok, který on udělal za půl roku, za rok a půl, za dva roky, je pro mě úplně jako nevídaný. Jo? Já teď třeba vnímám Hynka jako prostě vybaveného herce pro to, aby se samozřejmě dále jako rozvíjel, ale už vlastně má tak jako velký vklad, že se třeba o jeho budoucnost a kariéru absolutně nebojím.
0: To znamená, že fakt ten proces devemenizace, když to tak nazvu odborně při pohledu na Hynka, tak to udá ten soubor, jo? Opravdu.
1: No, soubor a...
0: Cítíte taky, že ta devemenizace probíhá?
1: No, asi nějaká probíhá, no. Někdy s mým vědomím, někdy bez mýho, ale něco se děje.
0: Tak musím říct, že ten termín možná vejde i do učebnic teorie divadla a možná jsme nalezli společně ten pravý důvod existence uměleckého souboru, že z vemen se stávají dobří herci. Jan Holec a Hynek Tajovský, hvězdy divadla Petra Bezruče, jsou dnes hosty Radiožurnálu. Budeme si povídat také o tom, co se dnes na festivalu Colors of Ostrava v jejich podání objeví.

0: Jan Holec a Hynek Tajovský, hosté Radiožurnálu. Vlastně Jan je ze Vsetína.
1: Je to tak.
0: Hynek je
2: z Prahy.
0: Z Prahy, nebo z okolí Prahy.
2: Z Roudnice, tam jsem se narodil, ale celý život.
0: To jsem si našel vlastně, znamená, chtěl jsem to zmínit. Roudnici nad Labem, ale Praha to je. Jak přijímají v Ostravě diváci, řekl bych, milující divadlo, protože ta vášeň je tady, jako řekl bych, bezprecedentní. Divadla tady žijí, mají svoje pravidelné diváky. Tak jak přijímají ten nájezd těch lidí mimo Ostravu? Jsou velcí patrioti, je to složitý si jako prosadit? Chápu, že ze Vsetína je to jednodušší, ale z Roudnice u Hynka to může být komplikovanější.
1: Já se jako přiznám, já jsem taky jako samozřejmě studoval jsem v Praze a žil jsem vlastně 12 let v Praze.
0: No právě,
1: jsem
0: škola dostal, Daniela Hrvka.
1: No, je to tak. A já musím říct, že to přijetí bylo vřelé a teď vnímám, nebo mám pocit, že po těch 7 letech jako lidi si možná myslí taky, že jsem Ostravák, že už jako se to úplně jako vlastně smazává. Nebo já jsem i cítil v tom začátku takovou tu jako vděčnost, vřelost v tom, že jsou rádi lidi, že tady vlastně někdo jako přišel, že se tady přestěhoval, že tady přišel, aby se tady usadil, aby tady pracoval, aby tady jako něco vlastně dělal, a to po těch 7 letech je úplně jako, a já mám pocit, že teď už jsme, nebo já už to tak jako se vnímám jako takový jako usedlík, protože tím samozřejmě, že člověk využívá ty služby toho města od školky a tak dále, a tak dále, tak už mám pocit, že jsem vnímán jako součást města.
0: Tak je to těch 7 let, jak to má Hynek po 2 letech? Kdy člověk skončí v Brně vysokou školu a tak si může přát dostat se na nějakou pražskou scénu a z toho přijde Ostrava?
2: No,
0: v dobrém slova smyslu.
2: No, jasně.
0: Tak já se tady vlastně z Ostravy, tak aby náhodou nepřišlo.
2: Tak já se tady vlastně stále ještě nějakým způsobem zabydluju. Ale tím, že třeba aktivně se tady snažím zabydlovat, že třeba jezdím i hodně tady na kole, snažím se jezdit do Beskyd a vlastně nějak pochopit tu kulturu, která je nějakým způsobem rozdílná třeba od té pražské, nebo i od té brněnské tady.
0: Jako v čem?
2: No lidi, já nevím, jak to popsat, že jste takový jako, že Ostraváka opravdu člověk pozná, a když to Pražák tady tak jako splyne a pozoruje a tak jako snaží se moc, vlastně opravdu jenom naslouchá a pozoruje. Tady jako.
0: A osměluje se a teprve ten čtvrtý rok může už něco konečně
2: tak
0: říct.
2: A já si myslím, že pro mě bylo zlomový, když jsme byli právě v rámci zkoušení Baníčku, ale když jsme se byli podívat na zápas Baníku, tak to, tam jsem pochopil taky ledas, co to znamená být Ostravák.
0: Vy jste, než se dostaneme k té novince za chvíli, vy jste, Jane, prozradil na tom zápase a obecně všem, komu fandíte reálně? Jako ví se to, nebo takhle, jestli to nechcete říct,
1: ne,
0: ten vstup ukončit a půjdeme dál.
1: Ne, je to jako asi v pohodě, neprozradil jsem to, já jsem prosil i herce, aby to jako nezmiňoval, z toho důvodu, aby to nebyla jako provokace, jako jo, ale asi to tady jako můžu říct, že já jsem prostě srdcem rudý Spartan.
0: Tak a tím končíme tento vstup a doufám pevně, že se za chvíli ještě na Radiožurnálu s Janem Holcem a s Hynkem Tajovským uslyšíme.

0: Radiožurnál 2230. Lukáš Pastejřík a zprávy.
1: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem podle rezortu stojí hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země končí po 2 letech. Zdůvodnil to sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy největší priority patří zlepšení péče o nemocné a staré. Americká administrativa zkracuje platnost víst pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Z Barandovského mostu v Praze se dnes zřítil kus betonové plastiky. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala ráno i přilehlou cyklostezku. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková porazila 2x6-4 Číňanku Cheng a postoupila do semifinále turnaje v Aténách. Mezi nejlepšími 4 se Krejčíková utká s Dánkou Tausonovou, která vyřadila po setech 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. V Řecku vypadla taky Tereza Valentová po porážce 5-7 a 3-6 s Ruskou Kornějevovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u hranic a omezení v Brně. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna dejte pozor před sjezdem na hranice. Na 308 kilometru vyprošťují osobní auto po nehodě z příkopu. Je to za zatáčkou a náhle si vybočuje. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna je nové omezení. Na 196. kilometru se nedá sjet na Bratislavu. Musí se pokračovat ke sjezdu na Mikulov na 194. kilometr. Tam se otočit a najet zpět na dálnici. V opačném směru se sjíždět dá. Počítejte proto se silnějším provozem mezi sjezdy. Na D8 z Drážďan ve směru do Prahy je neprůjezdný exit 74 Ústí nad Labem Bukov. Vyprošťují tam uvázdý kamion. Na D3 z Tábora ve směru do Českých Budějovic zpomalte za sjezdem na Ševětín. Na 122. kilometru stojí osobní auto na krajnici. Na místě je policie a také šipka silničářů, projíždí se pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem z Černého mostu do Běchovic zpozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru opravují most, mají zabraný levý pruh, větší zpoždění nenaberete. A v Praze v Plzeňské ulici řeší nehodu u hotelu Golf. Motorka se tam střetla s chodcem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude obývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. A teď pokračuje repríza hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
4: Paníček, ale dnes máte možnost v případě, že vyrazíte na Klarsov Ostrava, vidět to na jedné scéně, konkrétně Vítkovice Gong Stage od 18 hodin. Spartan Jan Holec nachystal tuhle poctu, dá se říct, je to podsta těm fanouškům, nebo je to zkoumání toho fenoménu, toho vztahu?
5: Spíše zkoumání. Jako mě, já totiž mám velkou lásku a úctu ke klubovému fotbalu a klubovému fandění a mám pocit, že jak Baník, tak Bezruči jsou to nějaké značky vlastně toho města, jsou to dva nějaké jako fenomény, které se v něčem propojují v tom, možná řekne, nějakém fanatismu, oddanosti, lásce.
4: Vážně?
5: Tomu, že
4: vy
5: se
4: máte
5: to
4: takhle
5: jo.
4: úžasný, energický?
5: My máme jako vlastně ultras a dědí se to, jo? Že tam už člověk vnímá ty generace, jak vodí ty lidi, ty vlastní děti a ty děti pak už jako chodí, takže jako, jo, my máme také jako ultras. Jo? A ono se to vlastně tady u té inscenace Baníček, ale potvrdilo, že tam my prodáváme šály. Předtím vlastní bezručácké. Jako předtím. A ti lidi se kupují ty šály, opravdu ty děkovačky vypadají tak, že se prostě roztočí jako šály a lidi prostě jako řvou a je to vlastně fakt jako rokový koncert jako na konci. Jo.
4: Podařilo se dostat i nové diváky do divadla tímhle prostřednictvím, že právě díky tomu zkoumání toho vztahu, že by přišli ti ultras fotbaloví?
5: Jo, ono, jako jsou to skupinky, není to tak, jo, ale takový lidé se tam objeví, což je na jednu stranu super, na druhou stranu je to někde jako složité, že to jsou lidé, kteří nejsou pravidelnými diváky, divadelními, a jde to jako vidět, že úplně nerozumíte konvenci třeba, že se nemůžou bavit, že nemůžou jíst, že není dobré odcházet a přicházet zpátky a snažit se propašovat nějaký drink, jako, jo, a tam vidíte, že tam přijdou lidi, kteří jsou v dresech a v šálech, jako baníkovský, a tak to je někdy zajímavé, ale zároveň ta jako inscenace je postavená tak,
4: že to člověk, že to k sobě má blízko, taky to má přestávku často, že jo, v podstatě.
5: No, my hrajeme jako bez přestávky, ale zároveň...
4: Tak to je ta chyba možná.
5: Jo, ale tak jsou zvyklí, že jo, z těch ochozů, že i když je zákaz toho kouření, tak je v pohodě si tam prostě jako zapálit na tom stadionu a prostě tam hodit to pivo, někom ten kelímek, a to v tom divadle jako
4: zatím
5: úplně
4: nejde.
5: Tak nefunguje, zatím to nejde, no. Možná vlastně tady jako v tom gongu ten prostor, to no. Asi na to bude přívětivější, na takové reakce.
4: Co jste vy říkal, Hinku, když přišla tahle inscenace, jak když tím Jan přišel? Protože je to, jako, mně se na tom líbí to vykročení z té dramaturgie, protože my se můžeme dostat k Bezručovi, myslím si, že jako zásadní, nebo ten rukopis Jana je skvělý v tom, že fakt přibližuje tu klasiku, že ji otvírá, ale najednou přišlo tohle.
6: No, já byl nadšenej, já jsem vždycky chtěl dělat představení o fotbale, i když ho mu vůbec nerozumím, nikdy jsem ho nehrál a doteďka jsem nepochopil offside, protože já jsem hokejista původně a fotbal mě nějak vůbec nezajímal, ale já byl nadšenej, vlastně, že jsem se na to těšil a mám rád autorské divadlo a vlastně spolupráci s režisérem a že to je takový jako ucelený proces tvorby toho představení, takže já jsem se na to moc těšil.
4: Jenom abych vás dostal do stejného tábora, jako je Jan, tak jestli byste mohl zmínit, za koho vy jste hrál ten hokej?
6: Já jsem hrál taky, no, za Spartu. Za Spartu a potom teda za Slávy. Já jsem takovej přeběhlík, no, byl.
4: Dá se ta disciplína využít z toho hokeje, dá se ta disciplína využít v té současné profesi? Má to něco společného, to herectví s tím hokejem?
6: No, s hokejem...
4: Nebo se sportem obecně?
6: Se sportem obecně určitě, si myslím. Nebo jako je to věc, že ten sport mi určitě dal nějakou disciplínu a nějakou i třeba vlastně fyzickou výdrž, řekněme, která je i někdy potřeba u toho zkoušení. A myslím si, že to je určitě fajn a výhoda, když člověk před tím divadlem dělal nějaký sport.
4: Chcete-li vidět představení Baníčku ale, tak dnes máte možnost a pochopitelně následně od startu divadelní sezony opět v divadle Petra Bezruče a uslyšíte mimo jiné tohle.

0: Divadlo roku, úspěšná to série vlastně 7 sezon pro Jana Holce, 2 sezony pro Hynka Tajovského a asi není žádným velkým tajemstvím, že ta následující, to znamená sezona 2026-2027, bude, Jane, vaše poslední u divadla Petra Bezruče. Jak tohle vzniklo, čím to je a s jakými pocity vstoupíte do té poslední sezony?
1: No, jako já jsem naplánoval tu, ve chvíli, kdy už jsem věděl, že to poslední sezona, tak jsem si říkal, že musí být velkolepá. V tom smyslu, že to má být nějaký jako vrchol toho jako působení a nějak jako věřím, ono samozřejmě je to, jsou to samé, jako neznáme, co se stane, ale jako za mě je to nějakým způsobem vyvrcholení, no, a jak to vzniklo... No, nějakým způsobem jako člověk jako cítil tím, jak vlastně jako to divadelní působení a ta tvorba je vlastně jako třaskavá vnitřně, tak člověk vlastně jako došel k tomu, že je vlastně jako dobré vlastně udělat nějakou změnu, jak pro mě, tak vlastně jako pro to divadlo, že to vlastně jako je potřeba, jo? Že my jsme vlastně jako ten soubor teď dochází do nějakého vlastně jako stavu, že ne, že bychom to jako měli rozpustit, budeme všichni nějakým způsobem pokračovat dál, ale že
0: znovu, prostě by divadlo roku, 80. sezóna, prostě mám pocit, že to je rozjetý vlak, který jede strašně rychle, strašně dobře, tak mě to fakt překvapilo.
1: Jo, ale jako já samozřejmě, protože teď jako poslední asi 3 nebo 4 měsíce dostávám tu otázku, co budu dělat fakt jako třeba 3x týdně a jak jsem byl jako v pohodě, tak jak už jsem mi dostal asi po 60, tak už jsem trošku jako znervóznil, ale já mám pocit, že to vlastně k té tvůrčí práci a k tomu umělecké tvorby samotné, tady ta neznámá a ta nejistota vlastně jako patří a já jsem asi nějak jako zacítil, že ta potřeba té nejistoty je najednou vlastně potřeba pro mě si znovu definovat jako x věcí. Možná to nějak, chce divadlo strašně moc dělat, ale třeba se stane, že ho nějakou dobu nebudu dělat a budu se snažit o toho dělat.
0: A vážně teďkom 17. července 2026 nevíte,
1: jsem bez práce,
0: co bude.
1: No.
0: No ne, jste ještě v práci, máš.
1: No, já za rok budu bez práce, no.
0: Fakt.
1: Jo. A nejhorší je, že mi to nikdo nevěří.

0: Že všichni jako čekají. Já jsem teď přijel do Prahy.
1: Proto jsem dal taky ty 3 sekundy, no, abyste to řekl, co bude.
0: No, nemám nic. Já jsem teď přijel do Prahy a teď a všichni jsou, všichni mají pocit, že teď umělečí šéfové ředitele, že jim asi, že
1: kam někde vtrhnu.
0: No, je to přesně, no, je to tak, no. Takže já to takhle říkám už po několikáté veřejně, nikam nejdu, ale samozřejmě jako... Takhle, já vím, co mám plán, chci dělat divadlo, chci dělat dobré divadlo, chci ho dělat prostě v nějakém baráku, kde ideálně budu jako kmenový režisér a vlastně by mi vyhovovalo asi divadlo jako podobného ražení a je mi vlastně jedno kde. Je mi jedno kde, protože já jsem to sem zjistil v Ostravě, že ono je důležité to divadlo dělat, ať už je to Praha, Brno, vlastně jako kdekoliv, že ti lidi potřebují tu veřejnou službu, kterou ta veřejná kulturní instituce poskytuje vlastně úplně kdekoliv. A já mám třeba radost to, co jsem vlastně viděl tady za těch 7 let, jak se tam podařilo i proměnit tu hlavní diváckou skupinu, že vlastně my třeba témata, která jako přinášíme, tak jsou přirozeně, vychází nějak z... vlastně jako země, nebo z, prostě z generační jako výpovědi mé blízké, což jsou tady nějak vlastně řekněme jako 40 plus minus jako 10 let. A vlastně mám teď pocit, že to je nějaké divácké gro, které se nám podařilo vlastně do toho divadla přinést, které tam předtím úplně vlastně tolik nebylo. Takže já jsem teď otevřený. Takže říkám takhle veřejně, kdyby někdo někde potřeboval uměleckého šéfa, režiséra, samozřejmě mám nějaké jako finanční nároky, nemalé, tak...
1: A Hinka má
0: otevřené. A Hinka, ano. Hinka,
1: u nějž proběhla už devemenizace.
0: Právě proto vlastně, jako, ano, Hinek je v tom balíčku, ještě má žena, je vlastně herečka, ta taky odchází, takže ten balíček je dramaturga k tomu. Mám takový docela, jako, už můžu obsadit to divadlo jako kompletně. Tak,
1: tak jsme vyvolali strach v mnoha institucích. Jaké to je pro vás, Hinku? Že, co to znamená pro herce, když odchází ten umělecký šéf, nebo je na tom odchodu? Jestli to je nějaký období nejistoty?
2: Já vlastně vůbec nevím. Jakože popravdě, já vůbec nevím, co...
1: Já jsem myslel, že nevíte, že odchází.
2: Ne. To vím, ale... ne, já opravdu nevím, co se vlastně stane teďka ten následující rok a nechám se překvapit. Nedělám si žádný domněnky. Uvidím.
1: Říká Hinek, který je dnes společně s Janem hostem Radiožurnálu.

0: Jan Holec a Hynek Tajovský, hosté Radiožurnálu. Mně se líbí, milý Jane, že jste dvakrát zmínil to slovo veřejná služba. Líbí se mi to z toho důvodu, že velmi přesně jste asi definoval tu podstatu věci, že ve chvíli, kdy divadlo není tou veřejnou službou, to znamená, je jednoznačně orientováno na ten zisk, tak vlastně musí vycházet maximálně vstříc tomu divákovi, přišlo co nejvíc lidí. Tak tady fakt asi pod hlavičkou té veřejné služby člověk může prosazovat tu dramaturgii a to umění. Je to tak?
1: Já to tak vnímám. Jako ono, není to podle mě jako pravidlo, že by všechny veřejně podporované instituce nebo lidé v nich, nebo lidé, kteří je vedou, to tak měli. Ale já mám pocit, že je to zásadní. Nebo pro mě vlastně je tohle vůbec v nějakém jako přemýšlení nad tím úplně alfa, omega toho, že člověk musí vnímat, kde, v jakém místě, v jakém čase tvoří a pro koho tvoří a vlastně jako navnímat to, co se kolem něho děje a nějakým způsobem to vlastně odrážet a reflektovat v té tvorbě, takže jo.
0: No, mohl by bez té veřejné služby vzniknout UBU, což bude vlastně první premiéra 16. října 26.
1: Jako, tak samozřejmě mohl, ale zároveň, jo, zase ten... Ten titul vzniká z nějaké potřeby dotýkat se, reflektovat vlastně situaci na politické scéně nebo v politické sféře a vůbec úplně vlastně jako globálně, ale zabývat se tím z hlediska nějaké jako psychologie, psychologizace vlastně toho, kde se ta potřeba vlastně nakládá, jistého nakládání nebo zneužívání vlastně moci v nás jako bere a to, jakým způsobem nás může moc a chtění po té moci vlastně jako proměnit. Ale zase, protože my vždycky nějak jako vycházíme z nějaké cesty, jako kdy se zajímáme vlastně o psychologii a odrážíme vlastně úplně takové ty základní pudové věci vlastně v nás, tak aby to mohl každý trošku na sobě pocítit.
0: No, já jsem rád, že to fakt zazděl, protože tam těch témat, která se otvírají, je hrozně moc. Jak důležitá je ta současnost, to okolí, jak moc ten tvůrce dokáže reflektovat i v těch klasických dílech právě to, co se děje kolem.
1: No, já myslím, že jako zásadně...
0: To je podle mě rukopis, který patří Bezručovi a k vám.
1: Jo, a ona taky vlastně není náhoda, že ten titul se objevuje vlastně ve více divadlech, a to nejenom v České republice, že já jsem vlastně a bez nějaké jako domluvy nebo inspirace, jo, že my v ten samý den, kdy my máme premiéru, to je 16. října, tak je premiéra Krále UBU v Burgtheatru ve Vídni. Jo. Do toho pak bude vlastně na jaře 2027 bude v Klicperově divadle Král UBU, takže on se teď jako objevuje vlastně jako ve více jako zemích, což není jako náhoda, ono samozřejmě jako ten předobraz toho Donalda Trumpa tam, myslím, vidí jako mnozí v tom, ale ono to není jenom vlastně jako Donald Trump, ale ono je to najednou taková ta vnitřní zoufalost nad tou nečitelností vlastně těch jako politiků, nad tím, že ten prostor začíná být nepředvídatelný, že vlastně nerozumíme tomu, že racionálně nejde úplně vysvětlit vlastně ty politické kroky a vlastně ta politika ztrácí nějaký jako racionální rozměr.
0: No, v tom odlesku, ale musím říct, že UBU je teda vlastně nesmírně drsný. Že to je jako dovedené až do toho extrému a tahle spojitost, těším se na to prostě jednoduše. Která ta inscenace z těch čtyř chystaných je pro vás, Hynku, ta, na kterou se nejvíc těšíte?
2: Je to i Král UBU. A potom Duše krajina širá a Spílání jeviště.
0: Spílání na konci, 14. května 2027.
2: A ještě je tam Drákula, ale v tom už nejsem.
1: Takže na to se netěšíš.
2: Na to se netěším. Netěším moc.
0: Ne, rozhodně můžeme doporučit odsud z Airstreamu Českého rozhlasu, abyste do Ostravy, milí posluchače, milé posluchačky, jezdili častěji, než jen na Colors, protože divadlo Petra Bezruče a spousta dalších institucí je důkazem toho, že Ostrava je nesmírně plodná a říkají to vlastně shodou okolností tři Spartané ve studiu. No nic, pánové, děkuji vám za návštěvu. Hynek Tajovský a Jan Holec byli hosty Radiožurnálu.
2: Děkujeme.
0: A my vysíláme pochopitelně dál v rámci festivalu Colors of Ostrava a shodou okolností. Zítra pro vás máme možnost vidět naživo Ventolina. Je to takový dárek od Colors of Ostrava a od Českého rozhlasu. Kdybyste měli chuť, stačí napsat na e-mailovou adresu vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu dejte chci na Ventolina. No a pro pár z vás, pro pár desítek z vás, bude možnost sejít se zde už v 10 hodin, když je areál ještě uzavřen, a budete mít možnost vidět Ventolina v takovém komorním prostředí i se mnou. Tak se na vás budu těšit zítra. Každopádně dopolední Radiožurnál pokračuje dál.

0: zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 23 hodin. Lukáš Pastejřík a zprávy.
3: Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil, můžou za to i mimořádně silné předchozí měsíce. Americký prezident Trump obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Fotbalisté Sparty nezvládli generálku na novou sezónu, dánskému Norsjælandu podlehli 1-5 a počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela tak červnové statistiky neukazují žádný propad hypotečního trhu.
4: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
3: Průměrná hypoteční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Naopak průměrná výše hypotéky poklesla na 4 miliony a 700 tisíc korun. Čtvrt milionu cizinců ve seznamech voličů, čínští hekři a hlasovací stroje z Venezuely. Americký prezident Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Odtajněné dokumenty, kterými argumentoval, to ale nepotvrzují.
5: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
6: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb odmítla. Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%. Snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostalo po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v Evropské unii. Návštěvníci barokního kláštera v Broumově na Náchodsku si nově můžou vybrat ze dvou prohlídkových tras. Historickou památkou totiž ode dneška provázejí jak zástupci agentury pro rozvoj Broumovska, kteří mají část kláštera v dlouhodobém pronájmu, tak i průvodci vlastníka, tedy benediktínů. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran.
7: Benediktini původně kvůli pozdnímu zaplacení nájmu vypověděli agentuře smlouvu a začali klášterem provázet sami. Soud ale předběžným opatřením umožnil nájemci návrat. Agentura pro rozvoj Broumovska provází trasou, na kterou byli lidé v posledních 12 letech zvyklí. Benediktini nabízí jiná místa kláštera. Agentura chce benediktínské opatství žalovat kvůli ušlému zisku. Z Broumova Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s dánským Norsjælandem. Generálky před novou sezónou naopak vyšly čtyřem jiným ligovým týmům. Bohemians porazili polský Lubin 2-0, Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad rakouským Zak Peltnem 3-1, Olomouc zdolala katarský Al-Sadd 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad slovenskou pod Brezovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u hranic a omezení v Brně. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením na 196. kilometru. Tam je zavřený sjezd na Bratislavu, musí se tak pokračovat dál na 194. kilometr. Tam se otočit, najet zpět na dálnici, v opačném směru už se sjíždět dá, mezi sjezdy se jede pomaleji. Na D8 z Drážďan ve směru do Prahy se nedá sjíždět na 74. kilometru na Ústí nad Labem Bukov. Odtahují tam uvázlý kamion. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic začalo noční omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. A na tahu 56 na výjezdu z Ostravy směrem na Frýdek Místek dejte pozor před čerpací stanicí Shell. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.
9: Den věnovaný Václavu Havlovi. Tak by se dal nazvat čtvrtek na slavném divadelním festivalu v Avignonu na jihu Francie. Měla tam totiž světovou premiéru jeho nedokončená hra Šeřík a poprvé udělili i cenu Václava Havla. Vrátíme se k tomu za pár minut.
1: Večerní radiožurnál
0: a Vladimír Kroc.

0: Tak to byly Support Lesbians ve večerním radiožurnálu. Teď už máme 10 minut po 23. hodině. Na divadelním festivalu v Avignonu měla světovou premiéru nedokončená hra Václava Havla Šeřík. Renomovaný festival si tak připomněl Havlovi nedožité 90. narozeniny, které by oslavil v říjnu. České centrum v Paříži při té příležitosti udělilo i první cenu Václava Havla, kterou si odnesl ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
1: Režie Havlovy jednoaktovky se ujalo avignonské divadlo La Manufacture. Václav Havel Šeříkem nazval tajného policistu, který ho navštívil v jeho letním sídle, pravděpodobně na Hrádečku. Hru o boji kočky s myší ze 70. let Havel nikdy nedokončil. Objevil ji až místo starosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí Stan. Jeho dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista a blízký přítel Václava Havla.
2: Když jsem procházel ty desítky krabic, rukopisů, strojopisů a podobně, tak mě zaujala část, která byla napsaná poněkud odlišným rukopisem. A až v tu chvíli jsem si uvědomil, že to nemusí být dědeček. A v tu chvíli jsem pochopil, díky ještě konzultacím s Andrukou Freimanovou, že se jedná o rukopisy Václava Havla.
1: Havlovy nedožité 90. narozeniny si v Avignonu připomněli i předáním ceny Václava Havla, kterou iniciovalo České centrum v Paříži. Skleněné srdce si převzal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
3: Myšlenky Václava Havla jsou bohužel stále aktuální. Od doby, kdy žil, se změnilo jen málo. Tolik zemí je dnes ve stejné situaci nebo horší, než bylo Československo v druhé polovině 20. století.
1: Cenu Kirilovi předal generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Podle něj dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci, a to na základě své osobní zkušenosti. Mezi nominovanými byla i palestinská autorka Hen Zudaová nebo iránsko-francouzská novinářka Delphine Minviová, vysvětluje Burian.
4: Jsou kvalitní z toho uměleckého hlediska, ale taky píšou o tématech, která souvisí s lidskými právy, totalitou, nesvobodou, prostě zastáváním se práva na svobodný individuální názor.
1: Kirilov pochází z Oděsy a studoval v Moskvě, odkud utekl po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Od té doby působí ve Francii a francouzsky i tvoří. Díky ceně teď bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: tebe.
1: Několik set let starý svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku se dočká potomků. Postupně budou vysazeny na přemyslovsky významných místech. Vzácné sazenice teď pěstují odborníci z Výzkumného ústavu pro krajinu. Vydáme se za nimi už za chvíli.

0: Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než tisíci lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 století mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Výlet, no. Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
2: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
1: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
2: Tady máme, vidíte, jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin z roku 2018, jestli se nepletu.
1: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než tisíci lety narodil její vnuk kníže Václav.
2: To se skutečně hrozně špatně jako prokazuje, protože většinou to jádro už jako nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let, ale jestli je to opravdu tisíc let, to bych si nedovolil tvrdit.
1: Tady tento váš 8letý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm a ze spodu jsou ty větve, řekla bych, docela krátké.
2: To je přímo synáček, by se dalo říct, toho původního stromu, takže to je první generace, tam jsme odebrali roub a jsme geneticky strašně blízko tomu původnímu exempláři. Ale ještě to bude chvilku trvat, ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat a pravidelně řezat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se teprve začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláři.
3: Tak tady máme ten svatováclavský dub.
1: Bere Jiří IX. Ve skleníku dendrologické zahrady květináč s jeho roubem.
3: Je roubovaný v loni na jaře v dubnu. Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního. Takhle dlouhý řez.
1: To je tady vlastně vidět dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny a z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
1: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
1: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za 3. listem, aby nám posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m, kdy budou hotové k výsadbě.
2: My jsme teďka přišli do matečnice. Tady máme právě naroubované potomky památných stromů.
1: Říká Zdeněk Kisenbauer, vedoucí dendrologické zahrady Výzkumného ústavu pro krajinu v Průhonicích.
2: Jsou to skutečně stromy vynikajících kvalit, že na nich nevidíte dřevokazné houby, mají zdravé listy a tak dále.
1: Jsou tady ve 4 řadách vysázené stromy, které jsou zhruba ve výšce člověka.
2: Máme jich tady zhruba 200. Většinou lípy velkolisté.
1: Takže kmínek je lípa,
2: ano.
1: Ale to zelené, to co vidím nahoře, to je taky lípa.
2: Ano, ale to už je roub toho cenného exempláře. Tady máme konkrétně lípu v Sedloňově. Potom to pravidelně seřezávám, jak vidíte, v jednotné výšce. Stromek, to je záležitost 5-6 let, než ho dopěstujete. Takže tady vidíte, že máme každoroční letorosty. To jsou krásně napřímené až třeba 100 cm dlouhé větve.
1: Pak právě tyto větve můžete přenést do nějakého jiného místa.
2: Ano, protože dostanou novou šťávu. A při tom množení samozřejmě máme více exemplářů a ty potom nabízíme obvykle obcím, které využívají při různých příležitostech k výsadbě.
1: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: this time.
1: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
2: Speciální host Radiožurnálu.
1: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
2: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
1: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je půl dvanácté.
1: Zprávy pro vás má Lukáš Pastejřík.
2: České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut, to je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, Hyundai naopak o desetinu klesla. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obory Obelisk. Soukromá společnost nesouhlasila se zařazením svého pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Verdikt je na úřední desce. Podle soudu se pozemek stal součástí Soutoku v souladu se zákonem. Připustil ale, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti přináší vlastníkům některá omezení. Společnost může ještě podat ústavní stížnost. Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jednoho týdne klesla o 5%. Píše o tom ruský list Komersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Navzdory názory dotázaných nejvíc ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzínu na čerpacích stanicích, způsobený ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. V 81 letech zemřela irská herečka a držitelka Oscara Brenda Frickrová. Oznámil to její agent. Nejprestižnější filmovou cenu Frickrová získala v roce 1990 za vedlejší roli ve filmu Moje levá noha. Stala se tak vůbec první irskou herečkou, která Oscara získala. Objevila se například i ve druhém pokračování vánočního snímku Sám doma. Sport. Tenisté Adam Pavlásek s Patrickem Riklem vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Ve finále čtyřhry ve chorvatském Umagu porazili Brity Stevensona a Williamse 2-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Brně a komplikace na D8 u Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do sobotního podvečera. Musí se pokračovat ke sjezdu na Mikulov na 194. kilometr. Tam se otočit a pokračovat dál po D1 ke sjezdu na Bratislavu ve směru na Vyškov. Před ním se zpomaluje. Na D8 z Drážďan ve směru do Prahy je zavřený sjezd na Ústí nad Labem Bukov na 74. kilometru. Vyprošťují tam kamion a nedá se projet. Na okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. A v Praze v Brněnské ulici nám hlásíte komplikace před sjezdem na Opatov.
5: Na příjezdu do Prahy směrem z Brna 3. kilometr, kamion a osobní auto s podstavným pruhu. Kousek za ním má šipka silničářů a nepříjemně tam ty auta vybočují z pravýho pruhu, trošku do prostředního.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v sobotu 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Americké akcie dnes oslabily, za jejich poklesem stály čipové společnosti a další firmy, které dřív zažívaly silný růst v souvislosti s rozvojem umělé inteligence. Akcie provozovatele streamovací platformy Netflix se propadly o více než 7%. Firma sice ohlásila nárůst zisku a tržeb za druhé čtvrtletí, její výhled pro třetí čtvrtletí ale zaostal za očekáváním.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Adele ve večerním radiožurnálu střídají R.E.M. S početným hudebním doprovodem a písněmi v nových aranžích přijel na festival Colors of Ostrava legendární zpěvák a producent Moby. Na jeho koncert vás vezmeme za pár okamžiků.

0: 23 studiových desek a nespočet celosvětových hitů má na kontě americký hudebník Moby. On teď vystupuje na hlavním pódiu festivalu Colors of Ostrava a je u toho i náš hudební reportér Jiří Štefl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Vladimíre, dobrý večer taky hudebním fanouškům Radiožurnálu. Dobrý večer z Dolních Vítkovic, kde máme poudešťové přehánce. Moby svůj koncert začal tím, že doslova vběhnul s kytarou v ruce na pódium a od té doby tady fanoušky baví svými největšími hity. Dokazuje nám tady, že je opravdu multi-instrumentalista. Kytaru už během druhé písně vyměnil za perkuse a určitě tady dneska večer dojde i na klavír a taky na mixážní pult. Moby nevystupuje na pódium sám, ten koncert je výjimečný hlavně tím, že přivezl sebou i celou početnou skupinu, kterou tvoří několik solistek. A je slyšet, že při výběru hlasů si Moby dal opravdu velmi záležet, protože společně ladí do posledního detailu. Jen malou chvíli před koncertem organizátoři festivalu oznámili, že vystoupení Mobyho bude o 15 minut delší, než původně plánovali, takže očividně se hudebníkovi tady v Ostravě zalíbilo.
0: Koncertem Mobyho, ale dnešní program na Colors of Ostrava nekončí.
1: Je to tak, už za hodinu a půl tady v areálu začne hrát chorvatský sympaťák Baby Lasagna. Ten ve své hudbě velmi často kombinuje metal, rock i pop. Já jsem se s ním dneska večer na chvíli bavil a rozhovor uslyšíte na Radiožurnálu znovu před jednou hodinou v noci. Dnešní noc ale nabízí i koncert Ventolina, což je český hudebník, který se velmi osobitě specializuje na elektronickou hudbu. Fanoušci ho tady v Dolních Vítkovicích uslyší od jedné hodiny. No a jestli chcete Ventolina vy, tak máte jedinečnou možnost zítra na Radiožurnálu živě mezi 10. a 11. hodinou. Tak já pevně doufám, že Ventolin hlavně vstane a dorazí k tomu našemu mobilnímu studiu Airstream. Teď tady v Dolních Vítkovicích na Colors of Ostrava, ale koncert Mobyho a má narváno před pódiem, takzvaný Full House.
0: Tak to byl Jiří Štefl, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký večer.
0: A Moby teď i v našem vysílání.

Posloucháte Radiožurnál, blížíme se půlnoci, tedy měřeno letním středoevropským časem. Ten čas přijde za 12,5 minuty.

0: světě. Fotbalista Lionel Messi táhne Argentinu za obhajobou titulu mistrů světa. V nedělním finále proti Španělsku bude na osminásobného držitele zlatého míče zase spoléhat celá země. Nejenom levonohý útočník, ale stojí za úspěchy Argentiny. Důležitým až nepostradatelným článkem je nenápadný trenér Lionel Scaloni.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
3: Když Scaloni k argentinské reprezentaci nastoupil, málo kdo mu věřil. Zvědavý až skeptický byl i Libor Kozák, který se Scalonim hrál v Láciu.
4: Největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor. Různé narážky, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém. My jsme se ještě dlouho, když jsem odešel z Lácia, a jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě někdy před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat. Číslo už nefungovalo, už to bylo těžké.
3: V Kataru dokázal Scaloni něco nevídaného. Vytvořil kolem Lionela Messiho dokonale šlapající stroj. Zbavil tým obrovského tlaku a dovedl Jihoameričany v roce 2022 na samotný vrchol.
5: Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
4: A hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové. A to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím. Jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
3: Myslí si bývalý český reprezentant Libor Kozák o Scaloniho přínosu Argentině. Trenér Jihoameričanů nepatří mezi globální marketingové megastar. Neplní titulní stránky novin ani si nepotrpí na velké tiskové konference a dramatická gesta. Nehnul s ním ani gol v 92. minutě do sítě Anglie, který poslal Argentinu do finále mistrovství světa.
4: Když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo. Jo? To nebyl nikdy poker face, to bylo čistě prostě jak Jihoameričani, že jo, rukama vším.
5: Lautaro Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a Jihoameričané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa.
4: Ale já věřím tomu, až toto i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut.
3: Fotbal je o emocích a dát je najevo bude moci Scaloni po nedělním finále světového šampionátu proti Španělsku. Na této stanici nabídneme reportážní vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
1: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. V Kanadě hoří víc než 800 požárů. Ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Tenistka Bousková se coby úřadující šampionka pražského turnaje těší na zápasy na centrálním dvorci na Štvanici a počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS, který ETS 1, který včera unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
3: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech.
4: O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
1: Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. V každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
5: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
6: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
5: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
7: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
5: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Radiožurnál.
1: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
8: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
9: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
8: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
10: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bitcoin či kampelička.
8: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
11: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
1: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel taky finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
12: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Na festivalu Colors of Ostrava právě teď vystupuje americký zpěvák a producent Moby. Do Dolních Vítkovic přivezl své známé hity, ale i novinky z letos vydané desky. Je u toho reportér Radiožurnálu Jiří Štefl.
13: Hitmaker, který tady v Ostravě dokázal rozproudit 10 000 fanoušků před hlavním pódiem. 60-letý Moby přivezl velmi energickou a nabitou show, ve které reflektuje svoji skoro 40-letou kariéru. A není na to sám, na pódiu s ním jsou i 4 solistky. V tuhle chvíli tady sklízí potlesk za velký hit Why Does My Heart Feel So Bad. Slavné songy, které zazněly i v mnoha filmech, doprovází taky propracovaná vizuální show. Před chvílí tady taky zazněla legendární píseň Heroes Davida Bowieho, kterou připomněl přátelství s tímto legendárním zpěvákem. Moby bude hrát ještě necelou hodinu. Poslední koncert tady v areálu skončí ve 3 hodiny v noci. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o 1/5 víc než jindy, v srpnu skoro o 1/4. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
14: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
15: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
14: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
16: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
14: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Sport. V Praze dnes startuje tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech začne v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhajkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním kurtu, který má kapacitu 6 000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
17: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten center kurt zaplní co nejvíc. Vlastně naposled jsem tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D1 v Brně a nehoda na 56C v Ostravě. Na D1 Zvyšková směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Tam si jet na Mikulov, otočit se na dálnici a najet zpět v opačném směru, tam už se na 196. kilometru dá sjíždět. Na tahu 56 na výjezdu z Ostravy směrem na Frýdek místek dejte pozor před čerpací stanicí Shell. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se pouze jedním pruhem. A na příjezdu do Prahy je Brněnskou ulicí opatrně za sjezdem na Průhonice. Na 3. kilometru stojí kamion a osobní auto v odstavném pruhu. Na místě je šipka silničářů a může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku místy přehánky nebo bouřky i silné, postupně srážky jen ojediněle. A přes den bude proměnlivá oblačnost, ojediněle, přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
19: Jak hodnotí Martin Kupka svůj první půlrok v čele ODS? Co o aktuálním stavu strany vypovídá spor, kdo povede kandidátku ODS v komunálních volbách v centru Prahy? A smířila se opozice se znovu zavedením EET a reformou stavebních úřadů? Nebo se obě změny pokusí v případě volebního úspěchu v příštích letech zase zrušit? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Občanské demokratické strany, poslanec a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
20: Dobrý den a děkuji za pozvání.
19: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme dopoledne před jednáním výkonné rady ODS. Právě výkonná rada z našeho pohledu za chvíli, z pohledu posluchačů před několika hodinami, rozhoduje o kandidátkách pro podzimní volby. Velkou pozornost budí otázka, kdo bude kandidovat na starostu Prahy 1, tedy v centrálním pražském obvodu. Tamní organizace ODS nominovala bývalého komunálního politika, současného viceprezidenta hospodářské komory Filipa Dvořáka. Předsednictvo ODS v tomto týdnu konstatovalo, že Filip Dvořák neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku, tedy kolem 230 miliard, které měl zdědit po otci. Já nevím, jak to dopadne. Vy jako předseda ODS víte už v tuto chvíli, jak dopadne jednání výkonné rady?
20: Já jsem přesvědčený o tom, že Filip Dvořák na té kandidáce nebude. Na druhou stranu není to 230 miliard korun, 230 milionů,
19: ano,
20: nicméně i to je částka, kterou on opravdu veřejnosti jasně a srozumitelně a rychle nevysvětlil. A s ohledem na to, že já vyžaduju od toho, aby ti, kteří kandidují, tak aby přijali to, že je na ně přísnější metr a že přirozeně v případě takového mediálního otazníku musí prostě reagovat rychle, jasně a nemá to být odmítnutí toho dotazu novináře, protože v okamžiku, kdy se ucházejí o důvěru veřejnosti, tak prostě musí předložit na stůl to, co se týká její historie. Tečka.
19: Takže z vašeho pohledu už v tuto chvíli před jednáním je jasné, že Filip Dvořák tu kandidátku nepovede.
20: Říkám já jako předseda občanských demokratů, že ji nemůže vést a nepovede jí.
19: Jak velkým problémem pro ODS je už to, že se to vůbec řeší?
20: Každá politická strana přeci v tomto směru může mít a také má, vidíme to u hnutí ANO, kandidáty, kteří pak musí třeba rezignovat v okamžiku, kdy podobně nevysvětlí, jako to je v případě Ondřeje Prokopa a hnutí ANO, jaký je původ jeho bytů, nebo se do toho zamotají. No a já za sebe říkám, že proto, aby veřejnost mohla vůči té politické straně mít důvěru, tak také musí na druhou stranu vidět, že když někdo dostatečně nevysvětlí, tak na té kandidáce nefiguruje.
19: Nepodcenili jste to? Neměli jste to řešit dřív?
20: Z úrovně vedení politické strany to ani dost dobře možné není. V tomhle ohledu musí fungovat to, že kandidátky se sestavují na té místní úrovni a samozřejmě v okamžiku, kdy pak se třeba podobná věc odehraje, tak je ale na místě, aby politická strana, její vedení rychle reagovalo. My jsme dali Filipu Dvořákovi čas na to, aby se s tím vypořádal. V okamžiku, kdy tak neučinil, tak pokládáme za jediné možné řešení, že prostě kandidovat nebude.
19: Filip Dvořák se stal předsedou ODS v Praze 1 v loni v březnu. I z rozhovoru bylo jasné, že o tu funkci bude usilovat. Opravdu v rámci ODS jste to neměli řešit dřív?
20: Já jsem na to odpověděl. Novináři přinesli jednak informace o tom dědictví, na druhou stranu vypadá i z té jeho argumentace, že tam porušení zákona není, ale za mě to, jakým způsobem k tomu vysvětlování přistoupil, tak právě poškuzuje onu důvěru, ale to se odehrálo opravdu až v posledních týdnech, v posledních dvou týdnech a na to jsme reagovali a reagovali na to velmi rychle.
19: Jestli se nepletu, vy jste byl před čtvrtstoletím mluvčím hlavního města Prahy zrovna v době, kdy Filip Dvořák byl tehdy radním hlavního města. Tehdy se objevily otazníky okolo Filipa Dvořáka, řešila se kauza, kdy chtěl údajně získat privatizovaný byt v Pařížské ulici v centru Prahy, také kauza, že jeho otec měl získat byt ve Špenderovém mlýně za poloviční cenu, a to od firmy, která od Prahy získávala zakázky. Měl jste tehdy nebo někdy později pochybnosti, jestli všechno okolo Filipa Dvořáka bylo čisté?
20: Filip Dvořák se pak z politiky na nějaký čas stáhl. Měl jsem za to, že vyřešil všechny ty pochybnosti. Teď, když přišly znovu otázky novinářů a přišly pochopitelně, protože v okamžiku, kdy kandiduje na viditelné místo starosty městské části Praha 1, tak musí počítat s tím, že podobné otázky bude dostávat. A právě v tomto ohledu ta neochota jasně, rychle, srozumitelně a vlastně vstřícně odpovědět je důvod, proč na té kandidáce nebude.
19: Měl jste nebo máte pochybnosti?
20: Přece není to jenom o mých pochybnostech. Je to o tom, že politik v tomto směru může naplnit zákon, ale může tím, jak to dělá, tak vzbuzovat u veřejnosti i u novinářů v tomto směru otázky. A pokud je vzbuzuje a neodpoví na ně, no tak pak je to opravdu důvod k tomu, aby takovou kandidátku nevedl.
19: A u vás vzbuzuje ty otázky?
20: Pro mě platí stejně tak, že pochybnosti o tom nerozptýlil.
19: Měl by zůstat členem ODS?
20: To, aby zůstal členem ODS, tak znamená, že především nebude poškozovat dobré jméno Občanské demokratické strany, nebude za ní kandidovat v těchto volbách, to je jasné. V okamžiku, kdyby se pustil dál do toho, že by její dobré jméno poškozoval, pak je to určitě důvod k tomu, aby vyloučený byl.
19: Očekáváte, že ta kauza může poškodit ODS v celé Praze v rámci komunálních voleb, že třeba ohrožuje šance vašeho lídra Tomáše Portlíka, aby se stal primátorem?
20: Myslím, že lidé hodně vidí ten jasný postoj a řešení té otázky, tak věřím, že ve výsledku to můžou vyhodnotit právě tak, že ODS je schopná se s tím vypořádat a reagovat rychle.
19: Vyplývá z té situace okolo Filipa Dvořáka něco obecnějšího pro ODS?
20: Já v tom nic obecnějšího nevidím, než to obecné, co platí pro všechny politické strany. V okamžiku, kdy jde někdo do voleb, kandiduje na viditelné místě, tak jak říkám, musí počítat s tím, že je na něho přísnější metr a že se novináři budou ptát a na ty otázky on musí prostě odpovídat.
19: Předseda Občanské demokratické strany Martin Kupka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Dnes je to na den přesně půl roku od chvíle, kdy jste se stal předsedou ODS. Jaké hodnocení, jakou známku byste si za ten půl rok dal?
20: Myslím, že člověk si nemá dávat sám hodnocení. Já jsem
19: nemá
20: spokojený.
19: Se člověk sám hodnotit?
20: Tak nepochybně dělá reflexy toho, jestli splnil to, co slíbil konec konců i delegátům toho kongresu. Já jsem slíbil, že ustanovím stínovou vládu a udělal jsem to dokonce o něco dřív, než jsem původně plánoval. Vyhodnotil jsem, že je důležité to opravdu udělat co nejdřív, tak abychom dokázali přicházet do toho veřejného prostoru s našimi návrhy, s našimi nápady. Taky jsme byli první, kdo navrhl i pro vládu Andreje Babiše, jak reagovat na krizi na Blízkém východě. Navrhovali jsme tehdy okamžitě snížení spotřební daně a přišli jsme s krizovým nárazníkem, který kdyby vláda realizovala, tak bychom dokázali čelit rychleji těm turbulencím, které ta krize na Blízkém východě přinesla.
19: Takže jedničku byste si zasloužil?
20: Já sám za sebe říkám, protože předseda taky má být patřičně sebevědomý, že za splnění těch úkolů se jedničku zasloužím a zároveň ale říkám pokorně, jde přeci také o to, aby všechny ty kroky zhodnotili voliči. A v tom určitě ještě čas potřebujeme. Potřebujeme čas na to, abychom ukázali, konec konců my jsme zorganizovali v červnu programovou konferenci, kterou já jsem sliboval, proběhla, a to za poměrně velkého zájmu médií. A to, co jsme představili, ať už je to reforma daní, její základní obrys toho, kam chceme jít, aby se podařilo v České republice snížit odvodovou zátěž práce, protože na tom panuje obecná shoda všech ekonomů i ekonomů Národní ekonomické rady vlády, která působila při té předchozí vládě, než ji Andrej Babiš zrušil, protože on přece žádnou poradu odborníků nepotřebuje, ale ti ekonomové se shodovali na tom, že pro další ekonomický rozvoj té země jedna z největších překážek je právě významně nadprůměrné zatížení práce. Odvodové. Tak tohle je jeden konkrétní krok. Reforma zdravotnictví, reforma školství, konkrétní věci, které tu zemi budou posouvat dopředu. Tohle se podařilo a vedle toho každotýdenní účast někde v regionech, v debatě s lidmi, což já pokládám za nezbytnou součást politické práce.
19: Když se podíváme na volební preference, na volební průzkumy, tak ODS u žádné agentury na tom není lépe, než byla v době vašeho nástupu do funkce, tedy v období ledna. Jak výrazně nebo jak zásadně vnímáte tenhle ten vzkaz? Je to pro vás důležité sledovat ty preference?
20: Politik, který by nesledoval preference, tak snad ani do té role předsedy politické strany by nepatřil. Zažili jsme to kdysi u Jiřího Paroubka, který říkal, že přece nic takového nesleduje a sledoval. Já to sleduju také.
19: Co si v tom případě z toho berete?
20: Že musíme ještě víc přidat. Že to, abychom pro veřejnost byli atraktivní, tak znamená vedle jasné opoziční kritiky toho, co dělá vláda špatně a ona nás tím teda fakt zásobuje, tak aby vedle toho byly viditelné návrhy těch dobrých řešení, se kterými přicházíme a pak, aby opravdu naši politici, stínoví ministři, pochopitelně také všichni poslanci, senátoři mluvili s lidmi, byli mezi nimi a sledovali, co je trápí. Já když se jenom vracím teď z těch letních cest na kolech křížem krážem po České republice, protože my jsme se vydali na tuhle kampaň, je jasné, že během léta pořádat večerní debaty, tak lidé jsou víc buď doma na zahrádce, anebo jsou někde na dovolených, tak se vydáváme za nimi tam, kde to léto tráví. A z těch všech setkání několik postřehů. Jednak, a jistě jsou to hlasy našich voličů, hrozně je štve, jak arrogantně a nekompetentně se chová vláda.
19: Rozumím, že teď můžete kritizovat, ale já jsem se ptal na něco jiného.
20: A já na to odpovídám zároveň v reakci od těch lidí. Já si uvědomuju to, že chtějí, abychom byli víc vidět, abychom ukazovali na řešení a zároveň stavěli jasnou hráz Andreji Babišovi. To je přímá odpověď na vaši otázku. Co nejjasnější hráz jeho opravdu špatným nápadům.
19: A to tedy zatím neděláte, když ty preference nerostou.
20: Je na mě, abych to ještě víc ukázal, ale abych třeba zrovna zdokumentoval to, co se podařilo. Andrej Babiš chtěl, aby vládní většina schválila do Rady České televize Pavla Matochu, Romana Bradáče a naším i jasně společným postojem všech opozičních stran. Prostě se mu to nepodařilo a nepodaří. To je jeden z konkrétních výsledků. Chtěl rychle schvalovat úplně nesmyslné návrhy mediálních zákonů, o kterých všichni věděli, že jsou jednak ušité horkou jehlou, stojí za starou belu, nakonec mu to museli říct i jednotlivé rezorty. A ten mediální zákon z pera Otto Klempíře se neprojedná. Prostě vláda sama ho musela shodit pod stůl. Další z těch věcí, kde ta opozice a občanští demokraté dokázali jasně říct, tohle nemůže být cesta pro Českou republiku, byl ten fakt škodlivý zákon o neziskových organizací, který všem, kteří v té společnosti něco dělají a platí do nevládních, patří do nevládních organizací, tak je vlastně dopředu ten zákon trochu diskvalifikoval, svítil na ně, pokud by měli jakýkoliv zahraniční kontakt.
19: Předseda Občanské demokratické strany, poslanec, bývalý ministr dopravy Martin Kupka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se dostal k hodnocení půl roku ve sněmovně, protože sněmovně začaly prázdniny, takže můžeme bilancovat. Když to vezmeme odzadu, vy jste v posledním týdnu, respektive koalice v posledním týdnu prosadila normy, vůči kterým jste jako ODS dlouhodobě měli zásadní výhrady. Novelu stavebního zákona, která zahrnuje reorganizaci stavebních úřadů, znovu zavedení EET. Jak říkám, vy jste oba ty návrhy kritizovali, přesto ta závěrečná hlasování jste nijak nezdržovali. Proč?
20: Postavili jsme proti oběma normám, zároveň jsme přinesli vlastní pozměňovací návrhy a k tomu, aby bylo jasné, jaký je postoj občanských demokratů, tak několik bodů. Nám na EET, na té první podobě, zdaleka nejvíc vadilo to, že tím vláda dává najevo, že nedůvěřuje lidem. Že za každým podnikatelem vidí vlastně tak trochu sprostého podezřelého a k tomu všemu, aby teda si posvítila na ty, kteří nepodnikají poctivě, zatížila všechny hromadou nové administrativní povinnosti.
19: A to v té EET 2.0 není?
20: Je o něco méně a my jsme navíc navrhovali, aby například bylo možné pro ty nejmenší, které to nejvíc zatíží, tak je až do úrovně 2 milionů v tomto směru od té EET odbřemenit, aby tomu nemuseli v té podobě čelit, protože tam samozřejmě ta zátěž pro stát zdaleka v takové podobě není. Navíc konec konců byla to věc, kterou my jsme navrhovali jako vůbec první, přinesla ji nakonec i vláda Andreje Babiše v tom předchozím období, to byla paušální daň, kde se má za to, že když ten podnikatel jednou se státem tou cestou paušálu všechno vypořádáno, tak pak by ten stát vůči němu už neměl uplatňovat další byrokratické nároky. Tady jsme se jednoznačně stavěli za to, aby se ulevilo všem právě do toho limitu 2 miliony korun. Přišli jsme s dalšími návrhy.
0: A s tím jste uspěli?
20: No s tímhle zrovna ne, uspěli jsme s něčím, kde nebudeme vyžadovat právě v případě vedlejších příjmů takovou
0: administrativní zátěž. Navrhovali jste, neuspěli jste, přesto jste nezdržovali, tak se ptám proč?
20: Ne, hlasovali jsme jednoznačně proti a zároveň jsme sledovali i to, že například, protože od toho kongresu já jsem se viděl se všemi zaměstnavatelskými svazy. Mluvil jsem s mnoha podnikateli. V téhle oblasti jsme i s našimi vlastními členy debatovali o tom a adresovali jim v anketě několik otázek a z toho vyplynulo jednoznačně, že pokud EET nebude přinášet dramatickou byrokratickou zátěž a bude znamenat to, že se v České republice všem v podnikání bude měřit férově, tak to nemusí být tak zásadní problém. A my jsme se snažili věcně, jasně přinést lepší podmínky pro to, aby to prostě nevznamenalo tak dramatickou byrokracii. Kde jsme také oponovali, a na to ukázal už ústavní soud v tom předchozím období, že z té nové EET i z té staré logicky měly být výjimuty platby kartou, protože o nich stát už vlastně má správu, má digitální stopu a je nesmysl, aby se to znovu evidovalo. Vůbec nechápu, proč Alena Schillerová v tomto směru i to usnesení ústavního soudu odmítla respektovat a trvala na tom, že tam i takové platby zůstanou.
0: Když předminulá vláda schválila EET, vy jste slibovali, že až se dostanete k moci EET zrušíte, to jste udělali. Teď tedy vláda Andreje Babiše EET zavádí podruhé. Z toho, co říkáte, chápu dobře, že tentokrát, když se dostanete k moci, už ho rušit nebudete?
20: A budeme v každém případě ale usilovat o to, aby EET nezatěžovalo českou
0: takže
20: veřejnost.
0: Takže upravíte případně, ale nezrušíte.
20: Protože cíl je opravdu, aby ten stát měl nástroje k nastavení férových podmínek. O tom není sporu. Já jsem se o to snažil taky jako minister dopravy, třeba v tom, že vznikla Česká inspekce silniční dopravy, aby české dálnice, české silnice nelikvidovaly přetížené kamiony. A tohle bylo ale adresné zaměření na ty, kteří pravidla porušují. V tom směru to neznamenalo novou byrokratickou zátěž pro všechny, ale cílený úder na ty, kteří prostě podnikají nepoctivě a to logicky vadí těm, kteří jsou poctiví, protože pro ně to znamená, že ti nepoctiví podnikají na jejich úkor. V tom ten stát má postupovat naprosto jednoznačně, ale znovu říkám, budeme upravovat EET tak, aby to neznamenalo, že tady někdo zbytečně bude muset tomu státu odvádět nová data, nové povinnosti, bude tím zatížení místo toho, aby podnikal, protože to je přece základní předpoklad i pro dobré fungování státu,
0: rozumím
20: že
0: tomu.
20: Se bude stavět na stranu těch, kteří něco dělají.
0: Pojďme ještě ke stavebnímu zákonu, reorganizace stavebních úřadů. To byl podobný příběh jako EET. Vy jste tvrdili, když jste byli minule v opozici, že to zrušíte, pak jste to zrušili. Teď tedy reorganizace znovu prošla. Pokud se dostanete do vlády, budete se snažit ji zrušit? Nebo už jste s tím smířeni, že stavební úřady přejdou z města obcí na stát?
20: Nejsem s tím smířený a hlavně se obávám, a to byl důvod, proč jsme také vystupovali proti, že tohle může zásadně ohrozit vůbec výkon stavebního práva v České republice, protože nebudou lidi, kteří by rozhodovali. A tady
0: ale to se ještě bude řešit v tomto volebním období.
20: Bude a otázka je, já se fakt vážně obávám toho, to není moje opozice pro opozici, ale tohle je opravdu vážná obava, že tenhle neuvážlivý krok ohrozí vydávání stavebních povolení v České republice. A my jsme měli tři zásadní výhrady a na nich dál trváme. Protože přestože na jiné straně třeba právě ministryně pro místní rozvoj kritizovala kolegy, že důležité normy předkládají formou poslaneckých návrhů, tady to u super závažné novely udělala také cestou poslanecké novely. A ukázalo se, jaké to nese problémy. Nakonec ten komplexní pozměňovací návrh měl víc než 1000 stran. Teda procesně je to špatně.
0: I druhý s důvodovou krok, zprávou, abychom byli přesní.
20: A všechny ty další body, a bylo to dokonce tak, že opakovaně sama vláda pak nesplnila termíny, které si sama sobě uložila, protože to nebyla schopná dotáhnout do podoby, kde by chyby nebyly. A ukáže se to i při projednávání v Senátu, že tam chyby jsou. Druhá závažná výhrada, pro mě vlastně nejpodstatnější. A slyším to i teď znovu z debat s lidmi, kteří jsou v regionech, v terénu, tak místo toho, aby urychlili digitalizaci, což je věc, kterou my jsme vyčítali Pirátům, sami jsme pak realizovali ten technologický bypass a to, co bychom určitě udělali ve vládě, že bychom naopak urychlili dotažení té digitalizace, protože ta sama o sobě jak úřadům, tak samotným stavebníkům ulehčí práci a urychlí ty procesy a navíc je sjednotí napříč Českou republikou. Na to bychom zaměřili pozornost a místo toho ta vláda odkládá digitalizaci až do konce roku 2030. Úplný nesmysl. No a to, na co jste upozornil a co představuje největší výhradu, je právě to, že vzniká nový superstavební úřad a ti, kteří by tam měli přejít, tak říkají a vzkazují vládě, nepřejdeme tam, protože pro nás bude zajímavější zůstat třeba tady na těch našich stávajících úřadech, anebo odejdeme do důchodu, protože už důchodoví jsme a nemáme zájem tady v tomto směru jako se pouštět do nového příběhu, který je navíc značně nejistý, protože bychom byli zatíženi tím, že tam nebudou lidé a na nás tím pádem spadne ještě víc práce. Tak to nedává smysl.
0: Váš stínový ministr zahraničí Jan Lipavský včera vyzval předsedu poslanecké sněmovny a předsedu SPD Tomia Okamuru, aby nejezdil příští týden na plánovanou cestu do Číny. Reagoval tak na informace o zadržení českého občana v Číně. Není naopak v dané situaci výhodou, pokud vrcholný politik do Číny poletí? Není to příležitost, aby jednal a pomohl, aby ten český občan byl propuštěný?
20: No, nedělá se to, protože je potřeba k tomu říct hned B. A to B je, že i čínská diplomacie dala do souvislosti zadržení toho Čecha v Číně s tím, že v České republice je zadržený čínský špion. A to, že to tímto způsobem provážou, tak ukazuje na jiné případy, kterými prošla Kanada, Austrálie, Japonsko, Švédsko, kdy se tímhle způsobem čínská totalitní vláda zachovala a vlastně tak trochu tlačí ty svoje v uvozovkách partnery ke zdi. To se nedělá a je pak na diplomaci, aby se proti tomu postavila to nejhorší, co můžete udělat, že tam pošlete slona v porcelánu jménem Tomio Okamura. Jak on tam bude reálně tlačit na čínskou vládu.
0: No to znamená, vrátila... kdyby byl někdo jiný předsedou poslanecké sněmovny, tak byste neměli problém s tím, že by tam příští týden jel?
20: Ne. Aby to dobře fungovalo, tak by to znamenalo především koordinovanou práci celé diplomacie ministerstva zahraničních věcí. Místo toho Petr Macinka, z důvodu, kterým vůbec nerozumím, přestože tady mluvčí čínské diplomacie říká, že ty případy spolu souvisí, nebo je tak aspoň Čína do souvislosti dává, tak on říká, že souvislost nemají. Tak jak tomu rozumět? A co tomu opravdu nepomůže, když do toho někdo vtrhne, navíc v situaci, kdy vezme sebou do letadla další podnikatele. A to prosím, aby bylo jasné, máme komunikovat s Čínou, ale má to být vztah, který je mnohem vyváženější a nesmí vonět patolízalstvím, nebo spíš smrdět patolízalstvím. A v okamžiku, kdy Čína udělá tenhle krok, tak je mnohem víc na nás, abychom na druhou stranu i české občany varovali, že pokud se tímhle způsobem chová Čína, takže je to fakt závažná záležitost. Takhle reagovala Austrálie, Japonsko, Švédsko. To jsou přeci příklady toho postoje, který se vyplácí a pokud my se budeme chovat jinak, no tak to je k naší škodě. A znovu říkám, poslat tam slona v porcelánu není jako ideální řešení a na druhou stranu to neznamená, že nemáme s Čínou jednat. Tak se to opravdu nemá na druhou stranu obrátit.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda ODS, poslanec, bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
20: Děkuju za pozvání a všem posluchačům hezké léto.
19: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem a jeho hostem je za námi a teď hodiny ukazují necelé 4 minuty po půl jedné. Lukáš Pastýřík a krátké zprávy.
1: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své síti True Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Japonsko přijalo kontroverzní zákon trestající veřejné poškození nebo zneuctění státní vlajky, informovala o tom agentura AP. Zákon postihuje ničení, strhávání nebo znehodnocení vlajky, pokud to vyvolá silný odpor u ostatních lidí. Pachatelům hrozí pokuta v přepočtu do 26 tisíc korun nebo 2 roky vězení. Pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán v Praze 6. Přemnožili se tam synice a vodní květ. Vyplývá to z výsledků kontrol na webu pražské hygieny. Sice synice naměřili hygienici taky v Šeberáku, ale v nižší míře. Koupání by se tam měli vyhnout citliví lidé, alergici nebo děti. Ostatní by se měli po koupání osprchovat čistou vodou.
2: Sport.
1: 13. a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Ve spurtu dvou uprchlíků porazil Kolumbijce Techedu. Průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Všichni tři Češi, Jakub Otruba, Pavel Bittner a Matias Vacek, dorazili do cíle ve skupině s víc než 17-minutovou ztrátou. V celkovém pořadí je na tom nejlépe na 33. místě Vacek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D1 v Brně a překážka na D46 u Prostějova. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením v Brně. Na exitu 196 Bratislava se nedá sjíždět, musí se pokračovat na exit 194 Mikulov. Tam se otočit, najet zpět na dálnici v opačném směru, tam už se dá sjíždět. Na dálnici D46 z Vyškova ve směru do Olomouce dejte pozor před sjezdem na Prostějov jih. Stojí tam porouchaná dodávka a musí se vybočovat. Na pražském okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu v pravém pruhu. A na příjezdu do Prahy Brněnskou ulicí opatrně za sjezdem na Průhonice. Na 3. kilometru stojí kamion a osobní auto v odstavném pruhu, v místě se vybočuje, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jeho východě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Dočkali jsme se víkendu, před 37 minutami začala sobota 18. července a vyladíte noční Radiožurnál, který právě začíná. Chtěl zažít americký sen, ale pak objevil své rodné Chorvatsko, které ho inspirovalo v jeho hudební kariéře. Na festivalu Colors of Ostrava dnes v noci vystoupí zpěvák Baby Lasagna, kterého možná znáte z Eurovize. Za chvíli s ním uslyšíte na Radiožurnálu rozhovor.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Petr Hapka a Lucie Bílá z písní Dívám se, dívám doznívají v nočním radiožurnálu a hudba bude i naším dalším tématem. Na Eurovizi sice skončil druhý, i tak mu to, ale tato soutěž otevřela dveře do světa. Chorvatský poprokový zpěvák Baby Lasagna za několik minut vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Na kus řeči ho v industriálním areálu pozval náš hudební reportér Jiří Štefl.
1: Jsou to dva roky, co jste se zúčastnil Eurovize a skončil druhým. Jak na tuhle soutěž vzpomínáte dnes?
2: Upřímně se za ní moc neohlížím. Jsem rád, že jsem teď tady v Ostravě a čeká mě koncert. Letos nás znovu čeká spousta koncertů. Jsem rád, jak to celé dopadlo, ale moje hlava už je nastavená na jiné věci. Mám radost z toho, jak to všechno proběhlo a tím to pro mě končí.
1: Cítíte po Eurovizi větší tlak?
2: Ani ne, možná jen tlak ukázat lidem, že mám víc písní, než jen rým tým tak jdem. Jinak ale vůbec žádný tlak necítím, ani se nepovažuji za eurovizního interpreta, protože hudbě se věnuju už od 9 let, takže se na sebe nedívám jen jako na někoho, kdo prošel eurovizí.
1: Je pro vás hudba spíš terapie nebo zábava?
2: Rozhodně zábava, nemyslím si, že je to terapie. Je to nejdůležitější součást mého života hned po lidech, které mám rád. Ale neromantizuji si ji tak, že by mi pomáhala překonávat těžké chvíle. Hudba je pro mě spíš způsob, jak se vyjádřit, než jak řešit své vnitřní problémy.
1: A ještě mi řekněte, jak chorvatská kultura ovlivnila vaši hudbu.
2: Hodně. Když jsem vyrůstal, chtěl jsem být americký kluk. Myslím, že jsme všichni chtěli napodobovat velké americké hvězdy. Ale když jsem dospěl, uvědomil jsem si, jak bohaté kulturní dědictví Chorvatsko má a chtěl jsem ho přenést dál do Evropy. Myslím, že Poláci, Češi a další podobné národy tomu mohou dobře rozumět. Jsme si kulturně i jazykově blízko, ale zároveň jsme každý dost odlišný na to, aby v tom člověk pořád objevoval něco nového.
1: Dodává v rozhovoru pro Radiožurnál chorvatský zpěvák Baby Lasagna. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Lukáš Pastýřík doplní zpravodajský přehled.
1: Spojené státy znovu útočí na Írán, cílí taky na přístav na jihu země. Ředitele škol nově čeká další příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz a počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy spustily další vlnu úderů na Írán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Írán čelí útokům už sedmou noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho íránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat v dalších několik dní, hrozí Írán totální ofenzívou. Uvedl to vojenský poradce íránského vůdce Mohsen Rezaí. Írán zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních tří let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají, popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
3: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
1: Automobilka Volkswagen spustila k jedné z fotovoltaických elektráren v Polsku asi 100 ovcí, které budou spásat vysokou trávu. Jsou tak ekologičtější alternativou k mechanickému sečení. Na projektu se podílí Přírodovědecká univerzita v Poznani.
4: Výrobní závod Volkswagen nedaleko Poznaně funguje od roku 2016 a zaměstnává asi 3000 lidí. V roce 2023 společnost otevřela vedle továrny solární farmu, která dokáže pokrýt asi čtvrtinu celoroční spotřeby výrobny. Nyní se na 27 hektarech pase asi stovka ovcí, která nabízí alternativu k mechanickému sečení. Projekt je zároveň součástí výzkumu agrovoltaiky, tedy využití půdy pro výrobu solární energie a zemědělství současně. Vědci z Přírodovědecké univerzity v Poznani například zjišťují, jestli stín vytvářený fotovoltaickými panely snižuje tepelný stres zvířat. Sledují také změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Po rozsáhlé rekonstrukci se dnes lidem slavnostně otevře rozhledna na Libíně u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického Malého náměstí. Rekonstrukce historické kamenné rozhledny z roku 1883 trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa utkání o bronz. Duel o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
5: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 v Brně a překážka na D2 za Brnem. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se tam sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov, tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru už se najíždět dá. Na D2 z Brna směrem do Bratislavy dejte pozor na začátku dálnice. Na druhém kilometru stojí porouchané osobní auto. A na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo boušky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
7: Je to přesně tak, pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a pokračujeme sportem. Domů jako wimbledonská šampionka. Linda Nosková se vrátila do Přerova a sebou přivezla i slavnou vítěznou trofej. Jak ji přivítali fanoušci, uslyšíte za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Stovky fanoušků, čekání na autogram a vítěz na trofej z Wimbledonu. Tak to ve čtvrtek vypadalo na náměstí v Přerově. Domů se totiž vrátila čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková, která stále hraje za místní tenisový klub. Město pro 21-letou sportovkyni připravilo slavnostní přivítání. Nechyběly na něm ani tradiční wimbledonské jahody se smetanou.
1: Podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale i lidé z okolních měst a obcí. Třeba i pan Martin s rodinou.
2: Přijeli jsme z Uničova asi hodina cesty a těšíme se, že potkáme Lindu.
1: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
3: Hlídám kola, bohužel rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
1: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
3: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba. Skvělé.
1: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
4: Takže Miki, chutnalo to?
5: Jo.
1: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
4: Ve mně aj slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady, takové věci.
1: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
6: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který si můžu opřít.
7: Drahoš Nosek.
1: Vy jste teda tatínek od Lindy Noskové.
7: No, vypadá to.
1: Co na to říkáte, vaše dcera wimbledonská šampionka, jak se to poslouchá?
7: To je pořád science fiction, ta dlouho bude.
1: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková si chce v nabitém programu teď najít čas na odpočinek a poté se začne naplno věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než 1000 lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 let mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Osvěžující výlet,
2: no. Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme, vidíte, jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin z roku 2018, jestli se nepletu.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než 1000 lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně jako prokazuje, protože většinou to jádro už jako nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to bude opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let. Ale jestli je to opravdu 1000 let, to bych si nedovolil tvrdit.
2: Tady tento váš 8letý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 centimetrů, a ze spodu jsou ty větve, řekla bych, docela krátké.
1: To je přímo synáček, by se dalo říct, toho původního stromu, takže to je první generace. Tam jsme odebrali roub a jsme geneticky strašně blízko tomu původnímu exempláři. Ale ještě to bude chvilku trvat, ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat a pravidelně řezat, aby pravidelně dělal nové výhony, a z toho se teprve začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláři.
3: Tak tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. ve skleníku dendrologické zahrady květináč s jeho roubem.
3: Je roubovaný v loni na jaře v dubnu. Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního. Takhle dlouhý řez.
2: To je tady vlastně vidět dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny. A z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za 3. listem, aby nám posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m, kdy budou hotové k výsadbě.
1: My jsme teďka přišli do matečnice. Tady máme právě naroubované potomky památných stromů.
2: Říká Zdeněk Kisenbauer, vedoucí dendrologické zahrady Výzkumného ústavu pro krajinu v Průhonicích.
1: Jsou to skutečně stromy vynikajících kvalit, že na nich nevidíte dřevokazné houby, mají zdravé listy a tak dále.
2: Jsou tady ve 4 řadách vysázené stromy, které jsou zhruba ve výšce člověka.
1: Máme jich tady zhruba 200. Většinou lípy velkolisté.
2: Takže kmínek je lípa,
1: ano.
2: Ale to zelené, to co vidím lípa. Nahoře, to je taky lípa.
1: Ano, ale to už je roub toho cenného exempláře. Tady máme konkrétně lípu v Sedloňově. Potom to pravidelně seřezávám, jak vidíte, v jednotné výšce. Stromek, to je záležitost 5-6 let, než dopěstujete. Takže tady vidíte, že máme každoroční letorosty. To jsou krásně napřímené až třeba 100 cm dlouhé větve.
2: Pak právě tyto větve můžete přenést do nějakého jiného místa.
1: Ano, protože dostanou novou šťávu. A při tom množení samozřejmě máme více exemplářů a ty potom nabízíme obvykle obcím, které využívají při různých příležitostech k výsadbě.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Radio.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Lukášem Pastejříkem.
3: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká taky nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmu, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply. Venezuelská vláda eviduje už 5069 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 dalších lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel, podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Fanoušci počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se její děj odehrává. Akce nazvaná pod praporem Bergova začíná v 10 hodin dopoledne. Návštěvníky čeká středověká atmosféra, vystoupení herců, hudebníků a ukázky řemesel.
0: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2-6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Cheng do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausonovou, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala ani Tereza Valentová. Rusce Kornijevové podlehla 5-7 a 3-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D1 v Brně a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy počítejte s novým omezením. Na 196. kilometru se nedá sjet na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov, tam se otočit a najet zpět, v opačném směru už sjedete. Mezi sjezdy počítejte se silnějším provozem a kratším zdržením. Na pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Mimo to jsou dálnice volně průjezdné, nemáme na nich hlášené žádné kolony ani nehody. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
5: 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival za poklady Broumovska pomáhá obnovovat vzácné národní kulturní dědictví. A my si více povíme už za pár minut v Nočním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: je v roli dirigenta, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kýnovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení Mozartovského rekviem a Waltova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
0: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout celý živý symfonický orchestr a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
0: To jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
2: Jan Valta napíše halaly ve formě filmové. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Z broumovského kláštera pro Radiožurnál Daniela Brůhová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Když se fotbalisté Lionel Messi a Lamine Yamal potkali poprvé, Messi mu bylo 20 let a Yamalovi nebylo ani půl roku. Zítra se konečně setkají na jednom hřišti ve finále mistrovství světa.
2: Ano, trochu jsem od té doby vyrostl a myslím, že Leo taky.
3: Usmíval se Lamine Yamal v rozhovoru pro televizi DAZN. V tu chvíli mu reportér ukazoval fotografii z roku 2007. Na ní je mladý Messi, ještě s dlouhými vlasy, který koupe v modré vaničce 5měsíčního Yamala. Bylo to obyčejné focení pro charitativní kalendář. Nikdo tehdy neměl tušení, že se oba později potkají v tom největším fotbalovém zápase.
4: Je konec, Španělsko se raduje.
5: No a Lionel Messi, kapitán Argentiny, má dvě asistence a Argentinci postoupili do finále.
3: Těžko říct, jakou vodou Messi před 19 lety Yamal opláchl. Nebo to byl snad boží dotek. Tak či onak, z Yamala se potom stal velmi rychle jeden z nejlepších hráčů na světě, který snil o tom, že se s argentinským mistrem světa jednou utká. Španělský křídelník o tom mluvil i v průběhu světového šampionátu.
2: Doufám, že k tomu dojde. Moc rád bych se utkal s Messim ve finále mistrovství světa, protože ve finalisi mě to nevyšlo.
3: Finalisima, tedy souboj mistrů Jižní Ameriky a Evropy, se v březnu kvůli dohadům o místo konání zrušil. Museli jsme si hold počkat na finále mistrovství světa. A speciální to bude i pro 39letého Messiho.
6: Znám spoustu jejich hráčů, proti několika z nich jsem hrál a sleduju je. Spoustu z nich hraje za Barcelonu, za klub, který miluju.
3: A jedním z hráčů toho klubu je i Lamine Yamal. V Barceloně nosí legendární číslo 10, stejně jako dřív Messi. Někteří mladému Španělovi přezdívají nový Messi, což ale Yamal být nechce.
2: Pro mě je nejlepší v historii, hodně ho respektuju, ale nechci být nový Messi. I Messi to ví, chci jít svou vlastní cestou, tak to je.
3: Cesty obou z nich se protnou v neděli v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou začne v 21 hodin českého času v New Jersey. Lionel Messi buď obhájí titul, nebo předá pomyslné žezlo o 20 let mladšímu Lamine Yamalovi. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lukáš Pastejřík, zazní zprávy.
1: Francouzská armáda chce mít ještě letos letku špionážních a bombardovacích dronů. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Fotbalová Slavia prodloužila smlouvy s obránci Zimou a Vlčkem a počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě.
3: Francouzská armáda poukazuje na to, že už nestačí mít jen klasické letky o několika stíhačkách, které dokáží čelit hrozbám země vzduch a nesou střely schopné zasáhnout vzdálenější cíle. Francouzské letectvo chce mít širokou škálu dronů. Ty menší a levnější mají zahltit nepřátelské radary, ty větší typu iránských šahedů mají zasáhnout cíle vzdálené stovky kilometrů. A pak tu jsou ještě další drony, které by bylo možné vypustit například z taktického letounu Airbus A400M nebo z moderních francouzských stíhaček Rafale. Armáda zároveň vyvíjí munici, která by zvýšila účinnost těchto bezpilotních prostředků a počítá taky s využitím umělé inteligence. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády. Vzniká hlavně hromaděním schodků státního rozpočtu. Financovaný je pak naopak přímými půjčkami od Evropské investiční banky, státními dluhopisy nebo pokladními poukázkami. ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů